oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

Tyto prázdniny cestování jsou v plném proudu. Vlaky odjakživa patří k tradičním dopravním prostředkům a nejenom tuláku. A vlaky jsou taky tématem písniček v dnešním pořadu Na cestě. Klidný poslech přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc Jarka Nosková. A první písničky už přivážejí greenhorni.

A u rezavých kolejí ještě na vlnách Českého rozhlasu Olomouc zůstaneme. Brněnský TE Band zahraje písničku Rezavý šíny Babihory voli.

Rybolovkami budeme taky pokračovat. Dáme si Hobous a song abonenta Jihozápadní dráhy a potom mrtvej vlak Mikyho Rivoli, který zahraje společně s přáteli.

0: už jede vlak.
1: Posloucháme dnes pořadu Na cestě vlakové písničky a jednu s textem z Kunka Jaroše přidají taky Malina Brothers, jmenuje se Éra parních lokomotiv.

0: vlnách Českého rozhlasu Olomouc pokračujeme v poslechu písniček s vlakovou tematikou. Dlouho nejel žádný vlak, dohráli hoptropáci a pokračovat bude babi Daněk v posledním vagónu. A taky Vojta Kyďák Tomáško a obyčejný vlak.
1: Od rána tu čekám na svůj vagón.

pořadu Na cestě nemůže chybět ani Kamelot. Poslechneme si písničku Romana Horkého Pozor tunel. A k tomu Línej vlak zahraje kapela Tempody vlak.

vlakům patří i nádraží. Přestože spousta z nich, hlavně těch na tuláckých tratích, je zrušená. Zajímavé je, že písničku Nádraží hrála brněnská ozvěna už v 80. letech. A taky olomoučtí přátelé zaspívají o ztraceném nádraží. Yeah.

když už jsme slyšeli písničky o nádraží, tak si dáme dvě o nádražácích. Nejprve to bude Pardubická stopa a Žalmanův Severní dráhy nádražák. A potom Lístek zahraje nádražáka, kterého napsal Alva.

0: jako těch schodů smutnej tón.
1: A to už bude na vlnách Českého rozhlasu Olomouc z vlakovek skoro všechno. Závěrem nám z dálky zahouká vlak v písničce, kterou zahraje Babí léto. Přeju vám klidné léto, bezproblémové cesty nejenom vlakem. Od mikrofonu pořadu Na cestě se loučí Jarka Nosková.

vlak mě veze, poslední můj vlak mě veze. Teď vím, když pryč jsem spěchal, to, co jsem jí nehledal, doma jsem nechal, poslední můj vlak mě veze.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Já doufám, že tahle znělka vám už vlezla pod kůži, jak se říká, dostatečně a tušíte, že před námi je hodina plná zábavy, rozhovorů, telefonátů, SMSek a možná i vzpomínek. To všechno dnes doprovozeno i vyprávěním a slovem Aleše Ulma, už se na mě usmívá. Aleš,
2: určitě, hezké odpoledne. Určitě, těším. Pochváleno buďš léto i v zemi této. Psal jsem teď někomu. Tak a trochu vody by to chtělo, ale ono to přijde.
1: Všechno bude.
2: Ano.
1: Teď ale hlavně zábava, tak se těšíme na vás.
0: Humoriáda.

0: Aleš Ulm je naším hostem v Humoriádě a má před sebou seznam, už si udělal dokonce i poznámky, možná si to rozstřídil, jeho touhy budou znát. Tak co jako první bychom měli
1: pustit? Určitě s radostí Miroslav Horníček, protože já jsem ho navštívil u nich s jeho paní ještě, za jeho života samozřejmě na chalupě.
0: Ano.
1: A bylo to nezapomenutelné a jako rád si na něj vzpomenu a bylo to je pro mě s ním svázáno i
0: přes tu chalupu.
1: Samozřejmě i léto v Mariánských Lázních, nebo jak psal tyhle ty věci, ale vůbec takovou s touto osobní historkou. Takže
0: tím pádem Horníček máme.
1: Jsem četl, že by tam něco bylo s Danou Metrickou.
0: Ano, vzpomínka na ně, tak jo, máme, pustíme, uvidíme.
2: My jsme s Danou Metrickou hráli řadu věcí, já jsem jí měl strašně rád jako kolegyni a jako přítelkyni, ale to jsme hráli takovou tragédii, to bylo Gerhard Hauptmann před západem

0: jako toho trošku pomateného takového profesora a my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme stáli s kolegou, s Karlem Forstem dole a na dvoumetrovým praktikálu nahoře byla daná metrická a ten profesor Klausen se jmenoval a v zákulisí jsme stáli připravený na výstup a on říká, Dano, já jsem si tu roli ještě doma jako trošku domyslel a já tam budu ode dneška přidávat takový šílený smíchy. A on říká, Zdeňku, neblbněte, nedělejte nic, já jsem smíšek, já to nevydržím. Říká, no to nebudou veliký smíchy, to bude takový tichoučký jenom A on říká, no tohle si uděláte jednou, tak já odcházím. Tak se dohadovali. Pak on řekl, no tak přece dělám legraci v zákulisí a nebudu to dělat na jevišti, že? A v tom řekl inspicient ven. A my jsme vyšli, my s Karlem Forstem dole a oni dva na ten dvoumetrový praktikábl. A on jak jí odvíral dveře a ona ho míl a on jí pouštěl, tak do ucha jí udělal. A teď to dělal za každou její větu. A Dana Medřická, to byl její hlavní part, tam ona mluvila, ona ani tak moc ne. A ona rozčilená pomlouvala celou tu rodinu a tohleto. A on do těch jejich nádechů vždycky udělal. A ona už zápasila o každý slovo. Už prostě nemohla. Jo? A my jsme stáli dole a měli jsme oba nalepený kníry, protože já jsem byl mladý a měl jsem rád doktora, tak mě dali aspoň knír, aby lidi věřili, že mám aspoň maturitu, že? A řvali jsme smíchy a jak jsme věděli, že jsme ve tmě, tak jsme se otočili zády k hledišti a čuměli jsme na ty dva nahoru, jak tam spolu bojujou o ten smích. Skončili, vypotáceli se a já cítil, že se mě odlepila půlka kníru a visí mě dolů přes rty. Tak jsem si říkal, je zle. Teď za chvilku do nás přijde světlo, máme dialog, který já jsem začínal větou s pohledem za ní, jsem říkal, ta dáma má jazyk jako břitvu. Jo? Rozsvítila se světla a já jsem si řekl, zachráním to. Takže jsem držel ten knír a říkal jsem, budu mluvit s Karlem takhle přes rameno, takže ani on, ani diváci si toho nevšimnou. Taky jo, jsem si přidržel knír a povídal, ta dáma má jazyk a víc jsem neřekl, že v té chvíli se na mě Karel Forst obrátil a taky mu vysela půlka. Takže jsme se oba rozeřvali, odešli jsme, jo. Tak tam byl nesmyslný výstup, jeden herec, ta dáma má jazyk, řekne a odejde. Naprosto nesmyslný. A čím větší tragédie, tím větší srandy. To byl zákon, absolutní zákon.
1: Taky se vám, Aleši, někdy něco takového stalo na pódiu, že jste prostě nebyl v té formě, nebo vám oblečení vypodilo službu, rupnul knoflík třeba u kalhot, určitě, nebo něco určitě, takového, no, nebo,
2: ano,
1: nebo
2: ano.
1: Nedorazil kostým třeba, ve
2: kterém jste jsem byl v rokoku, jak já jsem nehrál toho divadla tolik, že jo, ale tam jsem se vyřádil v tom rokoku, 2 roky jsem tam dělal a děkoval jsem Bohu pak, že prostě by to bylo dopřáno pod tím škoda toho Vostřela, že ano. Prostě musel tak rychle skončit, že tam to bylo krásný na tom Václaváku a já jsem tam hrál po Labském Mouřeninovi, tuším, a tím hrál toho Kandrase, to je takový, který nic neumí ještě, ten herec, co tam přijde a dostal jsem od něj jako rád facku, jako takovou tedy kaširovanou, ale pak on přitlačil, já jsem říkal, to už nepřeháněj zase,
1: to
2: Darku.
1: To jste měl dostal pak nějaké fackovné, ne?
2: Nedostal, ale ne. To bylo mezi námi jako dobře, to nebylo nic to, ale takže tam se děli takový věci. No, já jsem poprosil akorát Kozderkovou kolegyni, Laďko, prosím tě, kdybys byla tak hodná, ty tam zpíváš na mě tu písničku. Na mě, poněvadž já jsem byl na 4, to bylo jako šantán takovej, a ona si na mě sedla ze strany jako na fotel. A to bylo mělo být vtipné. A teď tam zpívala tu píseň a teď ona, jak se jí to líbilo,
1: jo,
2: tak
1: se pohupovala.
2: Si říkala, mladý, ten to vydrží, tak se pohupovala. A já jsem říkal, Laďko, mě bolely záda, teďka, jestli to budeš dělat, tak já už prostě nebudu možný, tak toho nechala. No. Tak to bylo takový.

0: jedno s mnoha nebo s kostým, že vám nemůžou najít. A včera se mi stala jiná věc a to jsem si říkal, bože, je to tady, ten, jak se jmenuje, ten ne Parkinson, ale ten druhej, ano.
1: Ano, co se
0: nebo
1: stalo?
0: Oba možná. A já jsem, ne, není to pravda, já jsem se naučil, vylez jsem u Anděla v parkovišti, tam v tom centru, a hledal jsem vůz, svůj auto. A ono tam nebylo. Já jsem si říkal, E4, to musí tam být, snad nejsem blbej. A je to tady, jsem říkal. Katastrofa přišla, všechno vycházelo.
1: A bylo to jiné podlaží, nebo co?
0: No, ono to bylo o podlaží míň, ale stejně číslovaný. A ten na mě řval v toho reproduktoru, jako kdybych mu nějakou blížil, ten informátor.
1: Jo, jo, jo.
0: No, no.
1: Tak všechno zachráněno.
0: No, nakonec dobrý.
1: Jak budeme pokračovat v Humoriádě dnes? První dnešní souboj. Miroslav Horníček je ve hře, vybral tedy Aleš Ulm. Já proti zkusím taky nasadit jméno možná v podobné době. Vladimír Komárek, malíř, ale taky velký bavič, řekl bych. Jeho vzpomínka a vyprávění může zaznít. Tak buď to bude od Horníčka o psovi, anebo od Vladimíra Komárka o módě. Co si vyberete? 731 800 900, to je náš telefon sem do studia, hlasovací v téhle chvíli, a můžete posílat i SMSky na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Humoriáda dnes s Alešem Ulmem a Patrik Rozehnal vás zve do vysílání. Telefonní číslo sem do studia 731 800 900 a vybíráte tedy mezi Miroslavem Horníčkem a Vladimírem Komárkem. Na telefonu v této chvíli je s námi kdo? Dobrý den, kdo hlasuje?
5: Dobrý den, Karel Zbojkovic. Zdraví vás, Patriku, vypadá Aleše Ulma. A já bych chtěl pokračování.
6: Děkuji.
4: To znamená další vyprávění Miroslava Horníčka. Píšu, děkuju a jdeme za dalším.
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy, zdravím vás tam za rádia a přál bych si Miroslava Horníčka.
4: Dobře, ano. Děkujeme. Děkujem. Nashledanou, děkujeme za ten krátký, rychlý telefonát. Kdo dál?
8: Dobrý den, tady Jarka z Prahy. A přála bych si pana Horníčka.
4: Dobře, píšu Horníčkovi další bod. Myslím si, že asi už to z toho je i docela jasné, ale ještě jeden hlas přidáme, ať vám dáme prostor. Kdo pak tam je?
9: Dobrý den.
4: Dobrý den, tak Ačko nebo Bčko?
9: Já bych prosil pana Komárka.
4: Zklamu vás, měl tady taky hlasů nemálo, ale ne tolik, aby to stačilo na vítězství. Téměř 2/3 jich putovalo na konto Miroslava Horníčka. To znamená, že právě on vyhrává a teď bude vzpomínat na psa.
10: Verich měl dlouho kolii psa, krásně, jmenoval se Hero. A to byl nádherný pes, chytrý. Ten byl cvičený, takže když jsem vešel, on byl zvyklý, že se s ním peru o papíry. A vždycky vzal první papír, který našel a lítal po bytě, já mu ho bral a rvali jsme se spolu. A tak nikdy to byla stránka rozepsaného Verichova rukopisu. A pak jsme se honili tři. Ale ten Hero, ten byl na mě vysazený, že jsem vešel a už bral papír a už si chtěl hrát. A já jsem si pak po letech opatřil taky koli, taky psa. Taky Hero se jmenoval, to už Verichův Hero nežil. A měl jsem ho, 13 let jsme ho měli. A jednou, tomu bylo asi 5 nebo nevím kolik, tak Verich povídá, poslyšte Horníčku, přivezte mi někdy toho vašeho Hera, já bych chtěl zase doma zažít koli jako pro vzpomínku. Tak jsem ho tam vezl autem, naložil jsem našeho Hera, jeli jsme na kampu, že jo, a Verich měl takovej kameninový takovou věc v pokoji, takový jako vodotrysk to vypadalo, a tam měl kyčky v tom nasázený a to měl jako ozdobu v pokoji. Náš Hero vletěl rovnou k tomu bývalému vodotrysku, zvedl nožičku a pokropil. To byl tak čistotný pes, že třeba na zahradě to nevykonal. To zahradu ještě považoval u nás doma za součást bytu, to ne. To se musel za dveře, ven na ulici, tam teprve to vykonal a vrátili jsme se. A tady najednou v bytě u Vericha. Takže to dal do provozu. A já mu strašně nadával, tedy psovi, a říkal jsem, můžeš to do toho? A Verich říkal, neřvejte na něj, člověče, co na něj hulákáte, tady čurá každý pes. On to cítí, to nevydrží, to musí udělat, to je samozřejmě.
0: Humoriáda.
4: Taky takovéhle zážitky měl Miroslav Horníček. Mimochodem, Jan Verich je autorem mnoha krásných citátů i o tom, jaký člověk je, jakou náladu by si měl udržet, o humoru. Taky když si řekl, že kdo se umí smát sám sobě, tak má právo se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.
3: No a to ten Vladimír Komárek byl podobný v tomhle tom, jako vypravěč úžasný, jenomže ten Horníček byl prostě, to měl vycizelovaný a všechno to. A Komárek se bál jako přitom.
4: Ano.
3: Ten říkal, já nemůžu tohleto říkat, já se prostě se styděl, jako jo, ale přitom byl uchovatný. No a ten říkal třeba, blbost je velký dar od přírody, činí člověka šťastným. A nebo že třeba, co se mi líbilo velice, že já jsem si to napsal tady, holky mám stále rád, jen si nemůžu vzpomenout k čemu. Ale mám to někde napsaný, jenže ten notes nemůžu najít. Což je geniálně, on to rozved. To je známá věc, no. Takže za ním jsem taky rád jezdil a bylo to samozřejmě i s tím Horníčkem. V jednom pořadu jsem je právě měl. O létě ještě k tomu, no tak to je úžasný. Hmm. Tak se musím zmínit.
4: A proč ne třeba o malování?
3: Prosím?
4: Proč ne o malování? Komárek maloval, Horníček taky, vlastně ten dělal koláže.
3: Tak dobře, ale to bylo tak, jo, no. No,
4: jo,
3: no,
4: jo,
3: no.
4: Jo. Léto se nabízelo víc, tehdy se hodilo.
3: Jasně, no ne, ono je pojelo to léto, víte, jo. Jako tam byl.
4: Láska
3: jako
4: k létu a to, že léto mají rádi.
3: Tam ještě byl, no spousta lidí zajímavých. No, ale to se mi moc líbilo, ten pořád. No a
4: a když už jsme u toho léta, ano. Nějaká dovolená bude? Někam k moři, do hotelu,
3: dovolená bude.
4: Do lázní?
3: Bude.
4: Bude? Co bude?
3: Bude a bude v září. My to máme už dlouho s mojí přítelkyní vyhlédnuto. Ano.
4: Kdo vybírá, jako přítelkyně nebo vy, nebo je to
3: oba
4: rada?
3: Oba dva jsme to vybrali fakt, stejně, jo? No stejně zase. Říkal, chvíli mám takový záchvaty, že my myslím něco jiného, a pak ne, podívej se, chvíli máš hůl teďka, nemůžeš jako, jeďme do toho, kde to známe. Já jsem říkal, no ano, špitál tam znám, to je pravda na tom Rodosu, tam jsem byl asi 4
4: tam
3: dny.
4: Už ne.
3: Ne, právě, že tam pojedu, protože znám tam ty doktory, jako, tam už tě volou volat.
4: No myslím, abyste poznal něco jiného než
3: zdravit,
4: špitál.
3: Myslím, jako jo, ale to já tam nepůjdu. Já jsem připravený teď.
4: Tak jo, tak hezkou dovolenou teda,
3: no,
4: už dopředu.
3: No a to jedeme na Rodos tedy v půlce září. No.
4: Ať je počasí a když už o té dovolené mluvíme, tak si dáme hudebně, když vás tady máme, Aleši.
3: Děkuji.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Opět zamíříme do archivu, který šuplíček teď otevřeme s jakým jménem a jako ukázku pustíme posluchačům. Ptám se Aleše Ulma.
2: Kde to máme, kde jsme? Tady Luďka Sobotu bychom mohli vzít, co?
1: No tak jo, tak můžeme.
2: Máme tam vlastní životopis. No,
1: máme.
2: To musí být sranda docela, bych řekl.
3: Třeba ještě dneska, prosím pěkně, o půl noci, kdyby se mě zbudil, tak já když píšem, teda ne, aby se mě chodili budit o půl noci, klidu, ale... Nechte toho čověče. O půl noci ještě ke všemu dneska, když byste mě zmrzkali bičem, počkejte, no tak nechte to, že si nevzpomne. Jo, ale ještě dneska. Vok ausgerechne, o půl noci, jo. Já když prská. Vokno, ještě dnes, ale vok, když by, ještě dneska. Když bych se zmrzkal. A to je, ale hodně. Jo, pak jsem ještě ke všemu se učil francouzsky. To jsem se nenaučil. No tak já bych se to naučil, o to nejde, ale to je úplně jiná řeč než naše. Je každý slovo jiný. No tak. Nejsem cvok. Třeba matematika, to je vlastně jenom 10 čísel, přihazuje všechny. Sice arabské, to je pravda, to mě v počátku dělalo potíž. No, ale když si na to zvyknete, víte, hlavně nejdůležitější u tohle z toho všeho je, že se dělá hlavou. Když to se nedělá nic. A o tom vyšlo celý život. No ale... No protože ta hlava je chytrá, tu drží krk, nebo je krku, ta se zná někde váhá. A když vás tak sleduju, mě to tak připadá, že vy taky asi spíš tou hlavou, že? Sice některej rukou takhle, ještě línej. No podívejte se. Vážení přátelé, takhle by to nešlo. Společnost do vás investuje. No tak zvedneme se a jdeme na to. Těžko, víte. Tak já to s vámi udělám jinak. Já vám zaspívám a ono vás to zvedne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak zpívat už jsme slyšeli dnes Aleše Ulma, že by nám zaspíval Luděk Sobota. Taky zpíval. Jak zpíval Luděk Sobota?
2: Luděk Sobota, já myslím, že strašně. To se nedá nic jiného očekávat u něj. Než...
1: Tak to je herecké, no, zpívání. No, mě něco ale... jiného.
2: No tak při jeho tom, jako to spíš myslím, že Pepa Dvořák by, ten by vyloudil asi nějakou písničku, že dělal v těch svých těch hrách, ale...
1: I Luděk Sobota zpíval, i třeba s Lenkou Kořínkovou zpíval.
2: Jo, no tak to je v pořádku. myslím si, že tam se doplnili. No. Jo.
1: Víte, kolik jste naspíval písní vůbec, Aleši?
2: Já?
1: No, máte to spočítané?
2: Nemám. Nemám, protože já jsem dělal ještě takový, jakože někdo něco přinesl v té době, kdy jsem začínal, tak jsem nemohl odmítat a tak, tak jsem prostě zaspíval tu písničku, tamhletu, kterou vy pak najdete tady a pustíte. Já se divím, ale naštěstí to nezní špatně, takže se nestydím za to. A jako dobrý, no, tak jako já nevím, 100 nebo...
1: To není málo.
2: No, protože ty televize vždycky přinesla jinou písničku, že jo? Když jsem dělal třeba to kabarety a tohleto.
1: Byly zábavné pořady, i ty písničkové, jenom to už dneska vůbec
2: ano,
1: není.
2: Ano, ano. A to už jsem dostal, to už mi vybíral Opustil pak, vydával písničky, no.
1: Takhle jako přidělil rovnou.
2: Jo, to oni už měli vykoukaný, oni věděli, kdo se jim tam hodí, typově, jako, že jo. No. Tam bylo kousek, jsem byl od toho, abych hrál na Karlštejně toho...
1: Koho?
2: Toho pátera tam, jak Bartoň, myslím, že to dělal.
1: Aha, no vydá.
2: Pavel, že jo, tam stojí na tom zábradlí někde, tam na těch kasematech a zpívá.
1: Proč z toho sešlo?
2: No, protože nějak tam byl zrovna, nevím, ale...
1: Šel okolo
2: zrovna Bartoň. Ale taky mladý děl rozsah takový a tohleto a všechno. Asi se jim vzdál takovej, jakoby kněžštější. než já.
1: Říká Aleš Ulm, vybral nám Luďka Sobotu. Já zas z toho seznamu, který dnes máme, vybírám další jméno proti, zkusím Jiřího Sováka. To jsou obyslná jména.
2: Úžasný.
1: Tak uvidíme, jak nám budou naskakovat SMSky v SMSkovníku. Uslyšíme vaše hovory na telefonním čísle 731 800 900. SMSky pak můžete posílat na číslo 90 01 04. Všechny hlasy sčítáme a jejich součet určí vítěze v Humoriádě a toho, kdo půjde do éteru. Tak užijte si pořad.
0: Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Už teď se na to těšíme, protože tahle akce bude opravdu vyvrcholení těch oslav 10 let pochoutkového roku a velké pódium, velká kavárna pod širým nebem. Představíme i detailně naši knížku Sladké Česko, nabídneme i něco sladkého a budou tam i další účinkující. S Františkem Kinským se budete moci potkat a vyslechnout jeho povídání. To všechno právě na té oslavě 29. srpna v sobotu mezi 11. a 16. hodinou v Kostelci nad Orlicí. Tak za námi zajeďte a užijte si tenhle ten krásný den. Ale teď je tu humor. A ve hře Luděk Sobota, Jiří Sovák stojí proti sobě, vy jim dáváte hlasy. Telefonní číslo 731 800 900, kdo tam je?
3: Jo, dobrý den, tady je Jitka u telefonu, Jižní Morava, a já bych si přála, zdravím vás oba dva pánové.
2: Děkujem.
3: A
2: děkujem.
3: Přála bych si Sobotu.
2: Luďka Sobotu, ano. Píšeme mu bod, které Esko získá teď hlas od vás, Sobota nebo Sovák?
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Ulme.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a já dávám hlas Jiřímu Sovákovi.
2: Dobrá, jasně. Děkuju za to, mějte se moc pěkně. Kdo další?
6: Jo, dobrý den, tady je Pepík z Brna a já bych chtěl Sováka.
2: Dobře, jasně, Pepíku, Pepí, už to můžu říct.
6: Dáme.
2: Pustíme ho, protože ano, ke slovu tady a do éteru. Vyhrál to na plné čáře. Ano. Jiří Sovák vzpomínka na maminku, na tatínka. Tahle ukázka právě teď začíná.
7: Taková její mánie byla, že já nesměl nikam v krátkých podlikačkách. Pro ní byl furt venku vítr. Vidíš tu větet, jak se to... Já už byl starý pacholek. A už jsem chodil za holkama a jsem říkal, maminko, když já mám rande. Čím spíš? Čím spíš, ty kluku pitama? Pojď sem. A ona, když mi říkala něco pikantního, tak se rozhlížela, jako jsem byl na dvoře. Až přijdete k ní, nebo kam to chodíte, vy sviňáci? A když se slíkat, tak ji po očku pozoruj. Až ona uvidí ty dlouhý podlikačky a ošklíbne se. Pryč, pryč, taková to s tebou nikdy nebude myslet dobře. Taková roztomilá prověrka. Já jsem celkem třikrát ženatý, tím nechci říct, že jsem nějaký nebravá. Naopak, tyhle ty kluci se nežení. Já dal slovo, tak jsem ho splnil, že jo. No, tak si s náma zahrál osud, jak to bývá. Maminka tomu trochu pomohla, to je fakt. No ale s ohlédnutím zpět musím říct, že ta máma měla pravdu. No ale přece jenom, abych ten maraton těch rozvodů a těch svadeb nějak skončil, tak jsem za mámou šlapal. Prosím tě, maminko, buď tak hodná, vyber si nevěstu sama, ať už je pokoj. Já jsem kluk čiperný, já se s kamarádím s každou. No je to nemoderní, já vím, není to ani pokrokové, ale je to pravda. Maminka vybrala a já mám dodneska to nejšťastnější manželství, jaký jsem si mohl představit. A vysvětlení je velice jednoduché. Maminka vybírala tímhle mozkem, což já jsem předtím nedělal. Proto nemám rád takový moderní, za každou cenu moderní řeči. Mladým se do toho nemá mluvit, ale jo, má se jim do toho mluvit a hodně, dokud je zatmění mozku, pak se to stejně musí za ně potom zaplatit. Takže... No ale pro sebe nevybrala tak ideálně, že jo, ty 3 měsíce, ne, myslím, po ty 3 měsíce, potom by jedna za druhou skočila do ohně, jak se říká, ale ty 3 měsíce, no to by tam, Mamince bylo tenkrát 75, tam dole 22, že jo, ta dávala ten kastrol sem, ta ho chtěla dávat sem, už byli v sobě, hádali se, já je kádroval, každý jsem vynadal zvlášť a u té mámy jsem vždycky končil, nechci si žetaní slovo, co jsi si vybrala, Tomáš? No tak tatínka jsem měl taky rád, to vypadá, když jsem neměl tatínka, to víte, ale to už je jiný druh lásky, když máte tatínka, který zvedne 3 metráky, to už máte rád tak s odstupem trošku, že jo. No on mě nikdy nebyl, on by mě zabil, že jo. Ona mě vždycky roztrhala šaty a pak mě musel koupit nový, takže já jsem ve čtvrtí platil za nejlíp oblíkanýho chlapečka. A on mě dal tvrdou výchovu, táta. Já jsem mu za to vděčný, bač. Potom, co mě v životě čekalo, se mi velice hodila ta tvrdá výchova. On vždycky říkal, koukej ty blbečku, koukej něco umět pořádně, ale dobře, tak dobře, že budou o tobě lidi říkat, že jsi machr. A pak tě budou vždycky potřebovat. Velice taková zajímavá zásada. Jsem se tak podvědomě řídil. Já jsem tatínka moc neužil, abych byl upřímný. On byl furt v hospodě. To nemyslím jako alkoholik. On měl hospodu. Já je, my jsme živnostníci, no, šekadenku. Jsem s tím měl potíže, když jsem nepotíže, ale vždycky, když legrace, když jsem... My jsme v Buriana jeli někam do zahraničí, tak jsme museli vyplňovat ty archy, že jo, tam byla vždycky taková povolání rodičů a to už menšík a tyhle parchanti číhali mi přes rameno, říkali, no díváme se, díváme, jen to tam napíš hezky, no, no, jen to tam napíš živnostníci. A jste přece měli hospodu, ne? Říkám, ty blbečku, jako my jsme měli hospodu, víš, jak my jsme se jmenovali, restaurace u Rudé hvězdy.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Jak vzpomíná na Jiřího Sováka Aleš Ulm?
5: No úžasně, jako na úžasného člověka, který, já jsem byl u něj doma někdy v té vilce, co měli venku takhle za Prahou. A...
2: Tu chatku takovou, kam,
5: ano,
2: kde
5: ano,
2: to venkovní
5: chatku,
2: sprchu.
5: Ano,
2: tak.
5: Ano, takový, jo, tohle, jo, tak jo. Tam jsem byl přesně a tam jsem s ním projednával nějaký pořad, že jo, a to a on furt nechtěl a jakože ne a tohle to na to, to. No a že už je starý na to. A tak já jsem říkal, vy prosím, vy jste studnice tadyhle, jak máte na dvoře, to je plný prostě vaši. No já už jsem všechno řekl. A takový byl jako potěšený, ale... No a tak jsem ho vždycky jako nějak přesvědčil a říkal jsem, ale vy jste měl i bouřlivý období, že jo, nějaký, jako, ale o tom nebudeme mluvit, že jo. No dá, to nebudeme mluvit, ale pak si těch taky nějaký věci vyplynuly, jako kdy on
2: se.
5: Měl takový divočejší období a platila na něj jedině paní, teďka nevím to jméno.
2: Andulka.
5: Andulka byla manželka, zavolala ještě pak tu paní do divadla.
2: Takhle.
5: To byla tajemnice divadla národního. A ta se sebrala, vzala kabelku a jela prostě za Sovákem. A ten Sovák, který odmítal někam, kamkoliv už nastoupit, že už nebude hrát, tak prostě ona ho jako skrotlého lva přivedla zpátky do klece zase.
2: Takže vyšlo to. Jak budeme pokračovat? S Jiřím Sovákem jako hostem Miloslava Šimka v pořadu Zavěste prosím volá semafor anebo vyprávěním o cizích jazycích z úst Bohumila Klepla? Nabízím proti jako druhou variantu. Takže Ačko Jiří Sovák, Bčko Bohumil Klepl a vy víte, že můžete volat na číslo 731 800 900 nebo SMSky na číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysílejte s námi, přidejte svůj hlas někomu, kdo v této chvíli volá a vybírá. Dobrý den, koho jste zvolili?
2: Dobré odpoledne, panové.
3: Dobrý den.
2: To je vás, Petr Zahloty. Já bych si pana Bezovošku.
1: Máme pana Bohumila Klepla.
2: Jo, tak pana Klepla.
1: Dobře, zapisuju, děkuju zároveň, předávám telefon někomu dalšímu, kdo tam je.
4: Dobrý den, Michal, Litultovice Opavsko, hlasu Praáčko.
1: To je Jiří Sovák tím pádem. Dobrá, děkuju.
4: Ano.
1: Děkujeme moc za zavolání, ať se daří.
4: Shledanou, vědete, hezky jen přeju oběma.
1: Vám taky. Další telefon, dobrý den.
5: Dobrý den, Žabeň, téměř od Fridku Místku.
1: Ano.
5: Chci klepla.
1: Dobře.
3: Ano.
1: Dobrá. A ještě poslední hlas, rychlé hlasování. Kdo to bude, komu?
6: No, dobrý den, prosím, pana Klepla.
1: Pana Klepla, jasně. Tak, sčítám to, ale nestačily tyhle poslední dva hlasy. Vyhrál to Jiří Sovák, 76% hlasů pro něj s panem Šimkem.
7: Pavlíku, najdi, prosím tě, správnou hromádku z dotazy. Fajn, děkuji ti.
8: Ano.
7: Šimek, divadlo Semafor.
8: Sovák.
7: Dobrý večer.
8: Dobrý večer.
7: Tak já už jsem tady přichystán s dotazy. Věříte v magnetickou sílu japonských náramků?
8: No poslyšte to, ale to zavání trochu mytologii, to zásadně odmítám a nevážím si lidi, kteří na to věří. To je nesmysl, skutečně to je pověra, to je nesmysl, to není důstojno člověka 20. století. Všem pravda je taková, že se ho bojím sundat.
7: Na čem právě pracujete?
8: Na čem pracuju? No, tak snad o práci snad nebudeme mluvit, to snad my se ona televize zlobí, že jí konkurujem, to snad my jsme že bych měl něco proti televizi, chraň Bůh, tam je spousta zajímavých pořadů, ale někdy mi to tak připadá, když koukám z okna a nikdo nejde.
7: Prý máte zahrádku a chatu. Řáděj vám tam taky myši jako nám. Co proti tomu děláte?
8: No, já mám ani ne tak zahrádku, jako hlavně myši. Hlavně myši, já jsem tam trochu hlíny. Má to výhodu, že někdy, když vylezu z chaty, tak mě odvezou k brance, víte? A bojoval jsem proti něm různýma způsoby. Poslední byl, mě poradil jeden zahradník, že byl ohromná věc, řídký vápno, lejt do myších děr. Oni prej, když vylezou ven, tak zbělají a ty, co jsou venku, je nepoznaj a vyhubějí se zároveň.
0: Humoriáda.
1: Úžasný Jiří Sovák a Miloslav Šimek taky. Děkuju za návštěvu, Aleši.
3: Já děkuju a budu se těšit někdy příště.
1: Ano, hezkou dovolenou narodu.
3: O, díky.
1: Ať se daří a vy poslouchejte zase zítra. Možná už to víte, bude tu jako host Ondřej Kepka. Těší se i Patrik Rozehnal a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Přívoz přes Lipenskou přehradu z Horní Plané omezil kvůli nízké hladině provoz. Hejtmanství letos začne na jihočeském letišti připravovat zázemí pro velké firmy. V Řecku se kvůli požárům v turistickém letovisku evakuovaly stovky lidí. Dnešek bude na jihu Čech slunečný s teplotami kolem tropické třicítky. Dobré ráno vám přeje Petra Pitra. Přívoz přes Lipenskou přehradu z Horní Plané do bližší Lhoty omezil kvůli nízké hladině provoz. Na palubu nesmí nákladní auta a traktory s přívěsem. Přívoz taky snížil kapacitu pro přepravovaná osobní auta. Informoval o tom Petr Tahotný z městského úřadu v Horní Plané. Pokud se situace nezmění a nezvýší se přítok do přehrady, tak do 10 dnů se provoz přívozu zastaví úplně. Pro Horní Planou je přívoz důležitým dopravním spojem. Pokud není v provozu, musí auta přehradu objíždět. Po silnici je to z Horní Plané do bližší Lhoty zhruba 20 kilometrů. Zájemci o podnikání na jihočeském letišti budou mít zajištěné inženýrské sítě. Vybudování takzvané základní technické vybavenosti za 1 300 000 000 korun včera schválila Rada jihočeského kraje. Stavět by se mělo začít ještě letos a práce potrvají zhruba 4 roky. Podle náměstka hejtmana Tomáše Hajduška z hnutí Naše Česko chce kraj přivést na letiště firmy s přidanou hodnotou.
3: Prvním příkladem je firma Viscofan, která se stěhuje z Tambačky, z centru města na letišti a samozřejmě takových firm může být mnohem více. A základním předpokladem je, že těm firmám máte nabídnout inženýrský sítě, že jo, vodovod, kanalizace, elektrika, plyn. Bez toho si tady žádná firma nikdy nic nepostaví.
2: Oblast Chalkidiky na severu Řecka opustili kvůli lesním požárům stovky turistů i obyvatel. Podle pobřežní stráže se z turistického letoviska Siviry na člunech evakuovalo přes 300 lidí. Agentura Reuters napsala, že do operace se zapojila hlídková a hasičská plavidla i rybářské lodě. Úřady nasadily do akce na 140 hasičů, 9 letadel a 7 vrtulníků. Jeden hasič se přitom zranil. Doprava v oblasti je podle řeckých úřadů zastavená. S lesními požáry se kvůli horku a suchu v posledních týdnech kromě Řecka potýkají taky třeba Španělsko a Francie.
1: Sport.
2: Kraulařka Barbora Sémanová po třetí v kariéře vyhrála mistrovství Evropy na dvoustovce. V Paříži zvítězila časem 1:54,38 a výrazně posunula vlastní maximum. Tento čas je navíc novým rekordem evropských šampionátů. Pokračuje Sémanová.
4: Byl to určitě nejlepší závod v mém životě, byl to nejlíp provedený závod v mém životě a byl to fakt neskutečný zážitek pro mě, i když jsem to plavala, tak jsem to v rámci možností nějak prožívala a fakt jsem se cítila strašně silná a o to víc si toho cením, že jsem dokázala udržet si svůj závod a jet si to svoje.
2: Dneska bude o medaily bojovat Znakař Knedla na 50.
1: Počasí.
2: Dnešek bude na jihu Čech jasný s maximálními teplotami od 29 do 32 stupňů, na horách naměří do 27 stupňů. Vítr vane slabý východních směrů a biozátěž zůstává na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Provoz na jeho českých silnicích je teď po ránu klidný, nemáme hlášené žádné komplikace. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Všichni pracující si už brzy budou moci v rámci léta odškrtnout další odpracovaný pracovní týden, víkend před námi. Je tady páteční ráno. Pokud máte dovolenou nebo volno, tak samozřejmě pokračuje v rytmu léta. O tom už jsme slyšeli ve zprávách o počasí. Počasí se během jeho českého rána, které na svém samém počátku, budeme samozřejmě věnovat intenzivně, abyste věděli, jak bude léto pokračovat. Máme tady pátek 14. srpna 2026. 5 hodin, k tomu 5 minut, s vámi u mikrofonu Českého rozhlasu České Budějovice Adéla Jirkalová. Přeji krásné ráno. A aby bylo ještě krásnější, tak pro vás opět chystáme písničky, které nestárnou. A těšit se můžete například na Víťu Vávru. Budou Rybičky 48 spolu s Markem Ztraceným a právě teď jedna velká paráda a Karel Zich. Dobrý poslech.

všem čtenářům a milovníkům knih vzdal hold Karel Zich ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Krásné ráno, je páteční s datem 14. srpna. Je to 226. den roku 2026, to nám to krásně sedí, do konce roku zbývá 139 dní. V pražském Klementinu byla v tento den naměřena nejvyšší teplota roku 2015, a sice 35,6 stupně Celsia a nejnižší v roce 1908 9,3 stupně. Svátek má dnes Alan, je to jméno keltského původu a nejasného významu. Někdy se vykládá

0: Jirka zvítězila u Doma žlic nad Křižáky. To je jedno z výročí, které se váže k dnešnímu datu 14. srpna. Před 590 lety byl Zikmund Lucemburský přijat v Jihlavě za českého krále. Je to 125 let, kdy urazil Američan německého původu Gustav Weisskopf v letounu číslo 20 ve výšce 15 metrů, vzdálenost 270 metrů. Šlo o vůbec první motorový let v dějinách. Před 90 lety byla v Americe vykonána poslední veřejná poprava. A je to 85 let, kdy podepsali prezident USA Franklin Delano Roosevelt a britský premiér Winston Churchill Atlantickou chartu, obsahující zásady spolupráce po druhé světové válce. Před 70 lety zemřel německý básník, spisovatel a dramatik Bertolt Brecht. Narodil se v roce 1898. Před 35 lety odehrála svůj vůbec první koncert britská skupina Oasis. A je to 30 let, kdy byl nalezen mrtev rock'n'rollový zpěvák Mickey Volek. Narodil se v roce 1943. Před 25 lety plavkyně Dana Zbořilová přeplavala jako druhá Češka v historii průliv La Manche. Tak končíme velice významně a my jsme si opět rozšířili obzory, co se týče historie a data 14. srpna. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, za chvíli už předpověď počasí a budu potřebovat i vaši pomoc, však už to znáte. Tak nám napište, jak je právě u vás, kolik je stupňů a jestli vidíte jasné nebe. 90 011 03 je číslo naší SMS brány, zprávy pište ve tvaru CB, mezera, počasí, mezera, text. Předem díky, krásné ráno.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Bylo nebo je 17:45 a k tomu půl minutky posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pojďme na avizované počasí.
1: Počasí.
0: SMSka od vás, dobré ráno Adélko, ve Strakonicích je jasno, 10 stupňů, přeji všem stále zdraví a pohodu, podepsán je Jindra. Děkuju za tu zprávu. Co říká Český hydrometeorologický ústav? Vrcholí chladná noc, jasná, aktuální teploty mezi 12 až 9 stupni Celsia, v údolích teď po ránu až 6 stupňů. Jak bude vypadat páteční den? Bude 29 až 32 stupňů Celsia, na horách 24 až 27, k tomu i nadále bude přetrvávat jasná obloha. Vítr povane slabý, jihovýchodní až východní, na Šumavě severovýchodní, o rychlosti do 4 metrů za sekundu, pršet dnes nebude, rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a bio při pátku na dvojce.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Uprostřed městské zástavby v Olomouci je ukrytý arcibiskupský palác, kde například nastoupil na trůn císař František Josef I. Do paláce vás zavedeme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Už co nevidět. Teď Nick Kamen, I Promised Myself. Hezké ráno.

0: Arcibiskupský palác v Olomouci je neodmyslitelnou součástí naší historie. Několik měsíců z něj vládl František Josef I. celé monarchii. Radili se tam i císaři před bitvou u Slavkova. Za komunismu pak bylo v budově vězení. Olomoucké arcibiskupství patří podle agentury Czech Tourism k neobjeveným skvostům Česka roku 2026.
1: Tak vám děkuji za pozornost, naše prohlídka tady končí. Děkuji vám, že jste navštívili Arcibiskupský palác v Olomouci.
2: Vendula Prostředníková, vedoucí turistického centra tady v Arcibiskupském paláci, ale také průvodkyně, se loučí právě s návštěvou z Hradce Králové. Dozvěděli jste se něco nového?
3: Určitě spousta zajímavostí ohledně třeba návštěvy Marie Terezie a dalších jednání o bitvě o Slavkova.
4: Je to pěkné a vyrovná se to jako i spoustu podobných objektů ve světě.
2: Vendula Prostředníková mě zavedla do trůního sálu. Roku 1848 tu nastoupil na trůn František Josef I. a vládl odtud monarchii půl roku. Po hostinnosti biskupů a arcibiskupů využívali i další členové monarchie.
1: Namátkou to byla třeba císařovna Marie Terezie. Z toho císařského dvora tady byl císař Ferdinand nebo jeho synovec František Josef I. Bohužel císařovna Sisi arcibiskupský palác nikdy osobně nenavštívila, přestože její manžel tady pobýval hned několikrát v 19. století.
2: Císařští strávníci byli podle Venduly Prostředníkové v celku skromní.
1: Tak například o té Marii Terezii, tak tam se tvrdilo, že ona byla velmi střídmá, vozívala si sebou nejenom vlastně kuchaře, ale taky vlastní zásoby, takže nikdy vlastně nevyjídala ten dvůr, na kterém se nacházela. No a pokud se přesuneme třeba do toho 19. století, tak tam je dokonce možné, že císař František Josef I. tady strávil i Vánoce v roce 1848. Na stole se objevoval většinou losos s vídeňským bramborovým salátem a taky oblíbené kajzerky, císařské hustičky s kaviárem.
2: My máme před sebou další sál a na podlaze toho sálu je velká kožešina ledního medvěda, kde se tady vzala.
1: Je to dárek, který sebou přivezl ruský car Alexandr I. jako poděkování za svůj pobyt tady v arcibiskupském paláci, a to před významnou bitvou. Byla to bitva u Slavkova. Ruský car se tady v tomto paláci sešel s rakouským císařem a radili se, jak budou postupovat proti Napoleonovi.
2: V arcibiskupském paláci pobýval taky Tomáš Garrigue Masaryk a ve 30. letech Edvard Beneš, s ním taky Klement Gottwald. V roce 1948 na arcibiskupský stolec nastoupil Josef Karel Matocha. Od roku 1950 se stal vězněm komunistického režimu.
1: Je to tak, arcibiskup Josef Karel Matocha byl roku 1950 vlastně nezákonně internován v prostorách této rezidence. Byly mu určené nejspíš dva pokoje v tom protějším křídle, kde vlastně v současné době je i arcibiskupský byt. Internován zde byl dlouhých 11 let až do své smrti v roce 1961.
2: Současným domácím pánem v paláci je olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Občas se mu přistane, že se mu ve dveřích objeví zbloudilý turista.
5: Dokonce jsem jednou už byl připravený na cvičení a byl jsem jenom v kraťasech a v tričku a teď se otevřely dveře a ten pán byl překvapený, že se to odstřelil. Jsem říkal, tady ne, historické sály jsou naproti.
2: Podle Josefa Nuzíka je arcibiskupský palác dobrým místem k setkávání.
5: Já zvu i posluchače Českého rozhlasu, aby až budou plánovat cestu do Olomouce, aby také na ten náš skvost se přijeli podívat. Je to jiná atmosféra než na hradě, na zámku, protože se tu potkává historie i s tou přítomností a to je krásná kombinace.
2: Loni arcibiskupský palác navštívilo 13 000 turistů. Kromě klasické trasy nabízí i specializované prohlídky. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, Jihočeské ráno. K mikrofonu usedá Petra Pitra a přináší zprávy.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Banky hlásí rostoucí počet kyberpodvodů na svoje klienty. Třeba podle Komerční banky se v prvním pololetí meziročně zvýšil počet karetních a platebních podvodů o víc než 40%. Vzrostla taky částka, kterou útočníci lidem z účtu ukradli. Nebezpečné jsou hlavně známé scénáře falešných bankéřů a policistů nebo nabídky podvodných investic. Pohonné hmoty v Česku za uplynulý týden výrazně zlevnily. V Jihočeském kraji natankují řidiči aktuálně benzín v průměru za 1,40 korun, o 87 haléřů levněji než před týdnem. Cena nafty klesla o 66 haléřů na průměrných 43,90. Nejlevnější benzín na jihu Čech se prodává na Prachaticku, nafta na Strakonicku. Táborská firma Bites zřejmě získá nabídku bezúplatného převodu pozemku v Klokotech. Musí splnit podmínku, že do 10 let na místě vybuduje veřejné parkoviště. Druhou variantou je úplatný převod v ceně 430 tisíc korun za pozemek. Společnost teď uvažuje o 23 parkovacích místech pro dodávky. Jakub Vadlejch se na mistrovství Evropy zítra představí v oštěpařském finále. Na šampionátu v Birminghamu mu na postup mezi nejlepší 12 stačil úvodní pokus dlouhý 80 metrů a 92 centimetrů. O medaili bude v sobotu bojovat i čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel, která skončila ve druhém semifinále druhá. Na jihu Čech bude i dneska obloha jasná, odpolední teploty vystoupají k 32 a na horách k 27 stupňům. Vítr je slabý a biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Bez komplikací a bez nehod, tak se aktuálně jezdí na jihu Čech. Všem řidičům přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Na první pohled připomíná obyčejnou kopretinu. Ve skutečnosti ale patří mezi ceněné léčivé byliny. Kopretina Rimbaba se po staletí využívá v tradičním léčitelství a pozornost si získala hlavně díky svému spojení s úlevou od bolestí hlavy. Co všechno o ní stojí za to vědět, uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za malou chvíli.

0: chtějí mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Nenápadná bylina s květy podobnými kopretinám, která si získala své jméno v lidovém léčitelství. Kopretina Řimbaba je známá hlavně jako pomocník při bolestech hlavy a migrénách. Její využití je však mnohem širší. V následujícím rozhovoru se dozvíte, jak tuto rostlinu poznat, kde roste a proč je mezi bylinkáři tolik ceněná. V rozhovoru Hanky Šoberové s bylinkářkou Silví Hovorkovou bude řeč hlavně o jejím tradičním využití při migrénách a opakovaných bolestech hlavy. Ostatně poslechněte si to.
2: Hodně z nás jí má na zahrádce, protože ona je fakt krásná a ona kvete celý léto. Je to taková jako krásná, vděčná, jednoduchá kytka. Je radost na ní pohledět a ona ještě, když je v tom záhoně spokojená, tak ona má kolem sebe plno dětí a za chvilku vám ten záhon se snaží zabrat úplně celý. Ale je to kytička, která vypadá jako kopretina, ale nemá ty lístky protáhlý, má taky malý žlutý střed a kolem toho malý bílý lístky a dělá takový skupenství těch květů, který se spíš podobají chryzantémám a i trošku podobně jako chryzantéma voní.
3: K čemu takovou kopretinu využijeme?
2: Kopretina je přebornice ve dvou věcech a to asi hodně posluchačů a posluchaček bude vědět, že se používá hlavně při bolestech hlavy. A dokonce je nejprozkoumanější bylina v tomhle ohledu, že když se zkoumá, jako co zabírá na bolest hlavy, tak oni většinou začnou zkoumat tu kopretinu Řimbabu. Ty studie jsou jednoznačně zajedno v tom, že jako ta kopretina při dlouhodobém užívání dokáže snižovat četnost těch migrén, dokáže snižovat intenzitu a zkracuje dobu trvání těch migrén. Zatím se teda nedobrali k tomu, jak dlouho by se měla užívat a v jakých dávkách, aby vlastně se člověk těch migrén úplně zbavil, ale hodně lidí říká, že jim ta kopretina při migrénách fakt hodně pomáhá. A ta druhá věc, na co kopretina Řimbaba se používá, tak to je na pohybový aparát. Ona je protizánětlivá, pomáhá při revmatických bolestech a při bolestech kloubů.
3: Jakým způsobem ji zpracujeme?
2: Buď můžeme si z ní uvařit čaj, můžeme si tu kopretinu nasušit a mít ji připravenou na zimu a vařit si z ní čaj, nebo ji můžeme, když půjdeme na zahradu a máme ji tam, tak si ji utrhnout a čaj si z ní uvařit. Ten čaj trošku voní po heřmánku, ale je víc hořký. Ona i pomáhá na játra a na trávení mimo jiné. A nebo se dá sehnat už v obchodech jako extrakt, jako tinktura, anebo i v kapslích. A nebo si tu tinkturu můžeme doma vyrobit sami.
4: Český rozhlas České Budějovice.

0: Neskonalou pohodu nám navodili Big Mountain ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice 6:45.
1: Počasí.
0: Kamenice nad Lipou, jasno 10 stupňů, pátek pohodáček a pohodový víkend přeje Věra. Obloha nad Duchovicemi bez mráčku, 11 stupňů, bez větří, pěkný den všem přeje Josef. Díky za vaše SMSky a těším se na další a jsem zvědavá. 90 011 03, napište nám, jak je právě u vás. SMSku ve tvaru CB mezera, pocasí mezera, text. Dnes bude slunečno a teploty porostou. Konkrétně 29 až 32 stupňů Celsia jsou nejvyšší slíbená odpolední maxima. 24 až 27 naměříte na horách. Slabý jihovýchodní až východní vítr povane, na Šumavě severovýchodní o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Pršet nebude, rozptylové podmínky ráno ještě mírně nepříznivé, během dne už ale dobré. A bio dnes na dvojce, což znamená střední zátěž.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice, aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.
0: Na sklářské tvůrčí dílny, za irskými rytmy nebo za motýly vás ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice pozveme už za chvíli. A sice v typech pro volný čas, tak si je při pátku nenechte ujít. Máme 5 hodin, k tomu 47 minut. Nový den, ten poslední pracovní v tomto týdnu, právě začíná. Hezké ráno.

0: Tipy pro volný čas.
1: Sympozium sklářských mistrů začíná ode dneška v Klášterech Český Krumlov. Po celý víkend nabídne práci účastníků sympozia u kahanů i sklářské pece, tvůrčí dílny pod širým nebem nebo přednášky. Úvodní večer od 20 hodin ozdobí koncert formace Dva havrani. Letní kino v Černé v Pošumaví bude od 20.30 promítat film Spider-Man z Brusu Nový den. Na festival budějických pivovarů můžete dneska od 15 hodin zajít na Sokolský ostrov právě v jeho české metropoli. Kapela Shivers přiveze dnes irské rytmy a tradiční dudy do městského parku do Vimperka. Koncert začne ve 20 hodin. V letním kině v Písku od 20.30 budou promítat tajemství křišťálové planety. A Muzeum Kvilda pořádá od 17 hodin dílnu pro ty, kteří si chtějí namalovat vlastní šumavský suvenýr. Přednášku o motýlech potom na Stašsku si od 18 hodin můžete poslechnout v obecním sále ve Stachách. Hlavním průvodcem večera bude uznávaný biolog Jiří Žalman. Aneta Langerová vystoupí od 19.30 se svou kapelou v Prachatickém letním kině. A festival filmové renesance Slavonice nabídne dnes snímky jako Zápas století, Fichtelberg, Čarodějův učeň nebo Taneční lekce Jana Ondera. Mezinárodní folklorní festival Písek připravil od 15.30 v Palackého sadech vystoupení dětských souborů a od 20 hodin vystoupení folklorního souboru Kapušančan ze Slovenska. Nebo spíše zo Slovenska. V českobudějovickém letním kině Háječek můžete od 21 hodin vidět film Toy Story 5, Příběh hraček. A tak možná tuším, kam dnes vezmeme naše děti. Krásné ráno, věřím, že jste si vybrali. A teď už nám lekci v žárlení dá zpěvačka Marcela Holanová. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jihočeské ráno 5.54. Pátek s datem 14. srpna.

0: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Stíhačky nad Lotyšskem sestřelili neznámý dron. Vysoké teploty mění režim dětských táborů. Letošní festival Dobržská brána na Strakonicku nabídne neobvyklá spojení jazzových interpretů. Jich Čech bude dneska jasný, teploty se dostanou až ke 32 stupňům. Pohodové páteční ráno vám přeje Petra Pitra. Lotyšská stíhačka sestřelila ve vzdušném prostoru Lotyšska dron. Krátce předtím armáda vyhlásila vzdušný poplach v oblastech u hranice s Běloruskem a Ruskem. Informovala o tom armáda na síti X. Leteckou a lodní dopravu ve východní části Finského zálivu podél hranice s Ruskem dočasně pozastavilo i Finsko. Finsko a Lotyšsko jsou členy Evropské unie i Severoatlantické aliance. V Jihočeském kraji je letos nahlášených 355 dětských táborů. Vedra ale mění jejich programy. Vedoucí musí přizpůsobovat režim vysokým teplotám. Pokračuje krajská předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Daniela Verdánová.
3: Děti se hýbou. Není možné, aby zůstaly jenom bez aktivity, ale je třeba tu fyzickou aktivitu omezit, jak jde nejvíce. Určitě je vhodné se koupat, přijímat dostatek tekutin, nenutit je do jídla. Ten, kdo špatně to teplo snáší, ať si klidně dá lehnout.
1: To nejlepší z uplynulých 9 ročníků zazní letos na jazzovém festivalu Dobržská brána. Mezinárodní hudební setkání začíná v malé pošumavské vesnici Dobrž na Strakonicku dneska. Pořadatel Ivo Kraml pozval na 10. ročník interprety, kteří měli u publika i kritiky největší ohlas. Jubilejní ročník sestavil z originálních propojení některých z nich.
4: A vlastně drtivá většina těch koncertů bude originálními, které zazní poprvé a možná naposledy. I jenom v té naší pošumavské Dobrši a tak se spojili dohromady dvojice, trojice. Někteří napsali skladby speciálně pro Dobržský festival, pro toho svého partnera hudebního.
1: Na festivalu Dobržská brána vystoupí z českých interpretů třeba Štěpánka Balcerová nebo Nikol Boková. Program potrvá do sobotní půlnoci. Sport. Desetibojař Vilém Stráský obsadil na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu 13. místo. Nazbíral 8013 bodů. Vylepšil si osobní rekordy ve skoku do dálky a v hodu oštěpem. Zaváhal naopak ve skoku o tyči, kde za svým maximem zaostal o víc než půl metru.
5: Tyčka to celý pohřbila, ale už od těch překážek to bylo takový špatný. No. Nevím, co se stalo. Věřil jsem si na mnohem víc, ale nepovedlo se to vůbec podle představ a ta tyčka. Letos je to fakt boj s tou tyčí a potřeboval jsem, aby mě trošku pomohl vítr, nebo aspoň, aby jako nefoukalo, ale strašně těžko se mě skáčet obecně a ještě navíc do takového větru.
1: Další dva čeští desetibojaři, Tomas Jervinen a Ondřej Kopecký, v průběhu soutěže odstoupili kvůli zranění.
2: Počasí.
1: Dnešek bude na jihu Čech opět jasný s maximálními teplotami mezi 29 a 32 stupni. Na horách naměří do 27 stupňů. Vítr vane slabý východních směrů a biozátěž zůstává na dvojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: I tentokrát mám pro řidiče dobré zprávy. Provoz na jihu českých silnicích zůstává klidný a nemáme hlášené žádné nehody. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Krásné, konečně pro některé, páteční ráno s datem 14. srpna. Jihočeské ráno hraje Prim na našich rozhlasových vlnách až do 9. hodiny, tak věřím, že vám rozšíříme obzory v nejrůznějších zajímavých tématech a reportážích. O čem to bude už za pár minut? Vodoprávní úřad v Jihlavě vyzval obyvatele, aby v současném suchu šetřili vodou a omezili její využívání na zahradách. Některým zahrad zahrádkářům už ale došla voda i ve studních a nádržích na dešťovku. Reportáž přidáme už za pár chvil. A také pro vás míchám písničky, které nestárnou, bude Janek Ledecký, Michal Tučný, Elton John a právě teď Zuzana Norrisová. Když si představím tu písničku, respektive ten videoklip a také film Rebelové, ze které tato píseň pochází, tak vidím, jak prší ty kapky deště. Jen si to představím, tak zkuste i vy v rámci toho sucha, které venku vládne. Adéla Jirkalová s vámi u mikrofonu. Dobré jitro.

0: Zahrádkáře na Vysočině trápí sucho. Voda ubývá ve studních i potocích a nádrže na dešťovou vodu jsou po týdnech bez vydatnějšího deště skoro prázdné. Majitelé zahrad tak hledají způsoby, jak ochránit dozrávající úrodu. Vodoprávní úřad v Jihlavě totiž vyzval obyvatele, aby s vodou šetřili a zahrady nezalévali.
1: Se bojím normálně tam podívat do studně, protože už některý lidi nemají vůbec vodu. Letos teda to je poprvé, kdy to takhle úplně vysklo.
2: S předsedou zahrádkářské oblasti v Jihlavě Janem Svobodou procházíme mezi zahrádkami.
1: Je právě na té chalupě, jak mi už tam teďka došla, jak jsem tam teď byl posledně, tak dali vám jenom ty okurky. A to klidně i z toho nádobí. Jo, že tam radši nepoužijem jára.
3: No, nazdár.
1: Ale já jsem...
2: Potkáváme i manžela Rovnerovi.
4: Nadřeme se. Máme naštěstí tady teče z rybníku ten potůček, tak z toho vždycky vnuk a manžel nanosíme vodu do sudu, takže to je jediný štěstí, jinak bychom byli úplně nemožní.
5: Zatím se s tím prostě srovnáváme, jde to.
4: Vidíte, jak to
5: poněvadž v tom potoku je stále minimální průtok a ten odběr tady je prostě minimální.
2: A jak se daří těm rostlinám, které pěstujete?
5: Musí už se zalívat.
4: A podívejte, není to ono, jo. Přece jenom je ta vzdušná vlhkost malá, takže teď jsem to tady všechno vystříhala, protože už to bylo suchý. A... No je to znát, ale zaplať pánbu za to, co pak my, ale ty zemědělci a všichni. Někde je to ještě horší, že jo.
2: Nedostatek vody trápí i paní Lenku z Dobronína.
6: No tak tady máme nádrž na dešťovou vodu ze zahradního domku. Díky tomu, že v neděli, v pondělí

0: počasí.
1: Čeká nás slunečný a teplý pátek. Bude jasno, odpolední maxima 29 až 32 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty na horách 24 až 27. Vítr slabý východních směrů o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Pršet při pátku nebude a rozptylové podmínky. Ráno ještě mírně nepříznivé, během dne dobré. Ještě vám dlužím informaci o biozátěži. Ta dnes bude na stupni číslo 2, což je značí střední zátěž.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Kdo ví, možná, že své děti při pátku vezmete někam do zoologické zahrady, i proto se nám hodil Elton John a Crocodile Rock ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, pátek s datem 14. srpna. 6 hodin k tomu 18 minut a jeho české ráno už za chvíli ruku v ruce také s Jankem Ledeckým. A dnes po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou, které oba zdravím a ptám se, jaké téma se tentokrát bude probírat.
1: Jsme rádi, že posloucháte.
2: Budeme mluvit o množství léků.
1: Máte někdy pocit, že už těch všemožných pilulek, kapek a injekcí máte nějak moc?
2: Kritická hranice je často udávána na 5 a více léků současně. Máte jich víc? Říkáte si, vědí ti všichni doktoři, co já to všechno beru?
1: Víte, že velké množství léků může způsobit kromě jiného únavu, závratě, trávící obtíže nebo i změnu nálad?
2: U starších lidí dokonce zmatenost, poruchy paměti, úzkosti nebo dokonce pády.
1: Kolik berete léků vy? A nemáte s tím potíže? Dejte nám o tom vědět. Svěřte se svými obavami a problémy s léky.
2: Své dotazy nám můžete už teď poslat přes formulář na stránce pořadu www.veseleazdravie.cz a taky na náš Facebook.
1: Nebo nám zavolejte svůj dotaz telefonicky a nechte vzkaz paní doktorce na záznamníku s číslem 221 553 770. Opakuji ještě jednou pro jistotu telefon 221 553 770.
2: Vašim problémům s braním léků se budeme věnovat už dnes v živém pořadu Vesele a zdravě po 13. hodině v našem vysílání.
1: Reprízu uslyšíte ještě dnes po 20. hodině.
2: Nebojte se zeptat.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vše z vysílání Českobudějovického rozhlasu najdete přehledně na našich webových stránkách budějovice.rozhlas.cz.

0: Písnička z roku 1985. I ta zazněla ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Zpíval Freddie Mercury. Krásné dobré jihočeské ráno. Na řadě jsou další zprávy a přináší je Petra Pitra.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Správa Národního parku Šumava získala povolení zpřístupnit stezku Luzenským údolím na hraniční přechod Modrý sloup. Vypořádala se s námitkami Ministerstva životního prostředí, které souvisely hlavně s ochranou tetřeva hlušce. Stezka bude přístupná jen pro určitý počet turistů a v konkrétní době. Rezervační systém chce správa parku spustit před příští sezónou. Řidiči musí ode dneška projíždět na silnici číslo 20 u Pištína na Českobudějovicku po rozšířené provizorní vozovce. Ředitelství silnic a dálnic svádí dopravu na náhradní cestu u křižovatky poblíž čerpací stanice. Důvodem je stavba obchvatu Dasného a Češnovic. Nová čtyřproudá silnice by měla být hotová ve druhé polovině příštího roku. Hypoteční trh v Česku v červenci zpomalil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 30 miliard a 800 milionů korun. To je o 16% míně než v červnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru od České bankovní asociace. Úroková sazba u nových hypoték se v červenci zvýšila. V průměru dosahovala výše 4,9%. České volejbalistky v předposledním přípravném zápase před domácím mistrovstvím Evropy podlehly Srbkám 1-3. V Bělehradu se oba týmy znovu utkají dneska od 19 hodin. Na jihu Čech bude i dneska obloha jasná, odpolední teploty vystoupají k 32 a na horách k 27 stupňům. Vítr je slabý a biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Pozor na silnici 19 u Horasedel na Písecku před kruhovým objezdem, kde probíhají stavební práce, jsou mimo provoz přenosné semafory. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A v jihočeské vlastivědě už za chvíli uslyšíte, kdo měl na starosti dopisy samotného habsburského panovníka a proč tuto výsadu po staletí držel jen jeden šlechtický rod. V dnešním díle jihočeské vlastivědy, který připravili archivář Jiří Cukr a redaktor Zdeněk Zajíček, se také dozvíte, jak se tento rod, tedy párové, dostali k nejvyššímu poštovnímu úřadu a co jim tato funkce přinášela. Tak si počkejte.

0: Evropské poštovní služby výrazně ovlivnil šlechtický rod párů. Jehož hlavním rodovým sídlem v Čechách byla Bechyně, více v jihočeské vlastivědě. Rod párů pochází z Lombardie a v Čechách se usadil v první třetině 17. století. V roce 1652 získal takzvaný inkolát a zařadil se mezi plnoprávnou českou šlechtu. Párovská panství se nacházela především ve východních a jižních Čechách. Hlavním rodovým sídlem se nakonec stala Bechyně. Párové se výrazně zapsali do dějin evropského poštovnictví. Už v 16. století dohlíželi na poštovní služby v Bratislavě a od roku 1624 obsazovali dědičně nejvyšší poštovní úřad, který spravoval pošty v Čechách, na Moravě, Uhrách a v části Rakouska. Vládnoucímu příslušníkovi rodu náležel titul nejvyšší dvorský poštmistr, který měl za úkol mimo jiné vyřizování korespondence panovnického dvora, včetně osobních dopisů vládnoucího Habsburka. Mezi další úkoly patřilo například hledání poštmistrů a úředníků do jednotlivých poštovních stanic, kteří potom párům přímo podléhali. Dohled nad poštovními službami přinášel rodu velké finanční příjmy, o které nechtěl po zestátnění pošty v roce 1722 přijít, a proto si vymohl určité příjmy i nadále. Až do 19. století také mohl vládnoucí člen rodu užívat titul nejvyššího dvorního generálního poštmistra.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Kapelu Ace of Base už za chvíli vystřídá Petr Muk ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Teď minutku před 6:45. Pojďme za počasím.
1: Počasí.
0: A o předpověď počasí se s námi v tuto chvíli podělí meteoroložka Eva Houbová. Dobré jitro.
2: Dobrý den.
0: Jaké máme aktuálně počasí?
2: V celé České republice je vymetená obloha a teplota se většinou pohybuje mezi 9 a 15 stupni. Nejchladněji hlásí Kvilda Perla -3,4. V Českých Budějovicích je 11 stupňů bez větří, tlak přepoštěn na hladinu moře od rána 1024 hektopaskaly. Na Choráňově je 14 stupňů a vítr jižní 1 metr za sekundu.
0: Jaké počasí přinese poslední pracovní den tohoto týdne?
2: Dneska to bude dost fádní. Kolem tlakové výše nad východní Evropou k nám proudí velmi teplý vzduch od jeho západu. Čekáme jasnou oblohu po celý den. Teplota vystoupí na 29 až 32 stupňů, na horách na 24 až 27. Vítr povane slabý, převážně z východních směrů do 4 metrů za sekundu a bio bude na střední zátěži.
0: V kolik vyšlo a v kolik večer zapadne sluníčko?
2: Sluníčko vyšlo v 5:53 a zapadne ve 20:19.
0: A nějaké teplotní rekordy by byly?
2: Byly by a doufám, že dneska nebudeme lámat, i když no, snad ne. Maximum z roku 2015 je 35,8 stupně a minimum z roku 1933 5,4.
0: A zdali pak rekordy budeme lámat zítra?
2: No, přiblížíme se k té možnosti. Zítra nás čeká jasno nebo skoro jasno a večer od západu spíše polojasno. Přiblíží se studená fronta a začne se projevovat tou malinko zvětšenou oblačností. Teplota ráno klesne na 14 až 11 stupňů, v údolích bude tak kolem 7 a přes den vystoupí na 31 až 34, na horách na 27 až 30. Vítr slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu a bio na vysoké zátěži.
0: Tolik meteoroložka Eva Houbová. Evi, prozatím děkuji a spojíme se opět za hodinu, tak naslyšenou.
2: Budu se těšit. Naslyšenou.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Zkrácení cesty na Třístoličník i propojení české a německé strany Šumavy. Tak to jsou hlavní přínosy nově otevřené části Rosenauerovy stezky nedaleko Stožce na Prachaticku. Podrobnosti přidáme tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár chvil.

0: Nově otevřený úsek cyklotrasy u Stožce na Prachaticku propojil českou a bavorskou síť stezek. Vede od Rosenauerova pomníku až na hranici s Německem. Propojka měří zhruba půl kilometru. Zkrátí ale významně cestu na Třístoličník nebo k nádrži Kreuzbach-Klause.
1: Vidíte, jak máme krásně vyštěrkovanou cestu. Je 2 metry široká, takže je to komfortní pro cyklisty.
2: Na novou cyklotrasu, která vede od Rosenauerova pomníku k německé hranici do Bavorska, jsem se právě vydala s ředitelem Šumavského národního parku Pavlem Hubením.
1: Dřív tady býval smyk jenom na přibližování dřeva.
2: I když jde o tak krátký úsek, bylo poměrně obtížné tuhle cyklotrasu povolit a udělat.
1: Ten nápad vzniknul už před nějakýma 15 lety určitě. Takže jsme hledali řešení, jak to udělat optimálně. Pochopitelně jsme v Národním parku, nemuseli jsme si nechat tu stavu povolit, museli jsme nechat posoudit vliv na evropský významné druhy.
2: Cyklisti si díky této cyklotrase významně zkrátí cestu na Třístoličník.
1: Tady je skvělá cyklotrasa, už stará, že okolo Schwanzenbergského plavebního kanálu, který začíná právě u pomníku. Ale kdo chtěl se dostat na Třístoličník, tak to musel objíždět celý zpátky dolů do Nového údolí a pak nahoru, takže teďko téměř po vrstevnici a to zkrácení je zhruba 11 kilometrů.
2: Někteří cyklisté si tudy právě zkracovali cestu do Bavorska, s tím se setkávali i strážci Šumavského parku, například Jaroslav Koranda.
3: Vzhledem k tomu, že v Národním parku Šumava je jízda na kole pouze po vyznačených cyklotrasách, tak tady to bylo zakázané. V těchto místech jsme potkávali cyklisty vcelku běžně. Někteří byli slušní a kola tlačili, ovšem někteří tu i projeli.
2: Tento nový úsek cyklotrasy od Rosenauerova pomníku na německou stranu uvítali i manželé Eva a Jiří Pospíšilovi z Litomyšle. Byli mezi prvními, kteří si ji projeli.
4: To je pro nás skvělá zpráva, protože kdybychom to objížděli, tak jsme měli naplánovanou trasu a možná bychom ji celou nemohli ani na elektrokole dokončit.
2: Malý úsek cyklotrasy vnímá jako velký a významný krok v příhraniční spolupráci. Sebastian Gruber, okresní rada Freyung-Grafenau.
5: Je to další propojení našeho společného přírodního prostoru. I takovýhle malý projekt může přispět k tomu, abychom v současné nestabilní době mohli v Evropě žít společně a svobodně.
2: Díky této malé propojce se Rosenauerova cyklostezka prodlužuje o další desítky kilometrů a navíc prochází už 3 státy. Z Šumavy Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.
1: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Jižní obchvat Tábora se začne stavět už příští měsíc. Uleví hlavně lidem z Čelkovic. Čeští houbaři zažívají velmi slabou sezónu. Nerostou skoro žádné druhy hub. Herečka Iva Janžurová převzala na festivalu Filmová renesance ve Slavonicích cenu za mimořádný přínos kinematografii. Jih Čech bude dneska tropický s teplotami do 32 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Stavba jižního obchvatu Tábora začne letos v září. Potvrdili to včera radní Jihočeského kraje výběrem zhotovitelské firmy. Obchvat dlouhý 3,5 kilometru, skoro za miliardu korun, povede od táborského Kauflandu mezi Větrovy a Horkami na silnici 37 před obec Slapy. Hotový bude do konce roku 2030. Pokračuje náměstek hejtmana Tomáš Hajdušek z hnutí Naše Česko.
2: Všichni řidiči, kteří budou přijíždět od Mašic a budou se chtít dostat přes Tábor, sjedou na stávající silnici 1/3, případně hned vedle na dálnici D3 a budou to mít pohodlný. To bude velký přínos pro obyvatele městských částí, jako jsou například Čelkovice.
1: V lesích v Česku teď nerostou skoro žádné houby. Českému rozhlasu to řekl mykolog Jan Borovička. Situace je kvůli dlouhotrvajícímu suchu nejhorší za poslední roky. Počasí zřejmě nebude houbám přát minimálně do konce prázdnin, říká Borovička.
3: V principu můžeme říct, že standardně s košíkem do lesa teďka to nemá prakticky smysl. Houby de facto ještě pořádně nezačaly růst a máme už polovinu srpna a to není úplně obvyklé.
1: Houbaři ojediněle můžou najít méně časté druhy hub, třeba hřib teplomilný, přezdívaný barevný. A takové hřiby se na teplo i sucho líp adaptují a stačí jim třeba jen bouřka. Festival Filmová renesance ve Slavonicích nabízí do neděle přes 50 snímků. Vedle promítání můžou lidi navštívit různá hudební a divadelní představení. Pořadatelé navíc letos poprvé udělili cenu s názvem Zlatá korouhev. Převzala ji herečka Iva Janžurová. Pokračuje ředitel festivalu Milan Mrázek.
4: Za mimořádný přínos kinematografii, za její osobní účasti v rámci tady tohle pocty i věnujeme i sekci, které se objeví nejzásadnější filmy, jako je Morgiana, Kočárdový dně, Petrolejové lampy a ještě tak jako bonus filmy Pána Vystevřova, kde Iva Janžurová taky exceluje.
0: Počasí.
1: Tlak vzduchu byl v 6 hodin ráno v Českých Budějovicích 1024 hektopaskaly. Dnešek bude na jihu Čech jasný s maximálními teplotami mezi 29 a 32 stupni. Na horách se teploty dostanou až k 27 stupňům. Vítr vane slabý východních směrů a biozátěž zůstává na dvojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Bez nehod a bez komplikací tak se jezdí na jihu Čech. Všem řidičům přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ve svém samém závěru je i tento pracovní týden, co ale rozhodně ještě nekončí, tak to jsou prázdniny. Dnes máme pátek s datem 14. srpna. A já se rovnou zeptám tematicky, kdy jste naposledy od někoho dostali nebo naopak napsali někomu například z dovolené pohled, co? Já, abych byla upřímná, opravdu ani nepamatuji. Nevím, proč jsem si teď vzpomněla na písničku Barbora píše z Tábora od pánů Svěráka Uhlíře. Ano, možná, že jsem kdysi z letního Tábora nějaký ten dopis domů poslala, nejspíš. A právě o psaní dopisů bude dnešní rozhlasový sloupek. Už za chvíli. Adéla Jirkelová s vámi u mikrofonu. Přeju krásné předvíkendové ráno.

0: Je pátek 14. srpna, čas výletění a dovolených tedy stále trvá. Posíláte ještě někdy někomu z výletu třeba pohled? Nejspíš ne, co? Na dopisy asi není třeba se ani ptát a vidíte. Přesto právě o psaní dopisů, letních dopisů, bude dnešní rozhlasový sloupek. Připravil ho pro nás Jan Štiftr.
1: Rozhlasový sloupek. Napsal jsem letos v létě celou sérii dopisů. Donutila mě k tomu dcera Meda. Chystala se na svůj první letní tábor a připomněla mi, že dětem se přece píšou psaníčka. Bude tam 2 týdny bez telefonu a pošta je jediným spojením s domovem. 14 dní pryč, její první velká cesta. A tak jsem obden seděl a psal. Vyprávěl jsem o tom, co je u nás nového, jak se na ní všichni těšíme a máváme, včetně psa, naší černobílé border collie Zoe. Psal jsem i o tom, jak jsem jako kluk jezdíval na tábory já, o tom, jaký to byl pocit, když nám vedoucí rozdávali dopisy od rodičů a babiček. Někde je mám pořád schované. Vzpomínal jsem, jak jsme na táboře hráli soutěž o nejsmradlevější nohu a jak jsem ten turnaj tenkrát vyhrál. A vlastně jsem si tím zase trénoval to důvěrné psaní. O něco delší, než jsou strohé SMSky. Vždyť už ani ty e-maily si dneska moc nepíšeme. Všechno je čím dál tím rychlejší, méně osobní a více klouže po povrchu. Poslat děti na 2 týdny z domu je praktické. Člověk se může více věnovat práci, udělat něco navíc, aby byl pak o to víc tátou, až budou zase na blízku. Ale je to taky skvělý trénink starých zapomenutých dovedností. Třeba právě korespondování s někým, kdo zrovna není po ruce. Taky to zkuste. Místo, datum, vřelé oslovení a příběh začíná.
2: Český rozhlas České B.

0: Já se usmívám se stále. I tahle písnička mě osobně velice potěšila, tak věřím, že i vás Bay City Rollers ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Je tady páteční ráno, 7:45, pojďme za počasím.
1: Počasí.
0: Chladné ráno z Prachatic 13+, ale příjemný den všem přeje Helča. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je jasno, klidno a slunečno 12 stupňů. Hezký den přeje Marie. Ve Velešině jasno 10 stupňů. Všem krásný den přeje Andulka. Černovice u Tábora 15,5 stupně Celsia, podepsán Folta. Dobré ráno z Brloha, kde je jasno, slabý vítr a teplota je plus 10 stupňů. Zdravý a pohodový den přeje Marie. Páteční ráno je v Táboře jasno, klidno, teplota 9.

0: 5 stupňů. Pohodový další horký den přeje všem děda Pája. A větrní 11 stupňů zdraví Zuzka a Honza. Moc děkuju za tyhle vaše SMSky. Dnešní den bude opět krásný, letní a i nadále suchý. Samozřejmě zahrady a zeleň pláče. Na druhou stranu, kdo má největší radost toho sluníčka, jsou děti. Takže dnes 29 až 32 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty na horách 24 až 27 stupňů. Vítr slabý východních směrů o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Pršet při pátku nebude. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé. Během dne dobré a bio dnes na dvojce.
1: Sucho se aktuálně stále více prohlubuje. A to nejen u nás, ale i v celé Evropě. Kombinace extrémních veder a velmi malého množství srážek má za následek vysychání vodních toků a velmi nepříznivě se podepisuje i na vegetaci. Zažili jsme už něco podobného v historii měření a budou extrémní vedra a sucha do budoucna běžná? Nejen o tom si v pátek 14. srpna popovídáme s hydrologem Tomášem Vlasákem z Českého hydrometeorologického ústavu. Naleďte si nás, jako vždy, po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: 7.18. Kam dnes vyrazit za irskými rytmy? Anetou Langerovou nebo v jakém letňáku děti potěší Toy Story? I o tom budou dnešní tipy pro volný čas, které jsme pro vás nachystali tady na našich rozhlasových vlnách. Posloucháte Jihočeské ráno, tak ať ten den stojí za to.

0: Tipy pro volný čas.
1: Sympozium sklářských mistrů začíná ode dneška v Klášterech Český Krumlov. Po celý víkend nabídne práci účastníků sympozia u kahanů i sklářské pece, tvůrčí dílny pod širým nebem nebo přednášky. Úvodní večer dnes od 20 hodin ozdobí koncert formace Dva havrani. Letní kino v Černé v Pošumaví bude od 8:30 večer promítat film Spider-Man z Brusu Nový den. Na festival budějických pivovarů můžete dnes od 15 hodin zajít na Sokolský ostrov v Českých Budějovicích. Kapela Shivers přiveze dnes irské rytmy i tradiční dudy do městského parku do Vimperka. Koncert začne ve 20 hodin. A v letním kině v Písku od 8:30 večer budou promítat Tajemství křišťálové planety. Muzeum Kvilda pořádá od 17 hodin dílnu pro ty, kteří si chtějí namalovat vlastní šumavský suvenýr. Přednášku o motýlech na Stašsku si dnes od 18 hodin můžete poslechnout v obecním sále ve Stachách. Hlavním průvodcem večera bude uznávaný biolog Jiří Žalman. Aneta Langerová vystoupí od 19.30 se svou kapelou v Prachatickém letním kině. A festival filmové renesance Slavonice nabídne dnes snímky jako Zápas století, Fichtelberg, Čarodějův učeň nebo Taneční lekce Jana Ondera. Mezinárodní folklorní festival Písek připravil dnes od 15.30 v Palackého sadech vystoupení dětských souborů a od 20 hodin vystoupení folklorního souboru Kapušančan ze Slovenska. V českobudějovickém letním kině Háječek můžete dnes od 21 hodin vidět film Toy Story 5 Příběh hraček. Tak vemte děti a užijte si to. srpnové ráno, 7 hodin 23 minut. S vámi Český rozhlas České Budějovice. Dobré jitro.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Hned po zprávách rozhovor s Kateřinou Neumannovou. Nenechte si ho ujít. Teď ovšem Petra Pitra. Je 7:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Římovská přehrada ode dneška nepatrně snížila odtok. Do Malše poteče místo 650 litrů vody za vteřinu 500. Povodí Vltavy tím reaguje na větší odběr vodovodní soustavy z přehrady, která slouží jako zásobárna pitné vody pro Jihočeský kraj. V Římově i přes současné suché počasí zůstává 61% vody z kapacity nádrže. Pohonné hmoty v Česku za uplynulý týden výrazně zlevnily. V Jihočeském kraji natankují řidiči aktuálně benzín v průměru za 1,40 korun, o 87 haléřů levněji než před týdnem. Cena nafty klesla o 66 haléřů na průměrných 43,90. Nejlevnější benzín na jihu Čech se prodává na Prachaticku, nafta pak na Strakonicku. Banky hlásí rostoucí počet kyberpodvodů na svoje klienty. Třeba podle Komerční banky se v prvním pololetí meziročně zvýšil počet karetních a platebních podvodů o víc než 40%. Vzrostla taky částka, kterou útočníci lidem z účtu ukradli. Nebezpečné jsou hlavně známé scénáře falešných bankéřů a policistů nebo nabídky podvodných investic. Plavkyně Barbora Sémanová ovládla na mistrovství Evropy závod na 200 metrů volným způsobem. V pařížském finále vylepšila svůj český rekord na čas minuta 54,38 vteřiny. Na jihu Čech bude i dneska obloha jasná, odpolední teploty vystoupají k 32 a na horách k 27 stupňům. Vítr je slabý a biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Pozor na dálnici D4 na 73. kilometru u Mirotic ve směru na Písek, probíhá tam údržba. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Trénink s mistrem republiky nebo třeba závod na kole ode dneška zažijete na Lipno Sport Festivalu. Přímo v Lipně nad Vltavou u přehrady si pořadatelé pro návštěvníky připravili více než 30 různých sportovních disciplín. Více si o festivalu řekneme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár minut.

0: 10 dní plných sportu zažijí ode dneška návštěvníci Lipnosport Festivalu v Lipně nad Vltavou. Vyzkoušet si můžou desítky různých disciplín pod vedením instruktorů a na místě se poměří i s legendami jednotlivých sportů. Kromě toho si pro ně pořadatelé připravili několik běžeckých nebo cyklistických závodů v okolí Lipenské přehrady. A podrobnosti pro nás teď má ředitelka festivalu a bývalá olympijská vítězka Kateřina Neumannová, kterou vítám ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Dobré ráno.
1: Krásné dobré ráno z Lipna.
0: Paní Neumannová, jaké sporty si návštěvníci festivalu můžou vyzkoušet a kdo jim s nimi pomůže?
1: Tak samozřejmě těch sportů je celá řada a nestihnu teď rychle vyjmenovat všechny, ale vy už sama jste jmenovala, že běhání a cyklistika prochází celým festivalem, ale jsou tady i méně tradiční sporty. Je tady lezecká stěna pro děti, bouldrová stěna, OCR zóna, což je takové to vlastně hřiště pro dospělé, kde se bude hodně posilovat, je to o silových cvicích. Velmi oblíbený je parkour pro děti, jak pro ty malé, tak pro ty starší. Mora gym, cvičení pro ženy, zase velmi oblíbená disciplína. Letos tady máme i třeba možnost si vyzkoušet kolečkové lyže, budou tam mít děti vyřádiště, prostě těch věcí je opravdu hodně, je potřeba se podívat na stránky lipnosportfestival.cz a tam si najít to, co by vás bavilo, protože určitě jsem na spoustu věcí zapomněla.
0: A určitě tam tedy bude i instruktor daný ke každé té disciplíně, kterou budou lidé zkoušet.
1: Ano, samozřejmě každé sportoviště má své odborné vedení, budou tam trenéři, budou vést jednotlivé lekce, jednotlivé workshopy. Za zmínku stojí třeba velmi oblíbený parkour, tam s námi vlastně už několik let trénuje děti Jarda Chum, což je dokonce vítěz světového poháru právě v parkouru. Takže opravdu ty instruktoři jsou lidé, kteří tomu danému sportu velmi rozumí a budou naše návštěvníky trénovat, vést, radit, budou jim prostě k ruce.
0: V úvodu jsme zmínili, že u Lipna bude také několik závodů. Co nám o nich můžete prozradit?
1: Těch závodů už je opravdu celá řada. Dnes je pátek, takže zítra už jsou cyklistické závody pro děti. V neděli první vlastně vrchol celého festivalu cyklistický závod Čas kolem Lipna, což je opravdu závod už s mnoha stovkami cyklistů na tratích nebo na vzdálenostech dlouhých 20 nebo 60 kilometrů na horských kolech nebo na gravelech. Pak máme v týdnu ve středu večerní běh z Vyššího Brodu do Lipna nad Vltavou podél Čertových proudů, 10-kilometrový běžecký závod. Bude se dobíhat za umělého osvětlení. Takže krásný běžecký závod vlastně pro všechny, protože ta desítka není až zas tak extrémně těžká vzdálenost. Pak máme novinku, příští pátek 21. srpna je to Lipno Hybrid Run, což je velká novinka, je to akce, která kombinuje posilování s během, je to hlavně pro milovníky fitness. No a vlastně celý festival za víc než týden skončíme běžeckým víkendem, kterým vlastně bude, nebo jeho dominantou bude ČT Lipenský půlmaraton a desítka, takže to je zase běžecké závody v terénu příští sobotu.
0: Lipenský festival ale není jenom o sportování. Co dalšího jste si pro návštěvníky letos připravili?
1: Tak kromě tradičních různých relaxačních zón, kde si budou například rodiče ve chvíli, kdy jejich děti budou sportovat, moci odpočinout, dát si něco dobrého k jídlu, k pití a tak dále, tak tam bude samozřejmě spousta i jako zábavných prvků, ale to asi, na co se nejvíc všichni těší, jsou večerní koncerty. Máme tady pravidelné páteční a sobotní Czech Energy Festy, takže už dnes večer Anaka a Čechomor, zítra No Name a Tata Boys a znova příští víkend, pátek, sobota opět koncerty, tam si myslím, že vrcholem bude koncert Jirky Korna, no ale už i v týdnu během vlastně všedních dní každý večer bude ať už divadlo pro děti, pro dospělé, letní kino nebo nějaký menší koncert, takže prakticky každý večer bude nějaká kulturní část festivalu, aby ten prosportovaný den mohli naši návštěvníci zakončit takovou tou pohodou, něco si prostě poslechnout nebo se na něco přijít podívat.
0: Dokonalé propojení sportu a kultury. Do Lipna nad Vltavou nás na Lipnosport Festival pozvala ředitelka festivalu a bývalá olympijská vítězka Kateřina Neumannová. Děkuji za čas s vámi v našem vysílání. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání, krásný den.
2: Český rozhlas České Budějovice.

0: počasí.
1: 7:45, to je nejvyšší čas se opět spojit s Českým hydrometeorologickým ústavem a do českobudějovické pobočky jsem zavolala. Telefon zvedla meteoroložka Eva Houbová. Krásné ráno znovu.
2: Dobrý den.
1: Jak máme právě teď?
2: V jižních Čechách je pořád jasno a teplota se většinou pohybuje mezi 8 a 18 stupni, záleží na uspořádání terénu. Nejchladněji momentálně má Kvilda Perla 0,2. Ale už nad nulou. V Českých Budějovicích je teď 13 stupňů, jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepočten na hladinu moře zůstává 1024 hektopaskaly. Na Chodáňově je 17 stupňů a vítr jihovýchodní 2 metry za sekundu.
1: Jaký bude ten páteční den?
2: Kolem tlakové výše nad východní Evropou k nám proudí velmi teplý vzduch od jeho západu. Čekáme slunečno po celý den. Teplota vystoupí na 29 až 32 stupňů, na horách na 24 až 27. Povane slabý vítr východních směrů do 4 metrů za sekundu a bije na střední zátěži.
1: Také se podíváme na asi neúplně valný stav vody v jeho českých řekách.
2: To je opravdu špatné. Na Soumarském mostě platí zákaz splouvání, stav je tam 36 cm. Splavná je jenom Vltava z vyššího brodu 80 cm a průtok 11,8 metru krychlového za sekundu. Lužnice ani Otava splavné nejsou. Teplota vody 17 až 22 stupňů, na Lipně včera bylo 24,8.
1: Míříme také za víkendem, tak prozraďte, jaká bude sobota.
2: Čeká nás opět slunečné počasí, potom večer od západu až polojasno, přiblíží se totiž studená fronta. Teplota zítra ráno klesne na 14 až 11 stupňů, v údolích bude kolem 7 a přes den vystoupí na 31 až 34, na horách na 27 až 30. Vítr čekáme slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu a bio už bude zase na trojce.
1: Vydrží ty tropické hodnoty i v neděli?
2: Ještě ano. Přes naše území k východu bude zvolna přecházet zvlněná studená fronta. Čekáme polojasno a potom v poledních hodinách od severozápadu přibývání oblačnosti. Místy se objeví přehánky a ojediněle i bouřky. Jak u těch zvlněných studených front bývá zvykem, množství i načasování srážek je nejisté, ale vypadá to, že nejpozději v noci na pondělí se jich dočkáme. Teplota ráno bude kolem 17, odpoledne kolem 33 stupňů. Vítr slabý proměnlivý se během dne změní na mírný severozápadní až severní 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Tolik Eva Houbová, já prozatím mnohokrát děkuji a spojení navážeme opět za hodinu. Naslyšenou.
2: Budu se těšit, naslyšenou.
0: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.
1: Napadlo vás, kdy se u nás objevily první cesty a silnice? Pátral potom Martin Písařík a odpověď vám ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice nabídneme už za chvíli v dalším vydání rubriky Co v učebnicích nebylo?

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že cesty a silnice na našem území mají historii dlouhou tisíce let? Obchodníci se po Čechách a Moravě pohybovali už v době bronzové a železné. Lákala je sůl z Halštatu nebo jantar z Baltského moře. Archeologické nálezy potvrzují, že přes naše území proudily karavany vozící vzácné komodity, dokonce i zlato. K dispozici měli jen vyšlapané stezky, někde doplněné dřevěnými hatěmi. Za vlády Přemyslovců se obchodní síť rozrůstá a vznikají tzv. Zemské stezky. Ve 14. století se Karel IV. Staral o opravy cest a zavedl strážná místa proti loupežníkům. První skutečnou silnicí byla trasa z Prahy do Vídně. Obchodníci se ale často snažili vytyčené trasy obejít, protože se jim nechtělo platit mýto a zůstávaly po nich jen vyšlapané pruhy země. Husitské války stav komunikací ještě zhoršily. S 16. stoletím přicházejí nová opatření proti loupežníkům, například kácení lesů kolem hlavních cest. A do této doby také spadá počátek mapování silnic. Průkopníkem kartografie byl německý astronom, geodet a fyzik Erhard Etzloib. Jeho mapy měly usnadnit poutníkům cestu do Říma. První českou mapu vytiskl Mikuláš Klaudián v roce 1518. Pevné kamenné silnice se začaly budovat až v 18. století za vlády Marie Terezie podle rakouské metody s vrstvou lomového kamene a štěrku. Říkalo se jim císařské silnice a můžeme říci, že dodnes tvoří páteř naší silniční sítě.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: tady, dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Nedostatek financí by mohl zkomplikovat rozsáhlou rekonstrukci kostela svatého Víta v Českém Krumlově. Dětský certifikát by se měl ještě před jeho zavedením upravit. Oštěpař Jakub Vadlejch bude v sobotu bojovat o medaily na mistrovství Evropy. Jih Čech bude dneska opět jasný, teploty se dostanou k 32 stupňům. Příjemné ráno vám přeje Petra Pitra. V Českém Krumlově opravují kostel svatého Víta za 57 milionů korun. Na dokončení veškerých prací ale chybí skoro 19 milionů. Kvůli nedostatku financí by tak mohly plánované opravy skončit předčasně, doplňuje českokrumlovský prelát Václav Pícha.
4: Uvidíme, co se podaří, protože ve chvíli, kdybychom ty peníze neměli, tak by se opravila pouze střecha kostela a věž by tedy zůstala bez opravy.
2: Ministerstvo spravedlnosti připravuje změny v dětském certifikátu. Ten má chránit děti před sexuálními predátory. Šéf rezortu Jeroným Tejc za hnutí ANO na změnách spolupracuje s poslanci, aby byly schválené do konce roku, než začne certifikát platit. Úpravy se týkají hlavně elektronického systému evidence.
5: Na změnách spolupracuje ministr spravedlnosti s digitální informační agenturou.
6: Podle stávající úpravy by každý, kdo pracuje s mládeží, musel dokládat opětovně certifikát jednou za 3 měsíce a my musíme proto i změnit právní úpravu, aby ten certifikát byl doložen pouze jednou a ta organizace si mohla platnost tohoto certifikátu kdykoliv ověřit.
5: Současně o změnách debatují poslanci na podvýboru pro oběti a problematiku násilí, aby byly změny včas schváleny. Potvrzuje to člen podvýboru Michal Zuna z TOP 09.
7: Návrhy a debata, které sníží administrativu, tak může být určitě přínosná.
5: Ve hře je i doplnění dalších trestných činů, které by se do certifikátu zapisovaly, například mučení. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Řidiči musí ode dneška na silnici číslo 20 u Pištína na Českobudějovicku projíždět po rozšířené provizorní vozovce. Ředitelství silnic a dálnic svádí dopravu na náhradní cestu u křižovatky poblíž čerpací stanice. Důvodem je stavba obchvatu Dasného a Češnovic. Nová čtyřproudá silnice by měla být podle plánu ředitelství hotová ve druhé polovině příštího roku.
3: Sport.
2: Oštěpař Jakub Vadlejch postoupil na atletickém mistrovství Evropy do finále. Obhájce titulu hodil v první sérii 80 metrů a 92 centimetry. Pak už nepokračoval. Delší pokus předvedli jen 4 jeho soupeři. Pokračuje Vadlejch.
8: Když jsem hodil a byl jsem vlastně po první sérii druhé skupiny stále první, tak jsem si říkal, že nebudu ztrácet síly a už to nechám, protože je velká šance, že postoupím. Hrozně bych byl rád, kdyby i třeba Martin hodil daleko. Všichni se snažili a bohužel.
2: Další dva čeští oštěpaři v kvalifikaci, Jan Výška a Martin Konečný, do finále nepostoupili.
3: Počasí.
2: I dnešek bude na jihu Čech jasný s maximálními teplotami mezi 29 a 32 stupni. Na horách se teploty dostanou k 27 stupňům. Vítr vane slabý východních směrů a biozátěž zůstává na dvojce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Provoz na jeho českých silnicích je bezproblémový, nemáme hlášené žádné nehody. Přejeme všem šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: A v
5: vplouváme do čtvrté hodiny dnešního jihočeského rána tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Je tady pátek s datem 14. srpna, svátek dnes slaví Alan, tak přejeme jen to nejlepší. A opět celá řada zajímavých témat před námi. První z nich, spousty slaného a sladkého pečiva nebo bezlepkové dobroty můžete právě teď ochutnat na Železném mostě v Týně nad Vltavou a zároveň tím pomoci handicapovaným lidem z místního domova svaté Anežky. Pro návštěvníky připravili na dnešní dopoledne snídani s Anežkou. Už za chvilku se za nimi ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice podíváme. Tak vydržte, také pro vás chystám písničky, které nestárnou, zazní Eva Farna, Robert Křesťan a právě teď PS zpívá i Iveta Bartošová.

0: Pokud jste dnes ještě nesnídali a pohybujete se poblíž Týna nad Vltavou na Českobudějovicku, máme pro vás zajímavý tip. Až do 11 hodin se můžete zastavit na Týnském železném mostě na snídani s Aneškou. Zaplacením vstupného navíc podpoříte činnost místního domova svaté Anešky. No a ve spojení jsme s naším reportérem Michalem Bělským, který už určitě ochutnává nějaké ty dobroty přímo na místě. Přeji dobré ráno.
1: Hezké ráno, je to přesně tak. Tady na železném mostě jsou už snídaňové stoly beze zbytku zaplněné. Odhadem jsem alespoň zatím přišla minimálně stovka návštěvníků. Ti první z nich sem na most dorazili přesně v 7, kdy snídaně začala. Na výběr měli a stále mají z nepřeberného množství pečiva, a to jak slaného, tak i sladkého. Viděl jsem tu ale třeba i vegetariánské nebo bezlepkové pomazánky. No a to všechno si tu můžou návštěvníci brát formou rautu. Nechybí tu samozřejmě ani nápoje, včetně kávy, čaje nebo domácího moštu. A je určitě důležité zmínit, že sníst a vypít toho tady můžete tolik, na co vám budou stačit síly a místo v žaludku. Letošní v pořadí druhý ročník ale není jen o dobrém jídle. Na nábřeží u řeky si lidé v odpočinkové zóně můžou jen tak posedět, třeba i se šálkem kávy. A co jsem si všiml, tak se tu spousta z nich zastavuje jen na kus řeči se svými sousedy.
0: Michale, proč vůbec domov svaté Anešky připravuje tak velkou snídani pro veřejnost?
1: Tak v první řadě je to charitativní akce, která má díky základnímu vstupnému ve výši 250 korun podpořit fungování domova. Ten pomáhá lidem s různými formami handicapu a právě oni se podle ředitelky domova Evy Dinkr nejvíc podílejí na organizaci dnešní snídaně. Návštěvníci po zaplacení příspěvku navíc dostanou hrneček ručně malovaný samotnými zaměstnanci se zdravotním znevýhodněním ze svaté Anešky. Zájemci se ale můžou zastavit i v malém bazárku oblečení, jehož výtěžek také půjde na chod sociálního zařízení. No a to je právě asi ta největší novinka ve srovnání s loňským prvním ročníkem, který nakonec navštívilo přes 300 lidí. Hlavně díky nim se podařilo pro domov svaté Anešky vybrat víc než 650 tisíc korun.
0: Má dnešní setkání ještě jiný než charitativní přesah?
1: Rozhodně ano. Podobné akce by se měly podle Evy Dinkr, nebo by měly hlavně spojovat místní lidi. U jednoho stolu se tu můžou setkat jak náhodní kolemjdoucí s místními obyvateli, tak podnikatelé nebo třeba i zástupci města a lidé se zdravotním handicapem. Právě na jejich zapojení do běžného života mezi místními domov dlouhodobě upozorňuje.

0: Pouhá minutka zbývá a je tady 8:45, páteční ráno. Ladíte Český rozhlas České Budějovice. Pojďme si říci něco k počasí.
1: Počasí.
0: Dobré ráno, jasno, slunečno, klidno, 14 stupňů. Ještě, že jsou noci chladné, pěkný víkend vám i posluchačům přeje Věra Stýna. Tak děkuji i za tuhle SMSku a za každou, která dorazila do dnešního jihočeského rána. Dnes bude, a to už je informace od Českého hydrometeorologického ústavu, jasno, 29 až 32 stupňů Celsia, to jsou páteční přislíbená nejvyšší maxima. Na horách naměříte 24 až 27, vítr povane slabý, východních směrů o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Pršet při pátku nebude, rozptylové podmínky ráno ještě mírně nepříznivé, během dne už ale dobré a bio pro dnešek na dvojce.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Tušíte, jak dlouho trvá ušít nový chodský kroj? Ten jednodušší zabere zkušeným švadlenám i několik dní. Nejvíc práce mají tradičně před chodskými slavnostmi v Domažlicích. My vás do dvou krejčovských dílen vezmeme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár chvil. Teď Patti Smith a Don Henley. Dobré ráno.

0: Povolit těsné kalhoty, přišít knoflík, opravit výšivku. Přesně tohle řeší ve svých dílnách Švadleny z Domažlicka před chodskými slavnostmi. Největší folklorní slavnost roku tam začne právě dnes. A první zakázky přijímaly Švadleny už na jaře. Teď dokončují ty poslední.
1: Motro, ten střih asi nenajdeme, ale já tě ukážu tuhle košilku a podle toho si to udělej.
2: Já jsem chtěla střih, já mám pro vnučky, tak na nějakých 6 let.
3: Říká 92letá Anna Beroušková.
2: My jsme vyrostli ve válce, nic nebylo, ale máma naše byla taková podniková, šikovná, tak vždycky nějaký ten kus látky přinesla a já, když mi bylo 13 let, tak jsem šívala, když nebyla máma doma, něco jsem skovila a šívala. A říkala jsem, že už šít nebudu. No ale...
3: Pořád šijete.
2: Když jen to už je malý, tak zase se už je nový.
4: Před chodskými slavnosti je práce nejvíce, protože samozřejmě všichni chtějí oblečený v kroji, takže máme všechny švadleny napilno.
3: Prohlíží si se svojí kmotrou střihy Anna Burešová.
4: Nejvíce šijou nový kroje, protože lidi si prostě chtějí pořídit svůj kroj, ale samozřejmě i opravujeme, přešíváme, co je potřeba.
3: Jak dlouho vám trvá ušít komplet nový kroj?
4: Záleží, jaký typ kroje je to. Pokud je to lehčí kroj, tak bych řekla ty 2-3 dny. A pokud je to ten nejslavnostnější kroj, tak to už trvá díl, řekněme týden, 14 dní.
3: Co se nosí nejčastěji na chodské slavnosti? Jaký kroj a z čeho se skládá?
4: Nejčastěji se chodí v tom nejslavnostnějším kroji, což se chodí právě na slavnostní mši svatou. A je k tomu sukně vlněná, plizovaná, říká se jí šerka. Pak máme brokátový fjertuch, potom máme lajblík, to je taková vestička, košily s velkým límcem, kterýmu se říká vejkladek, a černý vyšívaný šátek uvázaný odzadu.
3: Když je tolik těch vrstev, není v tom horko?
4: Je v tom horko. Všichni si stěžují, že je horko, ale zdědili jsme to po našich předcích a ty naši předci to v tom taky vydrželi, takže to musíme prostě vydržet. A jak říkávala naše babička, paráda musí trpít.
3: Většinu času ve své dílně teď tráví i švadlena Martina Pincová z Mrákova na Domažlicku.
5: Mrákov patří do Dolního Chodska, je to bohatší kraj, takže je to i více vyšívaný, více zdobený ten kroj, lidi na to měli víc peněz, takže ty výšivky jsou vlastně na všem možným.
3: Co na těch výšivkách je?
5: Většinou jsou to květinové vzory, třeba na nějakých těch šátkách na hlavu jsou klasy různé, vlčimáky, no nějaký pivoňky, růže se tam objevujou. Je to asi běžný kvítí, co jako lidi viděli kolem sebe.
3: Můžeme říct, z čeho se skládá pánský kroj?
5: Pánský kroj se skládá z vesty, která je teda tak na Dolním Chodsku vyšívaná bohatě ručně. Potom košile bílá a kalhoty. Teď se šijou z diftínu, dříve to byly kožené kalhoty. Říká se jim praštěnky, asi protože se chlapi při tanci bouchali do kolen, tak se jim říká praštěnky a bílé punčochy. A buď černé střevíce nebo vysoké boty.
3: Přehlídku různých krojů můžete vidět na chodských slavnostech, které se budou konat od pátku do neděle. Z Domažlicka Martina Klímová, Český rozhlas.

0: Vše z vysílání Českobudějovického rozhlasu najdete přehledně na našich webových stránkách budějovice.rozhlas.cz.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Ju a Hele pomůžou Josefovi najít cestu k vnučce Majdě. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT2. V zemi krvavého slunce platí jiné zákony. Michael Douglas si vyřizuje účty s japonskou mafií v thrilleru Černý déšť. A ČT Art uvádí slavný koncert legendární britské kapely Za železnou oponou. Queen Magic Tour v Budapešti 1986. Páteční večer s Českou televizí.
1: Víte, jak to vypadalo, když se panovnický dvůr vydal na cesty? Zámek v Jindřichově Hradci to zažil ve své historii mnohokrát. Výstava Veličenstvo před branami vás od 1. srpna do 1. listopadu provede pětistoletími královských a císařských návštěv. Uvidíte desítky vzácných exponátů i věrné kopie korunovačních klenotů českých králů. Zavítejte na zámek v Jindřichově Hradci a vraťte se do doby, kdy sem na výlet jezdili i císaři.
3: A připravené jsou ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice další zprávy s Petrou Pitrou. Je 8:30.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Hasiči od včerejšího podvečera likvidují požár lesa u Obcelnáře na Strakonicku. Oheň se šířil v těžko přístupném terénu. Před půlnocí se ho hasičům podařilo dostat pod kontrolu. Požářiště ještě monitorují pomocí dronů s termokamerou, aby vyhledali případná skrytá ohniska. Na většině míst v Česku skončily letošní žně obilí. Zemědělci sklidili přes 95% ploch. Nejdál jsou ve Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Průměrné výnosy se pohybují kolem 5,4 tuny na hektar. To je meziročně o pětinu míň. Na vině je podle agrární komory hlavně nedostatek srážek a horko. Střížovská farnost vyhlásila veřejnou sbírku na opravu varhan v kostele svatého Martina ve Střížově na Českobudějovicku. Peníze půjdou na obnovu ventilačního zařízení varhan. Lidi můžou přispět do sbírky během poutní mše svaté nebo na účet farnosti. České volejbalistky v předposledním přípravném zápase před domácím mistrovstvím Evropy podlehly Srbkám 1-3. V Bělehradu se oba týmy znovu utkají dneska od 19 hodin. Jih Čech bude odpoledne jasný, teploty vystoupají k 32 a na horách k 27 stupňům. Vítr vane slabý a biozátěž je střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: I tentokrát mám pro řidiče dobré zprávy. Na jihu Čech se jezdí bez komplikací a bez nehod. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Výroba originálních šperků pod širým nebem. V klášterech v Českém Krumlově se ode dneška do neděle uskuteční sympozium vinutých perel. Více podrobností dostanete v našem rozhlasovém vysílání už za pár chvil.

0: Osmý ročník sympozia vinutých perel začíná dnes v Klášterech v Českém Krumlově. Na tvůrce vinutých perel a skleněných korálků čekají 3 dny ukázek sklářských prací. Zájemci si sami můžou vyzkoušet výrobu šperků. Součástí sympozia bude i prodejní výstava. Co dalšího nabídne víkendový program v Českém Krumlově, nám prozradí pořadatelka Lucie Lukášková. Přeji dobré ráno.
1: Dobré ráno přeji.
0: Sympozium? Já tedy začnu otázkou, protože vím, že vy byste se rozpovídala a zabralo by nám to dost času. Sympozium vinutých perel se v Českém Krumlově koná už po 8. Můžete, paní Lukášková, upřesnit, co všechno se pod tímto názvem skrývá?
1: Dobrý den, takže sympozium vinutých perel se v Českém Krumlově teď koná po 10., ne po 8. Je to výroční sympozium. A máme pro návštěvníky připraveno překvapení, protože nás navštívil náš thajský mistr, který pracuje převážně pro firmu Pandora a přivezl dětem dárky. A do toho všeho samozřejmě budeme nabízet svoje workshopy pod širým nebem, takže ten, kdo si bude chtít vyzkoušet skleněný korálek tak, jak se dělá, tak bude mít mistry na pomoc, kteří mu ochotně půjčí svoje ruce. A budeme mít krásnou exhibici sklárny Kunstglas, který letos přiveze ještě sebou speciálního hosta, který má speciální technologie. Takže bude taková exhibice, upece, veliký sklo plus workshopy s korálkáři.
0: Jedná se o třídenní akci, která začíná dnes ve 14 hodin. Jaký program na návštěvníky každý den čeká?
1: Programy máme rozvržené od rána do vlastně do večera až do 11 hodin, kdy od 10 hodin, dnes tedy zahajujeme ve 14 hodin, ale zítra od 10 hodin a v neděli od 10 hodin skláři pracují u kahanů, předvádějí tak, jak se točí malé sklo. Zdeněk Kunc pracuje u své pojízdné pece, připravuje velké sklo. Souběžně probíhá prodejní výstava. Odpoledne potom přijíždí pizza ze dvora, takže letos máme i kulinářské osvěžení a celou dobu tam bude krásné, úžasné víno z vinařství Tanzberg. A takže občerstvení pro hosty máme zajištěno. A večer přichází na řadu muzikanti. Letos budeme mít krásný koncert skupiny Spolektiv, kterou mnozí jeho Češi znají. Ten bude dnes večer od 7 hodin. A zítra nás svojí hudbou potěší 2 havrani. Ty přijedou v 9 hodin a budou souběžně zpívat ve chvíli, kdy bude noční tavení. Na noční tavení bych chtěla všechny moc ráda pozvat, protože když se setmí, tak sklo září. Většinou už potom nepracujeme s veřejností, protože už v tu chvíli to začíná být trošičku nebezpečný a už s ním můžou opravdu pracovat jenom mistři. Ale je to krásná podívaná.
0: Součástí sympozia jsou také ukázky sklenářských prací i možnost si sám něco vyzkoušet. Co se zájemci o víkendu s mistry skláři naučí?
1: Zájemci si tak jako trochu ošahají techniku tavení skla. Naučit se sklo trvá daleko, daleko díl, ale rozhodně by se mohli naučit základ korálku vinuté perly a možná, že je Zdeněk Kunc spustí i k peci, když budou hodně šikovní a hodně odvážní.
0: Na programu není ovšem jenom řemeslo, ale také doprovodná vystoupení a koncerty. Můžete na ně, paní Lukášková, naše posluchače pozvat?
1: Tak ráda bych pozvala na dnešní večer od 7 hodin naše posluchače na koncert skupiny Spolektiv a na zítra na koncert od 9 hodin skupiny 2 havrani. To je českokrumlovská skupina.
0: Výborně. Taková byla pozvánka na 10. ročník sympozia vinutých perel do Českého Krumlova od pořadatelky Lucie Lukáškové. Děkuji za rozhovor s vámi. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji.
2: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Valdemara Matušku už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice vystřídá Věra Špinarová. Za minutku 8:45.
1: Počasí.
0: A já už ve vysílání opět vítám meteoroložku Evu Houbovou. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
0: Jak nám teploty povyskočily za tu hodinu, co jsme se neslyšeli?
2: Už trošku výrazněji, teď jsou většinou mezi 15 a 20 stupni, na nejchladnějších místech je kolem 8 a sluníčko svítí pořád. V Českých Budějovicích je teď 17 stupňů, vane západní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepoštěn na hladinu moře slabě klesnul na 1023 hektopaskaly. Na Choráňově je 19 stupňů a vítr jihovýchodní 3 metry za sekundu.
0: Jaký bude ten poslední pracovní den tohoto týdne?
2: Pořád slunečný a až tropický. Kolem tlakové výše nad východní Evropou k nám proudí velmi teplý vzduch od jeho západu. Čekáme po celý den slunečnou oblohu a ta teplota vystoupí na 29 až 32 stupňů, na horách na 24 až 27. Vítr povane slabý převážně východních směrů do 4 metrů za sekundu a bio je na střední zátěži.
0: Jaká bude dnešní noc a zítřejší, tedy sobotní den?
2: Pořád ještě slunečná. Čekáme jasno nebo skoro jasno, až zítra večer od západu spíše polojasno, přiblíží se studená fronta. Ráno klesne teplota na 14 až 11 stupňů, v údolích bude kolem 7 a přes den vystoupí na 31 až 34, na horách na 27 až 30. Vítr povane slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu a bio bude na vysoké zátěži.
0: Zeptám se i na závěr víkendu.
2: V neděli bude přes naše území k východu přecházet zvlněná studená fronta. Čekáme polojasno a potom v poledních hodinách od severozápadu přibývání oblačnosti. Místy se objeví přehánky a ojediněle i bouřky. Jak to u těch zvlněných studených front bývá, množství i načasování srážek je nejisté, ale zřejmě nejpozději v noci na pondělí se jich už dočkáme. Teplota ráno bude kolem 17, odpoledne ještě o trochu vyšší než v sobotu kolem 33. Vítr slabý proměnlivý se během dne změní na mírný severozápadní až severní 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Vytoužený déšť se blíží. Jak to s ním bude vypadat v pondělí?
2: Od severozápadu k nám bude proudit vlhký a chladnější vzduch. Čekáme oblačno až zataženo, to je taková docela nezvyklá předpověď té oblačnosti. Bude s deštěm, s přeháňkami a místy taky s bouřkami. V noci na úterý potom bude srážek i oblačnosti ubývat. Teplota ráno bude kolem 15 a odpoledne jenom lehce nad 20, to už si snad ani neumíme představit. Vítr povane mírný severozápadní až západní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Tolik meteoroložka Eva Houbová. Děkuji za dnešní spolupráci v rámci Jihočeského rána a brzy opět naslyšenou.
2: Těším se, naslyšenou.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou. Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: S vámi Český rozhlas České Budějovice, Jihočeské ráno s datem 14. srpna je ve svém finále. Na startovní čáře je Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou. Ahoj.
1: Adéla Jirkalová vždycky ráda používá takovou sportovní terminologii.
0: Ano, co jsi si do svého startu, do svého závodu dnes připravil?
1: Tak já popřeji taky krásné ráno tobě i všem posluchačům a děkuji za uvítání. Jihočeské dopoledne dnes opět velmi bohaté. Vezmu to, pokud možno rychle a stručně, po 9. hodině zamíříme třeba do Českého Krumlova, podíváme se na rekonstrukci tamního kostela svatého Víta. Taky máme pro vás tip na výlet na rozhlednu Svákov u Soběslavy. Taky si poslechneme třeba reportáž o včerejším zlatém závodě Barbory Sémanové. Tato plavkyně vyhrála včera závod na 200 metrů volným způsobem na mistrovství Evropy. No a od 9:45 pak tradiční letní seriál Zámecké léto. Po 10. hodině zamíříme třeba za regionálním stopařem Petrem Kubátem. Zamíříme taky na Šumavu, konkrétně na propojku, novou propojku Rosenauerovy stezky, což je vlastně nová cyklostezka vedoucí od Rosenauerova pomníku k hranicím s Německem na Prachaticku. No a nabídneme třeba taky Babské rady dnes o louskání. To mě docela zaujalo. No a po 11. hodině přijde do studia můj dopolední host. Dnes jim bude Tomáš Vlasák, hydrolog z Českého hydrometeorologického ústavu. Téma toho rozhovoru je jasné a stručné. Sucha, vedra, horké počasí a jestli se na to máme připravit třeba i do budoucna.
0: Určitě důležitá a aktuální tématika. Tolik pozvánka od Matěje Vodičky, Adéla Jirkalová se loučí a zítra ráno opět naslyšenou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Běh v teplotách kolem 28 stupňů ve stínu může být pro netrénované sportovce rizikový, upozorňují lékaři. Hejtmanství letos začne na jihočeském letišti připravovat zázemí pro velké firmy. Letošní festival Dobržská brána na Strakonicku nabídne neobvyklá spojení jazzových interpretů. Odpoledne bude jasné s teplotami kolem 30 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. V teplotách kolem 28 stupňů by rekreační sportovci podle lékařů už neměli běhat. Trénovaní běžci vydrží o několik stupňů víc, ale ani oni by to neměli se zátěží v horku přehánět. Nejrizikovější jsou podle odborníků z pražského IKEMu amatérské závody, při kterých chtějí lidi doběhnout za každou cenu do cíle.
3: Jsem dostal křeče, točila se mi hlava, takže jsem vyloženě musel jít a poslední asi 3 nebo 4 kilometry, tak to jsem byl rád, že jsem do toho cíle potom došel.
4: Popisuje amatérský běžec Jiří Peroutka svou zkušenost z maratonu v teplotách kolem 35 stupňů ve stínu. Podle anesteziologa pražského IKEMu Pavla Vychodila je právě tato teplota pro běžce hraniční.
5: Při vyšší teplotě už tělo není schopno efektivně ochlazovat odpařováním potu. Při pokusu o dlouhodobou zátěž dochází k přehřívání na 35 stupňů.
4: Ve vedrech je ideální běhat brzy po ránu nebo pozdě večer po západu slunce. Andrea Skalická, Český rozhlas.
2: Zájemci o podnikání na jihočeském letišti budou mít zajištěné inženýrské sítě. Vybudování takzvané základní technické vybavenosti za 1 300 000 000 korun včera schválila Rada Jihočeského kraje. Stavět by se mělo začít ještě letos a práce potrvají asi 4 roky. Podle náměstka hejtmana Tomáše Hajduška z hnutí Naše Česko chce kraj přivést na letiště firmy s přidanou hodnotou.
6: Prvním příkladem je firma Viscofan, která se stěhuje z Tambačky z centru města na letiště a samozřejmě takových firm může být mnohem více. A základním předpokladem je, že těm firmám máte nabídnout inženýrský sítě, že jo, vodovod, kanalizace, elektrika, plyn. Bez toho si tady žádná firma nikdy nic nepostaví.
2: To nejlepší z uplynulých 9 ročníků zazní letos na jazzovém festivalu Dobržská brána. Mezinárodní hudební setkání začíná v malé pošumavské vesnici Dobrž na Strakonicku dneska. Pořadatel Ivo Kraml pozval na 10. ročník interprety, kteří měli u publika i kritiků největší ohlas. Jubilejní ročník sestavil z originálních propojení některých z nich.
7: A vlastně drtivá většina těch koncertů bude originálními, které zazní poprvé a možná naposledy. I jenom v té naší pošumavské Dobrši a tak se spojili dohromady dvojice, trojice. Někteří napsali skladby speciálně pro Dobrský festival, pro toho svého partnera hudebního.
2: Na festivalu Dobržská brána vystoupí z českých interpretů třeba Štěpánka Balcarová nebo Nikol Bóková. Program potrvá do sobotní půlnoci.
1: Počasí.
2: Dnešek bude na jihu Čech opět jasný, maximální teploty se budou pohybovat mezi 29 a 32 stupni, na horách naměří až 27 stupňů. Vítr vane slabý východních směrů a biozátěž zůstává na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Komplikace jsou v Písku v Budějovické ulici. Policie tam řeší nehodu, kdy osobní auto srazilo chodce. Buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Devět hodin a 4 minuty po zprávách posloucháte Český rozhlas České Budějovice a jeho dnešního české dopoledne, které právě začíná. Krásný pátek vám od mikrofonu přeje Matěj Vodička. Dnešek je, milí posluchači, posledním dnem, kdy vám v rámci série Letní čtení nabídneme poslech četby z novely Jiřího Šestáka s názvem Cesta jinam. Jde o autorovu literární prvotinu. Ten příběh se odehrává v 80. letech minulého století na Šumavě a Jiří Šesták do něj promítl i řadu svých osobních zážitků a prožitků. Pokud jste ovšem 9 předchozích dílů Četby cesty jinam nestihli, tak vůbec nemusíte zoufat, protože ještě několik dní budou všechny díly dostupné na našem webu budejovice.rozhlas.cz. Od pondělí 17. srpna se pak v letním čtení můžete těšit na zbrusu novou četbu románu Dity Kůtové Zlá babička. No a teď z literárního světa zpět a k aktuálnímu dění. V následující vysílací hodině vám nabídneme třeba reportáž ze včerejšího úžasného závodu na mistrovství Evropy v plavání na 200 volným způsobem, který vyhrála česká reprezentantka Barbora Sémanová. Ve dnešního České vlastivědě si připomeneme sopranistku Adu Sary a vezmeme vás taky na výlet k rozhledně Svákov u Soběslavy. Nejprve se ale vydáme do malebného historického města nad řekou Vltavou. Výměna krovů, vazních trámů a pozednic. Kostel svatého Víta v Českém Krumlově prochází rekonstrukcí za 57 milionů korun. Přímo na místo stavby se podíváme v reportáži už za chvíli. Příjemný poslech a ještě jednou krásné páteční jihočeské dopoledne vám od mikrofonu přeje Matěj Vodička.

0: To byla skupina Elán, která pomyslně tedy odstartovala dnešní jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Na krovu kostela svatého Víta v historickém centru Českého Krumlova jsou řemeslníci. Právě teď tam provádí rozsáhlou rekonstrukci, která potrvá až do konce příštího roku. Pod rukou jim projde až 80 kubíků dřevěného materiálu.
1: Stavby vedoucí Antonín Vychopeň mě teď veze osobonákladním výtahem do výšky přes 20 metrů přímo do krovu kostela svatého Víta, kde dělníci provádí opravy.
2: Tady se provádí oprava krovu. Ten prostor je úžasný a takovej moc není.
1: Dělnické práce na historické budově zahrnují výměnu krovu, vazních trámů a pozednic.
2: Tamhle, když vám ukážu za námi, chlapi začínali, tam už je vymíněno. A teď, co je tamhle to otevřené pod střechou, aby tam nepršelo, tak tam teď začali. Je to kus od kusu, není to pravidlo, že prostě byly určeny 2 metry, se vymíní 2 metry. Prostě může to být poškození víc, tak se míní víc nebo i míní.
1: Předběžný odhad na množství dřeva, které dělníci při rekonstrukci spotřebují, se pohybuje okolo 80 kubíků.
2: Ale to číslo se může lišit do plusu i do minusu. To prostě nikdo neodhadne dopředu. Jakmile se rozebere, zjistí se, jak je to poškození a podle toho se to míní.
1: Po dokončení opravy krovu jsou naplánované i další stavební práce na střeše kostela.
2: Takže bude demontáž vidlice, demontáž pobytí a vlastně čištění trámů, krovů a zpátky záklop a montáž nový vidlice. Takže to by mělo být zhruba otázka nástupu měsíce, kdy by to mělo začít všechno.
1: Částka za plánovanou stavbu se pohybuje kolem 57 milionů korun. Průběh rekonstrukce ale komplikuje právě nedostatek financí, kdy do celkového obnosu chybí bezmála 19 milionů korun, vysvětluje českokrumlovský prelát Václav Pícha.
3: Jsme získali určitou dotaci z Evropské unie. Stát změnil podmínky svého podílu k těm dotacím z té Evropské unie. Dřív platilo to, že stát ze svého podílu a podílu vlastníka tak tam dával 95% a vlastník 5%, teď se to otočilo. Stát dává 40% a vlastník musí dávat 60%, což se změnilo během procesu přípravy té opravy.
1: Rekonstrukce má být dokončená na podzim příštího roku. Václav Pícha do té doby doufá, že se podaří chybějící finance vybrat.
3: Uvidíme, co se podaří, protože ve chvíli, kdybychom ty peníze neměli, tak by se opravila pouze střecha kostela a věž by tedy zůstala bez opravy.
1: Přístupnost kostela není po dobu oprav nijak omezena a lidé ho tak můžou zdarma běžně navštívit. Z Českého Krumlova Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice.

9 hodin a 16 minut, stále je s vámi Český rozhlas České Budějovice. Na rozhlednách není vedro, milí posluchači, a takový tip na výlet se před nadcházejícím horkým víkendem určitě hodí. Bude směrem k Soběslavi už za chvíli.

0: Sucho se aktuálně stále více prohlubuje. A to nejen u nás, ale i v celé Evropě. Kombinace extrémních veder a velmi malého množství srážek má za následek vysychání vodních toků a velmi nepříznivě se podepisuje i na vegetaci. Zažili jsme už něco podobného v historii měření a budou extrémní vedra a sucha do budoucna běžná? Nejen o tom si v pátek 14. srpna popovídáme s hydrologem Tomášem Vlasákem z Českého hydrometeorologického ústavu. Naleďte si nás, jako vždy, po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička. A Matěj Vodička vás taky ještě jednou zdraví od mikrofonu v jeho českém dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. To byla krátká pozvánka na naše vysílání po 11. hodině. A teď se pojďme vydat na místo vzdálené jen několik málo kilometrů od Soběslavy. Na vrchu Svákov kdysi žili už staří Keltové a je velmi pravděpodobné, že se do okolní krajiny rozhlíželi i ze stejného místa, kde teď stojí rozhledna. Po svákovské křížové cestě se k ní s Michaelou Pimperovou vydal redaktor Zdeněk Zajíček a přibalil si sebou i láhev na čerstvou vodu. Ptáte se proč? Tak to vám za chvíli prozradí on sám.
1: Když se vydáte ze Soběslavy směrem západním, přejedete řeku a začnete stoupat do kopců, tak dojdete až k rozhledně, která nese zvláštní jméno. Jak se jmenuje?
2: Naše rozhledna se jmenuje Svákov a nese jméno právě po kopci, na kterém stojí. Je to také Svákov. A je to první osídlené místo tady v té oblasti, kdy už v 10. století tam staří Keltové vytvořili hradiště a podle kopce ho pojmenovali. No a pak za několik stovek let později tam vznikla i ta rozhledna, která nese to jméno.
1: Říká Michála Pimperová ze Soběslavského infocentra. No, než se tam dostanete, tak musíte stejně jako my vyšlapat nahoru ten kopec, ovšem příjemnou cestou, kolem příjemných věcí, protože budete míjet křížovou cestu. Kde se tady vzala?
2: Tak ta křížová cesta, která má název po kopci, jako Svákovská křížová cesta, byla zbudovaná v roce 2017 a byla instalovaná na té pohodlné šotolinové cestě směrem k poutní kapli Panny Marie Bolestné. Ta Svákovská křížová cesta je trošku zvláštní, protože je tesaná, sochaná do 14 obrovských kamenných bloků.
1: Ovšem, než se dostaneme k samotné rozhledně, tak se musíme zastavit u kaple, protože tady je pramen a asi nejledejaký. Tady vidím hrnečky, takže se dá voda i pít?
2: Jo, je pitná, každý rok kontrolujeme kvalitu vody a je to osvěžující, protože po tom náročném výstupu je to fajn.
1: Já jsem o té pramenité vodě slyšel a i o tom, jak je vyhlášená a jak prý je dobrá, tak jsem s tím počítal, vzal jsem si sebou láhev a tu si teď naplním.
3: No pochopitelně musím i ochutnat. Chutná.
1: Kdo se sem nahoru má šanci dostat? Asi nejenom pěší.
2: Nejenom pěší, ale i cyklisté, ale také rodiny s dětmi, kteří můžou ty děti vést v kočárku, děti na odrážedle.
1: Když se tak rozhlednu kolem a nejdřív nahoru, tak si říkám, jak dlouho tady ta rozhledna stojí?
2: Je tu od roku 2014 a myšlenka vznikla na správě lesů města Soběslavy a ty nechali tu rozhlednu postavit a zafinancovali ji.
1: Jak je vysoká samotná stavba?
2: Stavba je vysoká 13,5 metru.
1: Když už jsme tady, tak pochopitelně musíme nahoru na rozhlednu. Podle orientačních tabulí 440 metrů nad mořem. Svákovské hradiště najdete západním směrem. No a Soběslav 4 kilometry směrem východním. A teď nahoru. Rozhledna Svákov má jednu velikou výhodu. Na rozdíl od ostatních rozhleden, které znám, k ní můžete dojít částečně z kopce. Ano, je to tak. Ona totiž nestojí na samotném vrcholu Svákova, ale na jeho úbočí. Takže odtud uvidíte nádherný ohyb řeky Lužnice. Potom výhled na město Soběslav jako takovou. Ale co já budu povídat? Já se opět zeptám povolanějších. Co všechno se tady dá vidět?
2: Především město Soběslav. Krásná řeka Lužnice, která se nám vine právě tím západním a jižním směrem. A pak, když se podíváme trošičku dál, tak severním směrem vidíme obec Klenovice. Na jih naopak dohlédneme až na Veselí nad Lužnicí. A když se podíváme pozorněji, tak v dále severovýchodně uvidíme zbytky středověkého hradu Choustník.
0: Rozhledna, která stojí na východním úbočí vrchu Svákov, je přístupná celoročně a zdarma. No a nedaleko odtud najdete taky připomínku někdejšího hradiště a taky kapli, kde bude 13. září procesí a žehnání staronovému zvonu. Tak se tam určitě vypravte.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Celé 2 minuty před 9:30 je stále s vámi Český rozhlas České Budějovice, respektive dnešního České dopoledne. Zpívala v milánské La Scale i ve vídeňské státní opeře, ale její hlas poznali taky posluchači na jihu Čech. Polská sopranistka Ada Sary tu vystupovala ve 20. a 30. letech minulého století a do programu zařazovala i Smetanu a Dvořáka. Jak přijalo jeho české publikum pěvkyni světového formátu, tak to uslyšíte v jeho české vlastivědě. Dnešní díl připravil redaktor Zdeněk Zajíček a archivář Tomáš Hunčovský. Poslechneme si hned po písničce skupiny Bunny M.

0: Také Poláci měli svoji Emu Destinovou. Říkala si Ada Sary a vystupovala i v Českých Budějovicích a v Táboře. Více si řekneme v jeho české vlastivědě. Ada Sary byla polská operní koloraturní sopranistka a herečka světového formátu. Během aktivní kariéry v první polovině 20. století vystupovala v nejvýznamnějších operních domech v Evropě a podnikla několik turné po Severní a Jižní Americe. Angažmá získala mimo jiné v proslulém milánském divadle La Scala nebo ve vídeňské státní opeře. V letech 1927 až 1933 měli možnost poslechnout si její hlas i diváci v jižních Čechách, neboť několikrát vystoupila v divadle v Českých Budějovicích a jedenkrát také v Táborském kině. Na těchto jevištích stvárnila například Gildu z Verdiho Rigoletta, Rosinu z Rossiniho Lazebníka Sevilského či Markétu z Gounodova Fausta. Místním posluchačům se snažila také zavděčit rolí Mařenky ze Smetanovy Prodané nevěsty, árií Měsíčku z Dvořákovy Rusalky či dalšími dvořákovými písněmi. Místy nedokonalou češtinu v těchto případech kompenzoval dokonalý hlas operní pěvkyně, která s nadšením propagovala Smetanovu hudbu i v cizině.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

To byla skupina Činasky, která doznívá v jeho českém dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. Na mistrovství Evropy nikdy neprohrála plavkyně Barbora Sémanová. I na potřetí získala zlato na kraularské dvoustovce. Byl to včera velmi, velmi zajímavý závod, milí posluchači, a my se k němu vrátíme už za okamžik.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Plavkyně Barbora Sémanová je znovu mistryní Evropy. Na 200 volným způsobem zvítězila včera v Paříži v nejlepším čase, jaký kdy kdo v historii šampionátů předvedl. Česká reprezentantka vybojovala na této trati své třetí zlato.
2: Bude to nejspíš mezi Sémanovou a mezi Stenberchenovou. 185 metrů, posledních 15. Je to tělo na tělo s Mary Stenberchenovou. Sémanová by mohla být lepší, finišuje a má za to!
3: Byl to určitě nejlepší závod v mém životě. Byl to nejlíp provedený závod v mém životě a byl to fakt neskutečný zážitek pro mě. I když jsem to plavala, tak jsem to v rámci možností nějak prožívala a fakt jsem se cítila strašně silná a o to víc si toho cením, že jsem dokázala udržet si svůj závod a jet si to svoje.
4: Nic nemohlo být lepší. Barbora Sémanová ve finále zvládla všechno, co chtěla, včetně výrazného vylepšení vlastního českého rekordu na minutu a 54 sekund.
3: V tom plavání pro nás znamená hodně ty časy, ať už vůči jako světovému plavání nebo potom k nějakým limitům na olympiádu a podobně. Tu hranici minuty 55 vteřin jsem nepromlomila strašně dlouho a vím, že jsem na to měla a vím, že na to trénu, takže znamená to pro mě hodně, hodně moc.
4: Sémanová předvedla fantastický finish. Vedle sebe měla světovou rekordmanku na stovce a ona ji na posledním bazénu přesprintovala. Právě tam udělala velkou část rekordního času.
3: Poslední 50 po 29 je něco, na čem jsem pracovala strašně dlouho a to, co mi trenér řekl, že takhle musím jet a já jsem hrozně ráda, že jsem splnila ten cíl, co jsme si dali a že jsem mu to takhle jako naservírovala.
4: Usmívá se Barbora Sémanová, druhá nejúspěšnější žena v historii mistrovství Evropy na karaulařské dvoustovce za Italkou Pellegriniovou. Z Paříže Martin Charvát, Český rozhlas.
0: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: jiných zrne.
1: Zámecké léto.
2: Přeji vám krásný den, hezký, úspěšný pátek, ano, je tu opět Zámecké léto a také Pavel Kudrna. Těší mě, že se opět potkáváme u našeho vzdělávacího a soutěžního pořadu. Ano, vzděláváme se tím, že představujeme naše zámecké památky. Musím říct, hodně nádherné, máme jich hodně v České republice. No a pak soutěž, to zase přináší trochu napětí. A já myslím, že ve velkém napětí, no řekněme, pozornost nám rozhodně věnuje pan Petr z Brna, paní Jana z Frýdlantu, pan Zdeněk z Valašských Klobouk nebo pan Jiří z Prachatic. Jejich míčky, pingpongové míčky s čísly už jsou v našem losovacím osudí. Pravda, nemáme nějaké sofistikované osudí, jako bylo třeba při tom, když se losoval Matez, nebo když dnes Olvin losuje něco. No, je to prostě takové akvárium, taková, řekněme, koule patrně, kulatá, skleněná, v tom jsou pingpongové míčky a prostě fixem jsem na ně napsal čísla 1 až 5. A já myslím, že to splní úplně stejný účel. Tak se do toho dáme. Nejprve musí dostat prostor František Kinský, protože potřebujeme pátého soutěžícího, pátého výherce, který má také šanci vyhrát prohlídku na zámku Františka Kinského. Tak pojďme na návštěvu, tedy tentokrát na zámek, který patří někomu jinému.
1: Zámecké léto.
3: Zvu vás na výlet do východních Čech, kde stojí originálně vyzdobený zámek v Novém Městě nad Metují. Na jeho současné podobě se podílel architekt Dušan Jurkovič, jehož stavby určitě znáte z Pusteven nebo Luhačovic. Zámek nám teď představí Vlaďka Vildová.
4: Zdraví vás také kastelán Ondřej Daněk.
5: Dobrý den všem posluchačům.
4: Teď jsme na nádvoří. A vy tady máte takové zpestření.
5: Aby ta návštěva opravdu byla příjemná, tak jim tady tak jako pouštíme hudbu. Takže si tady můžou posadit při čekání na prohlídku, nebo jen tak, když třeba procházejí do zámecké zahrady, tak prostě tady spočinout a užívat si tu atmosféru.
4: Čím je ten zdejší zámek specifický?
5: My jsme unikátní tím, že poslední rekonstrukce, úpravy probíhaly na počátku 20. století pro rodinu Bartoňů z Dobenína a vybrali si slovenského architekta, který v té době působil v Brně, a to nikoho jiného než Dušana Jurkoviče. Tady pro rodinu Bartoňů dělal mezi lety 1909 až 13 adaptaci celého zámku na moderní rodinné bydlení, takže já vždycky říkám, že ten zámek je taková moderní továrnická vila, protože Bartoňovi jsou známí velkoprůmyslníci v textilním oboru na Náchodsku. Jurkovič tady vlastně po sobě zanechal nejenom zámek, ale třeba nedalekou restauraci Peklo, kterou přebudoval z bývalého mlýna, nebo výletní chatu Jiráskova chata na Dobrošově. Dostal zakázku od brněnského továrníka Roberta Bartelmuse na výstavbu letní vily tady nedaleko Nového Města na Resku. Já si myslím, že právě tam je ten, já vždycky říkám, dančí můstek, oslý můstek proto, aby si ti Bartoňovi vlastně toho všimli, že je tam nějaký architekt, který pracuje se dřevem, protože Bartoňovi pochází z skromných poměrů. Bydleli normálně v roubené chaloupce a možná ten venkovský styl a ta lidovost té architektury Dušana Jurkoviče je právě oslovila natolik, že řekli, no pane architekte, víte, my jsme koupili zámek tady nedaleko, pojďte nám ho udělat.
4: My jsme teď v takzvaném žebrovém sále.
5: Zkrátka místnost, kterou Jurkovič vytvořil pro rodinu Bartoňů z Dobenína jako takovou připomínku toho, že ten zámek byl dříve pozdně gotický hrad, to znamená taková ta žebrová síťová klenba na stropech, dubový nábytek, kožené tapety s rodovým erbem Bartoňů. Jurkovič sám si téhleté interiérové tvorby zrovna i v téhleté místnosti považoval jako to nejvíc vlastně, co za svůj architektonický život vytvořil.
4: Tady vidím cínové nádobí, tak to nás zase vrací k té, dá se říct, ještě hradní minulosti.
5: Přesně tak. A byla to zároveň místnost, jak jsem zmiňoval, pro setkání nejen soukromé členů rodiny Bartoňů, ale pokud byla pozvána i nějaká významná návštěva, tak přišli právě sem.
4: Kam se díváme? To je nějaká šatna?
5: Byla to zřejmě dříve šatna nebo nějaká převlékárna, možná právě i pro hosty, kteří sem pak přišli. My jsme ji pak zařídili vlastně nábytkem z období konce 30. let, protože ten přesah těch úprav byl až v roce 1939-1940, tak to je přesně, jak kdyby ta sedačka vypadla z filmu s Oldřichem Novým třeba, z nějaké funkcionalistické vily. To má na starosti architekt Pavel Janák, který tady tu éru těch úprav završil.
4: A tady dá se říct, v tom nejzajímavějším reprezentativním prostoru se teď s kastelánem zámku Nového Města nad Metují rozloučíme v našem seriálu Zámecké léto a vám vzkazujeme, abyste nezapomněli, že ten zámek je pro vás otevřený nejen z interiéry, ale také s celou zahradou.
1: Zámecké léto.
3: Zámek Nové Město nad Metují si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: Já myslím, že Vlaďka Vildová to správně zakončila. Nezapomeňte na tu zahradu, protože u těch zámků jsou nádherné parky, nádherné zahrady, často skleníky, ostatně upozorňujeme na to, nebo dokonce bludiště u některých zámků jsou, takže využijte to rozhodně. No, využijte teď nabídku, jinak pozor, teď jestli telefonujete marně, se dovoláváte, telefony jsou vypnuté, využijte tu nabídku a vytočte naše číslo, protože můžete dostat pětku, to je u nás dobrá známka, mimo jiné, tak oni jsou všechny dobré, protože můžete vyhrát soukromou prohlídku. František Kinský už je nachystán a jak mi sdělil posluchač, který vyhrál v loni, tak říkal, že to bylo nádherné a že se opět pokusí dovolat se do naší soutěže. Zkuste to taky.
1: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: si nadechneme, půjdeme do soutěže. Já jenom připomenu pravidlo, jak to vlastně vzniká, protože vy víte, že vždy jeden jde do vysílání posluchač, jeden je náhradníkem, tak vemu telefon, kdo je první, napíšu si adresu, někdy se raduje, já řeknu, jste bohužel první, ale jste jako náhradník. No, pak druhému se omluvím, no a třetího beru do vysílání. A tím třetím tentokrát byla z Prahy paní Marie. Paní Marie, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak já vás zdravím. Máte šanci být tedy další v našem losovacím osudí a vyhrát soukromou prohlídku zámku v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby, ale musíte správně zodpovědět otázku. Jestli mohu, tak já vám ji položím.
1: Dobře.
0: Tak jdeme na to. Jak se jmenovala rodina, která si nechala na začátku 20. století upravit zámek v Novém Městě nad Metují architektem Dušanem Jurkovičem? Za A to byli Bláhovi, za B to byli Bartoňovi, za C to byli Bartákovi. Tak mohu poprosit?
1: Za B.
0: Bčko. Je to tak, paní Marie, takže pětku přidávám do našeho losovacího osudí, máte tedy pětku, budu vám držet palce, stejně tak jako už jmenovaným výhercům, kteří vlastně dostali číslo před vámi. Mějte se moc pěkně a hezký víkend, neuvařte se, naschledanou.
1: Děkuju pěkně a přeju hezký den všem, vám i posluchačům.
0: Tak děkujeme, no a já se teď pustím do toho losování, takže zamíchat netřepat, ne, v obráceně. No a já už vím, jaké je to číslo a já to teď udělám trochu napínavé. Není to jednička, není to pan Petr z Brna, není to ani dvojka, paní Jana z Frýdlantu, není to ani trojka, pan Zdeněk z Valašských Klobouk a není to bohužel ani paní Marie z Prahy, protože vyhrává číslo 4 a čtyřku má pan Jiří Turínek, který je z Prachatic a jemu samozřejmě gratuluji dvojnásob. Potlesk pro našeho výherce týdenního. Tu čtyřku vracím zpátky do toho losovacího osudí. Na příští týden máme před sebou ještě dva týdny našeho letního soutěžení, našeho speciálu, tak se přidejte. No a my se vypravíme o víkendu taky na zámky. Bude to v čase výletu po 13. hodině. Vydáme se v sobotu na zámek Maleč, v neděli na zámek Blatná. No a já se těším v pondělí v 9.45. Hezký víkend všem přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Teplá Vltava mezi Soumarským mostem a Pěknou na Šumavě byla letos sjízdná jen 4 dny. Hasiči od čtvrtka likvidují požár lesa u Strakonic. V noci hořelo i stavení na Táborsku. Ve vzdušném prostoru Lotyšska se objevil neznámý dron. Stíhačky na toho se střelili. Obloha na jihu Čech bude i dneska slunečná. Teploty vystoupají k 32 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Letošní vodácká sezóna na Teplé Vltavě na Šumavě patří k nejhorším v historii. Hladina řeky u Soumarského mostu se pohybuje jen mezi 36 a 37 cm. To je hluboko pod výškou nutnou pro povolení splouvání. Informace doplňuje mluvčí Šumavského národního parku Jan Dvořák.
3: Letos se splouvalo dohromady 4 dny od začátku května. Můžeme ty vodáky počítat maximálně na desítky. Kdybychom počítali, že každou hodinu splulo nějakých, řekněme, průměru 5 lodí, tak je to kolem 50, třeba 70 lodí.
2: Hasiči od včerejšího podvečera zasahují u požáru lesa u Obcelnáře na Strakonicku. Oheň se šířil v těžko přístupném terénu. Před půlnocí se ho hasičům podařilo dostat pod kontrolu. Jak informoval jejich mluvčí Roman Krčmář, požářiště ještě monitorují pomocí dronů s termokamerou, aby vyhledali případná skrytá ohniska. V noci na dnešek hořelo i zemědělské stavení v Bradáčově na Táborsku. Oheň zasáhl 3 budovy, 2 rodinné domy a stodolu a způsobil škodu přibližně za 10 milionů korun. Stíhačky Severoatlantické aliance se střelili neznámý dron ve vzdušném prostoru Lotyšska. Na sociální síti X to oznámila lotyšská armáda. Podle tamní stanice LSM byl bezpilotní letoun v oblasti města Balvy nedaleko ruských hranic. Podobným incidentům čelí baltské země opakovaně.
4: Ve 4 regionech lotyšské úřady brzy nad ránem vyhlásily poplach a rozeslali lidem varování na mobilní telefony. Na sestřelení bezpilotního letounu se pak podílela mise NATO Baltic Air Policing. Kvůli průniku dronu načas přerušilo leteckou a lodní dopravu podél své jihovýchodní hranice i Finsko. Ve stejnou dobu v ruské části Finského zálivu zasahovala protivzdušná obrana proti desítkám ukrajinských dronů. Po dopadu jednoho z nich vypukl požár v přístavu Ust Luga u estonských hranic. Rusko přes tento dopravní uzel vyváží zhruba 700 tisíc barelů ropy denně. Jiří Kordík, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnešek bude na jihu Čech jasný s maximálními teplotami od 29 do 32 stupňů. Na horách naměří do 27 stupňů. Vítr vane slabý východních směrů a biozátěž zůstává na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Se zdržením stále počítejte v Budějovické ulici v Písku. Policie tam řeší nehodu osobního auta s chodcem. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Další zprávy máme za sebou a před sebou další část dnešního jihočeského dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Je 10 hodin a 4 minuty a Matěj Vodička vám ještě jednou od mikrofonu přeje krásný pátek 14. srpna. Tlak větší než kdy dříve přináší dětem aktuální doba. Jak zvládat stres, nejistotu a strach z neúspěchu, tak přesně tímto tématem se ve své nejnovější knize zabývá mentální kouč Jan Milfajt. Spolu s lektorkou Kateřinou Krůtovou vytvořili průvodce mentální odolnosti dětí a díky moderním poznatkům neurovědy ukazují, jak v náročných situacích obstát. Podle Jana Milfajta dnes děti a mladiství žijí ve světě, který na ně klade výrazně větší nároky oproti tomu, co zažívali jejich rodiče a prarodiče. No a právě Jan Milfajt byl tento týden hostem našeho vysílání. Rozhovor si můžete poslechnout na našem webu budejovice.rozhlas.cz nebo v aplikaci. aplikaci Můj rozhlas a najdete tam i všechny další rozhovory s našimi dopoledními hosty. Host k nám do vysílání přijde i dnes, konkrétně po 11. hodině, ale ještě předtím si poslechneme třeba dnešní babské rady, vydáme se taky na Šumavu, pozveme na koncert kapely Shivers a přidáme tradičně i několik dalších tipů pro volný čas. No a za chvilku zamíříme za včelami. Podíváme se totiž do Krušlova na Strakonicku, kde je unikátní Machův včelín z 65 domečky. Je tam náš regionální stopař a my se s ním spojíme už za chvilku. Matěj Vodička ještě jednou přeje krásné páteční dopoledne, třeba právě ve společnosti Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Tady je Český rozhlas České Budějovice, to byla Hana Zagorová a teď vás vezmeme do malé vesnice Krušlov na Strakonicku. V jednom ze zdejších stavení se ukrývá středoevropský unikát. Machův včelín, neobyčejná kombinace včelařství, řezbářství a lidového umění. Dnes se tam vypravil i náš regionální stopař Petr Kubát, který se teď hlásí přímo z místa. Petře, dobré dopoledne.
2: Krásný den, já zdravím přímo od krušlovského včelína. Je to opravdu nádherná stavba, složená z více takových barevných domků a částí. Já jsem tady u toho vstupního portálu, kde je velká včela, je to včelí královna a pod ní je nápis Vítán buď příteli včel. Za vznikem toho včelína stojí místní rodák Josef Mach. Ke včelaření ho přivedl už jeho řídící učitel v nedalekých Nahořanech a daroval mu první roj. Mach pak začal se včelami u svého rodného domu a postupně začal k tomu taky vyřezávat. No a se stavbou svého vysněného včelína začal v roce 1948, kdy mu bylo 25 let. No a ten včelín pak po další desetiletí neustále doplňoval, rozšiřoval a zdobil a postupně se z něj stal skutečně takový obří, krásný včelí palác. No a jak je ten včelín dlouhý, kolik má úlů, jak vypadají ty domečky a co se taky skrývá i uvnitř, to už mi tady teď říká průvodce Daniel Havlík.
3: Dobrý den, zdravím posluchače Českého rozhlasu. Tak včelín je zhruba tak 25 metrů dlouhý, skýtá nějakých 68 výtvarně zdobených úlů. Jsou tady úly v podobě domečků z nedalekých Zechovic nebo Hoslovického mlýna, nebo dokonce i školy, kam on sám chodil, ten Josef Mach. A vevnitř se potom nachází sbírka unikátních řezeb, který vytvořil ten Josef Mach. Byl to samouk, nikdo ho to neučil. Všechno vytvořil z lipového dřeva a většinou je to z jednoho kusu dřeva.
2: Je v těch domečcích dnes stále živo? Jsou tam včely?
3: My včelaříme už jenom v zadní části, přední je už nechaná jenom jako muzeum na ukázku. A v zadní části včelaříme v úlech, které jsou i prosklený, takže když přijdou návštěvníci s dětma a chtějí vidět včely, tak je uvidí za sklem.
2: My jsme si spolu před chvilkou prošli i tu vnitřní část. Ještě popište posluchačům, co přesně tam uvidí za ty vyřezávané kousky.
3: Všechno to jsou spíš řezby tady, které se věnují tady okolí jeho rodného kraje nebo včelařství. Uvidíme tam i stůl, i židle vyřezávaný ve tvaru včelí buňky. Všude posedávají nějaký včeličky, v rohu je svatý Ambroš, patron všech včelařů. Uměl i dobře malovat, takže tam pomaloval i ten nábytek tady třeba Rábím, Strakonickým hradem nebo Boubínem. Je tam i spousta vlastně vyřezávaných kukaček a dalších řezeb.
2: No a já doplním, že v současnosti se o včelín stará skupina dobrovolníků z občanského sdružení Krušlovský včelín. No a místo tady taky slouží jako takové malé muzeum Josefa Macha a včelařství.
1: Petře, a dokdy nebo kdy konkrétně se tam mohou lidi teď vypravit, kdy je včelín otevřený?
2: Tak teď je ta hlavní sezóna, takže až do konce srpna je Machův včelín otevřený každý den, kromě pondělí, takže jako všechna muzea a je to od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin. V září a říjnu pak už je otevřeno jenom o víkendu.

0: Krásný den.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Tipy pro volný čas.
1: Přesně 10 minut před půl jedenáctou máme pro vás v jihočeském dopolední pravidelnou várku tipů pro volný čas. Začneme v Českém Krumlově. Sympozium sklářských mistrů začíná ode dneška v tamních klášterech. Po celý víkend nabídne práci účastníků sympozia u kahanů i sklářské pece, tvůrčí dílny pod širým nebem nebo přednášky. Úvodní večer dnes od 20 hodin ozdobí koncert formace Dva Havrani. Letní kino v Černé v Pošumaví u Lipenské přehrady bude dnes od 8:30 večer promítat film Spider-Man z Brusu Nový den. Na festival budějických pivovarů můžete dneska od 15 hodin zajít na Sokolský ostrov neboli Sokolák v Českých Budějovicích. A v letním kině v Písku dnes od 8:30 večer budou promítat Tajemství křišťálové planety. Muzeum Kvilda na Šumavě pořádá dnes od 17 hodin dílnu pro ty, kteří si chtějí namalovat vlastní šumavský suvenýr. No a na Šumavě taky zůstane, protože přednášku o motýlech na Stašsku si dnes od 18 hodin můžete poslechnout v obecním sále ve Stachách na Prachaticku. Hlavním průvodcem večera bude uznávaný biolog Jiří Žalman. Aneta Langerová vystoupí dneska od 19 hodin a 30 minut se svou kapelou v prachatickém letním kině. Festival filmové renesance Slavonice nabídne dneska snímky jako Zápas století, Fichtelberg, Čarodějův učeň nebo taneční akce Jana Ondera. Mezinárodní folklorní festival Písek připravil dneska od 15 hodin a 30 minut v Palackého sadech vystoupení dětských souborů a od 20 hodin vystoupení folklorního souboru Kapušančan ze Slovenska. No a poslední tip v českobudějovickém letním kině Háječek můžete dnes od 21 hodin vidět film Toy Story 5 Příběh hraček. Tolik tedy tipy pro volný čas, milí posluchači, ať už vyrazíte kamkoliv, užijte si to a mějte fajn strávený příjemný volný čas. Tohle je Český rozhlas České Budějovice. Jeho české dopoledne posloucháte 8 minut před půl jedenáctou.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Schody z nebe a Tereza Kernlová, písnička, která právě teď doznívá ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Housle, dudy, flétna, kytary, mandolína nebo perkuse. To jsou hudební nástroje, na které umí hrát pěkně stylově kapela Shivers. No a na její dnešní koncert ve Vimperku na Prachaticku vás pozvu už za chvíli. Ještě předtím si ale poslechneme písničku Luxemburg nám hrál od Karla Zicha.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Posloucháte, abych dodal přesně v 10 hodin a 30 minut, tedy v 10:30, a míříme opět taky za hudbou. Keltský folk v českých rukách. Takový podtitul má u svého jména na webových stránkách kapela Shivers. Zahraje dneska v městském parku ve Vimperku na Prachaticku od 20 hodin. No a já mám právě teď na lince kytaristu skupiny Michala Němce, který nás pozve a kterému taky přeji pěkné dobré dopoledne.
2: Dobrý den přeju.
1: Tak pane Němče, prosím, představte vaši kapelu Shivers.
2: Jo, to moc rád, děkujem, že voláte. Naše kapela, jak jste říkal, irský folk v českých rukách, je nás pět, máme různý nástroje od irských whistle přes nějak několik druhů dud, hrajeme na nástroje laděné v irském ladění, máme buzuky, bodhrány. Hudba, kterou hrajeme, to jsou v podstatě irský motivy, které jsme buď někde našli a zaranžovali, nebo občas si půjčíme hotový irský tradicionál, občas předěláme nějakou českou lidovku do irského nádechu a tak.
1: Jinými slovy, městský park ve Vimperku se dnes večer promění v takový irský pub, rozumím tomu správně?
2: No, my si to budeme myslet a doufáme, že nebo budeme v to doufat a doufáme, že nepřivezeme irské počasí, což se nám velmi často stává. Ale ono by to možná tentokrát nebylo vůbec od věci.
1: Nebylo, ale asi to nehrozí podle těch aktuálních předpovědí. Vypadá to, že budete mít hezky. Každopádně, jaký repertoár jste na ten dnešní koncert připravili?
2: No, máme tam nějakou hodinu půl, hodinu a tři čtvrtě a je to složený z toho, jak jsem říkal, je to mix irských tradicionálů, mix písniček, který jsme udělali na motiv, který jsme někde zaslechli. A to jsem předtím nezmínil, máme řekněme víc než třetinu skladeb úplně vlastních a v kterých i zpíváme, tak ty tam taky budou.
1: No a povězte prosím ještě posluchačům na závěr, kde vás ještě na jihu Čech můžeme slyšet hrát v nějaké dohledné době?
2: V době dohledné, tak jenom co mám v hlavě, tak dneska je to ten Vimperk, zítra hrajeme v 16 hodin v Domažlicích na chodských slavnostech, pokud se nemýlím, 16 hodin. Příští týden je ve Strakonicích dudácký festival. Pátek, sobota, neděle, velká věc, mezinárodní. A tam máme každý den jeden koncert. Myslím, že v pátek v 17 hodin u svaté Markéty, v 15 hodin v sobotu v Panské zahradě a v neděli je tam dopoledne ještě nějaký, myslím, v rytířském sále. A pak tam máme v polovině září Lišov a víc v hlavě teďko to nedám.
1: Já myslím, že to stačí, je to hodně a posluchači určitě, když budou chtít, tak se vydají a můžou se i vydat na koncert kapely Shivers do Vimperku, do tamního městského parku. Dnes od 20 hodin s námi ve vysílání byl kytarista kapely Shivers Michal Němec, který nás pozval. Díky moc a ať se nejen ten dnešní koncert večer vydaří. Naslyšenou.
2: My taky děkujeme za prostor a těšíme se na vás. Naslyšenou.
0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: Mike and the Mechanics, skupina, která právě teď doznívá v jeho českém dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. Zkrácení cesty na třístoličník i propojení české a německé strany Šumavy. To jsou hlavní přínosy nově otevřené části Rosenauerovy stezky nedaleko Stožce na Prachaticku. Takže se na Šumavu za chvilku vypravíme.
1: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

ptáky neloví. Ještě spí a spí a spí dívka zakletá.

0: Nově otevřený úsek cyklotrasy u Stožce na Prachaticku propojil českou a bavorskou síť stezek. Vede od Rosenauerova pomníku až na hranici s Německem. Propojka měří zhruba půl kilometru, zkrátí ale významně cestu na Třístoličník nebo k nádrži Kreuzbach-Klause.
1: Vidíte, jak máme krásně vyštěrkovanou cestu. Je 2 metry široká, takže je to komfortní pro cyklisty.
2: Na novou cyklotrasu, která vede od Rosenauerova pomníku k německé hranici do Bavorska, jsem se právě vydala s ředitelem Šumavského národního parku Pavlem Hubeným.
1: Dřív tady býval smyk jenom na přibližování dřeva.
2: I když jde o tak krátký úsek, bylo poměrně obtížné tuhle cyklotrasu povolit a udělat.
1: Ten nápad vzniknul už před nějakým 15 lety určitě. Takže jsme hledali řešení, jak to udělat optimálně. Pochopitelně jsme v Národním parku, nemuseli jsme si nechat tu stavu povolit, museli jsme nechat posoudit vliv na evropský významné druhy.
2: Cyklisti si díky této cyklotrase významně zkrátí cestu na Třístoličník.
1: Tady je skvělá cyklotrasa, už stará, že okolo Schwanzenbergského plavebního kanálu, který začíná právě u pomníku. Ale kdo chtěl se dostat na Třístoličník, tak to musel objíždět celý zpátky dolů do Nového údolí a pak nahoru, takže teďko téměř po vrstevnici a to zkrácení je zhruba 11 km.
2: Někteří cyklisté si tudy právě zkracovali cestu do Bavorska, s tím se setkávali i strážci Šumavského parku, například Jaroslav Koranda.
3: Vzhledem k tomu, že v Národním parku Šumava je jízda na kole pouze po vyznačených cyklotrasách, tak tady to bylo zakázané. V těchto místech jsme potkávali cyklisty vcelku běžně. Někteří byli slušní a kola tlačili, ovšem někteří tu i projeli.
2: Tento nový úsek cyklotrasy od Rosenauerova pomníku na německou stranu uvítali i manželé Eva a Jiří Pospíšilovi z Litomyšle. Byli mezi prvními, kteří si ji projeli.
4: To je pro nás skvělá zpráva, protože kdybychom to objížděli, tak jsme měli naplánovanou trasu a možná bychom ji celou nemohli ani na elektrokole dokončit.
2: Malý úsek cyklotrasy vnímá jako velký a významný krok v příhraniční spolupráci. Sebastian Gruber, okresní rada Freyung Grafenau.
5: Je to další propojení našeho společného přírodního prostoru. I takovýhle malý projekt může přispět k tomu, abychom v současné nestabilní době mohli v Evropě žít společně a svobodně.
2: Díky této malé propojce se Rosenauerova cyklostezka prodlužuje o další desítky kilometrů a navíc prochází už 3 státy. Z Šumavy Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho.

Stále je s vámi Český rozhlas České Budějovice. Jarka Vykoupilová a její babské rady si poradí s každým oříškem. Dneska doslova. Naučí vás totiž dostat se do útrop vlašského ořechu, anebo pistácie i bez louskáčku. Tak si na to počkejte.

0: Babské rady.
1: Jak rozlousknout lašské ořechy bez louskáčku? Zdá se to jako pěkný oříšek, ale není to nemožné. Vezměte do dlaně dva ořechy tak, aby byl spoj jejich skořápek v jedné rovině, pak jeden z nich mírně pootočte, aby se do sebe vroubky zaklesly, podobně jako skládačka. A teď je třeba použít sílu, takže dlaň pevně sevřete v pěst, dokud skořápka jednoho z ořechů nepovolí. Podobně vám druhý oříšek může pomoci i při loupání pistácí. Když je skořápka pootevřená jen lehce, takže pistácí nemůžete vyloupnout, stačí si pomoci jinou skořápkou, vklínit ji do otvoru a otevřít. K hladkému louskání pomůže i to, když vlašské ořechy dáte do kastrůlku s vroucí vodou a necháte 2 až 3 hodiny, klidně i přes noc. A ještě jedna maličkost. Skořápky od vlašských ořechů nevyhazujte. Podobně jako skořápky od vajec, jejich ostré hrany ve vrstvě zeminy odrazují slimáky.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Zhruba 9 minut zbývá do 11. hodiny, no a přesně v 11 hodin přijdou samozřejmě na řadu další zprávy v režii kolegyně Petry Pitry. No a po nich přivítám ve studiu našeho dnešního dopoledního hosta, hydrologa Tomáše Vlasáka z Českého hydrometeorologického ústavu, se kterým si, jak asi milí posluchači tušíte, budeme povídat o počasí, respektive o tom horkém počasí, které během tohoto léta zažíváme, a taky o tom extrémním suchu, jenž s tím vším ústavem souvisí. Informací v tom našem povídání určitě zazní hodně, takže vás zvuk poslechu a ještě jednou přeji krásný pátek 14. srpna. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Náš svět jsou jižní Čechy. Zpravodajství Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Je 11 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Teploty o víkendu v Česku znovu přesáhnou 30 stupňů. S komplikacemi musí počítat i zdravotníci. V Chorvatsku hoří pobřežní město, minimálně 630 lidí utrpělo zranění. Nedostatek financí by mohl zkomplikovat rozsáhlou rekonstrukci kostela svatého Víta v Českém Krumlově. Teploty na jihu Čech se dneska dostanou k 32 stupňům. Pohodové páteční dopoledne vám přeje Petra Pitra. Česko čeká další tropický víkend. Horko znovu zatíží lidský organismus, hlavně nemocných nebo starších lidí. Kromě předpovědi teplot můžou lidi sledovat taky výhled tepelné zátěže. Tu nabízí třeba web vlnyveder.cz vědců z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Podle klimatologa Pavla Zahradníčka to může pomoct taky zdravotníkům.
4: Máme ověřeno, že vlastně za této situací výrazně roste zátěž zdravotního systému, kromě záchranek, tak i zátěže nemocnic. Bohužel máme potvrzeno, že roste i úmrtnost v těchto dnech. Může se připravit městská samospráva nebo i státní samospráva a samozřejmě i pracovní podmínky by se měly upravit podle toho, o jakou profesi jde.
3: Lesní požár zasáhl chorvatské pobřežní město Omiš. Podle záchranářů je minimálně 630 lidí zraněných a 7 z nich je v ohrožení života. Na místě zasahují přes 200 hasičů. Podle informací chorvatských médií už shořelo několik domů a aut. Město otevřelo svou sportovní halu jako nouzové útočiště, kde přes noc ubytovalo přibližně 1000 lidí. Do Omiše, který leží asi 25 kilometrů jižně od Splitu, už přijel chorvatský premiér Andrej Plenković. Podle chorvatských úřadů v okolí města shořelo až 1000 hektarů lesa. V Českém Krumlově opravují kostel svatého Víta. Práce, které mají skončit v září příštího roku, budou stát 57 milionů korun. Aktuálně ale na jejich dokončení chybí skoro 19 milionů. Kvůli nedostatku financí by tak mohly plánované opravy skončit předčasně. Jak informoval českokrumlovský prelát Václav Pícha, opravila by se jen střecha kostela. Na rekonstrukci věže už by peníze nebyly. Začíná 10. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Dobržská brána. Do malé pošumavské vesnice Dobrž na Strakonicku přivede na 2 dny jazzové muzikanty z celého světa. Pořadatel festivalu Ivo Kraml pozval na jubilejní ročník interprety, kteří měli v předchozích letech u publika i odborné kritiky největší ohlas.
5: I proto jsou to letos v dobrém slova smyslu velké návraty, protože když jsem vymýšlel tu letošní dramaturgii a že jsem měl kam sáhnout, tak jsem měl z čeho vybírat i s tím vědomím, že mnozí se opravdu chtěli vrátit.
3: Festival Dobržská brána začne v 16 hodin prvním koncertem maďarského kvarteta na zámku.
2: Počasí.
3: I dnešní odpoledne bude na jihu Čech slunečné, obloha zůstane jasná a maximální teploty budou mezi 29 a 32 stupni. Na horách se dostanou ke 24 až k 27 stupňům. Vítr vane slabý východních směrů a biozátěž zůstává na druhém, tedy středním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Pozor na silnici 145 u Netolic, havarovala tam sanitka, projíždějte místem opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
6: Vysychající vodní toky, nedostatek spodní vody a uvadající vegetace. Důsledky aktuálního extrémního sucha jsou patrné prakticky všude. A úplně všude teď taky neustále voda ubývá. Co konkrétně zatím stojí? Proč je počasí momentálně tak proměnlivé? A máme si do budoucna na podobné extrémy zvykat? Tak ne, na to už se za chvíli budu ptát našeho dnešního dopoledního hosta, hydrologa Tomáše Vlasáka z Českého hydrometeorologického ústavu. Zvu vás k poslechu a přeji ještě jednou dobré dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Vodičkou.
1: Hydrolog Tomáš Vlasák z Českého hydrometeorologického ústavu je naším dnešním hostem. Vítejte ve studiu, dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Tak jak už jsem zmiňoval, budeme se bavit hlavně o té aktuální situaci. To aktuální sucho je viditelné na první pohled, nejen díky těm vysokým teplotám, ale samozřejmě já myslím, že to vidí asi každý, když jdete po ulici, tak vidíte vyschlé trávníky. Když se projdete třeba po lese, tak jako jsem to udělal já nedávno, tak je patrné, jak teď je například z jindy hustých těch malinových a ostružinových keřů úplně vyschlé roští. A když se kolem toho projdete, tak to doslova zachrastí. Zažil jste už někdy během vaší profesní kariéry něco podobného a dá se třeba ta aktuální situace vůbec přirovnat k nějakým předchozím rokům? Nemyslím třeba roky 20-30 let zpět, ale třeba i roky, kdy se vlastně měří teplota.
2: Tak to, co popisujete, to je důsledek meteorologického a půdního sucha. A v tomto vlastně ohledu jsme zažili podobné roky, ne tak dávno. Já sám si pamatuju z doby, kdy už jsem vlastně pracoval v oboru, rok 2003, 2015 a 2018, kdy během léta vlastně tráva byla vypálená, stromy šly postupně do vegetačního klidu. Rozdíl byl v tom, že nástup toho vrcholu sucha přicházel spíš později, spíš na konci srpna, na začátku září. Letos vlastně to přišlo dříve, takže ta vegetace vlastně je pod větším tlakem než těch předchozích letech. A fakt je, že těchto epizod postupně přibývá, což je jako důsledek nějaký klimatický změny, která zrovna v Evropě je poměrně výrazná, když se vlastně porovnává teplota z doby, kdy začala průmyslová revoluce, někdy v polovině 19. století, tak evropský, nebo kontinent Evropy se oteplil o 2,5 stupně, což je vlastně nejvíc ze všech světových kontinentů. A za posledních 25 let, od začátku století, to oteplení bylo tady až o 1,5 stupně. Je výrazný tak, že vlastně i běžní lidé si toho všímají, že něco je jinak. Takže ano, prostě ta situace se mění a prostě je to důsledek nějakých klimatických změn.
1: Ono se samozřejmě často mluví třeba o tom, že to oteplení za posledních několik desítek let, tak jak jste to zmiňoval, je o 1,5 stupně. Ono se to někomu může zdát jako málo, ale ve skutečnosti je to docela vysoké číslo.
2: Opravdu jako v rámci třeba toho těch denních teplot 1,5 stupně, to není žádný velký rozdíl. To tomu rozumím. Ale v rámci tohoto trendu vlastně to počasí ještě podlíhá určitým výkyvům a v rámci těch výkyvů se vyskytují extrémy. Takže prostě četnost těch extrémů, pokud považujeme za extrém překročení 30 stupňové teploty, což je tropický den, tak těch extrémů přibývá a jsou častější. I v době, kterou považujeme za klimaticky normální, dejme tomu nějakou polovinu 20. století, se tady v Čechách vyskytovaly teploty nad 30, nad 35 stupňů, ale četnost těchto extrémů se pořád zvyšuje a i to maximum se o trochu posouvá. Nakonec letos vlastně byla naměřena vůbec nejvyšší teplota v České republice, 41,9 stupňů Celsia. Byl překonán rekord z roku 2019, jestli si dobře pamatuju, ale i předtím byl rekord roku na 1980 nebo 1940, kdy taky byl přes 40 stupňů. Takže jde o to rozkolísání a o to, že ty extrémy se nám trochu posouvají nahoru, sice nepatrně, ale jsou častější zároveň. A to pak vytváří samozřejmě tlak na to, že i nedostatek vody, jsou prostě problémy, mají zemědělci, vodohospodáři na všech jako stupních. Nejde teda, nepatrná změna znamená častější výskyt extrémů a to je, co to teďka zažíváme.
1: A nezažíváme to jenom my, ale zažívá to celá Evropa. Já nevím, ale možná se zeptám jako úplný laik, bylo vůbec myslitelné, že třeba v Paříži budou mít, jestli se nepletu, měsíc v kuse teploty kolem 40 nebo i přes 40 stupňů. Vlastně podobná vlna veder byla, pokud si dobře pamatuji, v minulém roce na Apeninském poloostrově. V Římě byly teploty třeba i 45 stupňů a delší dobu po sobě.
2: No, možná bych vás trochu korigoval. Ono to není tak, že by každý den v té Francii bylo přes 40 stupňů. Tam probíhalo několik vln veder, v rámci kterých vždycky to maximum skutečně bylo přes 40 stupňů. Myslím si, že nejvíc naměřili 44 v nějakém městě, ale to absolutní maximum je z roku 2019, bylo 46 stupňů. Nicméně to, jako to mimořádnost byla toho v tom, že ty vlastně vlny veder se opakovaly několikrát. A

0: letos a který byl příznivý pro to, aby se opakovaně sem dostával extrémně teplý vzduch ze severní Afriky.
1: Hmm. My se taky často můžeme dočíst v médiích, že za tou změnou toho počasí nebo za tou změnou klimatu obecně taky stojí jevy jako El Niño, La Niña, což je ve skutečnosti a vlastně ve stručnosti dá se říct nějaký jev, který se týká oteplování vody v oceánech. Má tohle i konkrétně dopad třeba na to, že je u nás, řeknu, 5x, 6x za léto teplota přes 40 stupňů Celsia?
0: Nějaký vliv tam je, ale je minimální. Jo. Já si myslím, že v rámci těch extrémů, co teďka zažíváme, bych tohle nepovažoval za hlavní důvod toho, proč u nás jsou 40. Fakt je, že vlastně ty mořské proudy jsou hlavními přenositeli energie z těch teplých oblastí kolem rovníku do chladnějších a opačným směrem. A zrovna ta cirkulace v Pacifiku, což je největší oceán vlastně, tak z hlediska přenosu energie je prostě nejvýraznější. A výkyvy vlastně té cirkulaci, která spočívá v tom, že se vlastně horký vzduch od Jižní Ameriky přesouvá přes rovník pomocí pasátu někam do Jižní Asie, tak tenhle ten vlastně posun, když se zastaví, tak to je jako obrovská rána pro ten systém v Pacifiku a je to tak velká, že skutečně se dají vysledovat nějaké drobné korelace i mezi tím, co se děje v Evropě. Jo. Když třeba na Evropu má větší vliv působení Golfského proudu a severoatlantické větve, která také podléhá určitý vlastně kolísání intenzity, ale není to zdaleka tak velký kolísání jako v tom Pacifiku. Tam je to tak výrazný, že během situace, kdy je ta fáze El Niño nebo ta opačná La Niña, tak v Peru je diametrálně jiné počasí. Buď je tam sucho, příjemná teplota, moře je chladné, a nebo naopak prostě jsou tam furt bouřky, moře je teplé a opačně zase v Austrálii vznikají sucha. Takže tam je to dominantní jev, u nás působí spíš okrajově, ale máme tu zase jiné globální vlivy, které nás ovlivňují. Rozhodně ty mořské proudy jsou naprosto zásadní pro distribuci tepla po kontinentu a jsou důležitější než klimatická změna. Pokud by nebyl Golfský proud, tak my tu máme výrazně chladněji, než jak tu máme s vlivem proudění v Atlantickém oceánu.
1: Vysvětluje hydrolog Tomáš Vlasák, který je dnes s námi ve studiu.
2: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Překvapuje vás to aktuální počasí právě třeba v tom, jak moc je samo o sobě nepředvídatelné v současnosti?
0: Pokud myslíte předvídatelnost z hlediska meteorologických předpovědí, tak nikoliv. Jo. Počasí tady ve střední Evropě je mimořádně dynamické v tom smyslu, že se tu vlastně mění počasí i během vlastně roku, během té teplé fáze. Tu můžeme mít teploty s rozdílem 20 stupňů během krátké doby. A zrovna to počasí, které tady máme teď aktuálně, což je teda převládající tlaková výše, tak je relativně dobře předpověditelné na mnoho dní dopředu. Jsou situace, kdy chodí fronty a samotná poloha té fronty, když se odchylí o pár desítek kilometrů, znamená úplně jiné počasí, tak v takových situacích je předpověď počasí mnohem náročnější. Ale ta dynamičnost vlastně počasí ve střední Evropě, to je fakt, na který jsme si zvykli a v porovnání vlastně s jinými částmi světa je to dost ojedinělá věc. Já nevím, jestli někdo cestuje třeba do tropů, ale v tropech to počasí je každý den stejný.
1: Konstantní.
0: Hmm. Ráno je hezky, opoledne se udělají mraky, přijde bouřka, večer se vyjasní a takhle to jde prostě každý den. Pak máte nějaké oblasti, já nevím, v té subsaharské Africe, kde je období dešťů a období sucha a v rámci toho období sucha neprší nikdy. Já ani nevím, jestli vlastně tam funguje meteorologická služba, protože tam se předpovídá počasí předpovídat jednoduše. Ale tady v Evropě prostě může přijít kdykoliv povodeň, můžou přijít vlny horka, měli jsme tu v lednu plus 15 stupňů a zároveň v červenci může být plus 10.
1: Hmm. No, na to jsem se chtěl právě taky zeptat, protože zatímco třeba v Německu nebo u nás mohou ty teploty šplhat až ke 4

0: 30 stupňům Celsia, tak třeba, vy jste to sám zmiňoval, na východě Polska nebo v té severní části Evropy, v Pobaltí i vlastně v té evropské části Ruska jsou naopak pro letní měsíce teploty podprůměrné a je tam zima. My jsme třeba zažili situaci, kdy tady byly vedra, přejeli jsme na sever Čech a tam bylo o 20 stupňů míň, než bylo třeba předevčírem tady u nás na jihu Čech. Čím to je? Co konkrétně takové, řekněme, až skoro drastické rozdíly vlastně způsobuje?
1: Tak primární příčina to aktuálního počasí je vždycky jako povětrnostní situace. Je proudění v atmosféře, rozložení tlakových útvarů. Odkud vzduch, který tady máme, pochází? Jestli to je vzduch z Afriky, nebo z Norska, nebo z Islandu. Vždycky taková ta celková energetická bilance celý vlastně zeměkoule zůstává plus minus stejná. Takže když někde v některé oblasti je mimořádně teplo, tak někde musí být mimořádně chladno. Musí se to nějak vyrovnat. Pokud se někde provalí vlastně do vyšších zeměpisných šířek horký vzduch vlastně z té subtropické oblasti, tak někde se zase děje opačný proces. A existuje nějaký rozhraní, kde se to vlastně láme. To rozhraní nemusí být zase tak vzdálený. Takže není neobvyklý, že v místech, které jsou geograficky vlastně poměrně blízko, je úplně jiný počasí. A to nejenom třeba v rámci jednoho dne, ale v rámci i třeba celého měsíce, což může být příklad toho Pobaltí, kam už nedosáhl vlastně ten extrémně horký vzduch z jeho západu, ale zase se tam o to víc provalil studený vzduch, dejme tomu ze severního ledového oceánu.
0: Když se hydrolog, jako jste vy, podívá ráno z okna, tak koukne se nejdřív na tu oblohu nebo třeba na nějakou řeku nebo nějaký vodní tok, který je poblíž?
1: No tak já se snažím profesně úplně nepropadat té práci, takže vlastně ráno řeším víc než nějakou hydrologickou situaci, to jestli dojedu do práce na kole, nezmoknu. Takže primárně se koukám na oblohu a musím si teda přiznat, že vlastně spíš se koukám na záznam meteorologického radaru, protože jednak ho mám blíž při ruce v telefonu a jednak je to zdroj, kde líp odhadnu z toho vlastně pohledu na celou republiku, jestli do těch Budějovic projedu suchou nohou nebo jestli si mám vzít pláštěnku. Takže asi možná víc než z okna koukám na telefon.
0: A zažíváte taky někdy něco, čemu se říká klimatická úzkost, tedy vlastně strach z toho, co bude s naší planetou ve vztahu ke klimatickým změnám? My jsme tady o těch klimatických změnách zase tolik nehovořili, vy jste vysvětloval ty principy, jak funguje počasí, které jsou vlastně svým způsobem trochu nezávislé na té aktuální klimatické změně, ale samozřejmě logicky s tím, jak řešíme ta horka, řešíme sucho, tak neustále řešíme i to, jak velkou příčinou je právě ta klimatická změna.
1: Já jsem přesvědčený, že tohle je jedna z výzev pro současnou civilizaci. Ta změna evidentně probíhá, bude mít nějaké důsledky a ty důsledky můžou být nepříjemné a z toho můžou vyplývat pocity úzkosti, že se doba a život mění k horšímu. Ale zároveň si myslím, že plno věcí vlastně má nějaké řešení, které je v možnostech lidstva, že lidí. Že lidi jsou extrémně přizpůsobiví a dovedu si představit mnoho jiných důvodů neklimatických, které můžou vlastně náš život ovlivnit daleko drastičtěji než klima. Takže zrovna z tohohle pohledu bych považoval klima jako menší problém, což neznamená, že to problém není a nebude. Evidentně bude se muset ta společnost nějak přizpůsobit tomu, že počasí bude jiný, že extrémy budou větší než bývaly a že budou větší škody, že jo? Protože nám celkem nemusí vadit to, že je velký horko, že je to nepříjemný na pobyt, já nevím, na procházce, nebo že musíme častěji k vodě, ale zároveň prostě v pozadí naskakují miliardy škod, který někdo bude muset zaplatit. A to je ten hlavní problém.
0: Jinými slovy, dá se to říct tak, že Vy věříte v to, že se na to nějak ta společnost nebo civilizace obecně adaptuje, ale zároveň můžou být jiné faktory, jak jste sám zmiňoval, řekněme třeba válka nebo cokoliv, co může naopak drastičtěji ovlivnit naše životy.
1: Ano, je to tak, jak říkáte. Názor.
0: Když je to extrémní horko, tak samozřejmě dopady takového počasí na naše tělo a organismus pociťuje úplně každý z nás. To o tom asi není potřeba mluvit. Ale jaké dopady má takový extrém na vegetaci? Tím spíš, když opravdu reálně třeba 2, 3, možná i 4 týdny nezaprší vůbec?
1: Tak přes léto většinou ten nedostatek srážek je spojený s vysokou teplotou. Vysoká teplota znamená větší výpar, což znamená, že vlastně rostliny ne se zbavují, ale přichází o vodu, kterou se snaží nějak kompenzovat. Pokud jsou vysoké teploty doprovázen dostatkem vláhy, tak to v zásadě není problém. Rostliny to kompenzují tím, že si vodu zase doberou z půdy, tu, co odpaří. Pokud tam ta voda není, tak rostliny začínají uzavírat vlastně průduchy, čím se zmenšují fotosyntézu a přechází do fáze, kdy vlastně ten mechanismus výroby energie přestane fungovat. Pokud to trvá příliš dlouho, tak ta rostlina uvadá a uhyne. To přichází velice rychle u takových těch jednoletých rostlin, co se běžně pěstují na poli nebo co mají lidi na zahrádce. U těch větších, víceletých, jako jsou třeba stromy, tak ty stromy jsou podstatně odolnější. Jednak mají kořeny do větší hloubky, takže si šáhnou i na vodu, která vydrží v půdě díl, i po tom, co třeba několik týdnů neprší. A mají určitou schopnost ustát vlastně i delší období bez sucha, protože oni nemají tu možnost vlastně druhý rok znovu vyrůst do produkční fáze. Jim to prostě trvá desítky let, takže oni jsou připraveni na to tyhle období přečkat, ale pokud to období trvá delší dobu, tak nakonec i ten strom postupně ztratí sílu a buď ho napadnou nějaký škůdci, nebo i sám uschne, což jsme tady viděli v letech 2015 a 2018, kdy ty sucha se netýkaly jednoho roku, ale vlastně byl to sled několika roků, kdy byly nadprůměrné teploty a nedostatek srážek a ten stres se vlastně v stromech kumuloval až do fáze, že přišla kůrovcová kalamita, která vlastně zlikvidovala značnou část lesů v České republice. To si myslím, že je velký riziko, pokud tohle sucho bude pokračovat, dejme tomu ještě příští rok.
0: Nejen o aktuálním suchu si v dnešním dopoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice povídáme s hydrologem Tomášem Vlasákem a povídat si budeme taky dál hned po následující písničce.
2: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Po písnice Václava Neckáře krátce před 11:30 se vracíme k rozhovoru s naším dnešním dopoledním hostem, hydrologem Tomášem Vlasákem z Českého hydrometeorologického ústavu. My jsme se bavili o tom, jak to horko působí na vegetaci. Jak dlouho to trvá, než se po tak výrazném období sucha obnoví ta spodní voda? Stačí, aby třeba, když to řeknu, od příštího týdne pršelo v kuse týden nebo dva týdny, nebo to trvá roky, než se ta zásoba spodních vod obnoví?
2: Tak to záleží na tom, do jaké hloubky se díváme. V tom půdním horizontu do 10-20 cm tam stačí často jeden pořádný slejvák za odpoledne. Ale čím jdete hloubš, tak vlastně ta voda jednak prosakuje pomaleji a jednak vlastně ta voda z půdy sice se tam dostane během srážky, ale pak zase se ztrácí výparem a vegetací, takže často během léta vlastně ty hlubší horizonty se nedoplňují dokonce ani když jsou srážky průměrný. No, většinou ten běžný roční chod podzemních vod spočívá v tom, že maximum se nachází někdy během konce zimy, pak vlastně během vegetační sezóny ta hladina podzemních vod spíš klesá, a to přesto, že na jaře v létě prší, ale ta voda se spotřebovává pro rostliny a pro výpar. A pak zase během října, listopadu, když už se ochladí, tak větší podíl vody se dostává do podzemí a postupně se plní vlastně i to podzemí v horizontu metrů nebo desítek metrů. Pokud jdeme ještě hloubší, třeba se podíváme, jak fungují vrty na pitnou vodu na Třeboňsku, které jsou z hloubek 300-400 metrů, tak zjistíme, že tam není ani ten roční chod. Ty vrty vlastně reagují na nějaké dlouhodobější trendy. To, že jeden rok bylo sucho a druhý rok vlastně strážek byl nadbytek, tak to v té hladině vrtu vůbec není vidět. Ale je tam spíš nějaký trend, že 10 let to stoupá zvolna, pak to zase začne klesat. Takže tam vlastně ta voda má stáří ne v týdnech, ale spíš v měsících nebo v letech.
1: Vy jste zmínil to Třeboňsko, mě napadla otázka, že při těch současných horkých teplotách a ještě navíc v kombinaci s tím, že neprší, tak se třeba z těch známých rybníků, nejen na Třeboňsku, ale všude tady vlastně nejen v jižních Čechách, ale po celé republice, odpaří zhruba centimetr vody denně. Opět, když jsme se bavili o tom nárůstu průměrných denních teplot, tak i tady se dá vlastně použít to přirovnání, že sice my si řekneme jeden centimetr, co to je třeba na nějaké velké vodní ploše, ale ono je to opět docela vysoká hodnota, ne?
2: Je to obrovský objem. Jo. Rybníky jsou vnímány jako místa, které vlastně přidávají vodu do krajiny, ale zároveň tu vodu ubírají vodu řekám. Takže odtok z těch rybničních oblastí přes léto je úplně minimální, protože vlastně všechna podzemní voda se spotřebuje na výpar z rybníků a mnohde to nestačí. Ty rybníky vlastně mají větší odpar, než je přítok, takže během takhle extrémně suchých a teplých let ta hladina v rybníku klesá, klesá i kvalita vody, což je pak problém pro rybáře. A je to vlastně dvousečný jako dvouprvek v krajině. Na jednu stranu zadržujete vodu v krajině, na druhou stranu vlastně zvyšujete výpar a ubíráte vodu pro řeku.
1: No to se dostáváme i k další otázce, protože možná i mnozí posluchači viděli nebo sami byli na Orlické přehradě a viděli, jak to tam teď vypadá. Opravdu hladina této nádrže je na historickém minimu, údajně, jestli si dobře pamatuji, nějakých 11 až 12 metrů pod normálním stavem. Myslíte si, že i v té současné situaci plní Vltavská kaskáda svůj účel, nejen Orlík, ale samozřejmě třeba i Lipno? Má málo vody, nedá se plavit po řece, protože prostě ta hladina je nízká.
2: Nepochybně plní. Jednak oddaluje vlastně ten stav, kdy už třeba ta plavba může být zavřená, což je případ toho Dolního Labe. Tam samozřejmě dlouhou dobu byl nadlepšován průtok odpouštěním Vltavské kaskády, hlavně teda přehrady Orlík. Takže sice teď vlastně se plout nedá, ale to období by bylo podstatně delší. Lipenská nádrž zase zajišťuje dostatečný přísun vody pro jadernou elektrárnu, elektrárnu Temelín. A v případě, že by, kdyby jsme teďka v aktuální dnešní situaci neměli Lipno, tak průtok Vltavy v Českých Budějovicích by byl skoro poloviční proti tomu, co tam vlastně teďka teče. Takže vlastně i při téhle situaci ty přehrady nepochybně mají pozitivní vliv na průtok v řekách za cenu toho, že musí vlastně s hladinou jít dolů, což samozřejmě vizuálně na těch přehradách vidět, že tam je málo vody. Zhoršuje se funkce těch přehrad jako třeba místa pro rekreaci, nebo pro lodní dopravu v rámci té přehrady, ale zase je to kompenzováno tím, že vlastně jsou zachovány další funkce, jako třeba chlazení jaderné elektrárny.
1: Zároveň taky mnozí posluchači určitě viděli ty obrázky, jako například vyschlý Dobrovodský potok nad Českými Budějovicemi, mnoho dalších vodních toků vyschlo vlastně v průběhu toho letošního léta. Mohou se tyto toky nějak obnovit? Je vůbec reálné, že opět ty potoky nebo menší říčky začnou prostě lidově řečeno téct?
2: No samozřejmě se obnoví, to je jasný, jenom není jasný, jestli to bude příští týden nebo až někdy v říjnu. Nakonec na to, aby v Dobrovodském potoce začala týct voda, stačí opravdu jedna srážka, jedna odpolední bouřka, s tím, že teda vlastně tak tu chybějící podzemní vodu doplní až nějaký dlouhodobější déšť, anebo pak příchod podzima. Takže je možné, že třeba pravděpodobné, že kdyby teďka v neděli, v pondělí má pršet, napršelo Budějovicích 30 mm, tak tam poteče voda, dejme tomu 4-5 dní a pak se zase může ztratit. Ale předpokládáme, že jakmile to léto skončí a přijde ta chladnější část roku, tak vlastně mnohem větší část toho, co naprší a ono nakonec nějaké srážky přijdou, se dostane do podzemí a všechny vlastně ty toky, kde běžně teče voda, zase začnou mít normálně nějaký průtok a ta situace se stabilizuje. Až případně příští rok by se to mohlo vrátit, pokud to počasí se bude vyvíjet nepříznivým směrem.
1: Tak to je aspoň trochu, myslím, pozitivní. My se dostáváme k závěru našeho dnešního rozhovoru. Já jsem si přichystal možná neúplně pozitivní otázku, ale zároveň doufám, nebudeme nic přivolávat ani předvídat. Momentálně je to přesně 24 let od nejhorších záplav, jaké kdy tato země zažila. A za těmi vydatnými dešti v roce 2002 byl vlastně vznik tlakové níže, což samo o sobě, ta tlaková níže vždycky vyvolává nějaký vydatný déšť. Ovšem tahle tlaková níže se tehdy začala formovat nad Janovským zálivem v Itálii. Zjednodušeně můžeme říct, že zatím stál odpar vody z tamního moře. A obdobná tlaková níže stála i za povodněmi v roce 2013 nebo předloni v roce 2024. Jak jsem zmiňoval, vůbec nechci nic přivolávat a už vůbec ne strašit posluchače, ale dá se třeba nějaká taková tlaková níže očekávat i v závěru toho letošního léta, respektive dá se alespoň nějak rámcově predikovat?
2: Není to vyloučené, ale ta samotná existence nadprůměrně teplého Středozemního moře je pouze jedna ingredience do toho receptu pro povodeň. Nakonec tady těch tlakových níží, co vzniknou na severní Itálii a přejdou tady přes Evropu, těch bylo desítky a zdaleka ne každá způsobovala povodeň. Ale vůbec, aby vznikla, tak musí přijít jedna změna. Musí se dostat studený vzduch ze severního moře přes Francii do Středomoří. Ta tlaková níže tam sama o sobě nevznikne. Ta potřebuje impuls, který vlastně většinou vzniká provalením studeného vzduchu podél Alp někam právě do oblasti severní Itálie. Tam pak vlastně se natáhne to do té tlakové níže ta vlhkost a tlaková níže se rozjede většinou směrem někam do střední Evropy. Ale může jít taky na Balkán, může jít přes Maďarsko, záleží na směru a taky je důležité, jestli nad východní Evropou bude tlaková výše, která jí zarazí, a když ji zarazí ve vhodným prostoru, třeba nad Českou republikou, tak může dojít k tomu, že vypadne 200-300 mm množství, které za běžné situace vede k povodni, při tomhle suchu by vedlo k malé povodni. Ale je to několik drobných jako faktorů, které se musí všechny shodnout. To, že vlastně oblast Středomoří jako takový papiňák, plný vlhkosti, plný tepla, to je důležité, ale samo o sobě to není dostatečný signál na to, že bude povodeň.
1: Hydrolog Tomáš Vlasák byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Ještě jednou díky moc za váš čas a přeji, ať se vám daří doslova za každého počasí. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. Přeji krásný nadcházející víkend. No a zvu vás ještě k poslechu našeho pravidelného rozhlasového sloupku, který přijde na řadu už za okamžik. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: No a z Afriky zase hezky zpátky do Česka. Je přesně 11:45, pátek 14. srpna. Čas výletění a dovolených tedy stále trvá. Posíláte ještě někdy někomu z výletu třeba pohled? Nejspíš asi ne, co? Na dopisy asi není třeba se ani ptát. No a vidíte, přesto právě opsaní dopisů, tedy letních dopisů, bude dnešní rozhlasový sloupek. Připravil ho pro vás spisovatel Jan Štifter. Příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Napsal jsem letos v létě celou sérii dopisů. Donutila mě k tomu dcera Meda. Chystala se na svůj první letní tábor a připomněla mi, že dětem se přece píšou psaníčka. Bude tam 2 týdny bez telefonu a pošta je jediným spojením s domovem. 14 dní pryč, její první velká cesta. A tak jsem obden seděl a psal. Vyprávěl jsem o tom, co je u nás nového, jak se na ní všichni těšíme a máváme, včetně psa, naší černobílé border collie Zoe. Psal jsem i o tom, jak jsem jako kluk jezdíval na tábory já, o tom, jaký to byl pocit, když nám vedoucí rozdávali dopisy od rodičů a babiček. Někde je mám pořád schované. Vzpomínal jsem, jak jsme na táboře hráli soutěž o nejsmradlevější nohu a jak jsem ten turnaj tenkrát vyhrál. A vlastně jsem si tím zase trénoval to důvěrné psaní. O něco delší, než jsou strohé SMSky. Vždyť už ani ty e-maily si dneska moc nepíšeme. Všechno je čím dál tím rychlejší, méně osobní a více klouže po povrchu. Poslat děti na 2 týdny z domu je praktické. Člověk se může více věnovat práci, udělat něco navíc, aby byl pak o to víc tátou, až budou zase na blízku. Ale je to taky skvělý trénink starých zapomenutých dovedností. Třeba právě korespondování s někým, kdo zrovna není po ruce. Taky to zkuste. Místo, datum, vřelé oslovení a příběh začíná.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

Dopoledne dnes už za chvíli připomene hlas zvonu Jan Nepomucký z Budislavy na Táborsku. Zvon z věže kostela na Nebevzetí Panny Marie má hlavní tón DIS 2, průměr 66 cm a hmotnost kolem 180 kg. Odlil ho roku 1934 Rudolf Perner mladší v Českých Budějovicích Suchém Brbném. Na zvonu se dochoval nápis věnovaný památce budislavského faráře Jana Křepela.

0: Odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Kvůli požáru na chorvatském pobřeží úřady evakuovaly přibližně 300 českých turistů. Hasiči dohašují požár lesa Ulnářů na Strakonicku. Jižní obchvat tábora se začne stavět už příští měsíc, uleví hlavně lidem z Čelkovic. V noci se na jihu Čech ochladí na 12 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Chorvatské úřady evakuovaly v souvislosti s požárem v chorvatském Omiši přibližně 300 Čechů, uvedlo to České ministerstvo zahraničí. Požár zasáhl letovisko v noci na dnešek a podle dostupných záběrů spálil množství domů i aut. Minimálně 36 lidí je zraněných, z toho 7 těžce. Podle aktuálních zpráv mezi nimi nejsou žádní Češi. Na místě je český konzul, který je v kontaktu s chorvatskými úřady a bezpečnostními složkami. A hasiči stále likvidují požár lesa Ulnářů na Strakonicku. Na požářišti se od včerejška vystřídalo 21 jednotek z Jihočeského, Plzeňského a Středočeského kraje. Oheň, který se rozšířil na 10 hektarů, mají už pod kontrolou. Podle mluvčí jihočeských hasičů Venduly Matějů dohašují skrytá ohniska.
2: Dronaři nalítávají nad požářiště a vyhledávají skrytá ohniska. Hasiče pak tato prohrabávají a prolévají vodou. Hasiče se musí poradit s obtížně přístupným terénem a především s panujícími teplotami. V zásahových oblecích je při takto extrémně náročné práci může lehce dojít k přehřátí a vyčerpání.
0: Stavba jižního obchvatu tábora začne letos v září, potvrdili to včera radní Jihočeského kraje výběrem zhotovitelské firmy. Obchvat dlouhý 3,5 kilometru za bezmála miliardu korun povede od táborského Kauflandu mezi Větrovy a Horkami na silnici 137 před obec Slapy. Jak uvedl náměstek hejtmana Tomáš Hajdušek z hnutí Naše Česko, hotový bude do konce roku 2030.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu byl v 11 hodin dopoledne v Českých Budějovicích 1021 hektopaskal. Odpoledne bude na jihu Čech jasné a maximální teploty budou mezi 29 a 32 stupni, na horách do 28 stupňů. V noci se pak ochladí na 15 až 12 stupňů, v údolích klesnou teploty až k 7 stupňům a v horských kotlinách bude kolem nuly. Sobota bude jasná nebo skoro jasná, večer od západu až polojasná. Teploty budou opět vysoké, naměříme 31 až 34 stupňů, na horách se budou pohybovat kolem 28. Vítr bude slabý, proměnlivý a biozátěž se z dnešní dvojky zvýší na třetí, tedy nejvyšší stupeň.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na nehodu pozor, mezi Hosínem a Borkem u Českých Budějovic srazila se tam dvě osobní auta. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
4: Milí přátelé, přeji vám krásné páteční popoledne. Pěkná česká dechovka je tu pro vás a s ní i dopisy, vyznání, gratulace a životní příběhy. Vše shrnuto do písniček pro radost. V následující hodince se tedy nenechte ničím rušit. Pojďte si zaspívat a relaxovat. Hned na úvod mám pro vás ale dva tipy, kam vyrazit za dobrou muzikou. Začnu pozvánkou na Bechyňské slavnosti. Konkrétně v sobotu 15. srpna na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka zahrají známé dechovky. Tradiční setkání dechových hudeb bude hostit Šumavskou osmičku, Vodňanskou kapelu a keramičku. Program začne v 11 hodin. Druhá pozvánka je do Lomnice nad Lužnicí. Také v sobotu 15. srpna v Lomnici nad Lužnicí se koná Festival dechových hudeb. Festival na Farské louce začíná také v 11 hodin a v programu se můžete těšit na řečickou kapelu, Uhlavanku, Šumavskou osmičku, Babouky, Budvarku a Božejáky. Přidám upozornění. Nedělní koncert Budvarky v Pohoří na Šumavě 16. srpna je zrušený z důvodu úmrtí v rodině pořadatele. A teď už vás od mikrofonu zdraví a dobrou pohodu vám přeje Helena Pokutová-Hínová. Náš první dnešní oslavenec, pan Josef Drs, je z Přehořova. Vážená redakce, 55. narozeniny dnes slaví bubeník Božejáků pan Josef Drs. Pepo, přejeme ti pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a hlavně stále dobrou náladu. Ať ti to ještě dlouhá léta skvěle hraje, bubnuje a šlape nejen v životě, ale i v té naší dechovečce, kterou máš tolikrát. To všechno přejí Božejáci s kapelníkem Petrem Randlíkem. A já se, Pepíčku, připojuji. Všechno nejlepší a krásné narozeniny.

orchestrální polku Antonína Žváčka s názvem U Třeboně hráli Božáci. Kulaté životní výročí slaví paní Milena Bratová z Rybovy Lhoty. Jménem Sboru pro občanské záležitosti a vedení obce ve Skalici přejeme oslavenkyni paní Bratové do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Další kulatiny oslavíme s panem Vítem Pagačem z Benešova nad Černou. Hodně zdraví, štěstí, dobré nálady a pohody do dalších let vám, pane Pagači, přeje vedení obce Benešov nad Černou. A písnička? O tu se postará malá muzika na uše Pepíka.

pro humor, ze srdce blahopřejí manželka s dětmi a vnoučaty a Lída a Bohouš Hůlkovi z Hradců. Dále oslavenci přejeme, aby se mu dařilo jeho hospodářství a aby mohl trávit co nejvíce času se svými vnoučaty a užíval si života. Pane Bálku a paní Hečsková, a už je tu pro vás písnička s názvem Život je dar.

Dráchov, okrese Tábor, to je místo, kam pošleme další hudební dárek, konkrétně pro pana Milana Housku. Přejeme panu Houskovi krásné narozeniny, mnoho zdraví, štěstí a pohodových let v naší obci, kde zastává funkci zastupitele a velitele hasičů. Ze srdce blahopřeji zastupitele obce Dráchov a my vám, pane Housku, posíláme babouky.

Dva gratulační dopisy teď držím v ruce pro dalšího oslavence. Cituji. Vážená redakce, zahrajte prosím pro pana Zdeňka Beneše, kapelníka Lipkovanky a našeho dlouholetého kamaráda, který dnes 14. srpna oslaví své narozeniny. Přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a pohody do dalších let. Rodina Satranova. Zdenku, poslouchej dál. Vážená redakce, pan Zdeněk Beneš, velice známý textař a kapelník kapely Lipkovanka z Lipkovy vody, má dnes krásný 67 let. Milý kamaráde Zdenečku, všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, spokojenost a ještě mnoho napsaných krásných písniček. Ať se ti daří v kapele Lipkovanka a ať se máš dobře, ti z celého srdíčka přejí Vlasta a Pepa Nejedlých z Jarošova nad Nežárkou. PS, prosím o písničku, kterou má Zdeneček nejraději, a to je píseň s názvem Kde řeka zpívá. Tolik od Vlasty Nejedlé z Jarošova nad Nežárkou a já se, milý Zdenku, připojuji se a přeji ti spoustu radosti a krásné muziky.

Tak to byla Lipkovanka. Malé hudební pohlazení paní Hana Vysloužilová dostane z Tiché u Dolního dvořiště za okamžik od Doubravanky. Všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, štěstí a osobní pohody do dalších let vám paní Vysloužilová přeje starosta obce Dolní dvořiště Ivan Kůta a občanská komise obce. Další psaníčko je adresované paní Marii Křížové z Mičovic u Lhenic. Ke krásným narozeninám vám paní Křížová přejí brácha Franta se syny Fandou a Honzíkem a jejich rodinami toto. Vše nejlepší, pevné zdraví, štěstí, ať ti stále krásně kvetou kytičky a radost ti dělá všech pět vnoučat. Také ti přejeme mnoho krásných zážitků ve spolku Hezký holek z Jámy a okolí. Ještě si gratulanti přejí písničku od Doubravanky pro vás. Takže upřesním, milá paní Křížová a paní Vysloužilová, je tu Doubravanka a polka s názvem Háječku tichý.

Dohrála Doubravanka a já prozradím, přátelé, že si ji za okamžik poslechneme ještě jednou. Ale teď už tu mám řečickou kapelu a s ní další dva dopisy. Vážená redakce, prosíme o hudební gratulaci pro naši kamarádku paní Helenu Barošovou z Bělčic, která se dnes 14. srpna dožívá krásného životního jubilea. Ze srdce přejeme hlavně pevné zdraví, ať tě život stále baví. Štěstí, radost, spokojenost a s rodinou chvilek dost. Blahopřeji děvčata z kávy z knihovny Bělčice a připije jí na zdraví. Milá paní Bartošová, nevím, jestli Barošová nebo Bartošová, protože tu mám obě dvě verze, takže se omlouvám, ale opravdu netuším. Takže milá oslavenkyně, pro vás máme, jak už jsem říkala, řečickou kapelu, která potěší zároveň i další oslavenkyni. Paní Václava Šantová z Velkých Hytčic má také narozeninový den. Nyní, jak se dovídám, žije paní Václava Šandová v Třebomyslicích u Horažďovic, ale do Velkých Hytčic se často vrací. Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, radosti z vnoučat. Za členský výbor blahopřeje Zdeňka Holečková a spotřebitelky obchodu COP. A teď už slibovaná písnička.

Valčík, řekni mi, moje milá, hrála řečická kapela. Mamko vám, to je název písničky z repertoáru Mistříňanky, kterou bychom chtěli potěšit paní Marie Ficovou z Chvalšin. Paní Ficová, poslouchejte, co vám vaši napsali. Šeny, k tvým narozeninám, maminko. Ze srdce přejí Tereska, Adam, Vilém, Jonášek, Jirka, Lukáš, Peťa, Rozárka a Maxík. Maminko, děkujeme ti za všechno. Za celou rodinu, dcera Terka, syn Lukáš a manžel Jiří. Vážená redakce, právě dnes 14. srpna si připomíná krásné půlkulaté narozeniny paní Ludmila Dvořáková z Číměře. Srdečně vám, paní Dvořáková, blahopřejeme a posíláme přání pevného zdraví, dobré pohody a spokojenosti. Ke gratulantům paní Dvořáková a paní Ficová se připojujeme i my. Milé dámy, všechno nejlepší.

Mámko vám a mistřiňanka, krásné hudební pohlazení, co říkáte, přátelé? Celá keramička, včetně zpěváků, teď už ale čeká na pana Josefa Mádla z Hluboké nad Vltavou. Nejprve ale gratulace. Vážená redakce, prosím o písničku pro mého tatínka, pana Josefa Mádla z Hluboké nad Vltavou, který se dnes dožívá krásných 90 let. Taťka je i v tomto věku soběstačný a šikovný. Přejeme mu do dalších roků hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody. Ze srdce blahopřejí dcera Jana Michalová s manželem Václavem, vnoučata Hanka s přítelem Mírou a vnuk Václav. PS, taťko, máme tě všichni moc rádi, buď tady s námi ještě hodně dlouho. Vážený pane Mádle, gratulace i od nás a teď už keramička.

Dohrala a dospívala keramička. Další tři dopisy mají jedno společné, a to oslavence. Dvě blahopřání jsou od přátel a to třetí od rodiny si necháme nakonec. Vážená redakce, prosíme vás o písničku pro pana Josefa Fuku ze Křídy. Právě dnes, 14. srpna, oslaví se svou rodinou 91. narozeniny. Tiše přišel jako sen tvůj narozeninový den. Oslav ho, jes a pij, do dalších let šťastně žij. Nemysli dnes na svůj věk, to by se z trochu lek. Mysli na to, že dnes slavíš, no tak koukej, ať se bavíš. Prosluněný narozeninový den, všechno, co si přeješ jen, přejeme ti od srdíčka, ať tě život pěkně hýčká. Krásné narozeniny přejí Dana a Slávek. Pane Fuko, cituji z dalšího psaníčka. Měj vždy pevné zdraví, co děláš, ať tě baví. Měj vždy důvod k úsměvu, ať je ti stále do zpěvu. To ti ze srdce přejí Kratochvílovi z Raděticic. A na závěr, pane Josefe, poslouchejte. Milému manželovi, tatínkovi a dědečkovi, panu Josefu Fukovi z Křídy, který 14. srpna slaví své krásné 91. narozeniny, posílá celá rodina toto přání. Tak začíná ten třetí dopis, pane Fuko. Říká se, že někdo počítá roky a jiný vzpomínky. Ty máš obojího požehnaně. 91 let je dlouhá cesta, cesta plná poctivé práce, ochoty pomáhat druhým, laskavosti i obyčejných každodenních radostí. Cesta, na které si nikdy nestratil úsměv, dobrou náladu ani své velké srdce. Celý život si byl oporou své rodině, naučil si nás, že největší hodnotu mají poctivost, slušnost, pracovitost a láska k těm nejbližším. A i když si o tom nikdy mnoho nemluvil, právě svým životem si nám dal ten nejkrásnější příklad. Obdivujeme tvou vitalitu, optimismus i chuť užívat si každý nový den. Jsme vděční za každou společnou chvíli, za každý úsměv, za každou radu i za všechny krásné vzpomínky, které s tebou máme. K tvým 91. narozeninám ti přejeme především pevné zdraví, klid, spokojenost a radost z každého dne. Ať tě stále provází láska, která tě obklopuje, a ať ještě dlouho zůstáváš tím, kým jsi vždy byl, naším milovaným manželem, tatínkem a dědečkem. Děkujeme, že tě máme. S láskou a úctou přeje celá tvoje rodina.

poslední hudební dárek z pátečních písniček pro radost pošleme panu Františku Klečackému do Kardašovy Řečice a manželům Růžence a Jaroslavu Šindelářovým z Lišova. Vážená redakce, prosíme o písničku od řečické kapely pro našeho tatínka, dědečka, pradědečka a manžela pana Františka Klečackého z Kardašovy Řečice k 94. narozeninám, které slaví právě dnes 14. srpna. Přejeme našemu oslavenci hlavně hodně zdraví a děkujeme za veškerou pomoc. Ze srdce gratulují manželka, syn Jirka s Alenkou, vnučky Martinka a Alenka s rodinami a velkou pusu posílají pravnoučátka Štěpánek, Eliška, Jiříček a Adélka. Manželé Růžena a Jaroslav Šindelářovi z Lišova slaví zlatou svatbu. Vedení města Lišov blahopřeje svým občanům, manželům Šindelářovým, u příležitosti jejich výročí zlaté svatby a přeje mnoho zdraví, spokojenosti a životní pohody do dalších společných let. A my vybíráme od řečické kapely Řečické zvony.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Písničky pro radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Před 13. hodinou ještě pozvánky, přátelé, poznamenejte si. Babouci vás zvou na svůj koncert do Borkovic. Babouci zahrají v sobotu 15. srpna od 18 hodin v Borkovicích. Druhá pozvánka je do Plané nad Lužnicí na dechovkový festival s názvem Nad Lužnicí. Ten se koná v neděli 16. srpna na Plánském ostrově. Začíná ve 14 hodin a v programu zahrají Waldorfinka Ady školky, veselí muzikanti z Podkrušnohoří, řečická kapela Podkověnka a keramička. A ještě upřesním od pořadatelů přání, parkování je zajištěno na provizorním parkovišti směr od tábora po levé straně před Plánským mostem. Bude označen péčkem. Parkovat je také možné u bazénu na parkovišti. A ještě upozornění, přátelé, poslouchejte nedělní koncert Budvarky v Pohoří na Šumavě 16. srpna je zrušený z důvodu úmrtí v rodině pořadatele. A to už je dnes písniček pro radost vše. Na záběr posloucháte budějickou kapelu Ády školky a orchestrální polku s názvem Božka. Krásné odpoledne a krásný víkend vám přeje a brzy naslyšenou se těší Helena Pokutová-Hýnová.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Stavební úřad v Ostravě zastavil klíčové práce na stavbě nové koncertní haly. V loňském roce úřady odebraly z péče rodin více než 3600 dětí. Teplá Vltava mezi Soumarským mostem a Pěknou na Šumavě byla letos sízná jen 4 dny. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech ke 34 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. V Ostravě se komplikuje stavba nového koncertního sálu. Stavební úřad podle magistrátu nařídil zastavení prací v historické budově kulturního domu, na který má koncertní hala navázat. Město musí přepracovat projekt. Podle města je jasné, že koncertní hala za 4 miliardy korun podle návrhu amerického architekta Stevena Halla nebude hotová ani na začátku roku 2029. České úřady loni odebraly z rodin přes 3600 dětí, o 8% víc než v předcházejícím roce. Vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí. Úřady nejčastěji děti odebírají kvůli zanedbávání. Dlouhodobě počet případů neklesá pod 3000. Vedení ministerstva proto plánuje změnit přístup k péči o ohrožené děti. Do pár let chce zřídit nový úřad pro rodinu a ochranu dětí, který by zajistil stejný přístup sociálních pracovníků po celé zemi. Hasiči likvidují v Bradáčově na Táborsku zemědělská stavení. Požár zemědělského stavení, které včera zasáhl požár. Oheň zničil 3 budovy a způsobil škodu zhruba za 10 milionů korun. Hasiči v tuto chvíli rozebírají konstrukce, dohašují případná skrytá ohniska a zajišťují pořážiště, informovala jejich mluvčí Jana Urbancová. Letošní vodácká sezóna na Teplé Vltavě na Šumavě patří k nejhorším v historii. Hladina řeky u Soumarského mostu se pohybuje mezi 36 a 37 cm, což je hluboko pod výškou nutnou pro povolení splouvání. Mluvčí Národního parku Jan Dvořák doplňuje.
2: Letos se splouvalo dohromady 4 dny od začátku května. Můžeme ty vodáky počítat maximálně na desítky. Kdybychom počítali, že každou hodinu splulo nějakých, řekněme, průměru 5 lodí, tak je to kolem 50, třeba 70 lodí.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude odpoledne jasno s teplotami mezi 29 a 32 stupni Celsia, na horách do 28, v noci se ochladí na 15 až 12 stupňů, zítra očekávejte jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů, na horách ke 30, vítr bude slabý proměnlivý, biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody se vyšetřují v Brané, u Třeboně na Jindřichohradecku, u Hosína na Českobudějovicku, na silnici 3. třídy směrem na Borek, na silnici číslo 20 mezi Sedlicí a Hněvkovem na Strakonicku, v Táboře v ulici Kapitána Jaroše a na náměstí v Horní Plané na Českokrumovsku. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: vesele a zdravě.
1: S takovou náladou a přístupem jsme tady Patrik Rozehnal
2: a doktorka Kateřina Cajthamlová, která není farmaceut a dostává spoustu dotazů k tomu dnešnímu tématu.
1: Léky, mnoho léků, když jich prostě bereme víc, co všechno to může způsobit a děláme dobře, když si jich necháme tolik předepisovat, o tom budeme mluvit. A zlobí se na lékárníka zákazník. Po těch práškách, co jste mi prodal, mě tak všechno bolí. A lékárník klidně odvětí, ale vždyť přesně to jste si přál. Říkal jste, že chcete nějaké prášky na bolest.
2: Ano.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Michal Prokop na začátek dnešního dílu pořadu Veselé a zdravě. Téma zní mnoho léků. Prostě když jich bereme hodně, co to všechno může způsobit a možná už to pociťujete i vy. Možná je máte na jednom místě, možná máte takový, jak se říká, krmelec, že si to třídíte podle toho dnu nebo i částí dne a tak podobně. Na tom kdysi podobně byl i Josef Náhlovský a svěřil se už tehdy taky v horoskopičanách Karlu Šípovi.
1: Ale počkej, já od začátku se tě chci zeptat, jako co jsi to tady přines, jako to je kabelka tvoje, tam nosíš doklady, nebo...
2: Tomu by se nevěřil, to je takzvaná ošatka zdraví. Já nosím takový běžný léky, který každý člověk potřebuje, tam mám skoro všechno.
1: Každý člověk, vidíte, no, paní, tu hromadu.
2: Vidíte, co se vám stane, já přiběhnu, už vás léčím.
1: Dobře, no tak mi řekni, tak jako na mátku, tak co je třeba tohle?
2: Tohle to je, ukaž, to je na dětský škrkavky. A škrkavky a roupy.
1: Prosím tě, kdybys ty mohl přijít jako k dětským škrkavkám teda.
2: No tak taky chodím k vám na návštěvu, ne?
1: U nás deratizace každý druhý den, jo? Nebo tohle to mě zajímá, co je tohle
2: to? To je veselá tabletka, to když dáš někomu. To je projímadlo.
1: To je projímadlo.
2: Do kafíčka nebo do vínečka, tak za chvilku vyrazí. Ale to je kalup potom, no.
1: Aby bylo veselo, jako,
2: jasně,
1: jo?
2: Jasně, no.
1: Pravdě, ty jsi vyzbrojený jako úžasně. A co je, počkej, tady vidíš.
2: Počkej, tak potřebuješ ty něco? Co ti jde? Řekni, co to je?
1: No
2: třeba.
1: No co je tohle to?
2: No co bylo? To jsou nosní klapky, tohle to. Ale já ti dám lepší nosní klapky. To jsou super nosní klapky. Máš rýmu?
1: No já mám pořád nějakou rýmu.
2: No tak rýmu, si lehce si nasaj.
1: A ty mě necháš, že svýho?
2: No jistě, no.
1: Jo, no tak dobře.
2: No.
1: No ale nějak se mi špatně dýchá přes ten nos. Špatně se mi dýchá.
2: Ježišmarja, promiň. Tohle jsou nosní klapky, tohle je vteřinový lepidlo.
1: Tak nějaká je blbej form. No, prosím tě. Ošatku zdraví pro sebe, nikomu nic nenabízej.
3: Veselé a zdravě.
4: Naprosto dokonalé, pane Náhlovský, doufám, že už svoji ošatku zdraví jste vyhodil.
0: Už ne, už nemůže, už nás
4: opustil. Jo, vlastně, pardon. Omlouvám se, ale takhle to lidi dělají, ano. No. Že nabízejí dokonce druhým lidem své léky.
0: A že zaberou.
4: To se fakt nesmí dělat.
0: To je jako zakázáno ze zákona?
4: Ne, není, ale může to tomu druhému uškodit, protože každý člověk je individualita a je velmi důležité zhodnotit celkový zdravotní stav a to, co jednomu může prospět, tak druhému může uškodit.
0: Kolik léků je vlastně už hodně?
4: No, tak říká se, že hodně určitě je 8 léků a začínáme být pozorní, pokud ten člověk bere 5 léků.
0: A pozor, počítají se léky čistě léky nebo třeba i potravinové doplňky a vitamíny do toho počtu?
4: Nádhera, takže rozdíl mezi léky a potravními doplňky je v tom, že lék má množství účinné látky vyšší, potravní doplněk ho má trošku nižší, ale pokud ho bereme v pravidelných intervalech dlouhou dobu, tak u některých se může nashromáždit v těle, čili a může mít samozřejmě interakce. To znamená, že...
0: Takže ho můžeme vlastně počítat.
4: Berme ho jako lék rovněž, ano. A já tady mám takovou zajímavou statistiku, že nejméně polovina všech lidí v západních zemích užívá víc než jeden lék na předpis. Jeden ze 6 bere dokonce dohromady víc než 3 léky a 5 ze 6 lidí, což je teda strašně moc. To je vlastně, kolik to je, 1/6 všech lidí starších 65 let užívá nejméně jeden lék a téměř polovina z nich bere 3 a více, což uvedl magazín Sixwise, to znamená, že vlastně v té vyšší věkové kategorii ta polypragmázie, jak se tomu říká, to je, když berete hodně léků, je běžná. A je velmi zajímavé, že ve Velké Británii přijali směrnici, podle které užívali senior víc než 5 léků, musí to být v jeho lékařské dokumentaci 2x ročně zkontrolováno. ta nemoc by se měla vlastně objektivizovat, jestli ještě trvá potřeba těch léků a musí tam být zdůvodněno, proč nelze počet léků snížit ani omezit. Velká Británie je trošku tedy napřed.
0: A jak je to u nás?
4: No, to právě vůbec u nás takhle nebývá.
0: A máme statistiku v Česku, jak je to zbraní mléku?
4: Nenašla jsem ji, já jsem ji fakt hledala, ale nenašla jsem ji. A v infolistech Státního ústavu pro kontrolu léčiv je napsáno, že revize léčby patří do rukou lékaře, ideálně jednoho, který celou farmakoterapii koordinuje a je v kontaktu s ostatními kolegy, kteří léky předepisují a případně s farmaceutem. No to je prostě ideál, kterého zatím bohužel nedosahujeme.
0: Co všechno může způsobit hodně léků, které bereme, jako tedy vlastně tím, abychom si léčili některé své neduhy nebo nemoce a jak se k tomu postavit, to všechno ještě probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou v našem pořadu Vesele a zdravě a později i s vámi.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: čem si dnes povídáme a jaké téma řešíme, připomene i náš posluchač, který pravidelně hlídá téma ve vysílání a pak nám posílá básničku po telefonním záznamníku.
1: Zdraví Petr. Bohužel už ve svém věku beru denně haldu léků. Slábnou, ale valnou měrou, jak se mezi sebou perou.
0: A to je ten problém.
2: Nádhera, ano, to je přesně jedna z pěti největších chyb, které lidé dělají při braní léku. Děkujeme, pane Petře. Je velmi zajímavé, že studie zveřejněná v New England Journal of Medicine zjistila, že jeden ze čtyř pacientů, který užívá léky na předpis, trpí vedlejšími efekty. A nejčastěji je to proto, že 54% uživatelů neví nic o vedlejších účincích, nečtou příbalové letáky. A třetina z těch, kdo mají vedlejší účinky, je nespojuje s léky. No, když nečtou příbalové letáky, tak nevědí.
0: Zesilují se tyhle účinky, když se bere víc léku, že vznikne větší pravděpodobnost, že přijdou problémy nějaké?
2: Je to možné, protože můžete, pokud berete léky a jde o to, jestli jsou na předpis, ale mohou to být i volně prodejné vitamíny i bylinky, tak se mohou negativně ovlivňovat a toto riziko nabývá extrémních rozměrů, pokud používáte 4 a víc léků. To znamená, v této kategorii je několik skupin, které jsou zvlášť nebezpečné. Jsou to léky proti křečím, antibiotika, některé léky na srdce, léky proti zvýšené kyselosti žaludku a antidepresiva.
0: To jsou tedy skupiny léků, kde mohou pravděpodobně vzniknout větší závažnosti. Vážné problémy a jsou
2: vzájemně,
0: i léky,
2: když se berou.
0: Jsou naopak léky, kde třeba to tolik nehrozí, že když nám je předepíší, tak si můžeme říct, tak tady to ještě zvládneme. Je to sice ten pátý lék, ale...
2: Ne, je to individuální.
0: Aha.
2: A pozor taky na to, že některé jídlo, nápoje nebo alkohol ovlivňují léky. To znamená, že my si fakt ten příbalový leták musíme určitě kontrolovat. Další, co pacienti zapomínají, si zkontrolovat předpis, protože i lékaři jsou jenom lidé a mohou to zaměnit. To znamená, to je prostě šílený.
0: No ale... a často se stává, že přijdete do lékárny a řeknu vám, vy tenhle lék, co máte od doktora předepsaný, nemáme, ale máme tenhle jiný se stejnou účinnou látkou. A tam já si vždycky říkám, no jo, ale když ten doktor předepsal tohle, asi třeba věděl, proč. Mám si to nechat teď najednou? To rozhodnutí přenechá na mě, ale já nejsem odborník.
2: Tak vzhledem k tomu, že farmaceut je člověk, který je do určité míry odpovědný za to,
0: tak
2: co
0: máme
2: vydává.
0: Věřit,
2: a dokonce, pokud se splete doktor, tak dokonce farmaceut může říct, tady je nějaký omyl a vlastně zavolejte svému lékaři. Tak samozřejmě

0: Patriku, se můžete svého lékaře zeptat, ale já bych se v tomto směru nebála. Další, pokud skladujete nevhodně léky, protože existují některé citlivé na teplo, na světlo, na vlhkost, takže pokud jsou i krátkou dobu skladovány nevhodně, tak můžou ztratit účinnost. A pokud se znehodnotí, tak se nemusí úplně dobře rozpustit a potom správně neúčinkují. Takže je strašně důležitý nenosit je po kapsách, prostě nezahřívat je a tak dále. No a pokud se neřídíte instrukcemi lékaře, a to je velmi zajímavé, že pacienti vynechávají často dávky nebo si navíc berou léky nebo prostě je přestanou brát, když se cítí lépe, tohle já velmi často slyším, lék jim stabilizuje zdravotní stav a oni ho vysadí. A nikomu to neřeknou a pak se lékař diví, že se zdravotní stav zhoršil. Čili ten problém je důvěra mezi lékařem a pacientem a vzájemná komunikace.
1: Paní doktorko, když jste řekla 5 až 8 těch léků, že už je tedy hodně, tak co dělat třeba, když těch nemocí má ten člověk víc a není zbytí na to mnoho léků?
0: No, tak
1: přece nevynechá nějaký a řekne, tuhle nemoc řešit nebudu.
0: Ne, za prvé by to neměl řešit sám ten pacient.
1: Ano, tak
0: to znamená,
1: se
0: určitě ne. A tady se píše, vlastně paní Miluše se taky ptá na tuhle, těch léků má 9, jak jsem spočítala, a její 73, takže ona a všichni další, kdo berou větší počet léků, by se měli obrátit na pracoviště klinické farmacie. Potřebují k tomu žádanku od svého obvodního lékaře, ale je to zcela indikováno, pokud je léků víc než 5. A hlavně paní Miluše a všichni ostatní, doneste i všechny dietní doplňky a hlavně k tomu potřebujete kompletní dokumentaci od svých lékařů, protože bez toho se nedá poznat, který z těch léků jak moc potřebujete.
1: Jaké problémy řešíte i vy ostatní, nejenom paní Miluše, co se týká množství léků, tak probereme s vámi už za malou chvíli. Nejprve se budeme věnovat dotazům, které přišly přes náš formulář na webu veseleazdravie.cz. Později se dostane i na vaše živé telefonáty v pořadu Vesele a zdravě.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, dnes na téma hodně léků, co to může způsobit. Odpovídá na otázky doktorka Kateřina Cajdamlová i na ty vaše, protože teď se na ně dostane díky formuláři, který jste našli a nacházíte stále vždy na stránce veseleazdravie.cz. Na co se ptají posluchači, paní doktorko?
1: Paní Eva ptá se, má kamarádku 67 let, která trpí parkinsonismem a aplikují biologickou léčbu, přičemž jí se různě zhoršuje zdravotní stav. Paní Eva tady píše příznaky a vlastně přikládá léku Letrox, který bere na štítnou žlázu, protože pokud ho vysadí, cítí se lépe. Prosím, toto přesně platí, že pacient je nesmírně důležitým zdrojem informací. Všechna léčba musí být kontrolována mimo jiné pacientem. A pokud tady pacient objektivizuje, že když se vysadí ten lék druhý, takže se cítí lépe, tak to tak prostě je. Pro něj to tak platí a měl by to říct všem ošetřujícím lékařům, kterých se to týká. To znamená těch, kteří dělají biologickou léčbu svému obvoďákovi i tomu endokrinologovi.
0: Nemůže to být stav jen na chvíli po tom vysazení třeba a pak by se vrátily ty problémy?
1: Jenomže, no, je to možné, ale je důležité, aby ten pacient nám řekl, na jak dlouho to vysadí, proč si to veme, když si to veme, jestli se to vrátí, za jak dlouho se to vrátí.
0: A tady se to
1: trochu
0: tluče s tím, jak jste říkala, že nemáme si nechávat léky jen tak podle svého.
1: Dobře, nemáme. Pani to už zkusila. Já teda prosím,
0: tak pracovat s tou informací,
1: aby tuto informaci předala všem, kterých se to týká, ať oni rozhodnou, co dál.
0: Další dotaz máme z telefonního záznamníku.
2: Dobrý den, všichni vás zdraví. Paninka tohoto báječného pořadu a paní doktorku bych chtěla poprosit, aby mi doporučila vodu, kterou mám za 5 léky, zda je vhodná kojenecká nebo bečejná, a nebo jestli stačí pitná kohoutková voda. V každém kraji je to jinak, někdy je ta voda železitá, někdy je víc vápenatá, to se týká tady toho našeho kraje, a po ní se prý zanášejí cévy a dříve stárne pokožka. Zdraví vás, Marie.
1: Tak, já moc děkuji za tenhle ten dotaz. SÚKL ve svých infolistech,
0: Ústav pro kontrolu léčiv,
1: doporučuje kohoutkovou vodu. Tady v tomto případě, když víme, že ta kohoutková voda v daném kraji má určité závady, tak bych ji zkusila filtrovat, protože ta filtrovaná kohoutková voda ty závady vlastně ztratí do určité míry. A ta kojenecká přijde mi moc drahá, ale samozřejmě je to jako ta optimální varianta. Zase má ale nevýhodu, že je v plastové lahvi. Takže tady máme mezi Skylou a Charybdou, jestli teda kohoutkovou vodu, která se filtruje, anebo prostě...
0: A taky záleží asi, v jaké množství zapije, to u těch léků občas taky bývá uvedeno, když je to nějaké jinak. A co teplota vody třeba?
1: No, vlažná by měla být, protože pokud bude příliš chladná nebo bude horká, tak zase může změnit vstřebávání léků.
0: Ještě jeden dotaz máme.
1: Ještě jeden dotaz, paní Eva velmi vlastně detailně, krásně popsala, za to děkuji, že ona sama si vlastně k léku kalcikiu, což je lék s vápníkem a vitaminem D3, přidává vitamin K2, což je v pořádku, protože tím se zaručí, že se dostane vápník do kostí. Přidává si i hořčík, tady zdůrazňuji, opět vápník vůči hořčíku je 2:1, takže bych to dávala přesně. A ptá se, jestli se nemůže vitaminem K2 předávkovat, takže vás chci uklidnit, protože předávkování není známo, a ptá se na maminku, která má kalcifikace, její 92 let, moc nechodí ven, jí hodně mléčných výrobků, ale nejí zeleninu a má diagnostikovanou fibrózu jater s tím, že se paní ptá, jestli je pro ní vitamin K2 vhodný, tak při onemocněních jater bych ho doporučovala, ale měl by to schválit opět lékař, který zná zdravotní stav té dámy.
0: Ptejte se i vy teď od této chvíle i živě ve vysílání pořadu Veselé a zdravě na to, když berete hodně léků, třeba vám to způsobuje nějaké problémy, možná máte obavy, jestli jich není moc a ty druhy, které berete, jestli nemohou nějak škodit, nebo vysledovali jste nějaké potíže, že souvisí to s léky. Proberte to s doktorkou Kateřinou Cejdamovou na naší telefonní lince.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Karel Gott v písni a teď vaše telefonáty na čísle 731 800 900. K tématu bereme léky, bereme jich hodně, máme s tím problémy, nebo je třeba taky vysazujeme. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamlové. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den, my jsme povídali trošku během písničky, vy jste říkal, že dlouhá léta, vlastně 3 roky už, berete prednizon, víte, to je kortikoid a říkal jste, že ho berete na onemocnění nervů dolních končetin při cukrovce, že jo? A váš dotaz zněl, aby to slyšeli i posluchači?
2: No, když ten prášek, já ho mám od paní doktorky, takže ho mám snižovat. Když začnu brát půlku, tak je to ještě jak však dobrý. A potom třeba po měsíci ho dám na čtvrtku jenom. A po týdnu, vyberenou čtvrtku, tak se mi ty nohy začnou znova
1: zlobit. Dáte
2: do toho stavu.
1: Ano. Takže vlastně říkáte, že jste na tom léku už do určité míry závislí a já jsem se vás ptala, jestli berete B vitamin, vy jste říkal, že ne, že jo, že zatím. Takže doporučuji zeptat se paní doktorky, jestli nebude vhodné přidat preparáty vitaminu B na zvýšení regenerace těch nervů. A pak jsem se ptala, jestli nemáte cukrovku, vy jste říkal, že máte. A ptala jsem se, jestli držíte dietu a vy jste mi říkal, cože?
2: Ani ne.
1: Tak já vás...
2: Stadám jenom jeden ráno, mám cukrovku kolem 6.
1: No, já vás moc prosím, protože tady, zejména pokud už vlastně vzniká to, že bez toho léku nevydržíte, tak je strašně důležité při té cukrovce si zkontrolovat stravu a opravdu držet dietu při cukrovce, protože ta může výrazně pomoci vlastně zlepšit ten stav. Další, co je důležité při cukrovce, zejména pokud bereme steroidy, tak je pohyb, protože ty kortikoidy snižují citlivost tkání na inzulín, to znamená, že vlastně tam vzniká takzvaný steroidní diabetes, to je vedlejší účinek těch léků. A je tam strašně důležitý pohyb. Jednak pro prokrvení těch dolních končetin, ale tady jsme přesně v situaci, kdy pouhými léky to prostě nejde jako dát do pořádku úplně, tam je dieta plus režimová opatření.
0: Takže odpověděli jsme, možná
1: děkujeme.
0: Jsme inspirovali ty ostatní, které něco podobného trápí. Další telefon, další váš dotaz, další problém s braním mnoha léků. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je posluchač z Třeboně.
1: Ano.
3: Já bych se chtěla zeptat paní doktorky. Paní doktorko, já teda beru 4,5 prášku. Je to pravděpodobně, jsou to prášky na tlak a potom na žaludek, mývala jsem nervózu žaludku, tak to beru na to.
1: Ano.
3: Ale teď jsem se chtěla zeptat, beru doplněk stravy, okuvité, jestli to říkám dobře.
1: Jo, to je lutein, ano.
3: Beru to kvůli
1: makulární očím, degeneraci, ano.
3: Ano, ano. A teď jsem se chtěla zeptat, vy jste říkala z kraje, že se to dá nějak do těla, že se to může zvyknout. Já už to beru 2 roky.
1: Ano.
3: Beru to vždycky při obědě.
1: Já
3: při obědě to jenom beru. Jsem se chtěla zeptat, jestli mi to nevadí.
1: Nemyslím si. Lutein se zeaxantinem, což je vlastně obsah tohoto léku, to jsou věci, které by neměly mít interakce s léky, které jste zmiňovala, ale v okamžiku, kdy máte zvýšený krevní tlak a žaludeční neurózu, tak mě ještě napadá podíl stresu, jestli náhodou se to nezhoršuje ve stresových situacích. A tady by zase pomohla možná režimová léčba s nějakou psychoterapií a pomáháním vlastně zvládat stres.
3: No, já ty prášky, když beru ty prášky na ten tlak, tak tlak mám dobrý.
1: Jo.
3: A tu virózu, žaludku nemám. Já už ty prášky beru, já si teď nevzpomenu, jak se jmenujou, ale už je beru hodně let. Taky.
1: Jo.
3: Hodně let je
1: virózu, beru. Žaludku, ale... vy asi myslíte helikobakter, že jste tam
3: no,
1: měla,
3: dělali mi ten šlahoun, já to, jak
1: ano,
3: to řeknu to česky,
1: jasně.
3: Tenkrát. No jo. A říkali, že to žaludek byl v pořádku, že to bylo spíš neurozový.
1: No, takže
3: já
1: moc...
3: jsem taková trošku nervózní.
1: No, právě.
0: Proto
1: říkám, že by možná se mohl vysadit ten lék na ten žaludek, když tam nemáte ani helikobaktera, ani to nepovažovali za organické, ale spíš za funkční. A doporučila bych fakt psychoterapii, protože to je možné ovlivnit tu žaludeční neurózu prostě tím, že se člověk uklidní.
0: Doporučuje a probrat to tedy se svým lékařem doktorka Kateřina Cajdamlová. Dál se můžete ptát na to, když berete hodně léků a máte třeba obavy, jestli vám to taky neškodí, tak ptát se na to můžete doktorky Kateřiny Cajdamlové na telefonním čísle 731 800 900.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Díváte se dál a využíváte telefonní linky 731 800 900, abyste vyřešili své problémy s braním mnoha doplňků potravních, vitamínů a léků. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamové, kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, jsme ve spojení.
1: Ano, ano, povídejte. Ano.
2: Děkuji, posluchačka z Brna. Chtěla jsem se zeptat, jaký musí být odstup léku, když se bere nadačno od jídla potom a zas potom po jídle, když potom beru třeba detralek na žíly, tak jak dlouho potom jídle můžu si vzít ten detralek?
1: Vynikající.
2: Já beru nadačno na neuropatii, ale to nevím, jestli musím nadačno, ale bylo to napsané jako 1.01 a potom nadačno beru perindopril, je to na tlak.
1: Já vás moc prosím, abyste mrkla do příbalových letáků těch léků, co berete.
2: Já to čtu většinou.
1: Ano, a pokud je tam pouze nalačno napsáno a pokud to máte brát vlastně ráno, vy jste řekla 1.01,
2: ano, to je to
1: bezva,
2: neuropatii.
1: Ano, tak pokud to máte brát ráno nalačno, tak bych to brala prakticky po probuzení s tím, že zapít dostatečným množstvím vody, což je 200 ml, to je asi jedna sklenice, a dá tomu půl hoďky a pak se teprv nasnídat. A pokud to berete večer, tak minimálně hodinu a půl po posledním jídle.
0: A tedy, když se bere po jídle prášek, tak s jakým odstupem, ptala se posluchačka?
1: Pokud je to těsně po jídle, no pokud to má být nalačno, tak hodinu a půl.
0: Ne, říkala další prášek, že bere po jídle. Tak kdy
1: ne,
0: po jídle?
1: Ne, počkat, ona... Poslouchejte, co jste říkala? Že každý jsme slyšeli něco jiného, jak je slyšet.
2: Aha, pardon. Takže ráno beru na neuropatii.
1: Ne, večer.
2: Ale nejsem si jistá, jestli to být na nalačno,
1: večer,
2: to nevím.
1: Večer.
2: A jo, a večer beru kaltráte a kárie.
1: A má být nalačno nebo nemá?
2: Potom ten perin nepradil na neuropatii. No, právě tam u toho kaltráty já se strašně divím, že někde v některým to letáku je něco, co mě nesedí, tedy zrovna jako nějak to zkombinovat. Ale já když tak se zeptám...
1: Já nevím, co to je nesedí. Tam je napsáno něco, co je podle vás špatně, nebo já nerozumím
2: ano,
1: teď.
2: Ano, no, chci říct, že ta... Pragiola, co je na tu neuropatii,
1: no.
2: Tak by se neměla kombinovat s vápníkem.
1: Ano. No, no.
2: A to je zase to kaltráty, takže musím to nějak...
1: Minimálně hodinu od sebe, aby se to nepotkalo v žaludku, jo?
0: Doporučení.
1: Děkujeme.
0: Děkujeme a další dotaz telefoní v naší poradně, kdo
1: ano?
0: volá a kdo se
1: halo,
0: ptá
1: halo?
0: V této chvíli.
3: Dobrý den. Posluchačka ze Svítat. To jsem poslouchala paní, tak trošku jsem to taky tak poslouchala, protože já beru taky prášek na štítnou žlázu, ten se bere nalačno.
1: Ano, 30 minut před jídlem se má brát, ano.
3: Ano, pak se nasnídám.
1: Ano.
3: Pak neberu nic, až tak za hodinu nebo to beru prášek na srdíčko,
1: ano.
3: Na cukrovku a na ředění krve. A... Tak jsem se chtěla zeptat, mám někdy uvařenou kávu a když je chladná, tak to i zapijím tou kávou. Dělám to špatně nebo ne?
1: Tak káva je jeden z léků, jeden z nápojů, který se nemají používat, zejména pokud berete léky na tlak a srdce, jo? Takže aha. Určitě ne. A další, pokud pijete kávu nebo černý čaj, tak mohou vznikat nevstřebatelné kombinace vitaminů. Takže určitě bych nezapíjela nikdy kávou. Další čím ne je alkohol, grepová šťáva, pomerančový džus a mléko.
0: Taková jsou tedy doporučení, které padají u tohoto dotazu na ty další. Sem asi dostane stát někdy v příštím vydání.
1: Je už
0: tady
1: je
0: dost.
1: Konec.
0: No ještě musíme udělat malý závěr za malou
1: ano.
0: chvíli v našem pořadu, který se týká mnoho léků.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ano, písničky budou nachystány další. Teď povídání k tématu mnoho léků. Máme tu vlastně svým způsobem i jednu radu nebo doporučení, které našel ve svém životě náš posluchač Mirek a zabásnil.
1: Zdraví, Mirek z Mladé Boleslavy. Než kombinace léků polikat do přírody každý den utíkat, jen lehkou stravu povídat, na své okolí se usmívat. Událostí pro radost se najde vždycky dost.
0: Je to tak?
2: Je to tak, veselá mysl půl zdraví, pan Miroslav nám to krásně shrnul a já mám tady ještě doporučení zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky, která nabízela léta v podstatě od roku 2015 mluvním praktickým lékařům programy PC Doktor a Medicus s automatickou kontrolou každého nově předepisovaného léku. A já bych myslela, že tohle by bylo fajn, kdyby dělali všechny pojišťovny. Vy jste se ptal, kolik lidí vlastně bere víc léků. Takže tady jsou spíš takové malé průzkumy jednotlivých pojišťoven nebo jednotlivých subjektů, ale vychází to u nás 8 a více léků u seniorů. A ten problém je, že oni mají třeba 5-6 předepsaných od lékaře, ale ještě si koupí 3-4 volně prodejné a může být
0: zkonzultovat
2: problém.
0: To, jak jste říkali, ještě jednou to místo, na které se ptá. A mít doporučení od svého lékaře je?
2: Je to ambulance klinické farmacie a měla by být dostupná ve všech větších městech.
0: Jak to máme snížit to, že se devastujeme těmi léky? Jak, co máme v rychlosti jenom pár,
2: ano,
0: znovu opakovat, co dělat?
2: Takže chodit do přírody, jíst vyváženou stravu co nejblíž vlastně přirozeným potravinám, říká se tomu skutečné jídlo nebo pravé jídlo, nepít alkohol, pozor na to, čím zapijíme ty léky, číst příbalové letáky a vlastně hlásit lékaři, jestli je vůbec berem, protože řada lékařů netuší, že jejich léky pacienti neberou.
0: Říká, upozorňuje na to doktorka Kateřina Cajdamlová, těch dotazů je opravdu hodně, stále byste volali a ptali se. Tak ptejte se, využijte záznamníky 221 553 770 a rádi se k tématu vrátíme v blízké době, abychom odpověděli i vám. Takže ještě jednou telefon 221 553 770 a nechte nám zkaz. Jinak přejeme hezký víkend a těšíme se zase za týden.
2: A vesele a zdravě.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Česká armáda podle ministra obrany splní letošní náborový cíl na 133%. Hygienici zrušili dočasný zákaz koupání v Orlické přehradě u Podolska na Písecku. Voda ale stále není vhodná ke koupání. Novou posilou motoru České Budějovice se stal útočník Marek Hejduk, syn olympijského šampiona a vítěze Stanley Cupu Milana Hejduka. V sobotu vystoupí teploty na jihu Čech ke 34 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Česká armáda letos nabere téměř 3000 nových vojáků, to je o zhruba 750 víc, než původně plánovala. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD to uvedl při dnešní slavnostní přísaze vojáků ve Vyškově. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO zároveň řekl, že armáda má pro příští rok zajištěné financování ve výši 2% HDP. Vláda podle něj rozpočet na příští rok schválí do konce září. Státy NATO se zavázaly dávat na obranu 2%. HDP. Česko to loni nesplnilo a v letošním rozpočtu s tím současný kabinet také nepočítá. Úřady ve Varšavě na dnešek nařídily evakuaci asi 4000 lidí z okolí staveniště v centru města, kde včera řidič bagru objevil 4 nevybuchlé nálože, pocházející zřejmě z druhé světové války. Informují o tom polská média. Evakuace se týká okruhu 300 až 400 metrů od místa nálezu. Nacházejí se tam obytné domy i kancelářské komplexy. Na místo přijeli ženisté, kteří nálože zajistí. Kvalita vody v Orlické přehradě u veřejného tábořiště v Podolsku na Písecku se zlepšila. Neodpovídá ale stále hygienickým požadavkům a představuje zdravotní riziko. Proč není voda vhodná ke koupání, vysvětluje ředitelka krajské hygienické stanice Květoslava Kotrbová.
2: Rozbor vzorku prokázal překročené ukazatele sinic, chlorofilu A a vodního květu. Koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména dětem, těhotným ženám a lidem s alergiemi a s oslabeným imunitním systémem.
1: Začíná 10. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Dobrská brána. Do malé pošumavské vesnice Dobrš na Strakonicku přivede na 2 dny jazzové muzikanty z celého světa. Pořadatel festivalu Ivo Kraml pozval na jubilejní ročník interprety, kteří měli v předchozích letech u publika i odborné kritiky největší ohlas.
3: I proto jsou to letos v dobrém slova smyslu velké návraty, protože když jsem vymýšlel tu letošní dramaturgii a že jsem měl kam sáhnout, tak jsem měl z čeho vybírat i s tím vědomím, že mnozí se opravdu chtěli vrátit.
1: Festival Dobrská brána začne v 16 hodin koncertem maďarského kvarteta na zámku. Sport. Syn olympijského šampiona a vítěze Stanley Cupu Milana Hejduka Marek uspěl na zkoušce v Českých Budějovicích a podepsal s hokejovým motorem roční smlouvu. Klub to uvedl na svém webu. 22-letý útočník má za sebou 4 roky na Harvardské univerzitě. V závěru minulé sezóny nastupoval v nižší zámořské soutěži za Utah Grizzlies. Počasí. Na jihu Čech je jasno, s teplotami mezi 29 a 32 stupni Celsia, na horách do 28, vítr je slabý východních směrů. V noci se ochladí na 15 až 12 stupňů, v údolích až na 7. V sobotu očekávejte jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů, na horách ke 30. Vítr bude slabý proměnlivý, biozátěž vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Střet motorky s osobním autem se vyšetřuje v Táboře v ulici Kapitána Jaroše. Pozor také na dálnici D4 u exitu Mirotice na Písecku ve směru na Prahu. Tam stojí porouchané vozidlo.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Jihočeské odpoledne. Klientů bank, kteří naletěli podvodníkům, přibylo i letos v prvním pololetí. Důvod prozradíme v reportáži už za pár minut. Také nás čeká sportovní pozvánka na víkend a nesmí chybět ani písničky, které nestárnou. Zaspívá nám například Petr Rezek. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Je s vámi Český rozhlas České Budějovice, posloucháte nás ve 14 hodin a 11 minut. Falešný bankéř a policista anebo podvodné investice. Nejčastější scénáře, jak útočníci získávají peníze od lidí přes internet, se prakticky nemění. Přesto oslovené banky potvrzují, že kybernetických podvodů letos dál přibývá. Třeba u komerční banky v prvním pololetí o 41%. A roste i částka, kterou podvodníci lidem ukradnou. Obětí se při tomu může stát kdokoliv, nehledě na věk nebo vzdělání.
1: Máme okradené doktory, právníky, ekonomy a stejně tak majitele menších třeba výrobních firm.
2: Popisuje mluvčí ze skupiny ČSOB Petr Milata. Neplatí tak, že na podvody naletí hlavně starší lidé, kteří se v technologiích hůř vyznají. Třeba nejčastěji podvedení klienti komerční banky jsou ročníky 1974 až 1979. A trend potvrzuje i Česká spořitelna, říká její specialistka pro bezpečnost klientů Andrea Kameníčková.
3: Bohužel se daří těm podvodníkům do toho podvodu zasáhnout lidi ve zcela produktivním věku, kteří žijí prostě v našem moderním světě, používají technologie a všechno, ale tenhle podvod je opravdu tak zákeřný, že funguje i na ně.
2: Falešní bankéři a policisté zneužívají toho, že lidé těmto institucím věří, o to víc, pokud jim tvrdí, že se snaží ochránit jejich peníze. I kvůli tomu pak napadení lidé nevěří svým bankám. Ty totiž umí podezřelé transakce rozpoznat a klientům volají, aby jim podvod rozmluvili. Typický scénář, jak klienti uvažují při podvodných investicích, popisuje expert komerční banky na kyberbezpečnost Pavel Šašek.
4: Oni jsou velmi pod tlakem toho, že se bude dařit lépe, protože vám útočník ukáže falešné grafy, falešné investování a samozřejmě pak, když vám bankovní expert na bezpečnost chce vymluvit, že to tak není, tak ono se to opravdu velmi těžce poslouchá. Takže velmi často s námi bojuje a říká, to není pravda, já tam pošlu ještě.
2: Podvodníci přitom používají i nové praktiky. Lidi například donutí si nainstalovat aplikaci, která vypadá jako bankovní, a poté je přimějí k telefonu přiložit svou kartu a data z ní skopírují. Postup ale zůstává stejný, vyvolat v lidech strach, že přijdou o peníze a nabídnout rychlé řešení. Podle psycholožky Heleny Sovákové jsou útočníci úspěšní i proto, že k lidem se v dnešní době dostává pětkrát víc informací než před 20 lety.
5: Jestliže my máme spoustu možností, pro nás je velmi obtížný už racionálně vyhodnocovat, která ta možnost je a není správná. My si vlastně na to nedáme ani ten čas. Takže my sami v tom dnešním přetížení a v běhu, v jakém jsme, přispíváme tady k tomu.
2: I proto je podle Sovákové nejdůležitější nejdřív přemýšlet nad tím, k čemu lidi podvodník nutí. Banky totiž po svých klientech nikdy nechtějí citlivé údaje nebo přeposlat peníze. Volající bankéře nebo policisty je navíc možné si snadno ověřit. Pravý zaměstnanec banky se například umí prokázat přímo přes aplikaci. A pokud už nějaké peníze lidé podvodníkům pošlou, měli by co nejdřív kontaktovat banku, aby případně stihla ještě transakci zablokovat. Vít Andrle, Český rozhlas.

0: je Český rozhlas České Budějovice. Vysychající vodní toky, nedostatek spodní vody a uvadající vegetace. Tak to jsou důsledky aktuálního extrémního sucha, které jsou patrné prakticky všude. A úplně všude teď také neustále voda ubývá. Co konkrétně zatím stojí, proč je počasí momentálně tak proměnlivé a máme si do budoucna na podobné extrémy zvykat? Na tyto a další otázky odpovídá dnešní dopolední host, moderátora Matěje Vodičky, hydrolog Tomáš Vlasák z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Zažíváte taky někdy něco, čemu se říká klimatická úzkost, tedy vlastně strach z toho, co bude s naší planetou ve vztahu ke klimatickým změnám? My jsme tady o těch klimatických změnách zase tolik nehovořili, vy jste vysvětloval ty principy, jak funguje počasí, které jsou vlastně svým způsobem trochu nezávislé na té aktuální klimatické změně, ale samozřejmě logicky s tím, jak řešíme ta horka, řešíme sucho, tak neustále řešíme i to, jak velkou příčinou je právě ta klimatická změna.
2: Já jsem přesvědčený, že tohle je jedna z výzev pro současnou civilizaci. Ta změna evidentně probíhá, bude mít nějaké důsledky a ty důsledky můžou být nepříjemné a z toho můžou vyplývat pocity úzkosti, že se doba a život mění k horšímu. Ale zároveň si myslím, že plno věcí vlastně má nějaké řešení, které je v možnostech lidstva, že lidi jsou extrémně přizpůsobiví a dovedu si představit mnoho jiných důvodů neklimatických, které můžou vlastně náš život ovlivnit daleko drastičtěji než klima. Takže zrovna z tohohle pohledu bych považoval klima jako menší problém, což neznamená, že to problém není a nebude. Evidentně bude se muset ta společnost nějak přizpůsobit tomu, že počasí bude jiný, že extrémy budou větší, než bývaly a že budou větší škody, že jo? Protože nám celkem nemusí vadit to, že je velký horko, že je to nepříjemný na pobyt, já nevím, na procházce, nebo že musíme častěji k vodě, ale zároveň prostě v pozadí naskakují miliardy škod, který někdo bude muset zaplatit. A to je ten hlavní problém.
1: Jak dlouho to trvá, než se po tak výrazném období sucha obnoví ta spodní voda? Stačí, aby třeba, když to řeknu, od příštího týdne pršelo v kuse týden nebo dva týdny, nebo to trvá roky, než se ta zásoba spodních vod obnoví?
2: Tak to záleží na tom, do jaké hloubky se díváme. V tom půdní horizontu do 10-20 cm tam stačí často jeden pořádný slejvák za odpoledne. Ale čím jdete hloubš, tak vlastně ta voda jednak prosakuje pomaleji a jednak vlastně ta voda z půdy sice se tam dostane během srážky, ale pak zase se ztrácí výparem a vegetací, takže často během léta vlastně ty hlubší horizonty se nedoplňují dokonce ani když jsou srážky průměrný. Většinou ten běžný roční chod podzemních vod spočívá v tom, že maximum se nachází někdy během konce zimy, pak vlastně během vegetační sezóny ta hladina podzemních vod spíš klesá, a to přesto, že na jaře v létě prší, ale ta voda se spotřebovává pro rostliny a pro výpar. A pak zase během října, listopadu, když už se ochladí, tak větší podíl vody se dostává do podzemí a postupně se plní vlastně i to podzemí v horizontu metrů nebo desítek metrů. Pokud jdeme ještě hloubš, když třeba se podíváme, jak fungují vrty na pitnou vodu na Třeboňsku, které jsou z hloubek 300-400 metrů, tak zjistíme, že tam není ani ten roční chod. Ty vrty vlastně reagují na nějaké dlouhodobější trendy. To, že jeden rok bylo sucho a druhý rok vlastně strážek byl nadbytek, tak to v té hladině vrtu vůbec není vidět. Ale je tam spíš nějaký trend, že 10 let to stoupá zvolna, pak to zase začne klesat, takže tam vlastně ta voda má stáří ne v týdnech, ale spíš v měsících nebo v letech.
0: Celý rozhovor s hydrologem Tomášem Vlasákem nabízí náš web budějovice.rozhlas.cz. Pořad dopolední host bude opět v pondělí 17. srpna po zprávách v 11 hodin, kdy nabídneme reprízu rozhovoru s lektorkou sebeobrany Lindou Štucbartovou.

0: Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Teď je tu sportovní pozvánka na víkend. Slovo dostává Kamil Jáša.
1: Sport na víkend.
2: Dobrý den vám od mikrofonu přeje Kamil Jáša. Velmi bohatý bude během víkendu fotbalový program. Vydat se můžete ale i na beach volejbal.
1: Sport na víkend.
2: Fanoušci Jihostroje budou mít první příležitost potkat se s týmem pro novou sezónu. Hráči a trenéři dorazí v neděli 16. srpna na benefiční turnaj Adra Beach, který se uskuteční na kurtech vedle sportovní haly. Součástí programu bude exibice hráčů Jihostroje i dražba dresů. Doporučujeme výlet ke kurtům, atmosféra bude uvolněná a v akci uvidíte i nové hráče Jihostroje.
1: Sport na víkend.
2: A teď velmi nahuštěný program fotbalových zápasů. Jediným jihočeským týmem ve druhé lize je Silon Táborsko. Zápas s Opavou začne v sobotu v 18 hodin. Ve třetí lize Písek doma narazí na Loko Praha. Začátek utkání pořadatelé naplánovali na 17. hodinu. Plány vedení píseckého klubu jsou odvážné. Potvrzuje je předseda klubu Leoš Gornický.
3: Ten cíl máme v hlavách. Chceme samozřejmě v krátkodobém horizontu postoupit do druhé ligy. To ostatně tak bylo i domluveno. Ta spolupráce s Plzní, takže pro letošní sezonu chceme hrát opravdu co nejvíc té soutěže a v následující sezóně bychom se chtěli pokusit o postup do druhé ligy.
1: Sport na víkend.
2: Po pátečních večerních zápasech ve čtvrté lize Sovislav Hořovice, Hluboká nad Vltavou, Petřín, Plzeň budou jihočeské týmy hrát v neděli. Milevsko od 17 hodin přivítá Komárov. Béčko Táborska nastoupí proti Českému Krumlovu. Výkop tohoto zápasu bude také 17 hodin. A ještě vybereme jeden zápas z krajského přeboru. V páté lize bude stát za to utkání Roudné Jindřichův Hradec. Píšťalka se v Roudném poprvé ozve v sobotu v 17 hodin.
1: Sport na víkend.
2: Skladit se můžete v hokejových arénách, jenomže až po víkendu. Třeba ve středu v Milevsku bude hrát přípravný zápas od 18 hodin Příbram. Hezký den vám od mikrofonu přeje Kamil Jáša. Kdyby vám cokoliv během víkendu uteklo, nezapomeňte, že v pondělí pro vás krátce po půl třetí odpoledne budou na této stanici připraveny sportovní ozvěny.
4: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Doteky řeky, tak se jmenuje výstava českobudějovické výtvarnice Tamary Wortnerové, která je ode dneška k vidění u nás v galerii Českého rozhlasu České Budějovice. Přímo s autorkou a kurátorkou je teď u obrazu náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne, tady u nás hned v přízemí nebo v prvním patře Českého rozhlasu v místní kavárně a v galerii už je všechno připraveno, výstava už je pověšená, takže už ji můžete přijít vlastně už i dneska navštívit. Výtvarnice Tamara Wortnerová se ve svém profesním životě věnuje kraniosakrální terapii, tedy jemné technice práce s tělem a nervovým systémem. Věnuje se i zkoumání systému vody v těle, no a svou zkušenost s klienty, kteří k ní chodí, pak promítá do svých obrazů. U nás tady v Českém rozhlase u Tří lvů představuje svoje práce na ručním papíře z let 2024 až 2026. A jak se jí daří propojit dva zdánlivě neslučitelné světy, umění a fyzioterapii, na to už se tady ptám kurátorky Petry Hanákové.
3: Dobrý den. Stojíme tady před složitým úkolem, jak popsat obrazy do rozhlasu. Já možná začnu tím, co nemají diváci nebo návštěvníci čekat. Určitě to nejsou rentgeny, určitě to nejsou zlomené nohy, určitě to nejsou fotografie vymknutých kotníků. Jsou to jemné výjevy, záznamy pocitů, záznamy emocí, vhledů do těla, které Tamara zažívá při své fyzioterapeutické praxi.
2: Ona je to vlastně asi zatím největší výstava Tamary Wortnerové. Kolik je tu zhruba děl k vidění a jak jsou ta plátna nebo ta díla velká?
3: Je tu okolo 20 děl a máme tu jak větší rozměrné práce, tak i potom menší obrazy, které jsou mnohem častěji z té oblasti nějakých smíšených médií. Většina těch obrazů jsou akvarely, ale máme tu i technicky využité metody, jako je výšivka, jako je práce s nějakými přírodninami. Je to samozřejmě tím, že ta výstava má už v názvu a v konceptu to téma vody, tak třeba v některých obrazech jsou využity i mušle a různé takové prostě zajímavé přírodniny.
1: Petře, prozraď nám, dokdy je výstava k vidění.
2: Tak tu výstavu si tady u nás v Českém rozhlase u Tří lvů můžete prohlédnout až do 29. října. Otevřeno je v podstatě denně od 8 do 16 hodin a vstupné se tady žádné neplatí.
1: Pozvánku pro nás měl regionální stopař Českého rozhlasu České Budějovice Petr Kubát. Petře, díky a naslyšenou.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí. A my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat kynuté, sladké, pruhované, plněné rohlíky od Žanety Bubnové, cukrář Vojtěch Vrtiška. Jak zjistil Patrik Rozehnal, důvodem, proč chtěl Vojta recept péct, bylo kynuté těsto.
1: Já mám moc rád kynuté. Je to možná i dané tím, že úplně ne vždy se k němu dostanu tolik, jak bych chtěl. A je to taková ta věc, kterou peču primárně pro rodinu.
2: Základní otázka, bude tam změna?
1: Nebudou tady úplně radikální změny. Já jsem v těstě vyměnil olej za máslo a ještě jsem včera procházel kolem čerstvých meruněk, tak bude tvarohová náplň s meruňkama.
2: Naším úkolem v rozhlase je vždy popsat to, co vidíme, abyste tu představu měli dokonalou. Problém byl u toho těsta, které připravil Vojta. Bylo tak dokonale hladoučké, kulaťoučké, šišaté, jak dinosauří vejce.
1: Ježiši Kriste. No dobře, je to krásný hladký bobánek, jo?
2: No a další věc, popsat, jak se vlastně ty rohlíky plní, balí, připravují a přendavají na plech. I to se dozvíte.
1: Ještě, že tě tu mám, ty to tak krásně popíšeš.
2: A mohli bychom vlastně říct, že když začínáš balit tu náplň, tak ty to těsto přihneš ještě z boku, by získal takovou hrázičku.
1: Já jsem trochu v panice z toho, že to poteče, takže přehýbám, kde se co dá a utahuju, kde se co dá.
2: A opravdu se povedly, tak nadýchané a dokonalé, dlouho jsem je neměl.
1: Já když zavřu oči, tak cítím koláče mojí prababičky a je to strašně hezký pocit, takhle zpětně. Fakt musím říct, že moc děkuju za ten recept.
0: Jak velké jsou rozdíly v obou receptech, zjistíte v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept cukráře Vojtěcha Vrtišky najdete už teď třeba na našem Facebooku anebo Instagramu a později i na stránce pochoutkovirok.cz. Původní sladké pruhované plněné rohlíky od Žanety Bubnové z obce Polom budou spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
2: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Kvůli požáru v chorvatském letovisku Omiš skončilo v evakuačních centrech i zhruba 300 českých turistů. Bezmála 57 milionů korun bude stát rekonstrukce krovu kostela svatého Víta v Českém Krumlově. Ani jedna ze tří českých oštěpařek nepostoupila do finále na mistrovství Evropy. Nedařilo se ani tyčkařům a štafetě čtvrtkařů. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech ke 34 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Požár v chorvatském letovisku Omiš a jeho okolí zničil velký počet domů i aut, informovali o tom hasiči, podle kterých je to jeden z nejhorších požárů v historii země. Silný vítr a dlouhodobé sucho umožnili rychlé šíření plamenů, které do města dorazily uprostřed noci. V nemocnici lékaři ošetřili 40 zraněných a 7 lidí zůstává ve vážném stavu. V evakuačních centrech skončilo i zhruba 300 českých turistů. Nikdo z nich, ale podle informací české diplomacie, není mezi zraněnými. Požár lesa Ulnář na Strakonicku zasáhl plochu zhruba 10 hektarů a podle prvotních odhadů způsobil škodu 10 milionů korun. Hasiči oheň likvidují od včerejšího večera. Zásah bude ještě trvat zřejmě celý dnešní den, uvedla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů. Teď dronová služba vyhledává skrytá ohniska a hasiči je pak prohrabávají a prolévají vodou. Krov kostela svatého Víta v Českém Krumlově se dočká rozsáhlé rekonstrukce. Opravy za bezmála 57 milionů korun mají skončit v září příštího roku. Plán rekonstrukce popsal stavby vedoucí Antonín Vychopeň.
4: Takže bude demontáž vidlice, demontáž obytí a vlastně čištění trámů, krovů a zpátky záklop a montáž nový vidlice. Takže to by mělo být zhruba otázka nástupu měsíce, kdy by to mělo začít všechno.
3: Strážci Národního parku Šumava letos rozdali pokuty v celkové výši více než 100 000 korun. Nejčastějšími přestupky jsou každoročně nepovolený vstup do klidového území mimo značené stezky, špatné parkování a také porušení zákazu vjezdu. Vedoucí strážního obvodu Stožec Jaroslav Koranda dodává.
5: Nejčastěji jsme to řešili na Vltavské cestě, což je cesta mezi Novou Pecí a Stožcem. Nebo například Bučinská cesta, Kvilda Bučina. Jde o to, že tady třeba ta cesta mezi Novou Pecí a Stožcem je obrovská zkratka pro ně, jinak to musí učit přes Volary. Takže ušetří 15 km a zcela záměrně ten zákaz vjezdu porušují. Sport.
3: V bojích o postup do finále na mistrovství Evropy v Birminghamu dnes neuspěla žádná z trojice českých oštěpařek. V kvalifikaci vypadly také oba tyčkaři a rozběhy byly konečnou pro obě čtvrtkařské štafety. Účastníci cyklistické Czech Tour míří v rámci druhé etapy z Mladé Boleslavy na Liberecký Ještěd. Tam by měli dojet před 17. hodinou. Trasa měří 155 kilometrů.
0: Počasí.
3: Na jihu Čech je jasno s teplotami mezi 29 a 32 stupni Celsia, na horách do 28. V noci se ochladí na 15 až 12 stupňů, v údolích až na 7. V sobotu očekávejte jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů Celsia, na horách ke 30. Vítr bude slabý, proměnlivý, biozátěž ale bude vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Na jihu Čech nemáme v tuto chvíli hlášenou žádnou dopravní nehodu. Na Táborsku počítejte s uzavírkami silnice 123 od Nadějkova směrem na Chyšky a silnice 135 u křížení se silnicí 137 v Sudoměřicích u Bechyně. Objížďky jsou značeny.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Ladíte Český rozhlas České Budějovice. Dobře se najíst a zároveň přispět na dobrou věc mohli dnes ráno lidé na Železném mostě v Týně nad Vltavou. Na netradiční raut se vrátíme v reportáži už za chvíli. A také před víkendem pro vás máme zámecké léto, kam se vydáme dnes, prozradí náš průvodce František Kinský. A budeme si hrát i písničky, které nestárnou. Zahraje skupina Olympic. Pohodové jihočeské odpoledne vám přeje Michal Hovorka.

0: Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Na čerstvé pečivo s pomazánkou, buchtu anebo jenom kávu se dnes zastavili desítky zájemců v Týně na Vltavou na Českobudějovicku. O netradiční snídaňový raut na Železném mostě se postarali pracovníci a klienti Domova svaté Anežky pro osoby s handicapem. Výtěžek charitativní akce tentokrát pomůže hlavně nevidomým lidem.
1: Blažský salát, pažitková, budapeska.
2: Ohromil mě výběr domácích pomazánek a pečiva. Pak jsem si určitě pochutnala na svatebních koláčcích. Všechno, co jsem ochutnala, bylo moc dobré.
3: Snídani s Anežkou si nenechala ujít Ivana Makovičková, která do Týna přijela z nedalekého Dolního Bukovska.
2: Moc se mi to líbí, hlavně to místo, a jsem ráda, že počasí tomu přálo.
3: Kromě pomazánek tu podle Františky Metkové z Domova svaté Anežky čekali navíc než 200 návštěvníků další dobroty.
4: Domácí houstičky z naší bagetárny, k tomu řízečky, ovoce, zelenina, salátky a spoustu sladkého pečení, buchty s borůvkama, s domácíma švestkama.
3: S přípravou snídaňového menu pomáhali zaměstnancům domova jeho klienti, což jsou osoby s různými formami handicapu. Ruku k dílu přiložil také Miroslav Petřík.
5: S jídlem, s pitím a spíš organizačně jsme domlouvali propagaci a tak dále. Tohle už je vlastně druhý ročník a už loni tu bylo hodně lidí, ale to taky. Samotné nás to překvapilo, jakože kolik je tady lidí, takže je vidět, že je akce vydařená.
3: Na loňský první ročník dorazilo přes 300 zájemců. I kvůli tomu tentokrát pracovníci domova nechtěli nic podcenit, vysvětluje jeho ředitelka Eva Dinkr.
6: Snažili jsme se trošku naddimenzovat to oproti Loňsku, to bylo absolutní trhák, my jsme v 9:30 už neměli co lidem dávat, takže jsme ještě museli rychle nastartovat ty výrobní provozy naše potravinové a dodat další jídlo.
3: Návštěvníci snídaně letos díky vstupnému ve výši 250 korun přispěli domovu na pomůcky pro nevidomé klienty, dodává ředitel.
6: Chceme, aby v tom běžném životě byli samostatní a soběstační. Třeba jsme si pořídili nůžky na salát, teď máme i horkovzdušnou fritézu, takže vlastně v rámci té sociální rehabilitace by ten výtěžek dál pomohl.
3: Kromě plného břicha si ale podle ní mohli lidé za symbolickou částku odnést i různé oblečení pro své děti.
6: Vzniklo to z toho, že v rámci Čehovice Festu se studenty z gymnázia pořádáme charitativní bazárek. Letos se nám sešlo tolik věcí, že nám jich z toho bazárku dost zbylo, tak jsme si řekli, že se to hodí i na tuhle akci. Víte, co děti rostou, že jo, najednou jim není v oblečení, tak tady je spoustu krásných věcí.
3: Jak dál Eva Dinkr zdůrazňuje, snídaně pro Anežku má lidem také připomenout, s jakými překážkami se handicapovaní lidé každodenně setkávají.
6: Už víc než 25 let pracujeme s lidmi s lehkým až středně těžkým mentálním a tělesným, případně kombinovaným postižením, takže je to určitě důležitý tohleto neustále zviditelňovat a opakovat. Nabídnout těm lidem trošku jiný pohled do tohohle světa.
3: Domov svaté Anežky připravuje kromě snídaňového rautu také charitativní multižánrový festival Čihovice Fest, který se každoročně koná na konci jara. Z Týna nad Vltavou Michal Bělský, Český rozhlas.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že cesty a silnice na našem území mají historii dlouhou tisíce let? Obchodníci se po Čechách a Moravě pohybovali už v době bronzové a železné. Lákala je sůl z Halštatu nebo jantar z Baltského moře. Archeologické nálezy potvrzují, že přes naše území proudily karavany vozící vzácné komodity, dokonce i zlato. K dispozici měli jen vyšlapané stezky, někde doplněné dřevěnými hatěmi. Za vlády Přemyslovců se obchodní síť rozrůstá a vznikají takzvané zemské stezky. Ve 14. století se Karel IV. Staral o opravy cest a zavedl strážná místa proti loupežníkům. První skutečnou silnicí byla trasa z Prahy do Vídně. Obchodníci se ale často snažili vytyčené trasy obejít, protože se jim nechtělo platit mýto a zůstávaly po nich jen vyšlapané pruhy země. Husitské války stav komunikací ještě zhoršily. S 16. stoletím přicházejí nová opatření proti loupežníkům, například kácení lesů kolem hlavních cest. A do této doby také spadá počátek mapování silnic. Průkopníkem kartografie byl německý astronom, geodet a fyzik Erhard Etzloib. Jeho mapy měly usnadnit poutníkům cestu do Říma. První českou mapu vytiskl Mikuláš Klaudián v roce 1518. Pevné kamenné silnice se začaly budovat až v 18. století za vlády Marie Terezie podle rakouské metody s vrstvou lomového kamene a štěrku. Říkalo se jim císařské silnice a můžeme říci, že dodnes tvoří páteř naší silniční sítě.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v 15 hodin a 28 minut. Soutěžíte s naším zámeckým létem? Pokud ne, tak máte šanci každé všední prázdninové dopoledne. Můžete totiž vyhrát zámecký cestovatelský balíček a každý pátek navíc soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. A právě František Kinský je naším průvodcem zámeckým létem. A teď vás pozve na další šlechtické sídlo.
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás na výlet do východních Čech, kde stojí originálně vyzdobený zámek v Novém Městě nad Metují. Na jeho současné podobě se podílel architekt Dušan Jurkovič, jehož stavby určitě znáte z Pusteven nebo Luhačovic. Zámek nám teď představí Vlaďka Vildová.
3: Zdraví vás také kastelán Ondřej Daněk.
4: Dobrý den všem posluchačům.
3: Teď jsme na nádvoří a vy tady máte takové zpestření.
4: Aby ta návštěva opravdu byla příjemná, tak jim tady tak jako pouštíme hudbu. Takže si tady můžou posadit při čekání na prohlídku, nebo jen tak, když třeba procházejí do zámecké zahrady, tak prostě tady spočinout a užívat si tu atmosféru.
3: Čím je ten zdejší zámek specifický?
4: My jsme unikátní tím, že poslední rekonstrukce, úpravy probíhaly na počátku 20. století pro rodinu Bartoňu z Dobenína a vybrali si slovenského architekta, který v té době působil v Brně, a to nikoho jiného než Dušana Jurkoviče. Tady pro rodinu Bartoňu dělal mezi lety 1909 až 13 adaptaci celého zámku na moderní rodinné bydlení, takže já vždycky říkám, že ten zámek je taková moderní továrnická vila, protože Bartoňovi jsou známí velkoprůmyslníci v textilním oboru na Náchodsku. Jurkovič tady vlastně po sobě zanechal nejenom zámek, ale třeba nedalekou restauraci Peklo, kterou přebudoval z bývalého mlýna, nebo výletní chatu Jiráskova chata na Dobrošově. Dostal zakázku od brněnského továrníka Roberta Bartelmuse na výstavbu letní vily tady nedaleko Nového Města na Resku. Já si myslím, že právě tam je ten, já vždycky říkám, dančí můstek, oslý můstek proto, aby si ti Bartoňovi vlastně toho všimli, že je tam nějaký architekt, který pracuje se dřevem, protože Bartoňovi pochází z skromných poměrů. Bydleli normálně v roubené chaloupce a možná ten venkovský styl a ta lidovost té architektury Dušana Jurkoviče je právě oslovila natolik, že řekli, no pane architekte, víte, my jsme koupili zámek tady nedaleko, pojďte nám ho udělat.
3: My jsme teď v takzvaném žebrovém sále.
4: Zkrátka místnost, kterou Jurkovič vytvořil pro rodinu Bartoňu z Dobenína jako takovou připomínku toho, že ten zámek byl dříve pozdně gotický hrad, to znamená taková ta žebrová síťová klenba na stropech, dubový nábytek, kožené tapety s rodovým erbem Bartoňu. Jurkovič sám si téhleté interiérové tvorby zrovna i v téhleté místnosti považoval jako to nejvíc vlastně, co za svůj architektonický život vytvořil.
3: Tady vidím cínové nádobí, tak to nás zase vrací k té, dá se říct, ještě hradní minulosti.
4: Přesně tak. A byla to zároveň místnost, jak jsem zmiňoval, pro setkání nejen soukromé členů rodiny Bartoňů, ale pokud byla pozvána i nějaká významná návštěva, tak přišli právě sem.
3: Kam se díváme? To je nějaká šatna?
4: Byla to zřejmě dříve šatna nebo nějaká převlékárna, možná právě i pro hosty, kteří sem pak přišli. My jsme ji pak zařídili vlastně nábytkem z období konce 30. let, protože ten přesah těch úprav byl až v roce 1939-1940, tak to je přesně, jak kdyby ta sedačka vypadla z filmu s Oldřichem Novým třeba, z nějaké funkcionalistické vily. To má na starosti architekt Pavel Janák, který tady tu éru těch úprav završil.
3: A tady dá se říct, v tom nejzajímavějším reprezentativním prostoru se teď s kastelánem zámku Nového Města nad Metují rozloučíme v našem seriálu Zámecké léto a vám vzkazujeme, abyste nezapomněli, že ten zámek je pro vás otevřený nejen z interiéry, ale také s celou zahradou.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Nové Město nad Metují si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Jihočeské odpoledne s Michaelem Hovorkou.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, kde vám už za chvíli zahrajou Rangers, tak si počkejte. Čeští farmáři pěstují víc slunečnice, dali přednost před řepkou a dalšími plodinami, protože lépe snáší teplo a sucho. Podle údajů Českého statistického úřadu je letos zemědělci vyseli na 33 tisících hektarech, to je o 12 tisíc víc než loni. Rozsáhlá slunečnicová pole jsou třeba na Benešovsku.
1: Kdo jel letos okolo Domašína, tak se mu nabízel nevídaný pohled, řekla bych slunečnice, kam se podíváš. Na poli právě se slunečnicemi jsem s předsedou představenstva statku Domašín Janem Bursíkem.
2: Dlouhodobě hledám alternativnější plodiny, které zvládnou klimatické změny, protože se s tím potýkáme každým rokem čím dál víc. Slunečnici jsem měl na mysli už delší dobu, už několik let, a teď se naskytla z hlediska i odbytu taková příležitost, že máme aktuálně 45 hektarů.
1: Tak a to, co teď může někomu připomínat třeba drbání psa, tak to je to, že pan Bursík tady teď odroluje.
2: To jsou drubkovitý květy, tohleto, ty středy.
1: A to, že pod tím vidíme už semínka slunečnice?
2: Jde poměrně rychle do toho zrání.
1: A jak se poprala s tím letošním tady extrémním suchem?
2: Ta slunečnice prostě ty suchá zvládala očividně opoznání lépe než jiné plodiny.
1: Na slunečnici vsadil taky statek Patákovi nedaleko Votic. Na pole se slunečnicemi se dívám s Lucí Patákovou. Vy už ji máte tedy druhým rokem, takže počítám, že loni se osvědčila.
3: Přesně tak, loni to bylo na zkoušku, prodávali jsme ji přímo ze statku v pytlích, takže tímhle způsobem jsme prodali všechno, takže letos bylo jasný, že budeme pokračovat.
1: A to, že jste jí dali ještě víc než loni?
3: Loni jsme měli 3 hektary, ale to jsme dali 8.
1: O tom, že se čeští zemědělci stále více snaží přizpůsobovat teplému počasí a nedostatku srážek, mluví i Barbora Pánková, mluvčí Agrární komory České republiky.
4: Na jižní Moravě nebo v dalších teplejších oblastech se objevují i pokusy s pěstováním fíků nebo dokonce olivovníků. Zatím jde ale spíše o jednotlivé projekty než o trend, který by zásadně měnil strukturu českého zemědělství.
1: Adaptace na stále větší sucho a vysoké teploty je podle Pánkové nezbytná a zemědělci hledají i u běžných komodit odolnější odrůdy. Pokud přijde ale extrémní rok, jako je ten letošní, ani to dobré výnosy nezajistí. Ze středních Čech Věra Hájková, Český rozhlas.

0: Dnešek je plný slunce, ale také vysokých teplot. Jak bude o víkendu, tak to si řekneme právě teď.
1: Počasí.
0: Slovo nyní dostává Eva Houbová z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Přeji hezký den.
2: Dobrý den.
0: Evo, nejdříve, jak bude v noci a pak co nás čeká v sobotu?
2: Kolem tlakové výše nad východní Evropou k nám proudí velmi teplý vzduch od jeho západu. Čekáme jasnou noc i jasný den, až zítra večer od západu bude polojasno. Teplota ráno klesne na 15 až 12 stupňů, v údolích k 7 bude to přibližně něco jako dneska a přes den vystoupí výš než dnes na 31 až 34, na horách na 27 až 30 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu a jeho bude na vysoké zátěži.
0: V neděli budou ty teploty také takhle vysoké?
2: Budou ještě o kousek vyšší zřejmě a pak se ochladí. Přes naše území k východu totiž bude postupovat zvlněná studená fronta. V neděli čekáme v noci a ráno polojasno, během dne od severozápadu oblačno až zataženo. Postupně se místy vyskytnou přehánky nebo občasný déšť a ojediněle i bouřka. Vzhledem k tomu, že ta fronta bude zvlněná, je načasování i množství srážek zatím nejisté, ale vypadá to, že nejpozději v noci na pondělí už by přijít měly. Teplota v neděli ráno klesne na 20 až 16 stupňů, přes den vystoupí na 31 až 35 a slabý proměnlivý vítr, ten se během nezmění na mírný, severozápadní až severní, 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Pochopil jsem to správně, že v pondělí tedy bude chladněji?
2: Ano, a bude to docela nezvyklé v posledních týdnech. Bude oblačno až zataženo s deštěm nebo přehánkami a místy s bouřkami. Večer od západu budou srážky ustávat a částečně ubude i oblačnost. Teplota ráno bude ještě dost vysoká mezi 18 a 14 stupni, ale přes den už jenom 20 až 24. To už je něco, jako byly teď ty ranní teploty. Vítr mírný, severozápadní až západní, 2 až 6 metrů za sekundu bude v bouřkách zesilovat.
0: To je tedy hodně velký sešup dolů. Jak to bude vypadat v úterý?
2: Kolem tlakové níže nad východním Atlantikem k nám bude proudit vlhký a zase čím dál teplejší vzduch od západu. V noci a ráno v úterý čekáme polojasno až oblačno, během dne od severozápadu až zataženo a místy slabý déšť. Teplota ráno bude kolem 13, odpoledne do 25 stupňů. Vítr povane slabý, během dne přechodně mírný západních směrů 3 až 6 metrů za sekundu.
0: Říká meteoroložka Eva Houbová.
2: Půjde nahoru.
0: Pardon, to jsem skočil, to jsem nechtěl.
2: Bude se oteplovat.
0: Bude se oteplovat, tečka, dobře. Tolik meteoroložka Eva Houbová, které děkujeme za informace. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou zítra.
1: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Hejtmanství letos začne na jihočeském letišti připravovat zázemí pro velké firmy. Hygienici zrušili dočasný zákaz koupání v Orlické přehradě u Podolska na Písecku. Voda ale stále není vhodná ke koupání. Začíná 15. ročník ČES Slipno Sport Festivalu. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech ke 34 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Zájemci o podnikání na jihočeském letišti budou mít zajištěné inženýrské sítě. Vybudování takzvané základní technické vybavenosti za 1 300 000 000 korun včera schválila Rada kraje. Stavět by se mělo začít ještě letos. Práce potrvají zhruba 4 roky. Podle náměstka hejtmana Tomáše Hajduška z Hnutí naše Česko chce kraj přivést na letiště firmy s přidanou hodnotou. Platforma Revý prostor pořádá dnes v Hojné vodě na Českobudějovicku diskuzi na téma, jak pomoci zadržovat vodu v krajině kolem nás. O obnově a krajině zejména Novohradských hor budou hovořit ekoložka Ivana Bufková z Národního parku Šumava a terénní biolog Robert Ouředník. Akce, která začne v 18 hodin, je součástí projektu, který je spolufinancován Evropskou unií, informují pořadatelé na Facebooku. Kvalita vody v Orlické přehradě u veřejného tábořiště v Podolsku na Písecku se zlepšila. Stále ale neodpovídá hygienickým požadavkům a představuje zdravotní riziko. Proč není voda vhodná ke koupání, vysvětluje ředitelka krajské hygienické stanice Květoslava Kotrbová.
2: Rozbor vzorku prokázal překročené ukazatele sinic, chlorofilu A a vodního květu. Koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména dětem, těhotným ženám a lidem s alergiemi a s oslabeným imunitním systémem.
0: Více než 30 sportů si mohou návštěvníci vyzkoušet na 15. ročníku ČES Slipno Sport Festivalu. Zájemci mohou ode dneška v okolí Lipenské přehrady startovat například v 9 cyklistických a běžeckých závodech. Novinkou bude Lipno Hybrid Run, který 21. srpna nabídne kombinaci silových cvičení a běhání. Kromě toho pořadatelé připravili do 23. srpna kulturní program s 5 hudebními večery. Podle ředitelky festivalu Kateřiny Neumannové se poprvé akce zaměří také na téma zdravého životního stylu.
1: Počasí.
0: Noční teploty klesnou na 15 až 12 stupňů, v údolích až na 7. V sobotu očekávejte na jihu Čech jasno nebo skoro jasno. Teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů Celsia, na horách ke 30. Vítr bude slabý, proměnlivý, biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody se vyšetřují na Jindřichohradecku, na Masarykově náměstí v Nové Včelnici a také na silnici 409 v Horních Němčicích nedaleko Studené. 2 osobní auta se srazila v Rybově Lhotě u Soběslavy na Táborsku. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Společně můžeme vítat víkend, taky horko, které nás čeká, a taky hosta, kterého mám před sebou, Ondřej Kepka. Ahoj, Ondro.
3: Ahoj, krásné odpoledne.
2: A mohli bychom to přivítat něčím osvěžujícím, třeba krémovým nanukem, ten má dnes mezinárodní den.
3: Výborně, a je tady k dispozici.
2: Dal bys si.
3: Dal bych si,
2: ale
3: no.
2: Pak bychom laskali do vysílání, tak jedině potom.
3: Tak potom, dobře.
2: Dobře.
3: Tak děkuju. Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě, která tímto začíná a budeme vybírat první ukázku. Patrik Rozenal ve studiu, Ondřej Kepka na té druhé straně u dalšího mikrofonu a tam má taky seznam, ze kterého vybírá. Co to bude?
1: Já bych sadil na absolutní klasiku, na Jiřinu Bohdalovou a Karla Šípa.
0: Na živnostenském úřadu budu probírat
1: no,
0: věci.
1: Prosím.
2: No prosím. Vás, tak mi teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
3: No počkejte, jo to já nemůžu právě. To já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte. Ale to přece na černo to nejde.
4: Počkejte,
3: to drahý
4: Hračku,
3: pane, to
4: ale
3: nejde
4: jako
3: na černo.
4: Zase jsme tady sami. Tak no, snad byste to, když už jste to nakousla kvůli mně, no.
3: Tak pane referente.
4: Pani, no.
3: Že jste to vy, rozumíte, to já se teda na vás si dám záležet, rozumíte, tak počkejte. Jo, tak už jsem u vás v ložnici.
4: Přímo takhle?
3: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
4: Jo, no to je zrzavý.
3: Jo, vaší manželky.
4: Ne, to je moje.
3: Jo, to je
4: moje, vaš... ale malý se jmenoval Zrzavý, ten
3: takhle,
4: se to maloval, víte?
3: Takhle, hlejte, ale on je nějaký nakřivo.
4: No jo, třeba možný, u nás občas třesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco,
3: no,
4: víte?
3: No to nevypadá na zbíječku, ne, ne. To vypadá na toho blondiáka. Jo, jo, podívejte se, co mi takovouhle dělá. Ježiště.
4: Prosím vás, co vy máte pořád s tím blondiákem, na to vůbec nerozumím, to jsou nějaké úplně... Tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím,
3: můžu,
4: jestli
3: můžu,
4: přijde.
3: Můžu, já no? Se najedu na kalendář. Hledajte 11. května.
4: Už to kolik?
3: 11. května.
4: Teď jsme u toho. Jo, to je úplně nesmysl, víte proč?
3: Jako?
4: Dneska je 11. května.
3: No právě, no právě. Ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
4: Moment, počkejte, počkejte.
3: No.
4: Vy chcete říct,
3: co?
4: Že to, co vy tam vidíte,
3: no.
4: Ložnice, postel,
3: ložnice, postel,
4: blondiák u nás doma, že to všechno se bude hrávat teď?
3: Teď, v tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišmarja.
4: Souro! Okamžitě se oblíkni! Všechno jim! Oblíkni se ti, říkám! Oblíknout!
3: Ale ona už se oblíká.
4: Jo?
3: Jo, ona už se oblíká.
4: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondiákem. Hamb, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
3: Nejde za tři dny, až za tři dny.
4: Přijdu možná až za tři dny. Cože? Kde budu, no kde budu, kde budu?
3: Na chalupě.
4: Na chalupě budu.
3: Se svojí sekretářkou.
4: Sám tam budu. Skončili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar.
3: Teda. Já vám řeknu, takovouhle ta vám dala.
4: No
3: teda
4: jo.
3: Ta vám dala.
4: Paní Mráčková, no, ještě, že jste přišla,
3: no
4: vás
3: jo,
4: mě
3: no.
4: Seslalo samo nebe. No. Vy jste mě vlastně zachránila,
3: no
4: bych
3: jo.
4: Se nikdy nedověděl. Tyhle no, věci, no paní Mráčková, já ani nevím, jak já se vám můžu odvděčit.
3: No tak to já bych vám řekl, kdybyste mi tam razil tě. Razíčkám.
4: Ale pro vás,
3: to jo, no.
4: Vy jste opravdu
3: já
4: machr.
3: Já bych vám to mezi tím spočetla, jo, takže to máme, to víte, já musím mít teď účetnictví v pořádku, že jo. Tak to máme tu jednu odhalenou nevěru jako z koule, že jo, jednu tu zatajenou nevěru, tu vaší sekretářku,
4: jo,
3: že jo.
4: Tohle, no,
3: jeden ten sportovní výsledek, to je ta slávie, jo, tak potom taky trošku amortizace koule, jo. To máme dohromady 1525 bez DPH. No. A můžete mi to poslat poštou.
0: Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, kouzelná koule věštecká. No počkat, tady vnímá někdo zkušenosti. Jste jí měli v Arabele?
1: No, to je pravda.
0: Jak vypadala takovouhle vlastně?
1: No, já bych to nerad jako lidem bral iluze, jo.
0: No tak
1: ale...
0: my víme všechno, že to je iluze.
1: No, iluze, no tak byla to taková úplně běžná,
0: kluci,
1: skleněná koule. Když se do ní podíval, člověk viděl sám sebe, že jo, tak jako v každé jiné skleněné kouli. A to bylo tak všechno. Všechno ostatní museli udělat. Trikaři, v dobách té první Arabely to byl pěkně těžký trik. Protože to bylo velmi složité, dneska je to legrace, že jo, takovou věc udělat.
0: Jako by tam byl nějaký odraz?
1: No
0: obraz.
1: Jasně, tam obraz v obraze, to v dobách filmu, to byl vrcholná akce triková. Jako když nebyly počítače, no, nebyly tyhle ty věci, no, to jsou...
0: A jak se to dělalo teda?
1: No, to se nedá lehce říct, ale v podstatě se musel podobně jako dneska, akorát ty postupy, nebylo jedno tlačítko, že jo, dneska to udělá každý na mobilu v podstatě, že jo, takovou věc, mm-hmm. že si vymaskuje něco, dá tam něco, ale tehdy se to dělalo pomocí takových zvláštních trikových kopírek, které v trikovém ateliéru fungovaly a všechno muselo být jako odněkať někam, jo, ten obraz, já nevím, jak to popsat, no, prostě ten film byl film natočený, že jo, natočila se ta koule jako bez ničeho a pak se do ní kopírováním toho původního filmu a přidáváním dalšího obrazu, vrstvy vlastně, jako, a ty se pak spojovaly pomocí projekcí na jeden další film v podstatě, jo. Takže to bylo velice složité. Taková prolínačka obyčejná, třeba to zmizení, že jo, kde něco se, někdo zmizí nebo se promění jedna věc ve druhou, že jo, tak se dělala. Takže vlastně se ten první obraz postupně stmavoval. To se umělo, zatmívačka, to uměly některé amatérské kamery. Já ji teda neměl tak dobrou, ale některé to uměly. A vrátil se film fyzicky zpátky a na tom stejném místě, kde začala zatmívačka, se rozetmívalo nový záběr. A to šlo intenzitu k sobě vlastně, tak to bylo vypočítané, zjednodušeně řečeno, to zatmění a rozetmění, takže vlastně došlo k tomu a muselo všechno kolem být nehnuté, kamera na stativu, nesměl se pohnout stativ, trvalo to 2 hodiny, se to připravilo, tak jediná věc, co se změnila, byla ta věc, která se proměnila, to ostatní stálo, že?
0: No vy jste tam v podstatě jenom pořád čekali, ne?
1: No to bylo, ano, proto natáčení se vypráví tolik historie, které dneska už chybí, protože dneska herec přijde na plac většinou jako šup, že jo, tohle sotva se doučí text, než to tehdy se čekalo, že jo. Konkrétně třeba tady u toho, té výměny, že jo, když tam byli živí herci, tak kolem stojící ty, co se neproměňovali, což bylo velmi často, že jo, někdo na někoho koukal, ten se proměnil, no tak museli zůstat buď stát nehnutě, a to většinou nešlo, proto nevydrželi, tak je pan Heisler, to byl speciální asistent trikové kamery, vypadal jak Da Vinci ze středověku, měl takovou kápi, podíval se na takovou speciální matnici, kde viděl ten obraz a zakreslil pozici těch herců živých. Hlava, všechno ta. Odešli. Buď se nějak proměnili, anebo když měli zůstat stejní, tak zůstali stejní, nesměli se nějak jako poškodit, že jo? Kamera na stativu stála, nikdo
0: on
1: si nesměl.
0: On zase podle té matnice je tam instalovaný.
1: Vrátili se a podle té matnice, takže hlavu víš, zaklon, tohleto, pozor, kde máš brýle, ježi, zapomněl jsem si brýle, jo, takhle, tohle. A pustila se kamera znovu. A sebe menší chyba znamenala celé od začátku znovu. Takže si pamatuju, když šel kolem osvětlovač, drknul do kamery, je. No a je, znamenalo minus 4 hodiny a celé začalo znovu.
0: A je.
1: Takže takhle to bylo v dobách, takhle vznikala ta jednička. A spoustu jiných filmů, ano, třeba, ano, že jo, kde byly další krásné triky.
0: Tak inspirování tady Vešteckou koulí Jiřiny Bohdalové jsme probrali Arabelu. Vážení, budeme pokračovat s další ukázkou, kde bude vystupovat Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem i Markem Vašutem, prodavačka matriošek z pořadu Za oponou, a nebo si dáme scénku s Oldřichem Navrátilem o policistovi, který hovoří s blondýnou z Barandovského Silvestra. Vybíráte vy telefonní číslo 731 800 900 a číslo pro SMSky 90 01 04. Humor mezera A nebo B nám stačí poslat.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
4: Vybírejte, hlasujte, tedy jenom shrnu, hlasujete buď pro Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem, nebo pro Oldřicha Navrátila. A to na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Ptáme se s Ondřejem Kepkou.
5: Dobrý den, tady Petr. A já bych dal hlas Oldřichovi Navrátilovi.
4: Dobrá, zapisuju, děkuju a jdeme dál. Dobrý den.
6: Hezké odpoledne přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Kepku, kterého mám strašně ráda, když máte v noční mikroforum. Mm-hmm. Krásně se vás poslouchá.
7: Děkuju, jste hodně.
6: A vybírám Patriku Ačko. Mějte se hezky, hezký víkend.
4: I vám, ať se vydaří, děkujeme moc. Dobrý den.
8: Krásné slunečné odpoledne přeje Robert Peca z Prahy 7. Zdravím pana Ondřeje, vás Patriku, přál bych si Ačko a všem posluchačům přeju krásný víkend. Sice bude horký, ale krásný bude.
4: Ano, tak veselý a osvěžující třeba je s vysíláním Českého rozhlasu. A rozhodnu to o pár hlasů navrch. Nakonec vybíráme to, co vybral na začátku Ondra, to znamená Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem. Bude tam ale navíc i Marek Vašut a půjde o prodavačku matriošek.
9: Jo, tu je pan inspektor. Česká policie. No tak to хорошо, no, to mi druzí, to mi kamarádi. Protože na naší výplatní páce polovina manšaftu české policie. To je dobře. Žádný problém není. Tak co, vypijem. Jak tě zavut? Dávaj, já Saša. Já Saša.
10: Já Kája.
9: No хорошо. Vodku Kája.
10: Já jsem tady z Prahy.
11: Ale ne, Maria, on se neptá, odkud jste, ale... On se ptá, jestli pijete vodku.
9: Da.
10: Vodku? Da.
9: No, pojďom.
10: Ale já nejsem policejní inspektor, já jsem obchodní inspektor.
11: On nejde,
9: obchodní?
11: No.
9: Čovíka!
11: Já.
9: No tak to je ještě lepší, to je lepší. Jestli u policie máme polovinu lidí na vyplatní pásce, čojku, my platím vsiu celuju. Aha, rozumím. Ty jsi nedostal od nás peníze a vymagáš tady na babuške 1000 korun. No tak proč? No bude problém. Ne, počkej, to není problém, protože my peníze posílili včas. To je špatná česká banka, znáš to, pomalý převody a tak, banka to má. Ale my jsme ti svoje peníze poslali. Pamatuji? A ty taky. Babuška, Saša i naša, větě, platí vždycky včas. A kdyby něco, nějaký problémy, zavolejte a tak. No, zdravuj. Davaj,
10: davaj.
9: Saša. Ahoj.

0: To jsme dopadli, co?
1: Ne, ne.
0: Pane inspektor, kupte si aspoň tu jednu čepici.
1: Já vím.
0: Koukněte se na to z ekonomického hlediska. Helejte, tohle to jde na mafii, jo? Tohle je DPH, tohle je spotřební daň, tohle je daň z příjmu. A nám do kapsy jde akorát těch pár chlupů.
2: A, umíraj!
3: Dobrý den! Sasa, kapust, já vás nový ochránce, Kim Jong-Chen.
0: Ježišmarja, oni jsou tu i tyhle. No tak.
4: Humoriáda. Jaké suvenýry si z cest vozí Ondřej Kepka? Když jsme tady byli u těch matriošek čepic, tak to se taky když se tady v Praze prodávalo.
5: No, úplně nevím proč, protože to s Čechama vůbec nesouvisí. To je takový...
4: Co si vozíš ty?
5: Já si vozím fotky, samozřejmě. Já bych to zase stočil k fotografování.
4: Počkej, žádné pohlednice, magnetky na lednici?
5: Ne. Magnetky jsem měl jednu dobu, ale pak jsem uznal...
4: Že už je plná lednice.
5: No, že ta lednice je taková nevkusná. Jako, takže mám jednu, kde jsou filmy, zase jsem ufocení, která je pro film. Určená, malá taková, a tam jsem si pár vybraných magnetek s takovou jako slzavou přesunul z té hezké lednice hlavní.
4: Proč se filmy dávají do lednice?
5: Filmy se by měly dávat do ledu, dokonce někdo dává do mrazáku, aby se zpomalilo stárnutí toho filmu. Jako? Filmy jako na focení, nevyfocený film.
4: Jo, takhle.
5: No.
4: Těch máš tolik.
5: Já jich mám docela dost, no protože jsou různé akce a různě výhodně člověk nakoupí něco někdy, jo, a jít koupit film teď, když ho potřebuju, tak za prvé těžký, protože už se málo kde seženou, že jo, a za druhý zrovna je za nějakou šílenou cenu, takže tak jako fotografové si to schraňují.
4: Teď někteří mladší poslouchají, na co filmy?
5: Na co filmy, no.
4: A pořád to je tak jako těch 24, 36 obrázků.
5: Ano, pořád, ale to není zas tak dávno, teď se třeba vrací, že jo, velký wow, 70ka film, že jo, no. Ten slavný kino ho promítá, že jo, a to je z filmu, všichni jsou nadšený. No, já to říkal celou dobu, že ta filmová projekce je nenahraditelná, ale začalo nás být hodně málo, byli jsme takový staromilci, takový jako, oni jsou takový.
4: To bylo
5: takový...
4: i u LP desek a jaký mají teď boom, že jo?
5: No,
4: jak jsou šťastní, že v lodníci ty schovali jenom do skladu ty výrobní kapacity.
5: Přesně, no.
4: To nezrušili.
5: A ten filmovej, a všichni jsou hlavně překvapený, že třeba se udělá nová kopie nějakého filmu, mimochodem i Arabella vznikla na film, takže proto může vzniknout krásná nová kopie. A naskenuje se to znovu moderní technologií, třeba na 4K, nebo filmy dokázal podle mě i 8K, kvalitní film. A všichni třeba vidí Hříšní lidé města pražského starou věc, že jo, a najednou ona v televizi vypadá jak včera natočená. A já říkám, no protože to vzniklo na filmovou surovinu a film jako takovej prostě není jako papase, že jo, ten má tolik údajů v sobě, že když se veme dobrý skener, tak vznikne nová kopie a ty filmy se renovují tímhle způsobem, že jo, Popelka už je krásně udělá a další, že jo.
4: Takže foďte na filmy a držte je v mrazáku. Rada z dnešní humoriády, ať máte na čím vzpomínat za nějakých 60 let a vnoučatům vyprávět vy jako mladí. Tak ano. Pozor, pustíme si další písničku a po ní Ondřej Kepka bude vybírat další ukázku ze seznamu dnes připravených. Tak poslouchejte dál vysílání humoriády.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Komu uděláme radost a čím, na koho zavzpomínáme, teď koho vybereme ze seznamu? Ondřej Kepka vybírá.
2: Já bych vybral člověka, skvělého herce, zpěváka, milovníka žen, a který se proslavil ve filmu Florence 1330, například tedy Josef Beck.
1: Žací stroj je tady nazvána.
2: Žací stroj, tak to jsem zdravej.
1: Dobře.
3: Že ale máme krásné ráno, ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
4: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
3: To proč?
4: Žací strojek je nový,
3: ale
4: že
3: prosím
4: jo,
3: tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka na trávu.
4: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, že jsi moudrý člověk, ano. Taky otec rodiny, manžel.
3: Prosím tě, koukaj, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pus mě k tomu.
4: Ne,
3: to... Pus mě k tomu, Hergo. Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Potvora mizerná nechce chytit.
5: Tati, není tam benzín.
3: No tak ho tam nalej.
5: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
3: Proč?
5: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
3: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
4: Se divíš.
3: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
4: no,
3: to samý.
4: No nezlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídel.
3: Prosím tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
5: Tati, nádrž je plná.
3: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho obuju, tak to taky zvládnu.
4: Járo, prosím tě, zavři kočku, uvaž psa a připrav minimax.
3: Chytil!
4: Běží!
3: Uhněte cesty, koukněte se, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
5: Tati, jeď rovně.
3: A neraď.
5: Uber plyn.
3: Proč?
5: No přehřeješ to.
3: Ale to nevadí, čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
5: Tati, tak to není.
3: Ale to je známý fyzikální úkaz.
5: Ne, tati, ne.
3: Jedu, cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nekšíku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu, tatínek vykope díru na sníli jabka, tatínek se hodinou k potýce. No vidíte to? Jedu a seču.
4: Fando, vyhni se sedmikrát, skála. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
5: Už je v růžích.
4: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš.
5: Nemůžu, zatočil do brambor.
3: Udělám tady z toho pláň, širou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouká.
5: Vypně to, tati, teče z toho benzín, je to nebezpečný.
3: A co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně? Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
4: Kde je tatínek?
6: Já ne, je na střeše.
4: Já ho nevidím.
6: Ale u sousedů na střeše.
4: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
3: Jsem Tifasraf a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Ese geš vagio keši operse me kamata. Solo sano e to bene. Jestem z doruf i povodži mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
4: Ne, to ti zakazuju.
5: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
3: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co stroje u vás na zahradě historicky? Co, Andro?
2: Já jsem tušil, to bylo ta... No, my jsme teda, nevím, jestli to vůbec můžu říct takhle veřejně, ale v dobách ještě, když jsem byl malý kluk, tak jsme měli s tatínkem na chalupě od původních majitelů postavenou...
1: Domácí sekačku.
2: Domácí sekačku z kočárkového soustrojí, z nějakého motoru, z pračky nebo z něčeho takového, a to byl kamenostřel. On sice měl takový bezpečnostní jako rantlíčky udělaný, ale ty nějak nevymysleli původní majitele úplně přesně. A vrcholný kousek se nám s tátou podařil. Máme tam dost kamenitou zem. Nabrali jsme šutříček a vystřelili jsme ho tak, že jsme prorazili dřevěnou stodolu a udělali jsme v ní díru. Jo.
1: A vy jste byli trošku jak moderní husité.
2: No právě. A od té doby jsme jako, navíc to byla taky jak tady třífázová, takže asi nebyl z pračky ten motor, to je jedno. Prostě třífázový proud to byl a strašně silná ta se. Ona jako sekala bezvadně, brala to šutr, nešutr, zemi, perfektní, ale tyhle ty následky měla. Takže od té doby už se to odstavilo ten stroj, protože se prohlásil za nebezpečný.
1: Máte ho někdy vystavený?
2: Máme ho, už ani myslím, že ne. Že už ani není vystavené, škoda, teď by to byla rarita. Už máme teda jiné stroje, ale tohle byla moje první. A pak jsem měl zase ten totálně nezvladatelný, to jsme měli v Praze na takový malinký ten tu ruční, takovou tu, ono to vypadá kombajník. Jo?
1: Ano, ano.
2: Jo, ale ano. To bylo, já jsem to nepochopil, ten stroj. On se nedal v podstatě jako fyzicky vůbec vládat. Jako na linoleu, když jsem s ním takhle jako jezdil nebo na rovný a jenom se to točilo, tak to sotva, tak jako ten tlak, no. Ale jinak, když se s tím vjelo do nějakého trávníku, tak já nevím, to chtělo zřejmě nějakého mamuta nebo...
1: U nás to soused měl, já to teda jo, v ruce, on měl i tuhle tu podomácky vyrobenou sekačku podobného charakteru, tahal zatím ten kabel různě, aby si to
2: no,
1: jako
2: ano,
1: nepřejel.
2: No ano, to museli být dva, jeden tahal kabel, druhý sekal. No,
1: ale i tohle měl na to, aby to dotáhnul.
2: To, ty elektrický jsou po této stránce si myslím trošku nebezpečný.
1: Tak kdo ví, co měli posluchači za domácky vyrobené
2: to bude
1: zahradní
2: služka,
1: to nám teď všechno řeknou určitě.
2: No.
1: Ale taky by měli vybrat, tedy mezi Josefem Beckem, jeho vyprávěním anekdoty, anebo povídání trochu o reklamách a o svém životě. Štefan Margita, Hana Zagorová, Halina Pavlovská, ukázka z Rybiček, tak Halina Pavlovská je ve hře. Ačko, Josef Beck, Bčko, Halina Pavlovská, 731 800 900 náš telefon, SMS-kové číslo 90 011 04, pište Humor Mezera A nebo B a posílejte do pořadu s názvem Humoriáda.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Já ještě k té akci k oslavám 10 let pochoutkového roku doplním, že to není samozřejmě všechno, co tam pro vás chystáme. Bude tam i osobní setkání s Františkem Kinským, jemuž samozřejmě zámek patří a vystoupí i na našem pódiu. Chystáme velkou bubnovou show. Několikrát v průběhu dne bude tam i karikaturista, který bude dělat rychlo karikatury, takže se budete moci nechat zvětšnit. Můžete ochutnat spoustu dalších dobrot. Představíme i knížku Sladké Česko a vystoupí další a další. Takže rozhodně stojí za to se vypravit 29. srpna do Kostelce nad Orlicí v čase mezi 11. a 16. Tam bude i Český rozhlas s velkou kavárnou pod širým nebem a s pódiem před ní. Ale teď je tu humoriáda s Ondřejem Kepkou a nabídli jsme Josefa Beka a Halinu Pavlovskou a její hosty. Co si vybíráte vy po telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, zdravím vás. A chtěl bych vybrat pana Beka.
2: Dobře.
3: No. A chtěl jsem jenom poprosit, jestli by pan
2: Kepka?
3: Ondřej Kepka vzpomněl na maminku, protože maminka ji potkala v lázních v Karlově Studánce, nekecám, ve Velkých Hlosinách. A strašně říkal, že fajn paní. Takže
2: děkujeme. Jezdila pravidelně do lázní maminka?
4: Docela ano, ona měla taky jednak problém se zády a potom i s ledvinami, takže to střídala různé lázně, ale nebyla moc lázeňský typ zase, že by se to nějak užívala. Já nechci zdržovat, nevím, kde začít. No děkuji za ten názor. Máma se vždycky snažila být vstřícná vůči lidem a rozhodně si nehrát na nějakou hvězdu. Neměla to moc ráda. A lidé jí to vraceli takovou vřelostí a otevřeností. A bylo to vždycky fajn, ta setkání, ať už jenom tak na ulici, anebo při různých besedách. Ona se najezdila, udělala tisíce takových pořadů, které už dneska se v podstatě ani nedělají, kombinaci slova a poezie a besedy a tak. Takže byla to pro mě velká škola teda, musím ano. Říct si po této stránce jako profesní. Teď nemluvím jako syn, ale jako režisér a herec. No.
2: Další telefon, další hlasování v humoriádě. Pro koho teď?
5: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Kepko.
4: Dobrý den, dobrý den.
5: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Josefu Bekovi.
2: Dobře, Zapisujeme ten hlas od vás a moc samozřejmě děkujeme. A ještě jeden přidáme komu?
6: A dobrý den, tady pět babiček z Kroměříže, sedíme na pivečku, dneska jsme si dali jenom desítku, jinak pijem dvanáctku a chtěli by dát pětkrát Ačko. Děkujeme.
4: Jo, tak takhle to je.
2: Tak
4: jako
2: příjemné posezení u pivka přejeme pěti babičkám.
6: Děkujem.
2: To je jak z pohádky úplně. My děkujeme za zavolání a Josef Bek vyhrál, takže tady jsou jeho anekdoty.
7: Povídá, že na manželovi v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem měl kej sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se muž vrátí z práce, všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda a říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Ba no, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá, pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigidka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On pále, člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamal jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká, ty Pepo, už já mám takovou chuť na mužskýho, pan Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děde jako cibulička, vonilo tam kafe a říkají, dědečku, jak je to možný, že jste se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Bál to dělají ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Bali, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosí trávu. Pán, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla vercajt.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Úžasný a legendární Pepíček Bek. Jak si na něj pamatuje Ondra? No, jak ho vnímal?
4: Tak jako on nemohu nějak příliš jako říkat něco ze zákulisí osobního nebo z nějakých osobních.
2: Jenom super, takový krátký ale dojem.
4: Krátký dojem, no člověk, který neskazil nikdy žádnou legraci, to je taková fráze, a vytvářel vždycky úžasnou náladu. A z názoru kolegů, co jsem teda měl možnost, kteří ho zažili, tak to mohli jenom potvrdit a velmi ho měl rád můj strýc Jaroslav, který mimochodem dneska slaví, nebo bohužel neslaví, ale slavil by 91. narozeniny.
2: Je, takhle to vyšlo. No. Tak jo, tak ještě jsme se ho takhle aspoň připomněli. Škoda, nemáme ho v nabídce. No, vracím teď do hry ta Bečka, která nevyhrála. Já jsem prostě neuspěl dneska. Tak ještě jednu ukázku. Prostý Moldřich Navrátil, anebo Halina Pavlovská a její hosté. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Posíláte SMS, když se neprovoláte. Máte tu šanci na číslo 90 011 04. Heslo Humor mezera A pro Oldřicha Navrátila, Humor mezera B pro Halinu Pavlovskou, Hanu Zagorovou a Štefana Margitu, jenom dodávám z Banánových rybiček ukázka. No a tohle je dohromady pořad
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Poslední ukázku je třeba vybrat. Do hry se nám vrátili Oldřich Navrátil, tedy policista Blondýn, a Halina Pavlovská. Povídání o reklamě a o vztazích spolu s jejími hosty Štefan Margita a Hana Zagorová. Vybíráte si na telefonu 731 800 900? Kdo?
2: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím vás, Patriku i pana Kepku, a hlasuji pro pana Navrátila.
1: Pro pana Navrátila, policisté vás. Vám taky, ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo, dobrý den? Halo.
3: Dobrý den, David, dávám Ačko.
1: Ačko, Oldřicha Navrátila, tak jo.
3: Ano.
1: Dobře, děkujeme moc za...
3: Nemáte za to, ať se daří.
1: Taky. Mladí nás poslouchají a myslím si, že máme rozhodnuto dlouhá řada hlasů pro Oldřicha Navrátila a jeho policistu. Tak tady je ukázka.
4: Stopečku, promiň, ale já jsem troubila. Auto jedno, pitomý, žlutý auto. Co?
5: To je vaše auto?
4: Ano.
5: Víte, co jste provedla?
4: No ano, nabourala jsem do stromu, ale já jsem se omluvila. A taky jsem troubila, víte?
5: A proč jste nabourala?
4: No, tak od čeho bych měla taky nárazníky, že jo? Kdybych nesměla bourat. No a tak musela jsem si zkontrolovat ve zpětním zrcátku, jestli nemám rozmazanou tu rtěnku, že jo?
5: Švédská, dělala byste vůbec řidičské zkoušky?
4: No určitě vícekrát než vy.
5: No. Pozor na jazyk.
4: Je, co to máte?
5: Termosku. Jste nikdy nevěděla termosku? Teplé věci uchovává teplé. Studené.
4: A co v ní máte?
5: Čaj a zmrzlinu. Vraťme se k těm zkouškám. Jak vám dopadly testy?
4: No tak já jsem dělala dohromady dva, jo? Krevní a těhotenský, jo? A oba dopadly negativně. No, a to jsem se celou noc učila.
5: Asi byly těžký otázky, Mě taky zkoušeli, a ne jednou, jo? Třeba. 5 minus 7 plus 2. Kolik byste řekla, že to je?
4: Ježiš, to já nevím. A no? Já nemám kalkulačku v mobilu, víte?
5: 5 minus 7 plus 2 je 0. Čistá 0! Já vám to vysvětlím názorně. Ano? V autobuse jede 5 policajtů. Ano? 7 jich vystoupí. Kolik policajtů musí nastoupit, aby byl autobus prázdný? Aha!
4: Ježiš, vy jste tak chytrej. Je vidět, že máte podčepici, to je z vaší hlavy.
5: Ale vraťme se k tomu řidičáku. Kolikrát jste dělala řidičské zkoušky?
4: No, celkem třikrát, jo. No, poprvý mě třeba vyhodili proto, protože když jsme dojeli ke kruhovému objezdu a tam je, že jo, na té cedule napsáno 30, no, tak jsem jí 30krát objela, že jo?
5: A nepřepočítala jste se?
4: To nevím, ale řeknu vám, já už teda jako ničemu nevěřím, jo. No, tudle jsem šla a na dveřích bylo napsáno muži. Ano. No tak jsem ji otevřela.
5: Ano.
4: A byl tam jenom záchod.
5: No. Kdybych věděl, že máte namířeno zrovna tam, tak jsme si tam mohli dát rande. Co mě docela líbíte. A víte, co je na vás sympatické? Že si nenecháte nic nakoukat.
4: No to ne.
5: Ale pozor, mě taky hned tak někdo neoblafne. Nedávno jsme dostali nová policejní auta. No, tak jsem se hned zeptal, kolik to auto jede. Ne? A oni prej 240 km za hodinu. Zvěkal jste blbý. Hodina přece 240 km nemá, ne?
0: Humoriáda.
1: Oldřich Navrátil. Děkujeme za to barandovský, tedy silvestrovský pořad Jakuba Wernberga. Ondřej Kepka to byl s námi. Děkuju moc za návštěvu.
6: Já moc
1: děkuju leto,
6: za milé setkání, jako vždy děkuju posluchačům a přeju všem krásný zbytek léta, to je takový divný slovo.
1: Přežijte ten víkend v klidu.
6: Další část léta.
1: Ano, tak, ano. A zábavu i o víkendu nabízíme. Bude tu s námi Jiří Lábus ve Hvězdných návratech, to znamená ve stejném času, jaké Humoriáda po 16. hodině, a v neděli už dopředu, den dopředu, oslavíme 85. narozeniny s Uršulou Klukovou, které připadají na 17. právě srpna. Tak se mějte krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Chorvatští záchranáři našli po požáru u města Omiš jednu oběť. Oheň si vynutil evakuaci 2000 lidí. Navštěvníci charitativní snídaně pro Anešku v Týně nad Vltavou pomohli nevidomým lidem. Plavec Knedla bude bojovat o medaily na mistrovství Evropy na 50 metrů znak. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech ke 34 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Při požáru v okolí chorvatského letoviska Omiš zemřel nejméně jeden člověk, informuje o tom zpravodajský server Dnevník s odvoláním na policii. Oheň vypukl v noci a rychle se rozšířil kvůli silnému větru a suchu. Narychlo se museli evakuovat asi 2000 lidí, mezi nimi i 300 českých turistů. Podle zpráv Českého ministerstva zahraničí ale nikdo z nich není vážněji zraněný. Strážci Národního parku Šumava letos rozdali pokuty v celkové výši za víc než 100 000 korun. Nejčastějšími přestupky jsou každoročně nepovolený vstup do klidového území mimo značené stezky, špatné parkování a také porušení zákazu vjezdu. Vedoucí strážního obvodu Stožec Jaroslav Koranda dodává.
4: Nejčastěji jsme to řešili na Vltavské cestě, což je cesta mezi Novou Pecí a Stožcem. Nebo například Bučinská cesta, Kvilda Bučina. Jde o to, že tady třeba ta cesta mezi Novou Pecí a Stožcem je obrovská zkratka pro ně, jinak to musí učit přes Volary. Takže ušetří 15 km a zcela záměrně ten zákaz vjezdu porušují.
3: Charitativní snídani pro Anešku v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku dnes ráno navštívilo přes 200 lidí. Komunitní setkání se snídaňovým rautem připravili zaměstnanci a klienti domova svaté Anešky. Sociální zařízení pomáhá osobám s různou formou handicapu. Detaily dodává ředitelka domova Eva Dinkr.
5: V letošním roce jsme se hodně zaměřili na pomůcky pro slepé. Máme několik slepých klientů, chceme, aby v tom běžném životě byli samostatní a soběstační, takže jim třeba jsme si pořídili nůžky na salát, teď máme i horkovzdušnou fritézu, takže v rámci té sociální rehabilitace by ten výtěžek dál pomohl.
3: Festival Filmová renesance ve Slavonicích nabízí do neděle přes 50 snímků. Vedle promítání mohou lidé navštívit různá hudební a divadelní představení. Pořadatelé navíc letos poprvé udělili cenu s názvem Zlatá korouhev. Převzala ji herečka Iva Jančurová.
6: Sport.
3: Plavec Miroslav Knedla se pokusí získat svou první medaili na evropském šampionátu v dlouhém bazénu. Po stříbru na prosincovém mistrovství Evropy v krátkém bazénu bude teď mezi favority na 50 metrů znak i v Paříži. Finále začne těsně před 8 hodinou. Knedla má na finále jasný plán.
7: Ideálně by byla medaile, no, ale to je ideálně. Takže hele, cokoliv, co bude okolo toho mého času a nejlépe ta medaile, tak budu spokojený.
3: Knedlu čeká finále i ve štafetě. Spolu s Kryškem, Janíčkovou a Sémanovou postoupili do finále z prvního místa.
2: Počasí.
3: V noci budou teploty mezi 15 a 12 stupni, v údolích mohou klesnout až na 7. V sobotu očekávejte na jihu Čech jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů Celsia, na horách ke 30. Vítr bude slabý, proměnlivý, biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Záchranáři zasahují na silnici číslo 3 v Sezimově Ústí u Tábora, kde auto srazilo chodce. Na stejné silnici je nehoda také v Plané nad Lužnicí. Na silnici číslo 19 pozor mezi Chýnovem a Kladruby. A na Táborsku je nehoda také v Rybově Lhotě u Soběslavy. Na Jindřichohradecku se vyšetřuje střet motorky s autem mezi Lomnicí nad Lužnicí a Třeboní na silnici 24, na Masarykově náměstí v Nové Včelnici a na silnici 409 v Hodě. Horních Němčicích nedaleko Studené. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Dnes se vydáme na Šumavu, kde nová část stezky propojuje české a německé cyklotrasy a zkracuje cestu k Třístoličníku. Podíváme se také do Krušlova na Strakonicku za unikátním machovým včelínem. A mluvit budeme i o suchu.
2: Český rozhlas České Budějovice. Den v kraji.
0: Pohodový poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Necelých 9 minut po 17. hodině je tu Pavlína Fendeková a zpravodajský souhrn z Jihočeského kraje.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké páteční odpoledne. Zájemci o podnikání na Jihočeském letišti budou mít zajištěné inženýrské sítě, vybudování takzvané základní technické vybavenosti za 1 300 000 000 korun včera schválila Rada Jihočeského kraje. Stavět by se mělo začít ještě letos, práce potrvají zhruba 4 roky. Podle náměstka hejtmana Tomáše Hajduška z Hnutí naše Česko chce kraj přivést na letiště firmy s přidanou hodnotou.
3: Prvním příkladem je firma Viscofan, která se stěhuje z Tambačky z centru města na letišti a samozřejmě takových firm může být mnohem více a základním předpokladem je, že těm firmám máte nabídnout inženýrské sítě, že jo, vodovod, kanalizace, elektrika, plyn.
2: Letošní vodácká sezóna na Teplé Vltavě na Šumavě patří k nejhorším v historii. Hladina řeky u Somarského mostu se pohybuje mezi 36 a 37 cm, což je hluboko pod výškou nutnou pro povolení splouvání. Mluvčí Národního parku Jan Dvořák doplňuje.
4: Letos se splouvalo dohromady 4 dny od začátku května. Můžeme ty vodáky počítat maximálně na desítky.
2: Kvalita vody v Orlické přehradě u veřejného tábořiště v Podolsku na Písecku se zlepšila, stále ale neodpovídá hygienickým požadavkům a představuje zdravotní riziko. Proč není voda vhodná ke koupání, vysvětluje ředitelka krajské hygienické stanice Květoslava Kotrbová.
5: Rozbor vzorku prokázal překročené ukazatele sinic, chlorofilu A a vodního květu.
2: Začal dvoudenní multižánrový festival Mirotické setkání loutek a hudby. Festival podporuje integraci romských umělců a zdravotně postižených osob do společnosti prostřednictvím kulturních aktivit. Součástí programu je také charitativní aukce obrazů z chelčického domova svatého Linharta. Více než 30 sportů si mohou návštěvníci vyzkoušet ode dneška na 15. ročníku Čes Lipno Sport Festivalu. Kromě cyklistických a běžeckých závodů si budou moci vyzkoušet i parkour, jogu, balanční cvičení nebo žonglování. Pořadatelé připravili do 23. srpna také kulturní program s 5 hudebními večery. Podle ředitelky festivalu Kateřiny Neumannové se poprvé akce zaměří i na téma zdravého životního stylu.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Nově otevřený úsek cyklotrasy u Stožce na Prachaticku propojil českou a bavorskou síť stezek. Vede od Rosenauerova pomníku až k hranici s Německem. Propojka měří zhruba půl kilometru, zkrátí ale významně cestu na třístolečník nebo k nádrži Kreuzbach-Klause.
1: Vidíte, jak máme krásně vyštěrkovanou cestu. Je 2 metry široká, takže je to komfortní pro cyklisty.
2: Na novou cyklotrasu, která vede od Rosenauerova pomníku k německé hranici do Bavorska, jsem se právě vydala s ředitelem Šumavského národního parku Pavlem Hubením.
1: Dřív tady býval smyk jenom na přibližování dřeva.
2: I když jde o tak krátký úsek, bylo poměrně obtížné tuhle cyklotrasu povolit a udělat.
1: Ten nápad vzniknul už před nějakým 15 lety určitě. Takže jsme hledali řešení, jak to udělat optimálně. Pochopitelně jsme v Národním parku, nemuseli jsme si nechat tu stavu povolit, museli jsme nechat posoudit vliv na evropský významné druhy.
2: Cyklisti si díky této cyklotrase významně zkrátí cestu na třístolečník.
1: Tady je skvělá cyklotrasa už stará, že okolo Schwanzenbergského plavebního kanálu, který začíná právě u pomníku. Ale kdo chtěl se dostat na třístolečník, tak to musel objíždět celý zpátky dolů do Nového údolí a pak nahoru, takže teďko téměř po vrstevnici a to zkrácení je zhruba 11 kilometrů.
2: Někteří cyklisté si tudy právě zkracovali cestu do Bavorska, s tím se setkávali i strážci Šumavského parku, například Jaroslav Koranda.
3: Vzhledem k tomu, že v Národním parku Šumava je jízda na kole pouze pod vyznačených cyklotrasách, tak tady to bylo zakázané. V těchto místech jsme potkávali cyklisty vcelku běžně. Někteří byli slušní a kola tlačili, ovšem někteří tu i projeli.
2: Tento nový úsek cyklotrasy od Rosenauerova pomníku na německou stranu uvítali i manželé Eva a Jiří Pospíšilovi z Litomyšle. Byli mezi prvními, kteří si ji projeli.
4: To je pro nás skvělá zpráva, protože kdybychom to objížděli, tak jsme měli naplánovanou trasu a možná bychom ji celou nemohli ani na elektrokole dokončit.
2: Malý úsek cyklotrasy vnímá jako velký a významný krok v příhraniční spolupráci. Sebastian Gruber, okresní rada Freyung Grafenau.
5: Je to další propojení našeho společného.

0: Regionální stopař.
1: Teď vás vezmeme do malé vesnice Krušlov na Strakonicku. V jednom ze zdejších stavení se ukrývá středoevropský unikát Machův včelín. Neobyčejná kombinace včelařství, řezbářství a lidového umění. Dnes se tam vypravil náš regionální stopař Petr Kubát, který se o své zážitky podělil v dopoledním vysílání s Matějem Vodičkou.
2: Krásný den, já zdravím přímo od krušlovského včelína. Je to opravdu nádherná stavba, složená z více takových barevných domků a částí. Já jsem tady u toho vstupního portálu, kde je velká včela, je to včelí královna a pod ní je nápis Vítán buď příteli včel. Za vznikem toho včelína stojí místní rodák Josef Mach. Ke včelaření ho přivedl už jeho řídící učitel v nedalekých Nahořanech a daroval mu první roj. Mach pak začal se včelami u svého rodného domu a postupně začal k tomu taky vyřezávat. No a se stavbou svého vysněného včelína začal v roce 1948, kdy mu bylo 25 let. No a ten včelín pak po další desetiletí neustále doplňoval, rozšiřoval a zdobil a postupně se z něj stal skutečně takový obří, krásný včelí palác. No a jak je ten včelín dlouhý, kolik má úlů, jak vypadají ty domečky a co se taky skrývá i uvnitř, to už mi tady teď říká průvodce Daniel Havlík.
3: Dobrý den, zdravím posluchače Českého rozhlasu. Tak včelín je zhruba tak 25 metrů dlouhý, skýtá nějakých 68 výtvarně zdobených úlů. Jsou tady úly v podobě domečků z nedalekých Zechovic nebo Hoslovického mlýna, nebo dokonce i školy, kam on sám chodil, ten Josef Mach. A vevnitř se potom nachází sbírka unikátních řezeb, který vytvořil ten Josef Mach. Byl to samouk, nikdo ho to neučil. Všechno vytvořil z lipového dřeva a většinou je to z jednoho kusu dřeva.
2: Je v těch domečcích dnes stále živo? Jsou tam včely?
3: My včelaříme už jenom v zadní části, přední je už nechaná jenom jako muzeum na ukázku a v zadní části včelaříme v úlech, které jsou i prosklený, takže když přijdou návštěvníci s dětma a chtějí vidět včely, tak je uvidí za sklem.
2: My jsme si spolu před chvilkou prošli i tu vnitřní část, ještě popište posluchačům, co přesně tam uvidí za ty vyřezávané kousky.
3: Všechno to jsou spíš řezby tady, které se věnují tady okolí jeho rodného kraje nebo včelařství. Uvidíme tam i stůl, i židle vyřezávaný ve tvaru včelí buňky. Všude posedávají nějaký včeličky. V rohu je svatý Ambroš, patron všech včelařů. Uměl i dobře malovat, takže tam pomaloval i ten nábytek tady třeba Rábím, Strakonickým hradem nebo Boubínem. Je tam i spousta vlastně vyřezávaných kukaček a dalších řezeb.
2: No a já doplním, že v současnosti se o včelín stará skupina dobrovolníků z občanského sdružení Krušlovský včelín. No a místo tady taky slouží jako takové malé muzeum Josefa Macha a včelařství.
1: Petře, a dokdy nebo kdy konkrétně se tam mohou lidi teď vypravit, kdy je včelín otevřený?
2: Tak teď je ta hlavní sezóna, takže až do konce srpna je Machův včelín otevřený každý den, kromě pondělí, takže jako všechna muzea a je to od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin. V září a říjnu pak už je otevřeno jenom o víkendech a je tady poměrně živo i tak, protože se tu odehrávají koncerty, akce různé, byl tady třeba před 14 dny festival, teď v neděli tady bude letní kino a na neděli 1. listopadu pak tady chystají členové sdružení festival Samhain jako zakončení té hlavní sezóny. Takže já určitě doporučuji si sem ještě udělat výlet, protože sám jsem z toho překvapený, jak je to nádherné. Jsem tu poprvé v životě a doporučuji k návštěvě Krušlovský včelín.
1: Ano, Machův včelín v Krušlově na Strakonicku, tam se můžete vypravit. Dnes se tam vydal taky náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, díky moc za všechny informace. Naslyšenou.
2: Krásný den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. We'll be right back.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Na čerstvé pečivo s pomazánkou, buchtu anebo jenom kávu se dnes zastavili desítky zájemců v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku. O netradiční snídaňový raut na Železném mostě se postarali pracovníci a klienti domova svaté Anežky pro osoby s handicapem. Výtěžek charitativní akce tentokrát pomůže hlavně nevidomým lidem.
1: Blažský salát, pažitková, budapeska.
2: Ohromil mě výběr domácích pomazánek a pečiva. Pak jsem si určitě pochutnala na svatebních koláčcích. Všechno, co jsem ochutnala, bylo moc dobré.
3: Snídani s Anežkou si nenechala ujít Ivana Makovičková, která do Týna přijela z nedalekého Dolního Bukovska.
2: Moc se mi to líbí, hlavně to místo, a jsem ráda, že počasí tomu přálo.
3: Kromě pomazánek tu podle Františky Metkové z domova svaté Anežky čekaly navíc než 200 návštěvníků další dobroty.
4: Domácí houstičky z naší bagetárny, k tomu řízečky, ovoce, zelenina, salátky a spoustu sladkých pečení, buchty s borůvkama, s domácíma švestkama.
3: S přípravou snídaňového menu pomáhali zaměstnancům domova jeho klienti, což jsou osoby s různými formami handicapu. Ruku k dílu přiložil také Miroslav Petřík.
5: S jídlem, s pitím a spíš organizačně jsme domlouvali propagaci a tak dále. Tohle už je vlastně druhý ročník a už loni tu bylo hodně lidí, ale to taky. Samotné nás to překvapilo, jakože kolik je tady lidí, takže vidět, že akce vydařená.
3: Na loňský první ročník dorazilo přes 300 zájemců. I kvůli tomu tentokrát pracovníci domova nechtěli nic podcenit, vysvětluje jeho ředitelka Eva Dinkr.
6: Snažili jsme se trošku naddimenzovat to oproti Loňsku, to bylo absolutní trhák, my jsme v 9:30 už neměli co lidem dávat, takže jsme ještě museli rychle nastartovat ty výrobní provozy naše potravinový a dodat další jídlo.
3: Návštěvníci snídaně letos díky vstupnému ve výši 250 korun přispěli domovu na pomůcky pro nevidomé klienty, dodává ředitel.
6: Chceme, aby v tom běžném životě byli samostatní a soběstační. Třeba jsme si pořídili nůžky na salát, teď máme i horkovzdušnou fritézu, takže vlastně v rámci té sociální rehabilitace by ten výtěžek dál pomohl.
3: Kromě plného břicha si ale podle ní mohli lidé za symbolickou částku odnést i různé oblečení pro své děti.
6: Vzniklo to z toho, že v rámci Čehovice Festu se studenty z gymnázia pořádáme charitativní bazárek. Letos se nám sešlo tolik věcí, že nám jich z toho bazárku dost zbylo, tak jsme si řekli, že se to hodí i na tuhle akci. Víte, co děti rostou, že jo, najednou jim není v oblečení, tak tady je spoustu krásných věcí.
3: Jak dál Eva Dinkr zdůrazňuje, snídaně pro Anežku má lidem také připomenout, s jakými překážkami se handicapovaní lidé každodenně setkávají.
6: Už víc než 25 let pracujeme s lidmi s lehkým až středně těžkým mentálním a tělesným, případně kombinovaným postižením, takže je to určitě důležitý tohleto neustále zviditelňovat a opakovat. Nabídnout těm lidem trošku jiný pohled do tohohle světa.
3: Domov svaté Anežky připravuje kromě snídaňového tu také charitativní multižánrový festival Čihovice Fest, který se každoročně koná na konci jara. Z Týna nad Vltavou Michal Bělský, Český rozhlas.
7: Den v kraji.

Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: dokola. Posloucháte Den v kraji ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Vysychající vodní toky, nedostatek spodní vody a uvadající vegetace. Tak to jsou důsledky aktuálního extrémního sucha, které jsou patrné prakticky všude. A úplně všude teď také neustále voda ubývá. Co konkrétně zatím stojí, proč je počasí momentálně tak proměnlivé a máme si do budoucna na podobné extrémy zvykat? Na tyto a další otázky odpovídala v dnešním dopoledním hostu moderátor Matěje Vodičky, hydrolog Tomáš Vlasák z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: A zažíváte taky někdy něco, čemu se říká klimatická úzkost, tedy vlastně strach z toho, co bude s naší planetou ve vztahu ke klimatickým změnám? My jsme tady o těch klimatických změnách zase tolik nehovořili, vy jste vysvětloval ty principy, jak funguje počasí, které jsou vlastně svým způsobem trochu nezávislé na té aktuální klimatické změně, ale samozřejmě logicky s tím, jak řešíme ta horka, řešíme sucho, tak neustále řešíme i to, jak velkou příčinou je právě ta klimatická změna.
2: Já jsem přesvědčený, že tohle je jedna z výzev pro současnou civilizaci. Ta změna evidentně probíhá, bude mít nějaké důsledky a ty důsledky můžou být nepříjemné a z toho můžou vyplývat pocity úzkosti, že se doba a život mění k horšímu. Ale zároveň si myslím, že plno věcí vlastně má nějaké řešení, které je v možnostech lidstva, že lidi jsou extrémně přizpůsobiví a dovedu si představit mnoho jiných důvodů neklimatických, které můžou vlastně náš život ovlivnit daleko drastičtěji než klima. Takže zrovna z tohohle pohledu bych považoval klima jako menší problém, což neznamená, že to problém není a nebude. Evidentně bude se muset ta společnost nějak přizpůsobit tomu, že počasí bude jiný, že extrémy budou větší než bývaly a že budou větší škody, že jo? Protože nám celkem nemusí vadit to, že je velký horko, že je to nepříjemný na pobyt, já nevím, na procházce, nebo že musíme častěji k vodě, ale zároveň prostě v pozadí naskakují miliardy škod, který někdo bude muset zaplatit. A to je ten hlavní problém. Hmm.
1: Jak dlouho to trvá, než se po tak výrazném období sucha obnoví ta spodní voda? Stačí, aby třeba, když to řeknu, od příštího týdne pršelo v kuse týden nebo dva týdny, nebo to trvá roky, než se ta zásoba spodních vod obnoví?
2: Tak to záleží na tom, do jaké hloubky se díváme. V tom půdním horizontu do 10-20 cm tam stačí často jeden pořádný slejvák za odpoledne. Ale čím jdete hloubš, tak vlastně ta voda jednak prosakuje pomaleji a jednak vlastně ta voda z půdy sice se tam dostane během srážky, ale pak zase se ztrácí výparem a vegetací, takže často během léta vlastně ty hlubší horizonty se nedoplňují dokonce ani když jsou srážky průměrný. No, většinou ten běžný roční chod podzemních vod spočívá v tom, že maximum se nachází někdy během konce zimy, pak vlastně během vegetační sezóny ta hladina podzemních vod spíš klesá, a to přesto, že na jaře v létě prší, ale ta voda se spotřebovává pro rostliny a pro výpar. A pak zase během října, listopadu, když už se ochladí, tak větší podíl vody se dostává do podzemí a postupně se plní vlastně i to podzemí v horizontu metrů nebo desítek metrů. Pokud jdeme ještě hloubší, třeba se podíváme, jak fungují vrty na pitnou vodu na Třeboňsku, které jsou z hloubek 300-400 metrů, tak zjistíme, že tam není ani ten roční chod. Ty vrty vlastně reagují na nějaké dlouhodobější trendy. To, že jeden rok bylo sucho a druhý rok vlastně strážek byl nadbytek, tak to v té hladině vrtu vůbec není vidět. Ale je tam spíš nějaký trend, že 10 let to stoupá zvolna, pak to zase začne klesat, takže tam vlastně ta voda má stáří ne v týdnech, ale spíš v měsících nebo v letech.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: počasí.
1: Slovo nyní dostává Eva Houbová z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Přeji hezký den.
2: Dobrý den.
1: Evo, nejdříve, jak bude v noci a pak co nás čeká v sobotu?
2: Kolem tlakové výše nad východní Evropou k nám proudí velmi teplý vzduch od jeho západu. Čekáme jasnou noc i jasný den, až zítra večer od západu bude polojasno. Teplota ráno klesne na 15 až 12 stupňů, v údolích k 7 bude to přibližně něco jako dneska a přes den vystoupí výš než dnes na 31 až 34, na horách na 27 až 30 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu a jeho bude na vysoké zátěži.
1: V neděli budou ty teploty také takhle vysoké?
2: Budou ještě o kousek vyšší zřejmě a pak se ochladí. Přes naše území k východu totiž bude postupovat zvlněná studená fronta. V neděli čekáme v noci a ráno polojasno, během dne od severozápadu oblačno až zataženo. Postupně se místy vyskytnou přehánky nebo občasný déšť a ojediněle i bouřka. Vzhledem k tomu, že ta fronta bude zvlněná, je načasování i množství srážek zatím nejisté, ale vypadá to, že nejpozději v noci na pondělí už by přijít měly. Teplota v neděli ráno klesne na 20 až 16 stupňů, přes den vystoupí na 31 až 35 a slabý proměnlivý vítr, ten se během dne změní na mírný, severozápadní až severní, 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Pochopil jsem to správně, že v pondělí tedy bude chladněji?
2: Ano, a bude to docela nezvyklé v posledních týdnech. Bude oblačno i zataženo s deštěm nebo přehánkami a místy s bouřkami. Večer od západu budou srážky ustávat a částečně ubude i oblačnost. Teplota ráno bude ještě dost vysoká mezi 18 a 14 stupni, ale přes den už jenom 20 až 24. To už je něco, jako byly teď ty ranní teploty. Vítr mírný, severozápadní až západní, 2 až 6 metrů za sekundu bude v bouřkách zesilovat.
1: To je tedy hodně velký sešup dolů. Jak to bude vypadat v úterý?
2: Kolem tlakové níže nad východním Atlantikem k nám bude proudit vlhký a zase čím dál teplejší vzduch od západu. V noci a ráno v úterý čekáme polojasno až oblačno, během dne od severozápadu až zataženo a místy slabý déšť. Teplota ráno bude kolem 13, odpoledne do 25 stupňů. Vítr povane slabý, během dne přechodně mírný západních směrů 3 až 6 metrů za sekundu.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

se kládal u blíží, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na hucom zkýší, finajmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdyku, ať se na hocou spíší ty najmout dál. Jo, ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocou spíší ty najmout dál. Jo, ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako

0: třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlconský šípky najmou ptá. Jo, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Jo, ho.
1: Dnešní den v kraji je u konce, ale už teď vás můžeme pozvat k zítřejšímu vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Zjistíme třeba, jak si zahrádkáři v době sucha a zákazů zalévání chrání úrodu. Podíváme se také na Salaš u Telče, kde jeden farmář rozdává živé králíky. A to skutečně zdarma. A připomeneme si i jednu archivní perlu. Redaktor Jaroslav Klíma v roce 2000 natáčel s historikem Jiřím Zálohou o vzniku rozhledny na kleti.
2: Český rozhlas České Budějovice, den v

0: můj žár.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Ju a Hele pomůžou Josefovi najít cestu k vnučce Majdě. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT2. V zemi krvavého slunce platí jiné zákony. Michael Douglas si vyřizuje účty s japonskou mafií v thrilleru Černý déšť. A ČT Art uvádí slavný koncert legendární britské kapely Za železnou oponou. Queen Magic Tour v Budapešti 1986. Páteční večer s Českou televizí.
3: Hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Česká armáda podle ministra obrany splní letošní náborový cíl na 133%. Rusko zavrhlo návrhy na zastavení bojů v Černém moři. Opravy za téměř 57 milionů korun čekají kostel svatého Víta v Českém Krumlově. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech ke 34 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Česká armáda letos nabere téměř 3000 nových vojáků, to je o zhruba 750 víc, než původně plánovala. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD to uvedl při dnešní slavnostní přísaze vojáků ve Vyškově. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO zároveň řekl, že armáda má pro příští rok zajištěné financování ve výši 2% HDP. Vláda podle něj rozpočet na příští rok schválí do konce září. Státy NATO se zavázaly dávat na obranu 2% HDP. Česko to loni nesplnilo a v letošním rozpočtu s tím současný kabinet také nepočítá. Ruské ministerstvo zahraničí odmítlo možnost příměří s Ukrajinou v Černém moři. Informovala o tom agentura Reuters. Obě země v posledních týdnech zesílily údery na přístavy i lodě v Černém moři. To vedlo k celosvětovému růstu cen obilí. Zastavení útoků na moři nabídla Rusku jako první Ukrajina. Stejný návrh oběma zemím zaslal turecký ministr zahraničí Hakan Fidan. Krov kostela svatého Víta v Českém Krumlově se dočká rozsáhlé rekonstrukce. Opravy za bezmála 57 milionů korun mají skončit v září příštího roku. Plán rekonstrukce popsal stavby vedoucí Antonín Vychopeň.
5: Takže bude demontáž vidlice, demontáž obytí a vlastně čištění trámů, krovů a zpátky záklop a montáž nový vidlice. Takže to by mělo být zhruba otázka nástupu měsíce, kdyby to mělo začít všechno.
3: Domácí i zahraniční soubory přijeli na 31. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Písek. Kromě hudby je pro návštěvníky připravený staročeský jarmark s rukodělnými výrobky. Od Kamenného mostu vyjde zítra v 10.30 průvod a zamíří do Palackého sadu. Jaké folklorní soubory do Písku zavítali, řekne ředitel festivalu Josef Handrejch.
6: Jedou k nám přátelé z Českých Budějovic, z Jablonce nad Nisou, z Moravy a ze zahraničí, z východního Slovenska soubor Kapušančan. Dále přijede srbský soubor, portugalský soubor a z velké dálky k nám zavítá soubor z Mexika. Sport.
3: Syn olympijského šampiona a vítěze Stanley Cupu Milana Hejduka Marek uspěl na zkoušce v Českých Budějovicích a podepsal s hokejovým Motorem roční smlouvu. Klub to uvedl na svém webu. 22-letý útočník má za sebou 4 roky na Harvardu. V závěru minulé sezóny nastupoval v nižší zámořské soutěži za Utah Grizzlies.
4: Počasí.
3: V noci budou teploty mezi 15 a 12 stupni, v údolích mohou klesnout až k 7. Zítra očekávejte na jihu Čech jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů Celsia, na horách ke 30. Vítr bude slabý, proměnlivý, biozátěž vysoká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Střed auta s cyklistou komplikuje provoz na silnici číslo 3 v Sezimově Ústí u Tábora. Na stejné silnici je nehoda také v Plané nad Lužnicí. Na silnici číslo 19 mezi Chýnovem a Kladruby se srazily dvě motorky a nehoda motorkáře se vyšetřuje také mezi Lomnicí nad Lužnicí a Třeboní na Jindřichohradecku na silnici 24. Nejnovější nehodu máme hlášenou ze Strakonic na silnici číslo 4, tedy Písecké ulici. Je to blízko čerpací stanice, jezděte opatrně.
4: Zelená vlna s Známe lepší cestu.
0: Je krátce po 18. hodině a my vás dnes naposledy zveme k poslechu četby z novely Jiřího Šestáka Cesta jinam, která je autorovou literární prvotinou. Cestu jinam pro rozhlas také načetl.

Po cestě za vesnicí se mezi stromy objevil koňský povoz spola zaplněný fůrou sena. Marek uhnul ze silnice na polní cestu směrem k drátům, přímo k zadrátovaným vratům a hvízdl na prsty. Odnikud se objevil další voják. Na věži přiložil strážný u kulometu kočím dalekohled a prohlížel si Marka s povozem. Odpověděl na Markovo mávnutí směrem k němu a zašel do budky. To je dobře, že je dneska vedro, nechce se jim ze stínu. A Marka znají, co sem přišli. Pohraničník zkontroloval Markovi nějaký papír a vyndal z brašny sluchátko s volným drátem. Přistoupil k dřevěnému telegrafnímu sloupu napuštěnému petrolkou, do kterého ke Karlovu údivu strčil ten drát od sluchátka. Vypadalo to, že s někým mluví. Pak se vrátil k Markovi, rozpojil signálku a otevřel bránu v drátěné stěně. Železná opona se otevřela. Zašeptal Hajný a pokračoval tichým hlasem. Tam je země nikoho, Karlíčku. Takových 300 metrů dál je hranice. Jak je ta vyšší tráva, tam je hraniční potok. Louka je naše a tak se musí sjíct a sbírat. Menší traktor to posíkne, ale sběrač by v té podmáčený louce mohl uvíznout. A tak státním statkům na těchto cancech pomáhá občas Marek s koňským povozem. Jednu fůru sena už odvezl a dneska přijel přiházet ten zbytek podél té cesty k tomu, co už má na valníku. Cesty? Žádnou nevidím, podivil se Karel. Ten světlý pruh od brány k lesu. Je to zaniklá cesta do Rakous. A to tam chodí Marek sám? Vyzvídal Karel, kterého se zmocňovalo stále větší vzrušení. No, ještě před pár lety za dráty chodili s lidmi PSáci s nataženými samopaly. Teď to trochu flinkají, mládenci. A teď se modli, Karlíčku, jestli to umíš. Hlesl přiškrceně Hajný. Karel lépe zaostřil. Viděl rozmlouvajícího vojáka i Marka jako na dlani. Voják obcházel vůz, podíval se mezi kola a když došel dozadu, začal se smát. Objevil holínky, komentoval Hajný situaci. Já vidím. Karlovi tlouklo srdce až v krku, i když nevěděl proč. Připadal si jako ve filmu. Ozve se stop, vyběhne režisér dávat připomínky. Maskérky přepudrují herce, někdo opraví Markovi kostým. Snad ho učeše, ozve se klapka a začne se na novo. Ale nic z toho se nestalo. Vše pokračovalo v jakési šílené samozřejmosti pozvolného skutečna. Voják se smál s Markem u holínek, které ale tentokrát nebyly zasunuty do sena, jen se způsobně pohupovali sem a tam, převázané motouzem na jedné z tyčí, vyčnívající z nitra vozu. Ještě jeden pozdrav a vůz vjel do země nikoho. Voják za ním pečlivě zavřel vrata a spojil signálku. Asi se poseru, ucedil potichu Hajný. Karlovi se najednou propojily některé události z minulých dnů, spíše letmé poznámky, pohledy mezi Markem, jeho bratrem a Hajným a srdce mu začalo bušit ještě víc, aby ho pak stihla nepříjemná arytmie a na čele vyvstaly krupěje potu. Pomalu pohledl na Hajného, který mu pohled opětoval. Tvář měl bez obvyklého úsměvu, šedou, napjatou, sevřené rty. Snad nechce. Hajný malinko pohnul rty a bez odpovědi opět přiložil dalekohled kočím. Vůz s koňmi jel šikmo od drátů po málo znatelné cestě. Marek občas nabral po pár krocích skupené seno a přihodil ho vidlemi na vůz. Jsou přesný, poznamenal Hajný. Tam v rohu u těch borovic, vidíš? Každý den ve stejnou dobu tudy procházejí. Karel uviděl hlídku rakouské pohraniční policie, která se zastavila a právě dalekohledem sledovala Marka s povozem.
V té chvíli byl Marek asi 200 metrů za drátěnou stěnou a namířil to přímo k ním po kdysi hojně používané, dnes ale sotva viditelné cestě. Ta téměř zmizelá cesta vedla přímo k hranici, k bývalému brodu, za kterým se měnila v prašnou a po pár desítkách metrů asfaltovou silničku, ubírající se dál do nedaleké rakouské obce. Trvalo asi 30 vteřin, než přímý pohyb vozu k hraniční čáře pochopil i pokuřující pohraničník u brány na vnitřní straně ostnaté hradby. Začal hvízdat, křičet cosi k věži, ze které hlídka vystřelila světlici. Pak se klopotně snažil otevřít bránu. Než se to konečně podařilo, cenné vteřiny ubývaly. Voják se rozběhl za povozem, za kterým byl skrytý Marek. Spřežení v té chvíli už výjíždělo do hraničního potoka. Do otevřené brány v zápětí vbíhal další voják, předtím klimbající dole pod věží. V té chvíli i policistům na rakouské straně došlo, co se děje přímo před jejich očima, a běželi podél hranice vstříc vozu. Do vzduchu zapráskali výstřely běžícího vojáka, pak ze strážní věže a další světlice. Ale to už vůz s fůrou sena přejel pomyslnou čáru a muži v cizích stejnokrojích si stoupli neohroženě mezi vůz a dobíhajícího pohraničníka. Roztáhli ruce, jako by ho chtěli zachytit, a něco volali německy. Český pohraničník se zastavil až u státní hranice, kterou vytyčoval potok, a zval zase něco na rakouské vojáky. Najednou přestal a nevěřícně čuměl přes potok na vůz se senem. Proč se Marek nevykašlal na vůz a neutíkal? Vysoukal ze sebe přiškrceně doktor. Hned uvidíš, synku, odpověděl Hajný a po tváři se mu koulela slza jako zrnko hrachu. Karel nevěděl, kam se má podívat dřív. V tu chvíli před skoprnělými zraky rakouské policie i českého pohraničníka začali pár metrů za hranicí vylézat z hromady sena lidé. Markův bratr, žena, holčička a syn Šimon. Pro boha, kolik jich tam je? Vyhrkl Karel. Pět lidí najednou. To tu ještě nebylo. To je krása, pane bože. A nezapomněl. Kluk jeden šikovnej. Karel si otřel oči, snad od potu či od slz, a znovu přiložil dalekohled. Uviděl Marka mávajícího směrem k ním. A mávali i ostatní uprchlíci a dokonce i jeden člen rakouské pohraniční policie. V tu chvíli Marek popadl holínky a v euforii je velikým obloukem hodil přes potok zpět do Československa. Až k okraji lesa, kde pozoroval Karel s Hajným tuto neuvěřitelnou scénu, se donesl křik a výskot jejich svobodných kamarádů. Jeden ze zoufalých pohraničníků běžel zpátky k bráně, druhý bezradně stál na břehu potoka, nechápavě civěl na svázané holínky, které přiletěly před okamžikem k jeho nohám z kapitalistické ciziny, a díval se, jak se hlouček lidí vzdaluje do rakouského vnitrozemí. Karlovi blesklo hlavou, zda se nerozhoduje také vběhnout do potoka. Hajný se s Karlem potichu, ale z čerstva vraceli k motorce na lesní cestě, prý aby odjeli, dokud panuje zmatek. Vše najednou bylo jinak, než když sem přijeli. I mezi oběma muži. Jejich náklonnost se proměnila v kamarádství. Nepotřebovali dalších slov a vysvětlování. Můžu ti říkat, Karle? To víš, že jo. Pane otče. Hajný se radostně uchechtl a vážnějším tónem pokračovala. Karlíčku, vysadím tě teď doma. Rychle se zbalte a jeďte na pár dní pryč. Tady bude furore a budou se ptát. Jistě někdo vyžvaní, že vám pomáhali, a tak se budou chtít ptát i tebe. Kontráši nebo STB.
Stejně na to asi dojde, ale teď budou jankovitý. Je to pro ně obrovský průser. Přeloží velitele, vojáci to schytají taky. Pamatuj si a řekni to i Aničce. O ničem nevíte. Nic jste neslyšeli. Dozvíte se to poprvé, až když vám to řeknou oni. Rozumíš? A jeďte rovnou na Folmavu a do Frimburka, ne přes Pasečnou. Tam to asi budou kontrolovat. I když někdy pod Svícnem je největší tma. Karel seděl za Hajným na odpérované sedačce motocyklu značky Puch, pevně ho objímal kolem pasu a s hlavou přitisknutou k jeho sváteční, naftalínem provoněné uniformě nastavoval tvář hebkosti letního vzduchu. A pak mu řekl, že je správný chlap a že ho má rád, což musel Hajnému několikrát opakovat a nakonec to zařvat ze všech sil. Řveš jako jelen v říji, Karlíčku. Tak proč pořád říkáte cože? Protože se to pěkně poslouchá. A Hajný začal zpívat Škoda lásky, kterou jsem tobě dala. A protože Karel si to o té lásce myslel také, tak se k němu přidal. Doktore, tohle je jedno z nejslavnějších vítězství, které od dob Stalingradu a vylodění v Normandii lidi zažili. Karel byl se zabalením věcí velmi rychle hotov. Anička, stále zaskočená, pozavírala okna, své věci naházela do tašky a čekala už na místě spolujezdce, doposud vyhrazeném její matce. Na klíně měla knihu o nočním dramatu na jedné letecké lince, která ji již vtáhla do napínavého vyprávění. Otec Karel zamkl chalupu, udýchaně dosedl za volant a nastartoval. Auto se pomalu rozjelo po cestě od chalupy dolů ze svatého Tomáše. Anička se tázavě podívala na otce. Vnímala jeho stěží ovládané vzrušení, kapky jeho potu a jeho rychlý dech. Najednou dostala strach. Je ti špatně, tati? Jedeme k doktorovi? Ne, k doktorovi ne. Musíme pryč. Anička se dál neptala, ale bylo zřejmé, že čeká na vysvětlení hektického opuštění chalupy. Marek utek přes hranice i s vozem. Jak utek? Sbíral seno až k hranici. Pustili ho pro seno za dráty a on jim ujel i s vozem do Rakouska. Karel se neudržel a radostí se zašklebil. Utek jim, kurvám! Jak to víš? Viděl jsem to. Daleko hledem z kopce. Nikomu to nesmíš říct, ani mámě, rozumíš? Anička si nedokázala pořádně uvědomit, o čem její otec tak překotně mluví. Slyšela občas, že někdo někdy utekl z republiky, že někde jsou poblíž ostnaté dráty. Taky v minulých dnech zaslechla vzdálenou střelbu, dokonce i dneska, sice daleko, ale o to zběsilej. Ale vůbec si nepřipouštila, že je to skutečné.

byl ještě ukrytý jeho bratr s rodinou. Šimon včera odjel domů, říkal mi to a viděli jsme auto. Neodjel, zůstali s profesorem tady a Marek jel večer pro Šimonovu maminku a sestru. Všichni dneska byli schovaní v té fůře sena a Marek s nimi přejel hranici. Aniččino vědomí zaplavovala směsice zklamání, úzkosti a vzteku. Hledala záchytný bod, který by tomu dal nějaký smysl, či alespoň napomohl k pochopení toho, co se kolem ní děje. Cítila se oklamaná, zbytečná, jako by se z těch krásných posledních dnů dospělosti vrátila do dětství. Jak to všechno víš? Ty jsi to věděl předem? Ne, Aničko, přísahám, že ne. Hajný mi to řekl až po tom, co se jim to podařilo. Nikdo to nesměl vědět. Riskovali, že je chytí nebo že je zastřelí. Jak zastřelí? Rozhořčení se rázem proměnilo ve zděšení, až jí vyhrkly slzy a stékaly bez přerušení po tváři. Stříleli po nich, ale bylo pozdě. Museli pálit do vzduchu, protože tam už byli pohraničníci z Rakouska. Kdyby nestihli přejít hranici, mohli je zastřelit. Chtěli by je zastřelit. To prdele, já jsem idiot. Auto zastavilo před cedulí Pasečná. Naprostej idiot. Drtil mezi zuby Karel a rozhlížel se po okolí. Co se stalo? Anička se stále více zmítala ve zmatku neočekávané situace a plakala již nekontrolovatelně. Blbě jsem zabočil. Měl jsem jet na opačnou stranu. Tady budou kontroly, sakra. Vezmi si sluneční brýle a dělej jako by nic. Nemluv, nic nevíš, jedeme nakoupit. Auto se pomalu rozjelo, minulo kravín a ledabile se ubíralo po směrovce na přední výtoň. Podívej, nenápadně po pravé ruce tam dozadu k lesu. Vidíš za tou věží, jsou tam auta, nenápadně. Tam je hranice a tam je to místo, kde přešli. Z té hlásky stříleli a pak běželi za nimi. Anička nemohla z toho místa odtrhnout oči. Když auto míjelo nedaleká kasárna, bylo vidět pobíhající vojáky a až k autu doléhala změť jednotlivých výkřiků. Jednotka se vyrovnávala do útvaru a ze dvou vozů k ní přicházeli nějací důstojníci. Karel viděl mezi salutujícími i majora Vanička. Jeho tělo vypadalo ochable a lhostejně, což byl rozdíl docela patrný mezi ním a ostatními vojáky. Karla napadlo, jestli major tuto situaci nevítá jako naději, že bude za trest převelen na zbytek svých služebních let na místo velitele posádkové knihovny kamsi do vnitrozemí. Naštěstí bez povšimnutí projeli vsí, za kterou se vynořila vysoká drátěná stěna. Ve vnitrozemí ji viděli snad jen ve filmu z let válečných, na záběrech z koncentračních táborů. Poprvé uviděli trojitou drátěnou stěnu s ostnatými kruhy v koruně, s porcelánovými izolátory a se zoranou půdou uprostřed, kde je patrná každá stopa. Bez jediného slova projeli Karel s dcerou podél tohoto absurdního důkazu komunistické svobody a Anička pomalu začínala rozumět vyhýbavým odpovědím Šimona, když se ptala na příští dny a měsíce. Projeli přední výtoní, minuli kontrolní stanoviště vojáků s jednou letmou kontrolou dokladů a zastavili se na parkovišti za Lipenskou hrází. Konečně si vydechli. V hlavách obou se odvíjely pospátku jednotlivé okamžiky z předešlých hodin a dnů. Smějící se obličeje, vytržené věty, potkání se očí, momenty ticha, které byly nové, silné, hladily, udivovaly, ale i zpochybňovali to, co doposud člověk zažil. Karlovi se stále vracela jak cejchem do vědomí vypálená scéna, kterou mu přiblížil před pár hodinami dalekohled. Lidé vylézající z fůry sena, objímající sebe i rakouské pohraničníky, pádící dvojice českých vojáků, hlídka na hlásce střílející do vzduchu, divoce poskakující vojenský gazík s psovodem a psem a dalšími vojáky, kteří už jen bezmocně projížděli branou ostnatého plotu.
Festival

lidského štěstí i vzteku v rozkvetlé horské louce. Karel ale také vnímal, že oproti jeho úsměvu, který se mu nyní trvale usadil ve tváři, má jeho dcera výraz daleko vážnější, spíš strnulý než smutný. Viděla tvář svého kamaráda z předešlých dnů. Viděla louku, kde se odehrávalo jeho drama, i nebezpečí, o kterém vůbec netušila, že existuje. A vše se znovu a znovu překrývalo míhající se stěnou z ostnatých drátů, věžemi s ozbrojenými vojáky v jejich ochozech. Do přítomnosti ji vrátilo otcovo pohlazení po vlasech. Proč to udělali, tati? Karel se po chvilce soustředěného mlčení otočil k dceři a s pohledem do jejich nechápajících očí zvolna promluvil. Asi už tady nemohli dál žít. Nechtěli. Vlastně ti na to nedokážu odpovědět, Aničko. Nikdy jsem v té situaci nebyl. Neměl jsem takovou odvahu. Nebo takový strach. Nebo takovou nenávist. Vím ale, že to musí být nesmírně těžké rozhodnutí. Museli všechno opustit. Všechno. A všechny.

Anička si utřela hřbetem ruky nos, ze kterého jí kapala jedna slza za druhou. Chtěla tomu, co jí říkal otec, rozumět a možná se jí to i dařilo. A zármutek se pozvolna mírnil. Nesmutni, Aničko. Podařilo se jim to. Jsou na svobodě. Já vím. To je dobře, že se jim nic nestalo. Třeba ti Šimon napíše přes Hajného. Třeba. Dala jsem mu adresu. Kam pojedeme? Pohodila hlavou, utřela slzy a brada se jí pozvedla. Za mamkou? Nechci do Bechyně. Tak domů? Nechci domů. Můžeme třeba k babičce do Orlických hor. Dlouho jsme tam nebyli. To je dost daleko. A můžeme tam třeba přijet až pozítří. Můžeme tam jet přes Jižní Moravu, přes Mikulov. Karel se usmál a vzal ji kolem ramen. To je dobrý nápad, parťáku. Auto se pozvolna rozjelo k Vyššímu Brodu, možná k Třeboni, Telči, Znojmu a pak ještě dál oklikou kolem Mikulovských Vinic přes Uherské Hradiště až do Orlických hor. Už jeli hodnou chvíli pohrouženi každý do svých myšlenek, když se ozval klidný, přemítavý hlas. Až se v Bechyni dozví, že nám s koupelnou pomáhali emigranti, tak se poserou. Anička se po všem tom smutku a napětí začala smát. A smála se dál, když stáhla okénko úplně dolů, vystrčila z něj loket a teplý letní vítr jí rozfoukával dlouhé vlasy.

0: to je konec toho šumavského příběhu, který napsal a pro rozhlas také načetl herec, moderátor a teď už i spisovatel Jiří Šesták. Desetidílná rozhlasová četba vznikla v režii Jakuba Doubravy v roce 2022 v plzeňském rozhlasovém studiu. A od pondělí nás čeká zase jiný příběh, také jihočeský. Připravili jsme pro vás zbrusu novou četbu z románu Dity Kůtové Zlá babička. Zase v pondělí po 18. hodině.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Radioservis představuje
5: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Buďte co nejsrdečněji pozdraveni, milí přátelé, na Prahu další půl hodinky v náladě swingu, potažmo jazzu, kterou pro vás pravidelně připravuje a uvádí Jiří Kasal. Dnešní domácí swingové antre jsme svěřili orchestru Jaroslava Maudra, který měl v repertoáru většinou polky a valčíky, ale na sklonku roku 1939 nahrál i tuto příjemnou swingovku. Původně filmovou melodii For Every Lonely Heart, pro každé osamělé srdce, od Herberta Stodharta a Edwarda Warda i s výpůjčkou od Petra Ilíče Čajkovského.

dnešní swingovou náladu otevřel orchestr Jaroslava Maudra se stařičkým snímkem For Every Lonely Heart z roku 1939. Další zastavení jsme vyhradili jedné z nejslavnějších vokálních skupin swingové éry, Modernaires. Její příběh se začal psát v roce 1935, kdy se tři spolužáci z jedné střední školy v americkém Buffalo, jmenovitě Hal Dickinson, Chuck Goldstein a Bill Conway, rozhodli zpívat společně. První angažmá získali v jednom předměstském kasínu. Zakrátko jim nabídl spolupráci známý kapelník Ozzie Nelson. Potom trojice vystřídala ještě několik bandů a v roce 1937 účinkovala s ohromným následným ohlasem v rozhlasové show tehdy extrémně populárního Paula Whitemana. To už mladí zpěváci používali později slavné jméno Modernaires. Za tři roky si jich všiml nejenom Američany milovaný šéf swingového orchestru a trombonista Glenn Miller. Na jaře roku 1941 Modernaires nabídl smlouvu za velmi výhodných podmínek. V tu dobu se stala pevnou součástí této vokální formace velmi dobrá zpěvačka a taktéž pohledná mladá žena Paula Kelly. A i když se personální složení Modernaires několikrát v průběhu času proměnilo, ona byla jejich dlouhodobým konstantním článkem. Společně s orchestrem Glenna Millera se tato skupina podílela na původních nahrávkách takových šlágrů jako Chattanooga Choo Choo, I Know Why, Pennsylvania 65000, Perfidia nebo Jukebox Saturday Night. Modernaires hned na počátku 50. let úzce spolupracovali s Frankem Sinatrou, s nímž natočili 6 singlů a zúčastnili se řady jeho koncertů. Sami Modernaires nahrávali v pravidelném rytmu malé desky téměř výhradně pro firmu Columbia a občas k tomu přidali i alba. Aktivní byli v nahrávacím studiu ještě na počátku 60. let, kdy tento kvintet zřetelnou dramaturgií dvou desek dal najevo nostalgickou přízeň ke dvěma klíčovým postavám swingových zlatých časů. Jednak k jim tak osobně blízkému Glennu Millerovi, jednak k další kapelnické hvězdě, k Tommymu Dorseymu. Jak jsem řekl, Modernaires natáčeli v pozdních 50. letech hojně také velmi dobré singly a z jednoho z nich vybírám následující dvojici skladeb. Nejprve to bude Mood Indigo, nálada v barvě indiga, tedy jazzová klasika s hudbou Duke'a Ellingtona a Barneyho Bigarda a textem Irvina Millse.

Teach Me Tonight, to byl druhý klenot vokální skupiny Modern Airs s Paulou Kelly a také tenor saxofonistou Georgem Oldem. Tutti Camarata, to byla velká osobnost hudby druhé poloviny 20. století, která vynikla v několika oborech a žánrech, včetně swingu. Proto bych rád tomuto muži věnoval prostor i v této půlhodince. Jeho cesta se protnula s ranou fází kariéry Binga Crosbyho a končila v digitálním věku. Kapelník, aranžér, trumpetista i hudební ředitel Salvatore Tutti Camarata přišel na svět před 113 roky 11. května v Glen Ridge v New Jersey jako jedno z 8 dětí imigrantů ze Sicílie. V 11 se začal učit hrát na housle a o něco později k tomu přidal trumpetu. Získal stipendium na prestižní Juilliard School of Music, kde studoval kompozici a orchestraci. V 21 letech přijal Tutti Camarata angažmá ve známém swingovém orchestru Charlieho Barnetta jako trumpetista a aranžér. O trochu později se v této dvojroli podílel i na rozhlasových show Binga Crosbyho. Nedlouhý čas pak strávil u Paula Whitemana, aby se potom Tutti stal důležitou součástí bandu Jimmyho Dorseyho, kde se podílel také na úspěších vokalistů Boba Eberleho a Helen O'Connell. Po odchodu od Jimmyho Dorseyho v roce 1942 byl Toots, jak se mu přezdívalo, krátce v Kazaloma orchestru a také hrál s Bennym Goodmanem. Závěr války prožil Tutti Camarata ve službách amerického letectva jako instruktor. Ještě v posledních měsících války se podílel ve studiu coby aranžer na slavných nahrávkách Billy Holiday jako That Old Devil Called Love nebo Don't Explain a stal se též hudebním ředitelem velké nahrávací společnosti Decca Records. Je toho mnoho, co Tutti Camarata stihnul během prvních zhruba 15 roků kariéry, ale také hodně toho, co na něj ještě čekalo.

Naše vyprávění o životní a hlavně profesní cestě slavného aranžera, kapelníka a producenta Tuttiho Camerati jsme přerušili blokem dvou nahrávek jeho orchestru z roku 1957 z alba Tutti's Trumpets, tedy Tuttiho trumpety. Nejprve to byla skladba What's New autora Boba Haggarda, spopularizovaná zejména orchestrem Boba Crosbyho, a pak tu jeho vlastní Bugle Blues, tedy Blues Polnice. Vraťme se ale ještě zpět. Na sklonku války byl Camerati požádán, aby se v Anglii podílel na muzikálu London Town s Petulou Clark. Na britských ostrovech Tutti Camerati ve 40. letech pracoval pro firmu London Records a natáčel pro ně klasickou hudbu z úpravy děl Bachových, Čajkovského nebo Bizetových. V roce 1956 dostal Tutti životní nabídku od bohatého producenta, hlavně animátora Walta Disneyho, aby v podstatě řídil jeho Disneyland Records. Mezi oběma úspěšnými muži se vytvořil pevný přátelský vztah. Camerati se snažil Disneyho přesvědčit, aby vytvořil vlastní nahrávací studio. Ten však naopak povzbuzoval Tuttiho, aby to udělal sám, že s ním bude rád spolupracovat. A opravdu v roce 1958 koupil Camerati starou autoopravnu na Sunset Boulevard v Hollywoodu v Kalifornii a zřídil tam své první vlastní Sunset Sound Studio, kde během dalších 16 let produkoval na 300 alb. A potom za 23 let koupil od Davida Hessingera proslulá studia Sound Factory, kde natáčeli své desky takové hvězdy jako Jackson Browne, Neil Diamond nebo Ringo Starr. Nás však zajímá stopa Tuttiho Camerati v oblasti swingu či jazzu. V roce 1966 natočil velmi ceněné album, které postavil na dominantním zvuku trombónů. Však se také jmenuje Tuttiho trombóny a povedlo se mu tehdy angažovat smetánku amerických trombonistů, včetně Dicka Nashe, Tommyho Petersona, Kennyho Schreiera a zejména Franka Rossolina.

Velmi známou bossanovu The Girl from Ipanema, dívka z Ipanemy, Tutti Camarata, přearanžoval a nahrál se svým orchestrem v roce 1966. Významný kapelník, aranžér, podnikatel zemřel v dubnu roku 2005 ve věku nedožitých 92 let. Na závěr od orchestru Tuttiho Camarata zazní jazzový šlágr Jimmyho Giuffriho Four Brothers, čtyři bratři. Předtím vám, přátelé, Jiří Kasal poděkuje za přízeň a popře také za mistra zvuku Michala Koláře jen to dobré. Buďte námi swingu, potažmo jazzu, nadále věrni.

0: Český rozhlas České Budějovice pro všechny, kdo to mají rádi jihočeské. Koncertní ozvěny od tří lvů.
1: Oblíbení muzikanti, vnímavé jihočeské publikum a rozhlasové mikrofony.
0: Písničky pro radost a melodie podvečera.
2: Vaše splněná hudební přání.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Kvůli požáru poblíž chorvatského Omiše se muselo evakuovat také 300 českých turistů. Část z nich zůstává v evakuačních centrech. Osvěžovna pod Šumavským pancířem je opět v provozu, zatím ale jen na víkend. Začal 15. ročník Čes Slipno Sport Festivalu. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech ke 34 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Šíření plamenů kolem Omiše si v noci vynutilo urychlenou evakuaci více než 2000 lidí, mezi nimi byly také 300 českých občanů. Lékaři ošetřili celkem 40 zraněných a 8 z nich zůstává ve vážném stavu. Česká diplomacie nemá informace o tom, že by mezi nimi byli také Češi. Několik českých turistů ale utrpělo lehké popáleniny.
4: Kdybychom asi spali dál, tak pak bychom si to všimli, když jsme ty plameny měli jako u hlavy, se myslím.
5: Popsala česká turistka Denisa Petříková, která si ohně všimla náhodou, když v noci otevřela dveře na balkon. S rodinou se jí podařilo odjet z místa autem, jiní museli z oblasti odplout po moři. Část evakuovaných Čechů už podle českého konzula Štěpána Šantrůčka záchytná centra opustila.
6: Některým bylo umožněno navrátit se do jejich původního ubytování, zbalit si věci, které tam zanechali.
5: Dočasné konzulární jednatelství ve Splitu je posílené a bude fungovat i o víkendu. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
3: Bezobslužná osvěžovna u pramene řeky Řezné pod Šumavským pancířem je opět otevřená. Mimo provoz byla kvůli tomu, že vyschl pramen, který chladil nápoje v dřevěných korytech. Ten zatím stále neteče, na víkend se ale osvěžovnu podařilo zprovoznit, říká Richard Brož ze spolku Víla v Šumava, který ji provozuje.
7: Pramen vyschnul, ale my jsme tam dokázali trošku vody dostat a my vlastně každý ráno osvěžovnu zavezeme čerstvýma vychlazenýma limonádama, protože teď už v noci zase zima na Šumavě je, takže ta voda se ochladí. My to zasypeme i trošku ledu a ty limonády jsou dělaný přímo pro nás a nemají úplně dlouhou životnost, tak budem rádi, když se lidi přijdou dát vychlazenou limošku do šumavského lesa.
3: Více než 30 sportů si mohou návštěvníci vyzkoušet ode dneška na 15. ročníku Čes Slipno Sport Festivalu. Připravené jsou cyklistické a běžecké závody. Novinkou bude například Lipno Hybrid Run, který 21. srpna nabídne kombinaci silových cvičení a běhání. Zájemci si budou moci také vyzkoušet parkour, jogu, balanční cvičení nebo žonglování. Kromě toho pořadatelé připravili do 23. srpna kulturní program s 5 hudebními večery. Podle ředitelky festivalu Kateřiny Neumannové se poprvé akce zaměří také na téma zdravého životního stylu.
0: Počasí.
3: Noční teploty budou mezi 15 a 12 stupni, zítra bude na jihu Čech jasno nebo skoro jasno s teplotami mezi 31 a 34 stupni Celsia, na horách do 30. Vítr bude slabý, proměnlivý, biozátěž vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: V Českých Budějovicích se srazila dvě auta na křížení nádražní a Pekárenské a ve Strakonicích se vyšetřuje nehoda na silnici číslo 4 Písecké blízko čerpací stanice EMV. Dávejte tam pozor.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Pan Hrůza nám napsal a děkuji za ten dotaz, protože taky si člověk není občas jistý a to, pro co je v médiích s češtinou každý den. Zdravím vás a mám dotaz, jak je to v poslední době s často používaným slovem rukojmí. Náš češtinář nás samozřejmě tehdy v 60. letech minulého století velice proháněl ve správném užívání každého slovíčka. Pokud si pamatuju a myslím si, že ještě zatím paměť slouží dobře, tak slovo rukojmí bylo a je podle vzoru stavení a nikdy to nemohlo být jinak. Bohužel v poslední době, a to i v Českém rozhlase nebo v České televizi, slýchám a vidím napsané rukojmích, což podle mě nemůže být správně a na mé hlavě stávají vlasy hrůzou, ačkoliv jich mám tam již poskrovnu, píše pan Hrůza. Pan Hrůza je vtipný a vy ho potěšíte s tím, že ho podpoříte v tom, co napsal?
2: Doufám, že ho potěším, i když ho nepodpořím.
1: To jsem zvědavý, co řeknete.
2: No, ono to slovo rukojmí je vlastně dost extrát. Jednak je to podstatné jméno, které se skloňuje jako přídavná jména. To je jedna zvláštnost. A jednak patří do skupiny těchle mužských životních podstatných jmen, která jsou obourodá. Takže funguje v ženském i mužském rodě. A navíc v téhle úzké skupině slov úplně vyniká slovo rukojmí, které může mít i střední rod. O tom středním rodu mluví pan posluchač.
1: Takže ta rukojmí, ten rukojmí, to rukojmí.
2: Ano, a to rukojmí je podle vzoru stavení, jak píše pan posluchač.
1: No.
2: A nebo může být v ženském rodě, to pak skloňujeme jako paní, ale může být i v mužském rodě a to je ten případ, který pana posluchače tahá za uši, totiž je to jako typ Jiří, ale protože Jiří se obvykle skloňuje jen v jednotném čísle, tak si můžeme pomoci tím vzorem Jarní. A tam máme potom ty koncovky bez rukojmích.
1: Takže když si řekneme, že jsou to muži a chceme použít 7 rukojmích.
2: Je to v pořádku, můžeme v pořádku. Si ten rod opravdu vybrat. Zkrátka máme na výběr.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Karavany vozící vzácné komodity, dokonce i zlato. K dispozici měly jen vyšlapané stezky, někde doplněné dřevěnými hatěmi. Za vlády Přemyslovců se obchodní síť rozrůstá a vznikají takzvané zemské stezky. Ve 14. století se Karel IV. Staral o opravy cest a zavedl strážná místa proti loupežníkům. První skutečnou silnicí byla trasa z Prahy do Vídně. Obchodníci se ale často snažili vytyčené trasy obejít, protože se jim nechtělo platit mýto a zůstávaly po nich jen vyšlapané pruhy země. Husitské války stav komunikací ještě zhoršily. S 16. stoletím přicházejí nová opatření proti loupežníkům, například kácení lesů kolem hlavních cest. A do této doby také spadá počátek mapování silnic. Průkopníkem kartografie byl německý astronom, geodet a fyzik Erhard Etzloib. Jeho mapy měly usnadnit poutníkům cestu do Říma. První českou mapu vytiskl Mikuláš Klaudián v roce 1518. Pevné kamenné silnice se začaly budovat až v 18. století za vlády Marie Terezie podle rakouské metody s vrstvou lomového kamene a štěrku. Říkalo se jim císařské silnice a můžeme říci, že dodnes tvoří páteř naší silniční sítě.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
2: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
3: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
4: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
5: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Sousedé.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Po požáru u chorvatského Omiše je v evakuačních centrech už jen 5 Čechů. Na většině míst v republice skončily lžíně obilí, letos kvůli suchu s podprůměrnými výnosy. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V evakuačních centrech v Chorvatsku zůstává po rozsáhlém požáru u letoviska Omiš už jen 5 Čechů. V noci na dnešek se jich tam kvůli rychlému šíření ohně museli uchýlit asi 300. Potvrdil to konzul v Chorvatsku Štěpán Šantrůček, podle kterého žádný český turista neutrpěl vážné zranění. Několik z nich má jen drobné popáleniny. Konzulární jednatelství ve Splitu bude otevřené celý víkend a je připravené vydávat lidem náhradní doklady nebo zprostředkovat kontakt s příbuznými. Při požáru v okolí Omiše zemřela jedna žena a 8 zraněných je v kritickém stavu. Čeští zemědělci sklidili přes 95% ploch s obilím. Nejdál jsou ve Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Průměrné výnosy se pohybují kolem 5,4 tuny na hektar, tedy skoro o pětinu méně než v loni. Na vině je podle mluvčí agrární komory Barbory Pánkové především nedostatek srážek a horko.
2: U obilovin očekáváme meziroční pokles produkce kolem 17% a u řepky přibližně o 21%. Pro zemědělce to znamená také významný ekonomický dopad. Jen u obilovin a řepky odhadujeme při současných cenách výpadek tržeb zhruba na 8 až 10 miliard korun.
0: V nemocnici v Rumburku by mělo ke konci letošního roku ukončit činnost dětské oddělení. Jeho primář totiž odchází do důchodu. Informaci zveřejnili starostové ze Šluknovského výběžku. Krajská zdravotní, pod kterou nemocnice spadá, ji zatím nechce potvrdit. 18 starostů proti utlumování zdravotní péče protestovalo dopisem adresovaným hejtmanovi Ústeckého kraje a předsedovi vlády. Jak říká nezávislý starosta Krásné Lípy Jan Kolář.
3: Zkoušíme veškeré možnosti, které máme, myslím tím tedy my jako starostové, protože nejsme vlastníci nemocnice, neovládáme pojišťovny, neschvalujeme žádné platby a tak dále, ale víme, že tady prostě potřeba lůžkové péče ve výběžku je.
0: Podle tiskového oddělení krajské zdravotní vykazuje za první pololetí letošního roku rumburská nemocnice ztrátu 46 milionů korun. Sport. Tenistka Sára Bejlek postoupila na turnaji v Cincinnati do druhého kola. Krajanku Karolínu Plíškovou porazila po setech 6-0 a 6-2. Příští soupeřkou Bejlek bude další Češka, Barbora Krejčíková. Počasí. Zítra bude jasno nebo skoro jasno beze srážek, na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov za sjezdem k výstavišti ještě vzniká kolona z kilometru 193. Do zúžení u sjezdu na Bratislavu se osobní auta zdrží 10 minut. A na Pražském okruhu ve směru na D1 počítejte s kratší kolonou od nájezdu z plzeňské D5. Kousek za ním na 22. kilometru uklízejí po havárii osobního auta. Blokovaný je levý pruh. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
4: S takovou náladou a přístupem jsme tady, Patrik Rozehnal.
5: A doktorka Kateřina Cajdhamlová, která není farmaceut a dostává spoustu dotazů k tomu dnešnímu tématu.
4: Léky, mnoho léků, když jich prostě bereme víc, co všechno to může způsobit a děláme dobře, když si jich necháme tolik předepisovat, o tom budeme mluvit. A zlobí se na lékárníka zákazník. Po těch práškách, co jste mi prodal, mě tak všechno bolí. A lékárník klidně odvětí, ale vždyť přesně to jste si přál. Říkal jste, že chcete nějaké prášky na bolest.
5: Ano.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Michal Prokop na začátek dnešního dílu pořadu Veselé a zdravě. Téma zní mnoho léků. Prostě když jich bereme hodně, co to všechno může způsobit a možná už to pociťujete i vy. Možná je máte na jednom místě, možná máte takový, jak se říká, krmelec, že si to třídíte podle toho dnu nebo i částí dne a tak podobně. Na tom kdysi podobně byl i Josef Náhlovský a svěřil se už tehdy taky v horoskopičanách Karlu Šípovi.
1: Ale počkej, já od začátku se tě chci zeptat, jako co jsi to tady přines, jako to je kabelka tvoje, tam nosíš doklady nebo...
2: Tomu by se nevěřil, to je takzvaná ošatka zdraví. Já nosím takový běžný léky, který každý člověk potřebuje, tam mám skoro všechno.
1: Každý člověk, vidíte, no, paní, tu hromadu.
2: Vidíte, co se nám stane, já přiběhnu, už vás léčím.
1: Dobře, no tak mi řekni, tak jako namátko, tak co je třeba tohleto?
2: Tohleto je, ukaž, to je na dětský škrkavky. Na škrkavky a roupy.
1: Prosím tě, kdybys ty mohl přijít jako k dětským škrkavkám teda.
2: No tak taky chodím k vám na návštěvu, ale ne?
1: Je u nás deratizace každý druhý den, jo? Nebo tohle to mě zajímá, co je tohleto?
2: To je veselá tabletka, to když dáš někomu. To je projímadlo.
1: To je projímadlo.
2: Do kafíčka nebo do vínečka, tak za chvilku vyrazí. Ale to je kalup potom, no.
1: Aby bylo veselo, jako, jo?
2: Jasně, no.
1: Pravdě, ty jsi vyzbrojený jako úžasně. A co je, počkej, tady vidíme.
2: Potřebuješ, tak potřebuješ ty něco? Co ti jde? Řekni, co to je? No třeba.
1: No co je tohleto?
2: No to bylo, to jsem co nosní kapky, tohleto. Ale já ti dám lepší nosní kapky. To jsou super nosní kapky. Máš rýmu?
1: No já mám pořád nějakou rýmu.
2: Lehce si nasadit.
1: A ty mě necháš, že svýho?
2: No jistě, no.
1: Jo, no tak dobře.
2: No?
1: No ale nějak se mi špatně dýchá přes ten nos. Špatně se mi dýchá.
2: Ježišmarja, promiň. Tohle jsou nosní kapky, tohle je vteřinový lepidlo. Tak jaká je, blbej Ford.
1: No, prosím tě. Skovej si ošatku zdraví pro sebe, nikomu nic nenabízej.
3: Veselé a zdravě.
4: Naprosto dokonalé, pane Náhlovský, doufám, že už svoji ošatku zdraví jste vyhodil.
0: Už ne, už nemůže, už nás
4: opustil. Jo, vlastně, pardon, omlouvám se, ale takhle to lidi dělají, ano, no. Že nabízejí dokonce druhým lidem své léky.
0: Že a zaberou.
4: To se fakt nesmí dělat.
0: To jako zakázáno ze zákona?
4: Ne, není, ale může to tomu druhému uškodit, protože každý člověk je individualita a je velmi důležité zhodnotit celkový zdravotní stav a to, co jednomu může prospět, tak druhému může uškodit.
0: Kolik léků je vlastně už hodně?
4: No, tak říká se, že hodně určitě je 8 léků a začínáme být pozorní, pokud ten člověk bere 5 léků.
0: A pozor! Počítají se léky, čistě léky, nebo třeba i potravinové doplňky a vitamíny do toho počtu?
4: Nádhera, takže rozdíl mezi léky a potravními doplňky je v tom, že lék má množství účinné látky vyšší, potravní doplněk ho má trošku nižší, ale pokud ho bereme v pravidelných intervalech dlouhou dobu, tak u některých se může nashromáždit v těle, čili a může mít samozřejmě interakce. To znamená, že...
0: Takže ho můžeme vlastně počítat.
4: Berme ho jako lék rovněž, ano. A já tady mám takovou zajímavou statistiku, že nejméně polovina všech lidí v západních zemích užívá víc než jeden lék na předpis. Jeden ze 6 bere dokonce dohromady víc než 3 léky a 5 ze 6 lidí, což je teda strašně moc. To je vlastně, kolik to je, 1/6 všech lidí starších 65 let užívá nejméně jeden lék a téměř polovina z nich bere 3 a více, což uvedl magazín Sixwise, to znamená, že vlastně v té vyšší věkové kategorii ta polypragmázie, jak se tomu říká, to je, když berete hodně léků, je běžná. A je velmi zajímavé, že ve Velké Británii přijali směrnici, podle které užívali senior víc než 5 léků, musí to být v jeho lékařské dokumentaci 2x ročně zkontrolováno. ta nemoc by se měla vlastně objektivizovat, jestli ještě trvá potřeba těch léků a musí tam být zdůvodněno, proč nelze počet léků snížit ani omezit. Velká Británie je trošku tedy napřed.
0: A jak je to u nás?
4: No, to právě vůbec u nás takhle nebývá.
0: A máme statistiku v Česku, jak je to zbraní mléku?
4: Nenašla jsem ji, já jsem ji fakt hledala, ale nenašla jsem ji. A v infolistech Státního ústavu pro kontrolu léčiv je napsáno, že revize léčby patří do rukou lékaře, ideálně jednoho, který celou farmakoterapii koordinuje a je v kontaktu s ostatními kolegy, kteří léky předepisují a případně s farmaceutem. No to je prostě ideál, kterého zatím bohužel nedosahujeme.
0: Co všechno může způsobit hodně léků, které bereme, jako tedy vlastně tím, abychom si léčili některé své neduhy nebo nemoce a jak se k tomu postavit, to všechno ještě probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Vesele a zdravě a později i s vámi.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: čem si dnes povídáme a jaké téma řešíme, připomene i náš posluchač, který pravidelně hlídá téma ve vysílání a pak nám posílá básničku po telefonním záznamníku.
1: Zdraví Petr. Bohužel už ve svém věku beru denně haldu léků. Slábnou, ale valnou měrou, jak se mezi sebou perou.
0: A to je ten problém.
2: Nádhera, ano, to je přesně jedna z pěti největších chyb, které lidé dělají při braní léku. Děkujeme, pane Petře. Je velmi zajímavé, že studie zveřejněná v New England Journal of Medicine zjistila, že jeden ze čtyř pacientů, který užívá léky na předpis, trpí vedlejšími efekty. A nejčastěji je to proto, že 54% uživatelů neví nic o vedlejších účincích, nečtou příbalové letáky. A třetina z těch, kdo mají vedlejší účinky, je nespojuje s léky. No, když nečtou příbalové letáky, tak nevědí.
0: Zesilují se tyhle účinky, když se bere víc léku, že vznikne větší pravděpodobnost, že přijdou problémy nějaké?
2: Je to možné, protože můžete, pokud berete léky a jde o to, jestli jsou na předpis, ale mohou to být i volně prodejné vitamíny i bylinky, tak se mohou negativně ovlivňovat a toto riziko nabývá extrémních rozměrů, pokud používáte 4 a víc léků. To znamená, v této kategorii je několik skupin, které jsou zvlášť nebezpečné. Jsou to léky proti křečím, antibiotika, některé léky na srdce, léky proti zvýšené kyselosti žaludku a antidepresiva.
0: To jsou tedy skupiny léků, kde mohou pravděpodobně vzniknout větší závažné problémy. A jsou
2: vzájemně,
0: i léky,
2: když se berou.
0: Jsou naopak léky, kde třeba to tolik nehrozí, že když nám je předepíší, tak si můžeme říct, tak tady to ještě zvládneme. Je to sice ten pátý lék, ale...
2: Ne, je to individuální.
0: Aha.
2: A pozor taky na to, že některé jídlo, nápoje nebo alkohol ovlivňují léky. To znamená, že my si fakt ten příbalový

0: pokud se splete doktor, tak dokonce farmaceut může říct, tady je nějaký omyl a vlastně zavolejte svému lékaři. Tak samozřejmě, Patriku, se můžete svého lékaře zeptat, ale já bych se v tomto směru nebála. Další, pokud skladujete nevhodně léky, protože existují některé citlivé na teplo, na světlo, na vlhkost, takže pokud jsou i krátkou dobu skladovány nevhodně, tak můžou ztratit účinnost. A pokud se znehodnotí, tak se nemusí úplně dobře rozpustit a potom správně neúčinkují. Takže je strašně důležitý nenosit je po kapsách, prostě nezahřívat je a tak dále. No a pokud se neřídíte instrukcemi lékaře, a to je velmi zajímavé, že pacienti vynechávají často dávky, nebo si navíc berou léky, nebo prostě je přestanou brát, když se cítí lépe, tohle já velmi často slyším, lék jim stabilizuje zdravotní stav a oni ho vysadí. A nikomu to neřeknou a pak se lékař diví, že se zdravotní stav zhoršil. Čili ten problém je důvěra mezi lékařem a pacientem a vzájemná komunikace.
1: Paní doktorko, když jste řekla 5 až 8 těch léků, že už je tedy hodně, tak co dělat třeba, když těch nemocí má ten člověk víc a není zbytí na to mnoho léků?
0: No, tak
1: přece nevynechá nějaký a řekne, tuhle nemoc řešit nebudu.
0: Ne, za prvé by to neměl řešit sám ten pacient.
1: Ano. Tak
0: to znamená,
1: se obrátit?
0: Určitě ne. A tady se píše, vlastně paní Miluše se taky ptá na tuhle, těch léků má 9, jak jsem spočítala, a její 73, takže ona a všichni další, kdo berou větší počet léků, by se měli obrátit na pracoviště klinické farmacie, potřebují k tomu žádanku od svého obvodního lékaře, ale je to zcela indikováno, pokud je léků víc než 5. A hlavně paní Miluše a všichni ostatní, doneste i všechny dietní doplňky a hlavně k tomu potřebujete kompletní dokumentaci od svých lékařů, protože bez toho se nedá poznat, který z těch léků jak moc potřebujete.
1: Jaké problémy řešíte i vy ostatní, nejenom paní Miluše, co se týká množství léků, tak probereme s vámi už za malou chvíli. Nejprve se budeme věnovat dotazům, které přišly přes náš formulář na webu veseleazdravie.cz. Později se dostane i na vaše živé telefonáty v pořadu Vesele a zdravě.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, dnes na téma hodně léků, co to může způsobit. Odpovídá na otázky doktorka Kateřina Cajdamlová i na ty vaše, protože teď se na ně dostane díky formuláři, který jste našli a nacházíte stále vždy na stránce veseleazdravie.cz. Na co se ptají posluchači, paní doktorko?
1: Paní Eva ptá se, má kamarádku 67 let, která trpí parkinsonismem a aplikují biologickou léčbu, přičemž jí se různě zhoršuje zdravotní stav. Paní Eva tady píše příznaky a vlastně přikládá léku Letrox, který bere na štítnou žlázu, protože pokud ho vysadí, cítí se lépe. Prosím, toto přesně platí, že pacient je nesmírně důležitým zdrojem informací. Všechna léčba musí být kontrolována mimo jiné pacientem. A pokud tady pacient objektivizuje, že když se vysadí ten lék druhý, takže se cítí lépe, tak to tak prostě je. Pro něj to tak platí a měl by to říct všem ošetřujícím lékařům, kterých se to týká. To znamená těch, kteří dělají biologickou léčbu svému obvoďákovi i tomu endokrinologovi.
0: Nemůže to být stav jen na chvíli po tom vysazení třeba a pak by se vrátily ty problémy?
1: Jenomže, no, je to možné, ale je důležité, aby ten pacient nám řekl, na jak dlouho to vysadí, proč si to veme, když si to veme, jestli se to vrátí, za jak dlouho se to vrátí.
0: A tady se to trochu tluče s tím, jak jste říkala, že nemáme si nechávat léky jen tak podle svého.
1: Dobře, nemáme. Pani to už zkusila. Já teda prosím,
0: tak pracovat s tou informací,
1: aby tuto informaci předala všem, kterých se to týká, ať oni rozhodnou, co dál.
0: Další dotaz máme z telefonního záznamníku.
2: Dobrý den, všichni vás zdraví. Paninka tohoto báječného pořadu a paní doktorku bych chtěla poprosit, aby mi doporučila vodu, kterou mám za 5 léky, zda je vhodná kojenecká nebo zvyčejná, a nebo jestli stačí pitná kohoutková voda. V každém kraji je to jinak, někdy je ta voda železitá, někdy je víc vápenatá, to se týká tady toho našeho kraje, a po ní se prý zanášejí cévy a dříve stárne pokožka. Zdraví vás, Marie.
1: Tak, já moc děkuji za tenhle ten dotaz. SÚKL ve svých infolistech,
0: Státní ústav pro kontrolu léčiv,
1: doporučuje kohoutkovou vodu. Tady v tomto případě, když víme, že ta kohoutková voda v daném kraji má určité závady, tak bych ji zkusila filtrovat, protože ta filtrovaná kohoutková voda ty závady vlastně ztratí do určité míry. A ta kojenecká přijde mi moc drahá, ale samozřejmě je to jako ta optimální varianta. Zase má ale nevýhodu, že je v plastové lahvi. Takže tady máme mezi Skylou a Charybdou, jestli teda kohoutkovou vodu, která se filtruje, anebo
0: prostě... A taky záleží asi, v jakém množství zapije, to u těch léků občas taky bývá uvedeno, když je to nějaké jinak. A co teplota vody třeba?
1: No, vlažná by měla být, protože pokud bude příliš chladná nebo bude horká, tak zase může změnit vstřebávání léků.
0: Ještě jeden dotaz máme.
1: Ještě jeden dotaz, paní Eva velmi vlastně detailně, krásně popsala, za to děkuji, že ona sama si vlastně k léku kalcikiu, což je lék s vápníkem a vitaminem D3, přidává vitamin K2, což je v pořádku, protože tím se zaručí, že se dostane vápník do kostí. Přidává si i hořčík, tady zdůrazňuji, opět vápník vůči hořčíku je 2:1, takže bych to dávala přesně. A ptá se, jestli se nemůže vitaminem K2 předávkovat, takže vás chci uklidnit, protože předávkování není známo. A ptá se na maminku, která má kalcifikace, její 92 let, moc nechodí ven, jí hodně mléčných výrobků, ale nejí zeleninu a má diagnostikovanou fibrózu jater, s tím, že si paní ptá, jestli je pro ní vitamin K2 vhodný, tak při onemocněních jater bych ho doporučovala, ale měl by to schválit opět lékař, který zná zdravotní stav té dámy.
0: Ptejte se i vy teď od této chvíle i živě ve vysílání pořadu Veselé a zdravě na to, když berete hodně léků, třeba vám to způsobuje nějaké problémy. Možná máte obavy, jestli jich není moc a ty druhy, které berete, jestli nemohou nějak škodit, nebo vysledovali jste nějaké potíže. Souvisí to s léky? Proberte to s doktorkou Kateřinou Cajtamovou na naší telefonní lince.
3: Veselé a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Karel Gott v písni a teď vaše telefonáty na čísle 731 800 900. K tématu bereme léky, bereme jich hodně, máme s tím problémy, nebo je třeba taky vysazujeme. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamlové. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den. My jsme povídali trošku během písničky. Vy jste říkal, že dlouhá léta, vlastně 3 roky už, berete prednizon, víte, to je kortikoid. A říkal jste, že ho berete na onemocnění nervů dolních končetin při cukrovce, že jo? A váš dotaz zněl, aby to slyšeli i posluchači?
2: No, když ten prášek, já ho mám od paní doktorky, takže ho mám snižovat. Když začnu brát půlku, tak je to ještě jak však dobrý. A potom třeba po měsíci ho dám na čtvrtku jenom. A po týdnu, když beru jenom čtvrtku, tak se mi ty nohy začnou znova
1: zlobit.
2: Do toho stavu.
1: Ano. Takže vlastně říkáte, že jste na tom léku už do určité míry závislí a já jsem se vás ptala, jestli berete B vitamin, vy jste říkal, že ne, že jo, že zatím. Ano. Takže doporučuji zeptat se paní doktorky, jestli nebude vhodné přidat preparáty vitaminu B na zvýšení regenerace těch nervů. A pak jsem se ptala, jestli nemáte cukrovku, vy jste říkal, že máte. A ptala jsem se, jestli držíte dietu a vy jste mi říkal, cože?
2: Ani ne.
1: Tak já vás...
2: Stadáme jenom jeden den ráno, mám cukrovku kolem 6.
1: No, já vás moc prosím, protože tady, zejména pokud už vlastně vzniká to, že bez toho léku nevydržíte, tak je strašně důležité při té cukrovce si zkontrolovat stravu a opravdu držet dietu při cukrovce, protože ta může výrazně pomoci vlastně zlepšit ten stav. Další, co je důležité při cukrovce, zejména pokud bereme steroidy, tak je pohyb, protože ty kortikoidy snižují citlivost tkání na inzulín, to znamená, že vlastně tam vzniká takzvaný steroidní diabetes, to je vedlejší účinek těch léků. A je tam strašně důležitý pohyb. Jednak pro prokrvení těch dolních končetin, ale tady jsme přesně v situaci, kdy pouhými léky to prostě nejde jako dát do pořádku úplně, tam je dieta plus režimová opatření.
0: Takže odpověděli jsme, možná
1: Děkujeme.
0: Jsme inspirovali ty ostatní, které něco podobného trápí. Další telefon, další váš dotaz, další problém s braním mnoha léků. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je posluchač v Třeboně.
1: Ano.
3: Já bych se chtěla zeptat paní doktorky. Paní doktorko, já teda beru 4,5 prášku. Je to pravděpodobně, je to... Jsou to prášky na tlak a potom na žaludek, mývala jsem nervózu žaludku, tak to beru na to.
1: Ano.
3: Ale teď jsem se chtěla zeptat, beru doplněk stravy, okuvité, jestli to říkám dobře.
1: Jo, to je lutein, ano.
3: Beru to kvůli...
1: Makulární degeneraci, ano.
3: Ano, ano. A teď jsem se chtěla zeptat, vy jste říkala z kraje, že se to dá nějak do těla, že se to může zvyknout. Já už to beru 2 roky.
1: Ano.
3: Beru to vždycky při obědě.
1: Já
3: při obědě to jenom beru. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli mi to nevadí.
1: Nemyslím si. Lutein se zeaxantinem, což je vlastně obsah tohoto léku, to jsou věci, které by neměly mít interakce s léky, které jste zmiňovala, ale v okamžiku, kdy máte zvýšený krevní tlak a žaludeční neurózu, tak mě ještě napadá podíl stresu, jestli náhodou se to nezhoršuje ve stresových situacích. A tady by zase pomohla možná režimová léčba s nějakou psychoterapií a pomáháním vlastně zvládat stres.
3: No, já ty prášky, když beru ty prášky na ten tlak, tak tlak mám dobrý.
1: Jo.
3: A tu virózu, žaludku nemám. Já už ty prášky beru, já si teď neskomenu, jak se jmenujou, ale už je beru hodně let. Taky.
1: Jo.
3: Hodně let.
1: No, virózu, žaludku, ale... vy asi myslíte helikobakter, že jste tam měla,
3: dělali mi ten šlahoun, já to, jak ano, to řeknu to česky,
1: jasně.
3: Tenkrát. No jo. A říkali, že to žaludek byl v pořádku, že to bylo spíš neurozový.
1: No, takže
3: já
1: moc...
3: jsem taková trošku nervózní.
1: No, právě.
0: Proto
1: říkám, že by možná se mohl vysadit ten lék na ten žaludek, když tam nemáte ani helikobaktera, ani to nepovažovali za organické, ale spíš za funkční. A doporučila bych fakt psychoterapii, protože to je možné ovlivnit tu žaludeční neurózu prostě tím, že se člověk uklidní.
0: Doporučuje a probrat to tedy se svým lékařem doktorka Kateřina Cajtamlová. Dál se můžete ptát na to, když berete hodně léků a máte třeba obavy, jestli vám to taky neškodí, tak ptát se na to můžete doktorky Kateřiny Cajtamlové na telefonním čísle 731 800 900.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ptáte se dál a využíváte telefonní linky 731 800 900, abyste vyřešili své problémy s braním mnoha doplňků potravních, vitaminů a léků. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamové. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Jsme ve spojení?
1: Ano, ano. Povídejte. Ano.
2: Děkuji, posluchačka z Brna. Chtěla jsem se zeptat, jaký musí být odstup léku, když se bere nadačno od jídla potom a zas potom po jídle, když potom beru třeba detralek na žíly, tak jak dlouho potom jídle můžu si vzít ten detralek?
1: Vynikající.
2: Beru nadačno na neuropatii, ale to nevím, jestli musím nadačno, ale bylo to napsané jako 1,01 a potom nadačno beru perindopril, je to na tlak.
1: Já vás moc prosím, abyste mrkla do příbalových letáků těch léků, co berete.
2: Já to čtu většinou.
1: Ano, a pokud je tam pouze nalačno napsáno a pokud to máte brát vlastně ráno, vy jste řekla 1,01,
2: ano, to je to
1: bezva, ano, tak pokud to máte brát ráno nalačno, tak bych to brala prakticky po probuzení s tím, že zapít dostatečným množstvím vody, což je 200 ml, to je asi jedna sklenice, a dá tomu půl hoďky a pak se teprv nasnídat. A pokud to berete večer, tak minimálně hodinu a půl po posledním jídle.
0: A tedy, když se bere po jídle prášek, tak s jakým odstupem, ptala se posluchačka?
1: Pokud je to těsně po jídle, no pokud to má být nalačno, tak hodinu a půl.
0: Ne, říkala další prášek, že bere po jídle. Tak kdy
1: ne,
0: po jídle?
1: Ne, počkat, ona... Poslouchejte, co jste říkala? Že každý jsme slyšeli něco jiného, jak je slyšet.
2: Aha, pardon. Takže ráno beru na neuropatii.
1: Ne, večer.
2: Ale nejsem si jistá, jestli to být na
1: večer,
2: to nevím.
1: Večer.
2: A jo, a večer beru kaltráte a kárie.
1: A má být na lačno, nebo nemá?
2: Potom ten perin, ne, pradil na neuropatii. No, právě tam u toho kaltráty já se strašně divím, že někde v některým to letáku je něco, co mě nesedí, tedy zrovna jako nějak to zkombinovat, ale já když tak se zeptám...
1: Já nevím, co to je nesedí. Tam je napsáno něco, co je podle vás špatně, nebo já nerozumím
2: ano,
1: teď.
2: Ano, no, chci říct, že ta... Pradiola, co je na tu neuropatii, tak by se neměla kombinovat
1: s jídlem, ano. No, no.
2: A to je zase to kaltráty, takže musím to nějak...
1: Minimálně hodinu od sebe, aby se to nepotkalo v žaludku, jo?
0: Doporučení.
1: Děkujeme.
0: Děkujeme a další dotaz telefoní v naší poradně, kdo volá a kdo se ptá v této chvíli.
3: Dobrý den. Posluchačka ze Svítat. To jsem poslouchala paní, tak trošku jsem to taky tak poslouchala, protože já beru taky prášek na štítnou žlázu, ten se bere na lačno.
1: Ano, 30 minut před jídlem se má brát, ano.
3: Ano, pak se nasnídám.
1: Ano.
3: Pak neberu nic, až tak za hodinu nebo to beru prášek na srdíčko,
1: ano.
3: Na cukrovku a na ředění krve. A... Tak jsem se chtěla zeptat, mám někdy uvařenou kávu a když je chladná, tak to aj zapijím tou kávou. Dělám to špatně nebo ne?
1: Tak káva je jeden z léků, jeden z nápojů, který se nemají používat, zejména pokud berete léky na tlak a srdce, jo? Takže aha, určitě ne. A další, pokud pijete kávu nebo černý čaj, tak mohou vznikat nevstřebatelné kombinace vitaminů. Takže určitě bych nezapíjela nikdy kávou. Další čím ne je alkohol, grepová šťáva, pomerančový džus a mléko.
0: Taková jsou tedy doporučení, které padají u tohoto dotazu na ty další. Se asi dostane snad někdy v příštím vydání.
1: Je už tady
0: dost.
1: Konec.
0: No ještě musíme udělat malý závěr za malou chvíli v našem pořadu, který se týká mnoho léků.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčoch Suchář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ano, písničky budou nachystány další. Teď povídání k tématu mnoho léků. Máme tu vlastně svým způsobem i jednu radu nebo doporučení, které našel ve svém životě náš posluchač Mirek a zabásnil.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Než kombinace léků polikat do přírody každý den utíkat, jen lehkou stravu povídat, na své okolí se usmívat. Událostí pro radost se najde vždycky dost.
0: Je to tak?
2: Je to tak, veselá mysl půl zdraví, pan Miroslav nám to krásně shrnul a já mám tady ještě doporučení zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky, která nabízela léta v podstatě od roku 2015 smluvním praktickým lékařům programy PC Doktor a Medicus s automatickou kontrolou každého nově předepisovaného léku. A já bych myslela, že tohle by bylo fajn, kdyby dělali vše. Pojišťovny. Vy jste se ptal, kolik lidí vlastně bere víc léků, takže tady jsou spíš takové malé průzkumy jednotlivých pojišťoven nebo jednotlivých subjektů, ale vychází to u nás 8 a více léků u seniorů a ten problém je, že oni mají třeba 5-6 předepsaných od lékaře, ale ještě si koupí 3-4 volně prodejné a může být
0: skonzultovat
2: problém.
0: To, jak jste říkal, ještě jednou to místo, na které se ptá. A mít doporučení od svého lékaře je?
2: Je to ambulance klinické farmacie a měla by být dostupná ve všech větších městech.
0: Jak to máme snížit to, že se devastujeme těmi léky? Jak, co máme v rychlosti jenom pár,
2: ano.
0: Znovu opakovat, co dělat?
2: Takže chodit do přírody, jíst vyváženou stravu co nejblíž vlastně přirozeným potravinám, říká se tomu skutečné jídlo nebo pravé jídlo, nepít alkohol, pozor na to, čím zapijíme ty léky, číst příbalové letáky a vlastně hlásit lékaři, jestli je vůbec berem, protože řada lékařů netuší, že jejich léky pacienti neberou.
0: Říká, upozorňuje na to doktorka Kateřina Cajdamlová, těch dotazů je opravdu hodně, stále byste volali a ptali se, tak ptejte se, využijte záznamníky 221 553 770 a rádi se k tématu vrátíme v blízké době, abychom odpověděli i vám. Takže ještě jednou telefon 221 553 770 a nechte nám vzkaz. Jinak přejeme hezký víkend a těšíme se zase za týden.
2: A vesele a zdravě.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas. Zprávy.
3: Česko zasáhne o víkendu další vlna veder. Nový ředitel správy Krkonošského národního parku Petr Moravec nechce měnit cíle ochrany přírody. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. O víkendu zasáhne Česko další vlna veder. V sobotu vystoupají teploty na 36 stupňů Celsia. V neděli může být až 37 stupňů. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu na většině území Česka taky dál platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Pokračuje Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Takto vysoké teploty mohou totiž působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. A dále také přidává výstrahu na vysokou a v neděli na jihu Moravy i na velmi vysokou zátěž teplem, kdy v kombinaci se slunečním zářením a postupně, zejména pak v neděli, i rostoucí vlhkostí vzduchu se bude zvyšovat zátěž teplem.
3: Meteorologové proto doporučují o víkendu omezit pohyb na přímém slunci a dodržovat pitný režim. V pondělí by se měly objevit srážky, a to na většině území. Správa Krkonošského národního parku po výměně ředitele nebude měnit už stanovené dlouhodobé cíle ochrany přírody. Personální změny v souvislosti se škrty v provozu, které už dřív oznámilo Ministerstvo životního prostředí, nový šéf Petr Moravec nevyloučil. Dnes oznámil své hlavní cíle.
5: V nadcházejícím období se chci svým týmem soustředit na tři základní priority. Samozřejmě první je ochrana přírody, udržitelný turismus a usměrňování návštěvnosti, za třetí aktivní partnerství v regionu.
3: V Ostravě se komplikuje stavba nového koncertního sálu podle návrhu amerického architekta Stevena Halla. Stavební úřad nařídil zastavení prací v historické budově kulturního domu, na který má koncertní hala navázat. Město bude zřejmě muset přepracovat projekt. Kdy budou klíčové práce pokračovat, teď není jasné. Podle mluvčího města Ostravy Petra Havránka je ohrožený i termín zahájení provozu v březnu roku 2029.
6: Stavební úřad vydal 30. července rozhodnutí, kterým omezil pokračování konkrétně vymezených stavebních a montážních prací v některých částech stávající objektu. Jakmile bude znám rozsah nezbytných kroků a jejich časový dopad, město aktualizuje harmonogram a bude možné stanovit realistický termín dokončení a zahájení provozu. Sport.
3: Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy na 50 znak. Závod v Paříži ovládl o jedinou setinu sekundy před Rusem Kolesnikovem. Pár minut po svém triumfu nastoupil Knedla po boku krajanů Kryškého, Janíčkové a Sémanové ke štafetě na 4x100 metrů volným způsobem. Češi doplavali šestí, po diskvalifikaci Francouzů se posunuli na pátou příčku. Počasí. Zítra bude jasno nebo skoro jasno beze srážek. Na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na silnici 37 mezi Žďárem nad Sázavou a Ždírcem nad Doubravou poblíž Karlova řeší nehodu osobního auta s motorkou. Projíždí se pomaleji a čekejte menší kolony. A v Praze pozor v nájezdu ze Spořilovské ulice na jižní spojku směrem z Chodova na Černý most. Zasahují tam hasiči u požáru dodávky. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A po zprávách už začíná pořad Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
7: Vítáme vás u nejromantičtějšího pořadu Českého rozhlasu.
8: Dnes vám budeme vyprávět příběh velké lásky, která se zrodila na tanečním parketu.
7: Pár, který se nebál plnit si sny, Dávat lásku tomu druhému po hrstech a žít naplno jsme objevili na úpatí Lužických hor.
8: Jemu je 72, jí 71 let a hodil by se k ním citát: láska je důvod, proč se ráno probouzíme s úsměvem.
7: A takový život bychom přáli všem.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
8: Příběh zlaté lásky stvrzené manželským slibem přesně před 51 lety začal u Jiřího a Hany Hrobařových překvapivě mnohem dřív.
7: Jejich rodiče jim vyprávěli, že se potkávali už jako děti v jedné ulici v České Lípě. To ještě Hanka nosila culíky a malý Jiřík, jak se říká, tahal kačera.
8: My jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala, aby nám svůj příběh vyprávěli.
2: Zlatá láska.
9: Dobrý den.
10: Dobrý den, já vás zdravím.
9: Tak vy budete Hana.
10: Na vás určitě, já jsem Hanka.
9: A tady jde Jirka, dobrý den.
11: Dobrý den, dobrý den.
9: Kytička pro vás na začátek toho našeho povídání.
10: Krásná, moc pěkná, krásná, moc děkuju.
9: Vy tu máte i rybníček na zahradě.
10: No jo, to je práce mýho syna.
9: Z Kapry.
10: Samozřejmě táta pomáhá, ale jako je to jeho.
11: Společnýma silama syn vždycky přiveze od někud, přitáhne inspiraci a...
9: A tuhle přitáh odkud někde? Z Asie? Máte tam i Budhu?
11: No, on kupuje všelijaký takovýhle věci, no, to, pak to tady doinstaluje.
9: A kdy probíhá krmení těch koj kaprů?
10: Vždy den.
11: Když půjdete blízko a tohle, tak uvidíte, hejte, jestli tady tam máme, tak...
9: No jo, dva. Ty bláho.
11: Ty největší, ty jsou desetiletý.
9: To jsou teda velryby už skoro.
11: No.
9: A to je jenom na okrasu nebo i jako...
11: Na okrasu.
9: Jenom na okrasu, dobře.
11: Pojďte se podívat. No. Puťa, na.
9: Jakou to má příchuť, ty granulky? Chutná jste to?
11: Kocourovi chutnají. Když občas tady spadne nějaká na zem, jo, tak kocourovi chutnají. Jo.
9: Tak prosím vás, milí posluchači, by to vypadá, že začal Hobby magazín. Jsme pořád ve pořadu Zlatá láska, jo? Kytičku dáme do vás a začneme povídat.
10: To je nádherná, moc krásná.
8: Jakoby se krása jejich vztahu odrážela v místě, kde Hana s Jiřím bydlí. Navštívili jsme je ve slunečné v Lužických horách.
7: Jejich láska začala 13. září 1970. Tehdy se oba zapsali do tanečního kurzu.
8: Jiří s účesem jak slavný Elvis Presley si ji vybral jako dívku, které se rozhodl věnovat malý dárek.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
10: Já vím, že jsem dostala od tebe nějakou látku. Ne?
11: Ne.
10: Tak to už nevím, člověče.
11: To mi poradila maminka moje. Takový hezký hedvábný šátek, takový tohle z toho. No, tak jsem mi to zabalil. Co? A
10: co
11: Hanička říkala, no, co já budu nějakýmu tamhle s klukovi nějakýmu, já nevím jakýmu, jo. Tak mě, ale mě to potěšilo, takovýho, jak se dělali ty z toho žele, ty medvíci takový, asi jako velký, no. Tak pak, když jsem odcházel z toho kurzu, kde jsem to od Hanky dostal, tak jsem hned cestou domů zbaštil do toho medvídka. A...
9: Láska prochází žaludkem.
11: Tak to je v životě.
10: To je pravda, no. U nás jako všechno přes jídlo.
9: Co jste si řekla vy, když jste poprvé toho Jirku viděla i na tom parketu, když tančil, tak jako o něm, jako o klukovi?
10: O klukovi, no. Tak byl takovej jako slušný, jako v té době, jako ta slušnost byla, dneska už taková není, ale byl takový galantní, slušný, nemluvil prostě. To se mi líbilo a že byl takovej jako, nebyl krasavec, ale byl fajn. To nebyl nikdo, ani já, ani on, ale taková je normální zlatá střední cesta, jak se říká. A tak jako nic, byl mi prostě sympatický, no.
11: Jako to člověk pozná potom časem, jo, ale už ještě než jsem odcházel pak na vojnu a to, tak prostě moc hodná, slušná holka, pracovitá.
9: Kdy přišlo na to, že jste se nepotkali jenom v tanečních? Asi jste se těšili, že se zase uvidíte u další hodiny, ale že jste si dali nějaké rande, navíc nějakou zkusku jinde než na parketu. Kdy k tomu došlo, Hanko?
10: No, To nevím, jak to, jak, za jakou dobu to bylo, ale byl to trapas první třídy. Protože samozřejmě se nosili hodně krátký sukně, to jsme se nemohli ani trošičku mohnout, jak bylo krátká sukeň. No a byli jsme spolu v kině a pak jsme šli z kina, on mě šel vyprovodit domů a já ruce v kapce samozřejmě a já jsem zakopla a takových 10-15 metrů v předklonu jsem letěla. Neupadla jsem teda, ale byl to teda trapas první třídy.
11: Mě bylo tak líto, to si nemůžete představit, na první schůzce. Ale do toho kina jsem tě pozval asi po třetím nebo po čtvrtým kurzu. No. To je zajímavý, jo. Úžasný, jak si tohleto člověk pamatuje z toho mládí. Jo. Lady Hamiltonová se to jmenoval ten film. Co bylo před půl hodinou, nevím, jo. Ale tohle to ty věci prostě všechny, to si člověk pamatuje. No. To byly zážitky, byli jsme mladí. Začali jsme se zamilovávat do sebe. No.
9: Jak to v tom kině vypadalo, probíhalo?
10: No tak na začátku normálně, slušně. Občas nějaká pusa, nebo jsme se chytli za ruku, no. No a ta láska tam přišla časem, to nebylo hned, jako jak někdo říká, že prostě to tam cvakne. A ta láska je tam hned, tak nějak postupně, no. Tak byli jsme hodně mladí. Jak řekla, taková ta doba byla úplně jiná, než je teď.
9: Kolik vám bylo?
10: No, 17. No, byli jsme takový vyukaný.
9: Kdy přišla první pusa?
11: Po první prodloužení, když byla první prodloužená, ale pravá zase tě domů.
10: Myslím si, že jo, protože jsme přišli před domem, jsme přišli. Já si pamatuju, že jsem měla nějakou takovou bílou kabelku hranatou hroznou. A ty jsi mi dal pusu a já utekla nahoru a už jsem zavřela se mi dveře a byl konec.
11: Šok, to byl šok.
10: Byl to šok.
9: Pro vás hlavně. Nebo co jste si řekl?
11: Zase jako při tom prvním rande, jak zakopla, když jsme šli cestou z kina, tak bylo mi líto, no, říkám, chudák je vyukaná. No. A nic, jako jsem to ani v hlavě neřešil, prostě zbral jsem to jako přirozený průběh, prostě života, tohle, to, že to je normální, no, v těchto letech.
9: Jirka byl první?
10: Měl první. Právě, no. Tak jako, no ne, jako prostě byla to ta doba, no, že dneska to holky střídají, kluci taky. Za nás to tak nebylo, no.
9: Jak jste to prožíval vy, Jirko?
11: Obrovský štěstí jsem prožíval, že mám hezkou holku takovouhle, s těma vlastnostmi, jaký má. Byl jsem šťastný, no. Dělali jsme od jak živa vždycky všecko spolu, sport, pak byla motorka, chlapská klučičí touha, jako mývá většina chlapů, kluků, jo. Jsem si udělal řidičák, no a přijel jsem před barák ním na motorce, ani jedem na výlet. Otec, ten pomalu začal dupat, ne, nikam nepojedeš s ním, zabijete se a tohleto. Tak já přijel s novou motorkou před barák a tohle z toho a šli jsme na procházku pěšky, nejeli jsme na motorce nikam, asi až za týden. Pak se to tátovi rozleželo v hlavě a uklidil se. A
9: je to hezký sedět na motorce, tisknout se na chlapa? A
10: jo, je to příjemný, jo. Je to příjemný, máte takový pocit bezpečí. Je to tak.
11: Já jsem byl rozumný, no. Já jsem jezdil tak, aby jsme se nevymázli. Hlavně když jsme jeli spolu. No. Bylo to hezky, moc rádi na to vzpomínáme. Teďka v téhle době, tak když se vracíme myšlenkama zpátky, tak jako, že bychom to prožili ještě jednou. Ze vším všudy. Spolu i s tím, co kolem dětí, to všecko tohleto.
8: Hanka ovšem ještě před svatbou musela svého milého vyprovodit k nástupu na povinnou vojenskou službu.
7: Za ty dva roky se viděli opravdu málokrát.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh zlaté lásky dnes patří manželům Haně a Jiřímu Hrobařovým.
2: Zamilovali se, 2 roky spolu chodili a na jaře roku 1972 Jiří narukoval na 2 roky na vojnu a sloužil u posádky v Mošnově.
1: Na severu Čech na něj mezitím trpělivě čekala mladá Hanka. I když jí rodiče domlouvali, ať vyrazí s kamarádkami na zábavu, Haně se bez Jiřího nechtělo.
2: Jaké to bylo, když se její milovaný vrátil do civilu?
3: Přivítali jsme se, hlavně už jsme začali plánovat. Byli jsme rádi, že to je za náma a už jsme plánovali, co bude. Jako za nás, když budu mluvit za nás oba, když to řeknu třeba, nebo tohle z toho, nebo můj názor je takový, že za nás ta naše generace, že prostě bylo automaticky, když ty lidi si byli sympatický a fungovalo jim to, klapalo jim to, takže automaticky, že budou do manželství, že bude rodina a tak dále. Jo.
4: Požádal vás o ruku, nebo jak to proběhlo, ten začátek?
5: Jo, to si nechte vyprávět.
4: To nechám.
5: Byli jsme domluveni, že teda mě přijde požádat o ruku, samozřejmě třeba na 3 hodinu odpoledne, si to už přesně nepamatuju, ono 3 hodiny, ono 4 hodiny, ono 5 hodin, nic. No, pak teda přišel trošku tak jako náladičce, přijel na kole, který si půjčil od svého táty, no a když přišel nahoru k nám do prvního poschodí, zazvonil u nás, tak ho táta vyhodil, říkal, přijď, až budeš střízlivej. No a přišel před barák, kolo mu ukradli, táta ho vyhodil, tak to byla taková požádání o ruku, že?
4: Jirka se stydí ještě dneska, to vidím.
3: Idiot, mladý kluk, no, z práce, po práci, pojď Jiří, na jedno dáme a tohle stá. Říkám, hele, já musím být 5 hodin u nich a to stihneš. No, ale v hospodě legrace, člověk se zakecá, jako prostě to, ve víru zábavy mezi chlapama, já jsem se koukal na ho, říkal, ty idiote stará. Mrzelo mě to moc, pomlouval jsem se, klaněl jsem se, až tlouk jsem čelem vozem, pak to. No, děda a její rodiče byli moc hodný, no. Jako pan táta, jako říkal, hele, přišel zpozdě a tohle z toho, přijď zítra a tohle, jako bylo to.
5: Pak už to bylo v pořádku, pak už přišel s kytkou a bez kola.
3: Maminko, tatínku, chtěl bych si Haničku vzít a tohle to, no. Oběd byl, popovídali jsme si, no, tak.
4: Co vám tou hlavou běželo? Ano, Hanička se bude vdávat, Jiří se bude ženit. Jako dochází to člověku, nebo s tím byl už prostě jako tak nějak připravený, nechci říct smířený, ne, ale jako v souznění, a nebo najednou se v člověku ještě něco odehraje před tím obřadem samotným?
5: Já si myslím, že jsme se na to hrozně těšili, aspoň teda já, že jo, bílý šaty, že jo, a prostě princezna, jak bych to nazvala jinak, no, a byli jsme se upravy, byli jsme u kadeřníka, na kosmetice, já nevím, mě namalovali, prostě vypadalo to moc pěkně, manžel taky byl u kadeřníka, krásně ostříhaný, to se mi na ně moc líbilo. Byl hezky ostříhaný. No a takovou jako, bylo to hezky, těšili jsme se.
4: A když vás třeba rodiče vyprovázeli na ten obřad, tak nějaká rada, nějaké to požehnání, nebo...
3: To proběhlo doma, před tím odjezdem na ten výbor, že jo. My věřící nejsme, tak jsme

0: se malinka ty školení, no.
1: Dopředu.
0: Na který prst, na kterou ruku, navlíknout prstínek a tak, no. Starostlivá ženská.
1: Zvládnul to.
2: Zvládnul to, v pořádku to zvládnul. I v té hospodě jsme to pak zvládli. Tam byl taky hezký, jako... tancovalo se tam.
0: Na dobrý to bylo, no. Měli jsme takovou malinkou, to čtyři muzikanti jsme měli, profiky, no, hezky to bylo, no.
1: Kolik hostů?
0: 80.
2: Pak jsme jedli z jednoho talíře.
0: Měli jsme to tady v České Lípě, hospoda na Svárově, tak ten šéf, pán Rada, jo, ten nás přišel, jsme tam přijeli, tak nás venku mezi dveřma vítal a tohle to, no, a ten talíř tam bouch, to se dělalo a dělá asi, no. Jsme to společnýma silama zametli, já jsem Haničku Bav do náručí a vynesl jsem mi po schodech do prvního patra na sál, ke stolu a byl oběd, zábava.
2: Bylo to hezký. V té hospodě to vyšlo docela hezky, no. Pak jsme akorát brzo utekli, viď? Jsme se na sebe těšili, svatební noc.
0: Brzo, já nevím, kolik mohlo být, pod večer 9 hodin nebo 8.
2: 10 no. Asi.
1: Jak to vypadá odchod na tu svatební noc? Jako zdechnete se po anglicku?
2: Já jsem to, myslím, řekla mamince. Říkám, mami, my odcházíme. Jo, jen jděte.
0: Tak nás odvezla maminka, no, ona nepila. Odvezla nás domů, no. Svatební hosti, ostatní tam ještě pokračovali nějakou dobu.
1: A ta svatební noc, jako bylo nachystáno, že jste měli přichystaný pokoj už dopředu, nějak nazdobeno, někdo se o to postaral, vy. Bylo to jak pomalu za Marie Terezie, kdy za dveřmi ještě číhali, jestli náhodou se toho nezbaví té povinnosti ten chlap nebo něco takového. Jak to probíhalo tohle? Jako, co všechno už z toho zmizelo z těch tralic a jak jste to prožívali vy?
2: To bylo úplně jednoduché, protože my jsme bydleli na dvojce s taťkou, viď? A měli jsme tam jenom pokojíček jeden, takže proto jsme toho využili, že taťka nebyl doma, tak...
0: Byl na svatbě, no. Ještě byl na hostině.
1: Jako nechali vám noc úplně volnou?
2: Jo. Ustali jsme tam sami, no a... Víte, já nevím, kdy taťka přišel.
0: Až druhý den, no jistě byla... S maminkou a s babičkou byli... Už ani si nepamatuju, kde nocovali.
2: Taky nevím vůbec.
1: Je ta noc, teď nemyslím jako takový, ale je ta noc v něčem jiná? Je to nějaký předěl? Nebo třeba i to ráno potom, kdy si uvědomíte, teď už se probouzíme jako manželé?
2: Já bych řekla, že jo. Jsme si prohlíželi prstýnky, leželi jsme v posteli, koukali jsme se na prstýnky. Bylo to takový sváteční. Bylo to prostě
0: radost a štěstí, no. Radost a štěstí tam probíhalo v hlavě prostě.
1: Dostali jste nějakou radu ohledně tohoto třeba, jak ten život spolu prožívat i od rodičů?
2: Akorát ta maminka mi říká, dělejte všechno spolu. Jo, takže se snažíme. A když to děláte spolu, je to ta poloviční starost, jo? Tak když by byl na to člověk sám, tak je to taková velká starost, když na to jste dva, tak je to, jak se říká, poloviční. Aspoň si to tak cítím, nebo to myslím.
1: A ta radost dvakrát větší?
2: A dvakrát větší radost, když jsou to ty dva lidi. No.
1: A pro to manželství, pro ten vztah dvou lidí, je lepší, když jsou to protiklady, jak se říká, že se doplní, anebo naopak, když jsou na stejné vlně, aby souzněli. Co je lepší? A jak to funguje u vás?
2: My jsme oba protiklady, protože já jsem beran. Takže já jsem taková v něčem tvrdší. Táta je váha, takže táta váha. On je ve znamení vah a tam prostě to tak je. Ale myslím si, že se doplňujeme, jo? Že já třeba některé věci beru drsnějš a manžel třeba to tak veme z jiné strany a pak se spolu domluvíme, vždycky to řešíme spolu. Myslím si, že to je jako dost dobrá věc, když to pak ty manželé si vysvětlej, domluvěj se, jo.
0: Je to o tom chtít. Když ty lidi chtějí vstoupit do toho manželství, do toho života, tak prostě chtít a na kompromisu, na ničem jiném manželství není. Protože prosazovat svůj názor prostě, no aby bylo po mým, jak z jedné nebo z druhé strany, tak prostě to nefunguje.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Dychtivě společně posloucháme jímavý příběh lásky Hany a Jiřího Horbařových ze Slunečné. I po 51 letech manželského života jsou stále zamilovaní, čistí a ochotní pro toho druhého udělat všechno.
2: Po Patrikovi Rozehnalovi jsme jim proto poslali nové digitální rádio a také dva velké zlaté hrnečky našeho pořadu. A doufáme, že je těmito dárky nejen překvapíme, ale hlavně potěšíme.
3: Jo, fakt, jo, děkuju teda.
4: Překvapená žena, mile překvapená, samozřejmě taky je to milý překvapení, je to.
5: To je já teda. Hele, ani.
3: To je krásný.
5: To se nebude používat. To se nesmí šáhnout.
6: Na hrníček může.
4: Zlasů.
3: Taky zlatá láska, no to je krásný. To byl mým vystavený.
4: Jo, láska, či zlatá svatba, ne, zlatá láska, je tam napsáno.
3: Krásný, tak. To se nebude používat.
7: Proč? A co se s tím bude dělat?
4: Patriku, bude, já jsem si dělal legraci, obrovská nadsázka, bude.
3: Bude. Akorát to nebudem dávat do myčky.
4: No tak to v každém případě.
7: A teď ta druhá věc, ta, která vám snad příjemní chvíle, když budete moc, tak tady mám pro vás digitální rádio.
3: Ty brďo.
4: To bylo vždycky na internetu, v těch nějakých DAP rádio. Reklamy.
3: Vem to u mě zvládat, asi ne, jo.
7: Ty. Čudlik jako čudlik. Ale lepší příjem.
4: No.
3: To je super. To jsem nečekala nic takového.
4: No, jsem velice překvapený.
7: Tak to máte od Petra z Carmen. Chcete jim něco vyřídit?
3: Že je moc obdivujeme. Já je mám moc ráda, jak Petra, tak Carmen.
4: A jejich
3: dceru, Teresku. To prostě milujeme, prostě ty máme moc rádi.
4: Velmi sympatický lidi, jako herci taky samozřejmě, prostě obdivujeme je, máme je rádi.
3: Máme moc rádi, jsou to fajn lidi.
7: Jako vy.
3: Děkuju.
2: My obdivujeme vás a moc si ceníme vaší otevřenosti.
1: Hana a Jiří se už od začátku těšili, že založí rodinu, ale nedařilo se. Od svatby utekly celé dlouhé 4 roky, než se jim to povedlo. Štěstí bylo ale rovnou dvojnásobné.
2: Nikdo je nepřipravil na to, jak velký je strach o milované děti.
3: No tak byli jsme šťastní, že prostě máme dvojčátka, málem jsme od dcerku přišli. Protože Česká Lípa gynekologie je hrozná v té době. Já totiž, my máme spolu oba stejnou krev Bčko. A já mám mínus, on má plus a to je to nejhorší nastavený prostě, že je to dost nebezpečný pro ty děti.
7: A to jste věděli dopředu nebo až po?
3: To jsme věděli dopředu, jo. To jsme věděli dopředu, ale jestli nějak ty papíry se nějak nepřendaly do té nemocnice, nebo prostě to tam tak nebylo, že prostě já jsem porodila. První šla dcerka, ta měla 1,70 kg, kluk měl 2,30 kg, holčičku jsem ani pořádně neviděla, dali hned do inkubátoru a vezli do Liberce. Jo? No a takže já jsem asi 3 měsíce byla jenom s chlapečkem, jsem se o něj starala. No a pak taťka tam denně volal do toho Liberce a denně prostě chtěl vědět, jak to s tou dcerkou vypadá, že prostě a doktor jako, já to zkrátím, protože to je na dlouhou dobu. Prostě pan doktor říkal, že to s ní je vážný, že prostě jí odcházejí nadledvinky a já nevím, co nefunguje a tak dále, že je maličká. A otec říkal, no a pane doktore, nemohlo by to být tou krví? A on říkal, jakou krví? No dcera má B minus, zeď má B plus. On prý praštil telefonem, ozval se za 2 dny, udělal jí transfuzi, vyměnil jí celou krev prostě a ona začala přibírat a začala se normálně z toho dostávat. Kdyby nebylo táty, tak umřela.
4: Je to bojovnice, je vitální dcerka, jo, je to...
3: Dcerka je tvrdý.
4: Tam je problém, že kdyby to bylo obráceně, jo, tak to nevadí, ale když má žena minusový RH faktor, tak tam převládají protilátky, jo, a vlastně ten nový organismus, to dítě to zabíjí, jako jo, prostě mi to špatně začaly fungovat ledviny a tohle z toho, no, a tak tam byl obrat během týdne 14 dnů prostě o 180 stupňů.
7: Ale když na začátku přišla ta zpráva, že vlastně dcera bojuje takhle o život, co to s vámi udělalo, co se odehrálo?
3: Mě to neřekli, neřekl mi to táta ani manžel, ty to věděli i s maminkou a neřekli mi to, protože já jsem kojila, že jo, kluka, že jo. No a pak jsem to nějak asi po měsíci z nich, protože už to bylo jako vážný, tak jsem to z nich dostala, no a já jsem ztratila mlíko, že jo, tím pádem, jak prostě jsem jako byla psychicky na tom špatně. No, ale pak se holčička dávala dohromady a z toho jsme měli velkou radost, no, že to takhle dopadlo. A nikdo nevěděl, že budu mít dvojčata.
2: Láska je jako břeh řeky, který nás vede, chrání a poskytuje nám útočiště.
8: Ale i ze břehu občas vidíte, že vaší lásce jde o život. Zažila to i Hana. Během dovolené v Řecku se za surfujícím Jiřím vzedmula obrovská 7-metrová vlna.
2: Byl jí unášen více než 100 metrů a vlečen ke břehu. Hana se jen modlila, ať to Jiří přežije. Měla obrovský strach.
3: Jako jednou pořádně bála teda, to jsem byla z toho úplně moc. Já jsem měla nejdřív hrozný stek, pak jsem úplně jako, ne, že bych skolabovala, to ne, ale úplně jsem se tak jako málem sesypala a pak zase to ve mně probudilo a prostě jsme tak jako se snažili radit, aby, jak říkal, spíš neplaval přímo, ale spíš tak, aby se nechal unášet. No a vím, říkám, že první byl stek, pak byl strach. No.
7: Kdy přišla úleva?
3: Když vyplaval jako u toho břehu, vytahovali jsme ho se synem, takže to byla fakt úleva, jsme si sedli a všichni jsme si odechli. No. Já si myslím, že jsem tam taky neměla daleko k tomu breku. No. No, bylo to.
7: Člověku probleskne to, že najednou by ten v mžiku druhý nemusel být, že jo?
3: Tak. A stačí vteřina, halejte, a máte to, jak se říká, odbitý, no.
4: No, Hanka měla taky zdravotní problém, to bylo dětem asi 2 roky, to jsem se o ní opravdu bál. To jako praskla jí cysta, měla cystu na vaječníku a praskla jí cysta. Respektive v dobrým doktor Dušek ho ji vyšetřila a propíchy to tam prostě úmyslně, aby se jí to, že ono se to střebá, protože si myslí, že to je vodní, jo, a ona měla krevní, jo. Mě obdala v noci a to šla na záchod, a prostě se mi sesypala, já jsem se na to vzpomněl a to, a ona jaký se vylila krev do břicha, měla tam asi litra půl krve a to, tak jsem hned volal záchranku a tohle, no, a to jsem byl jako, to se mi nelíbilo vůbec.
7: Kdy v tu chvíli člověku dojde, že je něco vážného, že se začne i bát? Hned v tu chvíli, nebo až když zavoláte a uvědomí si, co ještě se všechno mohlo stát?
4: V tu chvíli, Patryku, jsem si to uvědomil. Prostě. Když se člověku někdo složí v náručí a toho prostě je v limbu je mimo, tak tam končí legrace. Aspoň z mého hlediska to tak bylo. No.
7: Je fajn mít v tu chvíli vedle sebe někoho takového, jako je Jirka?
3: Určitě. Bejt sama, tak nevím, jak bych to všechno zvládala po všech stránkách. Prostě podpoří, naleje kladnou mysl do hlavy, no a tak nějak hodně podpoří. A ta podpora je velmi důležitá v manželství, protože když jste na všechno sám, tak je to na bačkoru.
4: Je to tak? A člověk to prožívá víc a intenzivněji, čím je starší. No.
5: má radost z toho a váží si toho, že jsme se dopracovali spolu, vychovali děti, všecko, že máme dobrý zázemí životní. Můžeme se jeden na druhého spolehnout. Už má člověk větší rozum, než je starý.
7: Má?
3: No, trošku to musím krotit. Protože náš táta by dělal všechno, no. A teď na starý kolena, teda jak vám říkala, že byl vždycky celý život po těch motorkách, to užil. Tak nedávno si koupil syn motorku a pak za mnou syn přišel a říkal, mami, kup tátovi motorku, teď celý život o to stál. A já říkám, to se chceš, aby se mu zase něco stalo. A tak můj kup. No tak oni si koupil motorku. Tak teď jezdí oba, mají oba jak syn, tak manžel má motorku a jezdí spolu. A když jedou, tak mám oba o ně strach a velký. Asi jako každá máma nebo žena. No, na motorku už si nesednu, to jako dřív jsme teda spolu jezdívali hodně, ale teď už se bojím, no, na tu motorku sednout.
5: Tady končí legrace. Tady končí legrace. Tady musí být člověk velice pokorný.
7: Co byste si chtěl splnit ještě za sen takhle?
5: Jsem naprosto spokojený. Šťastný, žiju tady. Jo, to jsem si přál žít tady prostě v baráku na venkově, protože já jsem vyrůstal taky v baráku, jo. Tohle z toho, tady mám štěstí své.
7: Manželku, Hanku, jaké to je vidět ho takhle šťastného na motorce?
3: Proto jsem mu to dovolila, no. Aby byl šťastný, aby si splnil sen. A mám radost, že... Akorát mám strach.
5: Co dodat? Řekla všechno. Chápuji.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ten dnešní příběh patří manželům Haně a Jiřímu Hrobařovým. Jsou spolu už 51 let a to nepočítáme ty 4 roky předtím.
2: Myslíte si, že o sobě vědí všechno? Zkusíme to ověřit několika všetečnými otázkami o jejich partnerském životě. A Patrik Rozehnal se nebude bát položit také intimní otázky.
3: Kdo se víc červenal po první puse?
4: Já určitě.
5: To bylo večer po smě. Nevím, jsme se vzájemně neviděli.
3: Kdo vymýšlel kam na rande?
5: No v podstatě já jsem to navrhnul. No.
4: Jirka, muž.
3: Kolikrát za život změnila Hanka barvu vlasů?
5: No já myslím ani jednou, až teďka na stáří, jako když to tak řeknu, ošklivě se přibarvuje. Jako, no.
3: Kolikrát za život jste změnila barvu vlasů?
4: Dvakrát. Tohle je moje a rezavou jsem nosila.
3: Kdo káral děti, když bylo třeba?
4: No tak oba bych řekla.
5: Tak asi na stejno. Nechtěli jsme jakoby, se jeden před druhým schazovat, nebo prostě, aby to tak vyznívalo, že jeden je hodnější, jeden je přísnější, nebo tak.
3: Kolik času stráví před zrcadlem?
5: Půl hodiny.
4: Tak třeba tu půl hodinku, než se člověk nalíčí a tak dále.
3: Co chodí váš muž ujídat nebo upíjet potají?
4: Voříšky, na voříšky ujíždíme. To ujíždíme oba. Salámy, no, ale on sní všechno.
5: Salám, sýr, no, brambůrky občas, no, ty voříšky, ty jsou populární, nebo ty máme rádi, no, takže takhle, no.
3: S čím nejčastěji chcete pomoct od svého muže?
4: No, v kuchyni, tak nějaká, nebo na zahradě, takový ty těžký práce.
5: S čímkoliv se potřeba tady v domácnosti, no, s vařením, no, jako já rád jsem tam v kuchyni, no, umím něco i uvařit a prostě rád i pomůžu, protože jako nikdy jsem neuznával to, že prostě chlap leží doma na kanapě a jako já jsem si Hanku nebral kvůli tomu, abych měl doma služku, je to manželka.
3: Jak často se holíte?
5: Nevydržím to dělat 14 dní, pak už je to tak svědí, že to musí dol, jo, ale dříve, když jsem mladší, tak jednou za 3 dny, no, pak jednou za týden, no. Teď jednou za měsíc, ale to už je kravý mest.
4: Nerad se volí, no.
3: A vy byste chtěla by víc?
4: Mně to nevadí.
3: Jak se ráno přivítáte nebo pozdravíte se?
4: Občas si dáme pusu a tak, to je všechno.
5: Anička přijde a jí řeknu dobré ráno. No, mám radost toho, že se usmívá, jak se vyspala. Takhle, no.
3: Dáte si pusu i ráno?
5: Dáme.
3: Co nosíte raději, slipy nebo trenky?
5: Trenky.
4: Trenýrky.
3: Dívá se na vás vaše žena někdy, když spíte?
5: To já nevím, když spím. Asi jo. No a když se mnou začne soumat, že chrápu, no, tak se asi na mě podívá.
4: Když hodně chrápe, tak se na něj koukám a říkám, přestaň chrápat, otoč se na stranu.
3: Kdy jste své ženě naposledy řekl, zavři oči?
5: Tápám v paměti, no, kdy byly jaký dárky, to říkávám, no, když něco takového, no, i tu kytičku, no, když ji mám někde připravenou, no, taky řeknu, zavři oči a to, a používám to takhle, no.
4: Třeba když mám narozeniny a koupím mi kytku, tak zavři oči. Brouku. Neodcházím, ale nesu ti kytku.
3: Jak líbá vaše žena?
5: Jako Bůh.
4: Normálno, jak bych to měla říct. Žádný tyhle ty francouzáky, to ne, už. Normální pusu.
5: Hezky, jako žena milující.
3: Kdo je vášnivější?
5: Mám se to tak na stejno.
4: Já si myslím, že jsme byli na tom oba stejně, tak nějak, jako.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Hana i Jiří jsou jako dvě slunce. Tolik vyzařují energie. A neschovávají si ji jen pro sebe. Žijí pro obě své děti a celou rodinu.
2: Jak prožívají svou lásku, svůj život i v tomto věku? Co je baví? A jaké všechny sporty třeba spolu dělali?
5: Lyže, cyklistiku, já jsem dělal windsurf.
4: Já taky.
5: Taky jezdila, no, z menší plachtu jsem ji ušila, to, aby se nenadřela, no. Já ty inliny, nevím, jestli se nazvat sportem motorka, to spíš je koníček, jakoby, nebo prostě vášeň taková. Co ještě ani?
4: No, taky přemýšlím, že to je tak asi všechno.
5: Stanování, no, no, podstan na to, to, to.
4: No, to není sport. Měli jsme nafukovací člun, jezdili jsme na člunu.
5: Jezdili jsme na člunu, tohle z toho na Beronku. Hanča byla čtyřikrát na Spartakiádě, cvičila.
4: Třikrát.
5: Nebo třikrát.
4: No a ještě vlastně dodám, že jsem vlastně chodila mraky let na gymnastiku, normálně ne na gymnastiku, ale aerobik a tohleto cvičení, no, nářadí, kruhy, jo, kozu.
3: Společně už, jestli se nepletu, tak tančíte pořád.
4: Pořád se snažíme tančit, ale teď jsme...
5: Občas já v koleni píchne a takový věci a tohleto, no.
3: Byla by nějaká rada těm, co jsou mladší, co ještě třeba nedosáhli na těch 50 let spolu, nebo vůbec mladší, kteří začínají svůj život a poslouchají náš pořad, a tohle by měla být i inspirace, návod, jak se dožít hezkého manželství i po těch letech. Měli byste nějakou radu, na co dbát v tom životě pro ty dva, co by mělo fungovat, aby to takhle hezky vypadalo i v tomhle věku?
5: Tolerance, vzájemná podpora, pokora a neřešit nesmysly. Já bych to... Chlapi to mají ve zvyku, nebo já prostě jsem dělník, říct to hrubějc, co? Neřešit nesmysly, nehádat se kvůli nesmyslům.
4: Taky bych ještě přidala, že si mají lidi věřit.
5: Tak.
4: Jo, že prostě takový nějaký, no prostě věřit, no. Tolerance a věření, prostě to je, bych řekla, základ. Jo. A dělat to všechno spolu.
3: Čím vám dělá hezký den?
5: Tím, že tady je se mnou. Že sdílíme život spolu, společný.
4: Že je milej, že prostě si navzájem jako pomůžeme. No v dnešní době, když jsem na všechno sama jako takovýhle barák, je to náročný, no. A už jsem starší samozřejmě, a co jsem dříve zvládla, já nevím, za chvíli, tak dneska udělám kousek a musím si jít sednout a zase kousek a je to náročný, takže jsem ráda, že mě pomůže, no. Jsem za to jako šťastná a hrdá, že takovej je, protože takovej chlapů si myslím, že je málo dneska.
5: Ten den je hezký, když jak jste se ptal, když přijde ráno do kuchyně a vidí to v očích, jak je zářej očička, jak se usmívá, že se dobře vyspala a to. A...
3: Dokázala byste mi popsat, srovnat, jaká byla ta láska v těch 17, 20 a jaká je teď v tomhle věku?
4: Když jsme byli mladí, tak to bylo... Zamilovánost, prostě to bylo milování, že jo. Každý den jsme se milovali, měli jsme se rádi. Dneska je nám 70, máme se rádi, ale už to není takový intenzivní, prostě je to taková ta láska jiná, jo, prostě.
3: Do čeho se přetavila?
4: Není to taková ta vášnivá láska, jo, ale pořád se máme rádi. Když mě veme kolem ramen, tak je to fajn, dáme si pusu, je to fajn, jo.
3: Prostá otázka. Milujete Jirku?
4: Jo, pořád. Prostě ho pořád mám ráda.
3: Milujete jí?
5: Říká mi to často, snažím se jí to říkat často. Z určitýho důvodu. Protože kdyby třeba jednou za týden obejmout, ty dát ty pusu a mám tě rád a jsi hodná, nebo prostě takhle zahřát srdíčko tomu druhému. Hřejivý slovo.
3: A jste rád po těch letech, že se ho takhle vzájemně s Hankou hřejete už více jak 50 let?
5: Určitě. Miluji samozřejmě, ale jsem šťastný.

0: Hana a Jiří Hrobařovi protančili životem s láskou. Vložili do toho svá srdce, pevně se jeden druhého drželi a milující pohled v jejich očích nikdy nevyhasnul. Dokázali to, co jim radila maminka. Dělat věci spolu.
1: Voltaire kdysi napsal: Láska je ze všech vášní nejsilnější, neboť útočí současně na hlavu, srdce i tělo.
0: Nechte se zasáhnout láskou a nestrácejte naději, víru ani čas. Věřte, že čistá a bezmezná láska může potkat každého z nás.
1: V to věří Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: V přírodních koupalištích se zhoršuje kvalita vody. Někde hygienici koupání úplně zakázali. Policie prověřuje okolnosti spojené s rekultivací hnědouhelného dolu ČSA na Mostecku. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Kvalita vody na některých přírodních koupalištích nebo v rybnících se zhoršuje. Podle hygieniků k tomu přispívá minimum srážek a extrémně teplé počasí. V některých vodách tak přibývá sinic i řas.
3: Šeberák v Kunraticích nebo Kachlička na Havlíčkobrodsku. To jsou rybníky, kde hygienici zakázali koupání. Kvůli sinicím můžou mít lidé zdravotní problémy, vysvětluje mluvčí pražských hygieniků Petra Batok.
4: Svědění kůže, začervenání očí, při náhodném požití také žaludeční a střevní potíže.
3: S takovými riziky musí počítat i lidé, kteří se chystají do vody, kterou hygienici označují jako nevhodnou ke koupání. Špatná kvalita je třeba v Motolském rybníce v Praze, v jezeře Chmelař na Litoměřicku nebo v Brněnské Přehradě. A podle Jany Derkové z Jihomoravské hygienické stanice se může situace zhoršovat.
5: Budeme-li počítat s tím, že nepřijdou žádné srážky a alespoň nám nepřijdou na pomoc chladnější noci.
3: Zkontrolovat kvalitu je možné na webu koupacivody.cz. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
2: Národní centrála proti organizovanému zločinu se zabývá děním kolem rekultivace hnědouhelného lomu ČSA na Mostecku. Českému rozhlasu to potvrdil její mluvčí Jaroslav Ibehej. Bližší informace podle něj centrála zatím zveřejnit nemůže.
6: Severní energetická, pod kterou lom spadá, přitom před necelými dvěma týdny oznámila, že chce sama rozhodnout o rozdělení peněz, které při obnově lomu ušetří. Ministerstvo životního prostředí ale trvá na původní dohodě, podle které měly peníze zamířit k okolním obcím prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Už po páté v letošním roce poničili vandalové část železniční trati mezi Českým Hrádkem nad Nisou a Německou Žitavou. Koleje tam vedou 4 kilometry přes polské území, kde opakovaně lidé kradou nebo ničí kabely. Kvůli tomu pak mají vlaky zpoždění od 10 do 30 minut. Podle nezávislého místostarosty Hrádku Jaroslava Poláčka by tak cestující měli při plánování cesty počítat raději s časovou rezervou.
7: Dokonce jednou za 3 hodiny se jeden spoj úplně vynechá. Lidi jsou naštvaný a polská strana neumí zasahovat, vymýšleli nějaký fotopasti nebo něco takového, zatím to úplně není v řešení. No a Koryt se obrátil i na nás, jestli bychom mohli zprostředkovat nějakou spolupráci s policií, protože to trvá dlouho.
2: Protože ale k vandalismu dochází na polském území, nemá česká policie žádné oprávnění na místě zasahovat. Sport. Fotbalisty Sparty posílil Matěj Jurásek. Bývalý slávista přišel na Letnou na roční hostování s opcí na přestup z Noriče, který hraje druhou nejvyšší anglickou soutěž. Počasí. Zítra bude jasno nebo skoro jasno beze srážek. Na západě pak večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 na 22. kilometru směrem do Brna stojí na krajnici porouchané osobní auto. A v Praze dejte pozor ve Veselanské ulici. Motorkář tam havaroval do svodidel. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, vážení a milí. No, pojďte se podívat tady. Vidíte, u mě doma v knihovně celá jedna dlouhá řada patří Karlu Čapkovi. Dokonce různá vydání, výběry. Panečku, tak to by bylo, aby nebylo z čeho vybírat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dnešní divadlo pro vaše uši, ano, věnujeme opět počase Karlu Čapkovi. Pro dnešní večer především tedy Karlu Čapkovi povídkáři, který vstoupil originálním způsobem nejenom mezi autory detektivní literatury, protože ony ty Čapkovy povídky vlastně nejsou nikdy čisté detektivky, spíš takové psychologické příběhy s kriminální zápletkou. No a když se navíc obrací do historie, vzniklo z toho třeba tohle zajímavé vyprávění o pádu rodu Votických a v rozhlase výborná příležitost pro dvojici Miloš Kopecký a Vlastimil Brodský.
2: Jednoho dne přišel do kanceláře policejního úředníka doktora Mejzlíka takový pomenší člověk se zlatými brýlemi a ustaranou tváří.
3: Archivář Divíšek. Pane doktore, já k vám jdu na poradu. Jako k vynikajícímu kriminalistovi. Mě totiž řekli, že vy račte být jaksi zvlášť, pokud jde o složitější případy. Totiž to je neobyčejně záhadný případ.
2: Doktor Mejzlík vzal do ruky tušku a poznámkový blok.
4: No prosím, jen řekněte, oč jde.
3: Mělo by se vyšetřit, kdo zavraždil toho Petra Berkovce, jak zemřel jeho bratr Jindřich a co se stalo s jeho chotí Kateřinou.
4: Berkovec Petr, pokud vím, nemáme tady o jeho smrti žádné hlášení. Vy chcete podat udání?
3: Ale ne.
2: Pan archivář se neklidně zavrtěl na židli.
3: Totiž já se k vám obracím o radu, víte? Muselo se stát něco strašného.
4: A kdy to bylo? Prosím, nejdřív datum.
3: No přece roku 1465, to byste měl vědět, pane. Za požehnané vlády krále Jiříka z Poděbrad.
4: No tak, milý pane, na tenhle případ je spíš doktor Knobloch.
2: Abyste věděli, to je policejní lékař.
4: Já vám ho zavolám, ano?
2: Pan archivář se zasmušil.
3: To je škoda. Mě tak doporučovali vás. Víte, já právě chystám historické dílo o vládě Jiříka z Poděbrad a přitom jsem klopítl o takovou věc, se kterou si nevím rady.
2: Neškodný, rozhodl se doktor Mejzlík.
4: Milý pane, já se obávám, že vám nebudu mnoho platen. Abych se přiznal, v dějinách jsem příliš slabý.
3: To je chyba. Dějiny byste měl znát. Ale i když vám, pane, příslušný materiál není znám z první ruky, já vám uvedu všechny zjištěné okolnosti. Bohužel je jich málo. V první řadě je tu ten dopis pana Ladislava Pcháče z Olešné panu Janu Boršovskému z Čerčan. Ten dopis je vám ovšem znám.
4: To prosím není.
3: Ale člověče, ten dopis přece publikoval už před 17 lety historik Šebek ve svých registech, aspoň to byste mohl vědět. Jenže ani Šebek, ani Pekař, ani Novotný, ani nikdo jiný nevěnoval tomu dopisu patřičné pozornosti. A právě ten dopis, který byste ovšem měl znát, mě uvedl na stopu tohoto případu.
4: Aha. No tak dál.
3: Tedy nejdříve ten dopis. Já tu jeho text bohužel nemám, ale jenom jedna zmínka se týká našeho případu. On tam totiž pan Ladislav Pcháč píše panu Boršovskému, že jeho, totiž pana Jana Boršovského strýc, pan Ješek Skalický ze Skalice, a to jméno si prosím pamatujte, že tedy pan Ješek Skalický ze Skalice toho léta páně 1465 není čekán na dvoře v Praze, jelikož jeho milost královská vlastní rukou panu Ješkovi po těch neblahých skutcích na Votici Velenově, jak praví korespondent, uložila na dvůr královský nadále nechoditi a prchlivosti své pánu bohuželeti a spravedlnosti boží čekati. Tedy rozumíte? My bychom řekli, že jeho milost král pana Ješka konfinoval na jeho zboží a statcích. Pane, není vám něco nápadné?
2: Pan Divíšek se vítězně zahleděl na doktora Mejzlíka.
4: Tedy zatím mi ještě není nápadného nic.
3: A vidíte, Šebek si toho také nevšiml. Tedy velmi nápadná, pane, je ta okolnost, že jeho milost král nevolá pana Ješka, ať už pro jakékoliv neblahé skutky, Na řádný světský soud nýbrž doporučuji jeho boží spravedlnosti. Jeho milost tím dává zřejmě najevo...
2: Pan archivář nabyl úctivého výrazu.
3: ...že ty neblahé skutky jsou takového rázu, že je sám panovník výjímá ze světské spravedlnosti. Kdybyste znal jeho milost, pane, věděl byste, že to je naprosto nevšední případ. Král Jiří blahé paměti tuze držel na řádné a přísné konání spravedlnosti.
4: No, snad se pana Ježka bál, prosím vás, za těch jeho času.
3: Pane, co to říkáte? Král Jiří, že by se někoho bál a dokonce někoho z pouhých rytířů?
4: Aha. No tak to byla nějaká protekce, to víte u nás.
3: Žádná protekce. Za krále Vladislava byste snad mohl mluvit o protekci. Ale za krále Jiříka ne, pane. Na toho byste si s protekcí nepřišel. Ten by vás hnal.
2: Pan archivář se poněkud uklidnil.
3: Žádná protekce ne. Pane, tady zřejmě muselo být něco zvláštního na těch neblahých skutcích, že jeho milost král je ponechal boží spravedlnosti.
4: Aha, no a jaké to byly skutky?
3: No to přece vy mě máte nalézt. No nač pak jste kriminalista? Právě proto k vám jdu.
4: Pro pána krále, jak já můžu vědět, co se stalo léta páně 1465?
3: Nejdřív musíte znát fakta. Když tedy jsem si všiml té nejasné narážky, začal jsem pátrat po těch neblahých skutcích na Votici Velenově. Bohužel se nezachoval žádný zápis, ale za to jsem v kostele na Votici Velenově našel náhrobní kámen pana Petra Berkovce. A ten kámen, pane, je právě z roku 1465. Víte, on pan Petr Berkovec byl zeť pana Ježka Skalického, toho, kterého král Jiřík nepozval na Pražský hrad. Petr Berkovec pojal za manželku jeho dceru Kateřinu. Tady je fotografie jeho náhrobku. No, nevidíte nic zvláštního?
4: Ne, nevidím.
2: Doktor Mejzlík prohlížel z obou stran fotografii náhrobního kamene, na němž byl vytesán nějaký rytíř s rukama složenýma na prsou a dokola nápis gotickou frakturou.
4: No počkejte. Počkejte, tady v rohu je otisk prstu.
3: No to je snad od mého prstu, ale všimněte si tady toho nápisu.
4: Ano, Domini MCCCCL. X5, no léta páně 1465, no to je letopočet smrti toho pána, ne?
3: No to se rozumí, ale nevidíte nic? Některá písmena jsou zřejmě větší, koukejte se.
2: Rychle začal psát tuškou zmíněný letopočet.
3: Ten sochař vytesal schválně písmeno O, C a C větší. To je kryptogram, rozumíte? Napište si ta písmena O, C, C. Nenapadá vás nic, no?
4: O, C, C. No, O, C, C. To by mohlo být... Aha! Zkrátka Okcizus, že? No to znamená zavražděn.
3: No právě. Sochař tím naznačil potomstvu, že urozený pan Petr Berkovec z Devotice Velenova byl úkladně zavražděn. Tady to máme.
4: No a zavraždil ho jeho tchán, ten Ješek Skalický.
3: Nesmysl. Kdyby pan Ješek zavraždil pana Berkovce, volala by ho jeho milost na hrdelní soud. Ale to není všechno, pane. Hned vedle tohohle náhrobku je druhý, pod kterým odpočívá Henrikus Berkovec de Votice Velenova, bratr pana Petra. A na tom náhrobku je týž letopočet, 1465, jenže bez kryptogramu. A pan Jindřich, čili Henrikus, na tom náhrobku má v rukou meč. Sochař chtěl patrně naznačit, že zemřel v čestném boji. A teď mě pro boha povězte, jak ty dvě smrti spolu souvisí.
4: No tak... Snad je to jen náhoda, že ten Jindřich přišel o život téhož roku.
3: Náhoda. Pane, my historikové žádnou náhodu neuznáváme. Kam bychom přišli, kdybychom připustili, že se něco stalo náhodou? Tady musí být přece nějaký příčinný vztah. Ale to není pořád ještě všechno. Rok na to 1466. Zemřel v pánu pan Ješek Skalický a prosím, jeho zboží tak připadlo dědictvím jeho sestřenci, řečenému panu Janu Boršovskému z Čerčan. Víte, co to znamená? To znamená, že jeho dcera Kateřina, kterou, jak ví každé malé dítě, pojal roku 1464 pan Petr Berkovec za ženu, už také nebyla naživu. A tahle paní Katuše, prosím, ta nemá nikde žádný náhrobek. Račte dovolit. To je také náhoda, že paní Katuše nám naprosto mizí hned po smrti svého manžela? Co? Tomu říkáte, pane, náhoda? A proč nemá náhrobek? Co? Náhoda? Nebo právě to jsou ty neblahé skutky, pro které jeho milost král doporučoval panu Ježkovi spravedlnost boží?
4: Poslyšte, to je docela možné.
2: Doktor Mejzlík se dlouze a povážlivě zadíval na seznam osob.
4: To je zatrápená věc, no. A možná, že nám schází někdo pátý.
3: Co byste chtěl s tím pátým? Vždyť se ani s těmi čtyřmi nevíte rady.
4: No, pak tedy to musel být někdo z těch dvou, kdo zabil Berkovce. Buď jeho tchán, nebo jeho bratr, ale... Safra, poslouchejte, že ona to udělala, ta Kateřina.
3: Pro pána, na to jsem nechtěl ani pomyslet. Ježíš Maria, že by to provedla ona? A co by s ní bylo dál?
2: Doktoru Mejzlíkovi zrudly uši od přemýšlení.
4: Okamžik. A už do toho začínám vidět. No hrom do toho, no tohle je případ. No ano, to se shoduje. Pan Ješek v tom má hlavní roli. Kruh se zavírá a proto on Jiří... No teď tomu rozumím, poslouchejte, to byl Číman, ten král Jiří.
3: To byl, panečku, to byl moudrý panovník.
4: No, tak koukejte se.
2: A doktor Mejzlík usedl na svůj vlastní kalamář na stole.
4: Tak nejspíš to mohlo být takhle a já na to vezmu jed, že to tak bylo. Tedy především hypotéza, kterou přijmeme, musí vzít v počet všechna daná fakta. Žádná ani sebe menší okolnost jí nesmí odporovat. A za druhé, je musí vřadit do jediného souvislého děje. Čím jednodušší a uzavřenější a souvislejší je děj, tím je pravděpodobnější, že se věci staly tak a ne jinak. Tomu my říkáme rekonstrukce činu. Víme? Hypotéza, která všechna zjištěná fakta zařadí do nejsouvislejšího a nejpřehlednějšího dějového pásma, ta pro nás bezpodmínečně platí, rozumíte? To je naše metodické pravidlo.
3: Ano.
4: Tedy fakta, která musíme mít na zřeteli, jsou v pravděpodobném pořádku tato. Za prvé, Petr Berkovec pojal za choť Kateřinu, za druhé byl zavražděn, za třetí Kateřina mizí bez náhrobku, za čtvrté Jindřich bere za své v nějakém boji, za páté král vytýká Ježko.

0: někde zahrabána jako pes. A proč vůbec nebyla pohnána na řádný soud? No patrně, protože ji nějaký prchlivý mstitel bezmála na místě zabil. Byl to Jindřich? Patrně ne. Kdyby Jindřich trestal Kateřinu smrti, byl by s tím starý Ješek asi souhlasil a proč by ho potom král káral za jeho prchlivost? Tedy z toho plyne, že Kateřinu utratil její rozuřený otec. Aha. No a teď je otázka, kdo zabil v boji Jindřicha, pane? No, kdo to udělal?
1: Nevím.
0: Ale tak přece Ješek, člověče. Vždyť už tu nikoho jiného nemáme. Teprve tím se nám celý příběh zaokrouhluje, chápete to? Tedy podívejte se. Kateřina, žena Petra Berkovce, jak se říká, zahořela hříšnou láskou k jeho mladšímu bratrovi Jindřichovi.
1: Máte na to doklady?
0: Ale no to plyne z logiky děje, prosím vás. Poslouchejte, buď jde o peníze nebo o ženskou. To my známe. Jak dalece Jindřich tu vášeň opětoval, to nevím, ale tady musíme hledat motivy, proč by Katuše zavraždila svého muže. A já vám říkám do očí, že ona to udělala.
1: Já jsem to tušil.
0: No a teď se objeví na scéně její otec Ješek Skalický jako rodinný mstitel. Zabije svou dceru, protože ji nechce odevzdat Katovi, a pak vyzve na souboj Jindřicha, protože ten nešťastný mladík je jaksi spoluvinen na zločinu a zatracení jeho jediné dcery. V tom souboji Jindřich padne s mečem v ruce. Ovšem je tu druhá alternativa. Jindřich chrání Kateřinu vlastním tělem před rozuřeným otcem a v souboji padne. Ne. Ta první alternativa je lepší. No, tady máte ty neblahé skutky. A král Jiří, protože cítí, jak málo je lidský soud povolán soudit čin tak divoce spravedlivý, ponechává docela rozumně toho strašlivého otce, toho prchlivého mstitele vyšší spravedlnosti.
1: Pane, vy jste prokázal cennou službu naší historické vědě. To vrhá tak dramatické světlo na tehdejší lidi a vůbec. Až vyjdou mé dějiny vlády krále Jiříka z Poděbrad, dovolím si vám je, pane, poslat. To budete koukat, jak tam ten případ vědecky zpracuju.
2: Po čase opravdu dostal doktor Mejzlík mohutný svazek dějin vlády krále Jiříka z Poděbrad s vřelým věnováním archiváře Divíška. Pročetl celou knihu od A až do Z, neboť přiznejme to, byl velmi hrd, že má podíl na vědeckém díle. Ale nenašel nikde nic. Až teprve na stránce 471 v bibliografických poznámkách četl drobonkým písmem toto. Šebek Jaroslav, Regesta 14. a 15. století, strana 213, dopis pana Ladislava Pcháče z Olešné panu Janu Boršovskému z Čerčan. Zajímavá, vědecky dosud nespracovaná poznámka o Ješku Skalickém ze Skalic zasluhuje zvláštní pozornost.

0: Bylo by chybou domnívat se, že povídky Karla Čapka patří jen a pouze do těch dvou svazků známých jako povídky z jedné a z druhé kapsy. Jsou tedy mimo jiné třeba i bajky a podpovídky, které se obírají člověkem, zvířaty, přírodou, věcmi, zkrátka mnoha věcmi kolem nás. K vydání je připravil, považte, doktor Miroslav Halík, takto otec dnešního profesora a teologa Tomáše Halíka. A mezi jinými v jeho zajímavém výběru najdeme i tenhle příběh o spolku věřitelů barona Biháriho.
1: Tak zase nám odešel jeden náš člen. Starý pan Police, víte, co prodával psací stroje, dej mu pánbu věčnou slávu, pravda, bylo mu už něco přes 80 let, ale ještě tu mohl dlouho bejt, no chudák, chodil tak rád na ty naše úterky. Kdybychom mohli tušit, že nás tak brzy opustí, byli bychom ho zvolili za našeho předsedu, ne, že by byl z těch větších věřitelů, ne. On měl za panem baronem jenom pár tisíc, ale aby měl starý pan radost, že jo? To se zas musí nechat. Mezi námi je dobrá vůle, pane, jako v málo kterém spolku. No teď už se to nedá spravit, ale jen jsme mu dali na rakev radost se podívat, jo. A jakýže je to spolek? No to máte tak... Žil v Praze nějaký pan baron Bihári, takový veliký urozený člověk, vlas jako havran a oči, no, ženské se za ním jenom bláznili. Měl v Bubenči najatou vilu, dvě auta a co se týče milenek, tak to jenom podle účtu jich bylo 7. Marná slava, byl to kavalír, ten pan baron. Měl mít velkostatek na Slovensku, lesní panství tamhle někde u Jasiny, nějakou celulózku, sklárnu a navrtaný petrolej, kde si u Antalovců. No zkrátka, báječný majetek. Nemáte ponětí, co na to potřeboval. Traktoru, mašina, kancelářských zařízení, šeku, psacích strojů, šperku a kytic. No jo, pravda, takový majetek má hroznou režii, ale pan baron se taky uměl ukázat. Všecko dělal ve velkém, člověk by na něm zrovna oči nechal. No, ono se pak ukázalo, že celulózka není, petrolej není, lesní panství není a velkostatek taky ne. Byla jenom sklárna, ale stroje z ní pan baron už dávno prodal. A taky se ukázalo, že pan baron Bihári není žádný baron, ale nějaký chájem rod tamhle z Perečína. Mělo se na něho udělat udán jako pro podvod a takové věci, ale když se sešlo pár jeho věřitelů, tak jako viděli, že by si na něm moc nevyžalovali. Něco těch koberců a voňavek, co měl ve vile, to by nikoho nevytrhlo, to dá rozum. Že jo, a když pana barona zavřou, no tak přijdeme o všecko, řekli si ti věřitelé. Ale třeba jednou pacholek mizerná přijde nějak k penězům. Gauner on je, hubu má jako šlejfíř a vystupovat umí jako kníže. Může se nám bohatě oženit nebo co? No zkrátka v takovém pádu by nám mohl zaplatit aspoň něco. Jenom ho nesmíme zničit, nebo své peníze už nikdy neuvidíme. No a tak se všechny žaloby odvolali a udělal se spolek věřitelů. Bylo nás asi 170. Ono vám to bylo jako tihle rotariáni, od každého povolání někdo. Obchodníci s auty, vrchní sklepníci, bankéři, krejčí, klenotníci, květinař, jeden stavitel, jeden koňař, parfumér, je švadle na pár advokátů a kde kdo. Dohromady asi za 16 nebo 17 milionů. No a tak jsme se teď scházeli a radili, jak pana barona zachránit, aby to s ním neprasklo. Museli jsme ho držet nad vodou, aby mohl semhle tamhle zkusit své štěstí a přitom dávat pozor, aby něco nespískal, po čem by ho zabásli. No, jednou jsme ho na den ztratili z očí a už nám zavalel nějaký podvod a my jsme to museli potichu vyrovnat. Pane, to byly napínavé doby. On byl pan baron zrovna posedlý po kartách a jen falešně hrát a jen falešně hrát. A nebo se chtěl dát na špionáž. To přinese báječné peníze. No porád ho někdo z nás musel hlídat. Ale to se musí nechat. Pan baron byl ukrutně milý společník. Vždycky nás skvěle pohostil a pak řekl, zaplaťte to a napište to na účet. No, co platno, jak živí jsme tolik neužili, jako tehdy s panem baronem. A taky jsme si na sebe zvykli a tuze dobře jsme si všichni rozuměli. No, sami takový starší, rozšafní, zkušení lidé, kteří by jenom chtěli vidět peníze, co měli za panem baronem. No a pak nám pan baron zmizel, prý utekl do Ameriky, do Hollywoodu nebo kam. No co pak ten se nestratí a možná, že jednou udělá ohromné peníze, dopak ví, třeba se nám po letech vrátí, jenže víte, my věřitelé jsme si na sebe opravdu zvykli. Pan baron nám sice ukrutně chyběl a ty peníze taky, ale ještě víc by nám chybělo, kdybychom se přestali jednou týdně scházet. My jsme si vždycky tak pěkně popovídali o těchto těch hospodářských věcech. No víte, co je dnes z těch trampota šikán a taky už není v kšeftě ta solidnost, jak bývala dřív. No taky jsme si vyměňovali zkušenosti z různých branží, kde pak jinde by se našinec dostal k tomu, aby slyšel, jak to vypadá v automobilech nebo v květinářství. Ale u nás, v tom našem spolku, jsou všechny ty branže, jak se říká, jako na jedné lodi. A tak jsme si řekli, vem to nešť, našeho pana barona vzal čert, ale my tuhle jsme se našli a budeme k sobě držet dál a basta. No, a tak my se každého úterka scházíme dál, už po 10 let. Vždycky si vzpomeneme na našeho pana barona, jak on se chudák v té Americe potlouká. A pak mluvíme o těch zlých časech. Člověk si aspoň uleví. I o všelijakých nemocech, že asi můžeme pohovořit. Já. Tak už asi 12 z nás je na pravdě boží. Starý pan Policer nám teď bude tuze chybět. Je škoda, že jste nikdy nepotkal pana barona Biháriho. To vám byl takový šaramantní pán. No, a vy byste aspoň mohl chodit do našeho spolku, že jo?
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
0: Jak už jsme dnes několikrát slyšeli, povídky Karla Čapka jsou věru vzácnou příležitostí pro velkou hereckou miniaturu. Velká miniatura, to zní hezky, co? Takový dialog pánů Miloše Kopeckého, Vlastimila Brodského, Karel Heger a teď Martin Růžek a Zločin na poště. To je vám další Čapkova citlivá studie lidského charakteru, ještě podpořená právě herectvím Martina Růžka. Ono je to tak, to Čapkovo můžeme trestat, ale někdo musí odpouštět. Stále platí. Tak zůstávejte ve zdraví a brzy naslyšenou, přátelé.
3: Pane, spravedlnost. To bych rád věděl, proč to je na obrazech taková ženská s kšandou na očích a s váškami, jako by prodávala pepř. Já bych mínil, že spravedlnost spíš vypadá jako četník. To by nikdo nevěřil, co věcí my rozsoudíme bez soudce, bez vážek a bez takových caviků. A já vám povím, pane, že tuhle jsem já sám usvědčil 2 lidi z vraždy a sám jsem je odsoudil k spravedlivému trestu a trest jsem vykonal a nikomu jsem o tom nehlásil ani slovo. Tak počkejte, vám to teda řeknu. No jo, že vy si pamatujete, pane, na tu slečinku, co tady v obci byla před 2 lety na poště. No, právě Helenka se jmenovala. Taková hodná a milá holka, hezká jako obrázek. Tak ta Helenka, pane, se loni v létě utopila. Skočila do rybníka a šla asi 50 metrů, než přišla do hloubky. Teprve za 2 dny vyplavala. A víte, proč to udělala? V ten den, kdy se utopila, přišla najednou z Prahy revize na poštu a našla, že Helence chybí v kase 200. Mizerné 200, pane. Trouba revizor teda řekl, že to musí hlásit dál a že se to bude vyšetřovat jako zpronevěra. Ten večer, pane, se Helenka z hanby utopila. Když ji vytáhli na hráz, musel jsem u ní stát, než přišla komise. Už na ní, chudákovi, nebylo nic hezkého, ale já jsem pořád viděl, jak se směje z toho šaltru na poště. Inu, všichni jsme tam za ní chodili, že jo? Tu holku měl každý rád, sakra, povídám si, to děvče neukradlo 200. Předně proto, že tomu nemůžu věřit, a za druhé, vždyť ona nepotřebovala krást. Její tatík byl mlynář tamhle z té druhé strany a ona šla na poštu jen z takové té ženské ctižádosti, že se sama uživí. Tatíka jsem dobře znal. Pane, to byl nějaký písmák a krom toho evangelik. A já vám řeknu, tihle evangelíci a duchaři u nás nikdy nekradou. Jestli ty 200 na poště chybí, to by je musel ukrást někdo jiný. Tak jsem, pane, té mrtvé holce tady na hrázi slíbil, že to tak nenechám. Tak dobrá, zatím jsem na poštu poslali nějakého mládence z Prahy, Filipek se jmenoval, takový šikovný a zubatý chlapík. Teda za tím Filipkem jsem chodil na poštu, abych něco vykoukal. To víte, je to tam jako všude na malých poštách. U okénka stolek, v tom stolku v šupleti peníze a známky. Úředník má za zády takový ten regál se všelijakými sazebníky a lejstry a váhu na vážení balíku a takové věci. Pane Filipek, povídá mu, prosím vás, koukněte se do těch vašich sazebníků, co by tak stál, řekněme, telegram do Buenos Aires. 3 koruny za slovo, povídá ten Filipek, jako by nic. Tak co by stál Express telegram do Hongkongu, ptám se ho zas já. To se musím podívat, řekl ten Filipek, vstal a obrátil se k regálu. A zatímco listoval v tom sazebníku zády ke stolku, protlačil jsem se rameny skrz to okénko, dosáhl jsem rukou na zásuvku s penězi a otevřel jsem ji. Otvírala se docela lehce a tiše. Tak děkuju, už to mám, povídám. Takhle se to mohlo stát. Dejme tomu, že Helenka něco hledala v tom regálu. Pak mohl někdo štípnout ty 200 ze šuplete. Koukejte se, pane Filipek, kdybyste mě ukázal, kdo v těch minulých dnech odtud něco telegrafoval nebo posílal. Pan Filipek se drbal na hlavě a povídá, pane Wachmeister, to nepůjde, víte, ono platí něco jako listovní tajemství, ledaže byste to hledal jménem zákona. Ale to bych musel ohlásit nahoru, že tu byla prohlídka. Počkejte, povídá mu, to bych zatím nerad dělal. Ale helejte, pane Filipek, chodíme spolu na kuželky tak ze známosti. Kdybyste vy se takhle z dlouhé chvíle nebo tak podíval do těch lejster, kdo v posledních dnech odtud poslal něco takového, že se třeba Helenka musela obrátit ke stolku. Pane Wachmeister, povídá ten Filipek, co pak o to? Odtelefonované blankety tu budou, ale od rekomandovaných dopisů a balíků máme jenom zapsáno, komu se to posílá, ale ne, kdo to poslal. Já teda vám sepíšu všechna jména, která tu najdu. Ono to vlastně nemá být, ale pro vás to už udělám, ale já myslím, že z toho poznáte starou belu. On měl, pane, ten Filipek, pravdu. Přinesl mě asi 30 men, to víte, na venkovské poště se toho mnoho nepodává, ještě takhle nějaký ten balík pro kluka na vojně, ale z těch jsem nevycucal ani nejmenší zdání. Pane, kudy jsem chodil, tudy jsem na to myslel. Tak mě tlačilo, že už svůj slib té mrtvé holce nesplním. Tak jednou, to bylo asi za týden, jdu zase na poštu. Ten Filipek se na mě cení a povídá, pane Wachmeister, s těmi kuželkami už nebude nic, já pakuju. Zítra sem přijde nová slečna z Pardubic z pošty. Aha, na to já. Nějaká disciplinárka, že jo, že tu slečnu přeložili z města na takovou mizernou venkovskou vesnickou poštu. Pane, povídá ten Filipek a kouká na mě tak nějak zvláštně. Ta slečna je sem přeložena na vlastní žádost, pane Wachmeister. To je divné, říkám. To přece víte, jaký ty ženský jsou. Je, povídá ten Filipek a pořád tak na mě kouká a ještě divnější je, že to anonymní udání, aby se na zdejší poště udělala blesková revize, přišlo taky z Pardubic. Já jsem si pískl a myslím, že jsem koukal na toho Filipka stejně, jako on na mne. A najednou povídá listonoš Uher, který si tam rovnal roznášku, jo, do Pardubic, on tam dopisuje skoro denně pan adjunkt z velkostatku nějaký slečně na poště, to bude jeho láska, že jo? Poslouchejte, fotr, povídá ten Filipek, nevíte, jak se ta slečna jmenuje? Nějak jako Julie Tauferová, řekl Filipek. Tak je to ona, ta, co sem má přijít. On pan Houdek jako pan adjunkt, povídá pošťák, taky dostává z Pardubic skoro denně psaníčko. Pane adjunkt, já mu říkám, tady je zas psaní od nevěsty. On mě jako pan Houdek chodí vždycky takový kus cesty naproti a tady má dnes bedničku, ale z Prahy. Hele, to je vrácená zásilka, adresát neznám. To on si pan adjunkt zmailil adresu, tak mu to nesu zpátky. Ukažte, povídá Filipek. Adresoval to na nějakého nováka, Praha, Spálená ulice, 2 kila másla, razítko 14. července. To tu ještě byla slečna Helenka, řekl pošťák. Ukažte, povídám Filipkovi a čuchnu k té bedničce. Pane Filipek, říkám, to je divné. To máslo bylo 10 dní na cestě a nesmrdí. Fotr, nechte tu bedničku tady a sypte s roznáškou. Sotva byl pošťák pryč, řekl mě ten Filipek. Pane Wachmeister, ono to nesmí být, ale tady je dláto. A šel pryč, aby to jako neviděl. Pane, já tu bedničku vypáčil. Byla v ní 2 kila hlíny. Tak já jdu za tím Filipkem a říkám mu, člověče, teda o téhle věci nikomu ani slovo, rozumíte? To já už si spravím sám. To se rozumí, sebral jsem se a šel jsem za tím adjunktem Houdkem do velkostatku. Seděl tam na kládách a koukal do země. Pane adjunkte, povídá mu, tady je nějaká konfúze na poště. Nevzpomínáte si, na jakou adresu jste posílal před 10 nebo 12 dny takovou bedničku? Ten Houdek trochu zbledl a povídá, na tom nezáleží, to už sám nevím, komu to bylo. Pane adjunkte, řekl jsem, a jaké to bylo máslo? Ten Houdek, který vyskočil bílý jako stěna, co to má znamenat, křičel, proč mě s tím obtěžujete? Pane adjunkte, povídá mu, to je tak. Vy jste zabil Helenku z pošty. Vy jste tam donesl bedničku s fingovanou adresou, aby ji musela vážit na váze. Zatímco vážila, vy jste se naklonil přes šaltr a ukradl jste ze šuplete 200 korun. Pro těch 200 korun se Helenka utopila. Tedy tak je to. Pane, ten Houdek se třásl jako list, to je lež, křičel, proč já bych kradl 200. Protože jste chtěl dostat na zdejší poštu slečnu Tauferovou, svou nevěstu. Ta vaše slečna udala anonymním psaním, že Helence chybí v kase peníze. Vy dva jste Helenku vehnali do rybníka. Vy dva jste ji zabili. Máte na svědomí zločin, pane Houdek. Ten Houdek se vám svalil na ty klády a zakryl si tváře. Jak živ jsem neviděl chlapa tak plakat. Ježíši Kriste, naříkal, Já nemohl vědět, že ona se utopí, já jenom myslel, že bude propuštěna, teď mohla jít domů. Pane strážmistře, já jsem si jenom chtěl vzít Julču, ale jeden z nás by se musel vzdát místa, kdybychom šli k sobě a pak bychom nestačili s platem. Proto jsem tolik chtěl, aby Julča přišla sem na poštu. 5 let už na to čekáme, pane strážmistře, to je taková strašná láska. Pane, já vám to nebudu dál povídat. Byla už noc. Ten chlápek přede mnou klečel a já, pane, jsem brečel nad tím vším jako starý vůl. Nad Helenkou i nad tím ostatním. Ráno po té noci jdu na poštu. Sedí tam za šaltrem bledá a vysoká slečna s takovýma palčivýma očima. Slečno Tauferová, povídám, tak tady mám rekomandovaný dopis. Podal jsem jí dopis s adresou ředitelství pošt a telegrafů v Praze. Podívala se na mne a přimázla na dopis nálepku. Okamžik, slečno, řekl jsem. V tom dopise je udání, kdo ukradl 200 korun vaší předchůdkyni. Kolik bude stát to porto? Pane, v té ženské byla hrozná síla, ale přece jen zbledla do popelava a stuhla jako kámen. 3,50 Kč vydechla. Odpočítal jsem 3,50 Kč a povídám, tady jsou, slično. Ale kdyby se tady ty 200 Kč, říkám, a dávám jí na stolek ty 2 ukradené bankovky, kdyby se ty 200 Kč našly tady někde zapadlé nebo založené, rozumíte, aby bylo vidět, že mrtvá Helenka nekradla, slečno, pak bych si ten dopis vzal zpátky, tak co? Neřekla ani slovo. Jen se tak palčivě a strnule dívala, já nevím kam. Za 5 minut tu bude pošťák, slečno. Povídám, tak co? Mám si ten dopis odnést? Kývla rychle hlavou. Tak já jsem ten dopis sebral a chodím před poštou. Pane, tak napjatě jsem ještě nikdy nepřešlapoval. Za 20 minut vyběhne pošťák Uher a křičí, pane Wachmeister, tak už se našly ty 200 Kč, co scházely slečně Helence. Ta nová slečna je našla založené v jednom sazebníku. To je náhoda. Fotr, řekl jsem mu, tak běžte a všude říkejte, že se ty 200 Kč našly. Víte, aby každý věděl, že mrtvá Helenka nekradla. Zaplať pánbu. Tak to bylo první. Druhé bylo, že jsem šel k starému velkostatkáři. Vy ho asi neznáte, je to hrabě, tak trochu blázen a moc hodný člověk. Pane hrabě, povídám mu, neptejte se mě na nic, ale jde tu o věc, ve které my lidé máme držet za jeden konec. Zavolejte si adjunkta Houtka a řekněte mu, že ještě dnes musí odjet na váš velkostatek na Moravě. Kdyby nechtěl, že ho na hodinu propouštíte. Starý hrabě zvedl obočí a chvíli na mě kouká. Pane, já jsem se nemusel nijak nutit, abych vypadal tak vážně, jak si jen kdo může představit. No dobrá, řekl hrabě, já se vás tedy nebudu na nic ptát a dal si zavolat toho Houtka. Houtek přišel a když mě viděl u hraběte, zbledl, ale stál jako svíce. Houtku, řekl hrabě, dejte zapřahat a pojedete k vlaku. Dnes večer nastoupíte službu na mém statku u Hulína. Budu telegrafovat, aby vás tam čekali. Rozuměl jste? Ano, řekl tiše Houtek a upřel na mě oči. Víte, takové oči jako zatracenec v pekle. Máte nějaké námitky, ptal se hrabě. Ne, řekl chraptivě Houtek a nespouštěl ze mě oči. Pane, mě bylo z těch očí housko. Tak můžete jít, skončil hrabě. A bylo to. Za chvíli jsem viděl, jak odvážejí Houtka v kočáře. Tak to je všechno. Až půjdete na poštu, všimněte si tam té bledé slečny. Je zlá. Zlá na všechny. A dostává takové zlé a staré vrásky. Já nevím, sejde-li se někdy s tím svým adjunktem, snad za ním někdy jede, ale pak se vrací zlejší a palčivější. A já se na ní dívám a říkám si, spravedlnost musí být. Já jsem jenom četník, pane, ale tohle vám povím podle své zkušenosti. Je-li nějaký vševědoucí a všemohoucí Bůh, to já nevím. A kdyby byl, tak nám to není nic platný. Ale já vám řeknu, musí být někdo nejvíc spravedlivý. To zas jo, pane. Protože musí být někdo, kdo by odpouštěl. Já vám řeknu, ta pravá a nejvyšší spravedlnost je něco tak divného jako láska.

0: jde o to, umět mapě číst.
1: Tam, kde je křížek, tam je kostel. Kdo špatně čte, tak říká postel. S kýmkoliv můžeš spát, kde modrá barva ledem zebe, tam nehledejte modré zne.

0: dva břehy může spojit most.
1: A kdo máš místo krve vodu, ti po břehu vyhni se proudu.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem se podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Přeju vám pěkný páteční večer, vážení přátelé. Vážení éteričtí přátelé. Ano, rozhlasový éter se teď na 2 hodiny bude na frekvencích, které máte správně naladěny, věnovat vašim příběhům, jako vždy na určité téma. Začíná noční linka Českého rozhlasu dnes na téma Na vlastních nohou. Myslím, že se shodneme v tom, že občas zaslechneme stesky nad tím, že potomkové s vlastními příjmy stále žijí s rodiči a vlastně ani nemají chuť se plně postavit na vlastní nohy, jak se tak říkává. Naproti tomu je dost takových případů, kdy děti opustili rodné hnízdo ve chvíli, kdy třeba kvůli studiu ve vzdáleném městě začaly bydlet na internátě. Někdy je okamžikem, kdy se na vlastní nohy se vším všudy postavíme po maturitě, někdy bývá to osamostatnění nevyhnutelné kvůli nedobrým rodinným poměrům. Jaká byla a kdy přišla ta klíčová pohnutka, po níž jste definitivně zamávali rodičovskému příbytku? Donutili vás okolnosti k tomu, abyste se na vlastní nohy postavili dřív, než je to obvyklé? Kdy jste s klíči od pronajatého bytu a bez možnosti rodičovské podpory stanuli na prahu samostatného života právě vy? Do noční linky vedou jako obvykle 2 cesty. Budeme ve spojení na telefonu 731 800 900, ale vaše příběhy na téma Na vlastních nohou můžete i psát, a to na web rozhlas.cz/linka. U mikrofonu v brněnském studiu Borek Kapitančik a přeju vám úspěch a krásný víkend, který je před námi. Začíná noční linka na téma Na vlastních nohou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Na vlastních nohou. A jako obvykle jsou to právě vaše příběhy, které naplňují a vlastně tím vytvářejí tyhle dvě hodiny našeho povídání. Tím prvním posluchačem je Lumír. Volá na 731 800 900 a já si společně s vámi velice rád poslechnu ten úplně první příběh na téma, jak jsem se postavil na vlastní nohy. Kdy to bylo a co tomu předcházelo? Lumír, dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače. A no, já jsem půl roku po takovým zmrtvých stání, ale na vlastní nohy jsem se musel postavit, když mi ve 13 letech zemřel otec. No a mamka bohužel jako vdova, že jo, no tak co bychom si povídali, tak ty příjmy vdovský důchod, sirotčí důchod a její plat pokojský v tehdejších letech, že jo. Jednalo se o rok 1970, kdy mi otec zemřel, takže už to je více jak půl století. No a takže první vlastně takovou zkušenost starat se sám o sebe jsem měl pár měsíců po otcově nebo tatínkově smrti. O jarních prázdninách jsem si vyzkoušel první práci. Bylo to na státním statku sběr kamení na poli. A bylo to takový pole, které už bylo hodně dlouho obdělávané, ale když tam občas ten traktorista tím pluhem zajel trošku hloub, tak se na povrch dostali takový dost velký balvany. No a já jako 14-letý klučina ještě s kamarádem, tak jsme měli za úkol to tam nosit na valník, jo, každý trochu větší kámen, větší než Vlašský ořech nebo tak nějak. Nám to tenkrát ten pracovník státního statku vysvětloval. No, byly to krušně vydělané peníze a no, za hodně mizerný plat. Ale to bylo v březnu 71 a v létě o velkých prázdninách dvouměsíčních, tak jsem celý červenec obětoval další brigádě celý měsíc a ta brigáda už byla podstatně lépe placená, bylo to železniční stavitelství, tam jsem musel sfalšovat rok narození, protože do kolejiště nesměli mladší 15 let, dneska tam už nesmějí mladší 18 let, takže jsem prostě řekl jenom den a měsíc narození správný, ale udělal jsem se o rok starším. Jinak by mě tam nevzali. No ale já jsem si tam viděl, tak oproti té brigádě na tom státním statku, to sbírání kamení, tak jsem si tam viděl snad téměř dvakrát tolik a druhou část prázdnin mezi osmičkou a devítkou, tak já jsem si užíval jak grant. Bylo mi 14, no malinko přes 14 let, že jo? A tady u nás vyhořelo staré dřevěné koupaliště asi 2 roky nebo rok předtím, teď nevím přesně. A tak jsme jezdili až do sousedního Lanškrouna. No, tak aby jsme ušetřili na vstupným, tak jsme chodili půl cesty pěšky. No a samozřejmě na stopa, že jo, a takový. Tam jsme se vykoupali, to bylo koupaliště jako v rybníku, že jo, takže přírodní koupaliště se vstupným, ale tak to vstupný, říkám, bylo docela levný. No a po vykoupání, protože jsem byl velice bohatý, že jo, po té měsíční brigádě, tak jsem do staré krčmy z roku 1615 v Lanškrouně do dneška funguje, tak jsem tam jako lord nebo jako grand chodil na oběd a dal jsem si tam malé pivo. Vůbec po mně nechtěli občanku, dneska by to byl průšvih jako hrom. No a prostě za ty prázdniny, nebo za tu polovinu prázdnin, za ten srpen, no tak jsem tam byl, no já nevím, no tak za měsíc, dejme tomu 3x do týdna. Ani jednou po mně nechtěli občanku. Vždycky jsem si dal pouze malé pivo, jo, nějaké opíjení. A dal jsem si prostě řízek, no, takovou tu českou klasiku.
0: Mm-hmm. Takže vy jste si ve 14 vyzkoušel to, co se vám potom, když jste se postavil definitivně na vlastní nohy, velmi hodilo. Vy jste ale určitě s maminkou ještě nějakou dobu žil, bydlel, kdy nastalo to definitivní, úplné osamostatnění?
1: No, definitivní osamostatnění bylo samozřejmě, když jsem skončil školu, že jo, tak jsem nastoupil na takzvanou Knedl fakultu, kuchař číšník, obor v Hranově. Bohužel to už neexistuje, udělali z toho jídel u mateřské školky, protože já tam občas na sever jezdím a autobus má přesně před tou bývalou Knedl fakultou zastávku autobusovou. No a před pár lety jsem s hrůzou zjistil, že už tam není prostě střední škola, nebo oni se potom udělali hotelovku a najednou koukám jídel na mateřské školky. No tak dobře, ale zůstalo to v oboru, no.
0: Lumíre, ano, já jsem chtěl říct, že vy už jste vlastně takovým v tuhle chvíli vzorem pro ostatní posluchače, protože jste nám řekl, co předcházelo tomu vašemu definitivnímu osamostatnění a tomu postavení se na vlastní nohy. A já jsem rád, že vlastně ti, kteří poslouchají a třeba by rádi zavolali, ve vás mají vzor. Co vás nejvíc, to je moje poslední otázka, protože už se nám blíží čtvrt na 12, tak se definitivně zeptám na poslední otázku. Co vás na tom osamostatnění nejvíc, než se to stalo, nejvíc strašilo? Čeho jste se nejvíc bál?
1: No já nevím, já myslím, že tou brigádou ještě vlastně na té základní škole, takže tak nějak jsem to měl zjednodušený, že...
0: Už jste to měl ošahaný takzvaně.
1: No, potom teda, když už jsem šel do té profese, že jo, tak jsem pracoval jako číšník, jako kuchař málo, pak vedoucí restaurace, vedoucí provozu jídelny a to. Potom jsem teda už skončil v gastronomii, i když ne úplně, ještě do nedávné doby jsem participoval na vinotéce jako tichý společník. A já jsem z toho neměl nějakou obavu.
0: No někdo může mít, já se ptám, jestli něco takového bylo nebo nebylo. A děkuji vám za váš příběh. Děkuji vám za příběh, Lumíre, a děkuji samozřejmě i za váš dárek, který jste poslal k narozeninám. Děkuji. A dobrou noc.
1: A hlavně, jestli se líbil, no.
0: Líbil, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Tak jo, taky a budu poslouchat dál. Mějte se.
0: Na vlastních nohou, téma noční linky, kterou posloucháte. A telefon, kterým se spojíte se studiem, tady je.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: dalším příběhem na téma Na vlastních nohou se v noční lince Českého rozhlasu, kterou posloucháte, hlásí paní Věra. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady paní Věra z Ostrova u Prchatic. Já bych sem na vlastní oči a na vlastní nohy jsem se postavila, když jsem se vyučila kuchařkou a udělala jsem na svatbu chlebíčky a studenou kuchyni. Tak jsem nejvíc si viděla vlastně na... No, to mi udělalo největší radost, že jsem si viděla první peníze, no.
0: Kolik vám tehdy bylo let?
1: No, tak já už jsem se to naučila 18, když jsem... No a 19 už jsem uměla všechno, no. Studenou kuchyni, teplo umím, všechno.
0: Teď, to zní skoro jako inzerát na seznámení, no, takže v 19 jste definitivně opustila rodné hnízdo a postavila se na vlastní nohy, ano?
1: Na vlastní oči a teď jsem si našla přítele, příbuzný mi dal dohromady, jsme přesně dneska 14 dní.
0: Hurá.
1: 14. je, na čipu mám práci 39, 14, pípala jsem 14, 14 a teď jsem mu udělala svíčkovou, byli jsme tady na plavečáku ve Vodňanech. A teď jsem mu udělal svíčkovou ráno, nebo až se zbudím, udělám knedlíky v páře.
0: Ano, to souvisí s tématem na vlastních nohou, paní Věro. Děkuju, že mi to říkáte tak dopodrobna. Mě by spíš zajímalo, co tomu všemu, tomu vašemu postavení se na vlastní nohy předcházelo.
1: No, chtěla jsem, co vlastně zvedu.
0: Chtěla jste se dokázat jako, sama sobě, co dokážete?
1: Co dokážu.
0: Mm-hmm. Kolik vás bylo doma dětí?
1: My jsme akorát se ségrou.
0: A
1: to je starší o rok.
0: A sestra se zamávala rodnému domu kdy?
1: Jako co myslíte, že co?
0: No kdy se sestra postavila na vlastní nohy?
1: No na vlastní, no ta ještě o rok dřív než já.
0: Takže jste ji vlastně doháněla.
1: Je 57, je 56.
0: Paní Věro, děkuju. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: František, bez jehož vzkazu by snad ani nebyla noční linka, se sice taky dotknul tématu na vlastních nohou, i když jen několika málo slovy, ale no poslechněte si sami. Tak já s manželkou jsme se postavili na vlastní nohy už dost brzo. V 18 jsme se vzali, potom jsem šel na 2 roky na vojnu, po vojně jsme se přestěhovali do Židlochovic, to byl rok 64. Tu je oblast, kde se hodně stavilo a staví stále. Jako stavař jsem byl stále využíván na těchto stavbách, takže jsem neměl problém si budovat svoji domácnost. Musím ale říct, byla to fuška. V současnosti jsem všechno rozdělil dětskám, tak ať se starají oni. Myslím si, že to zvládají dobře. Františku, jsem rád, že jste napsal a za malou chvíli věřím v další váš pozitivní telefonát na téma Na vlastních nohou. Všechno to, co tomu předcházelo, jestli to bylo dřív, než k tomu byli, řekněme, donuceni okolnostmi vaši vrstevníci. O tom můžete promluvit už po písničce kapely Elan.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dalším příběhem na téma na vlastních nohou přichází do vysílání Noční linky pan Jarda. Volá ze Sokolovska a já ho zdravím. Pěkný večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny.
0: Zdravím vás.
1: Kdo poslouchá a kdo ještě nespí.
0: Jardo, kdy jste odešel ze svého rodného domu od rodičů, postavil se na vlastní nohy?
1: Ve 14 letech jsem byl vlastně, bych ani vyslán, ale já jsem byl odvezen autem na internát a tam vlastně v neděli večer před 10. školního roku mi bylo nějakých 14 a něco, protože tenkrát v té době mě je 55, takže každý, kdo je v tom věku, tak asi ví, že v té době se chodilo ve 14 už na ten naučil ještě na školy a tohleto.
0: Takže to bylo někdy v 80. letech.
1: Hej, to bylo to přesně v 85.
0: To já jsem šel na vojnu, tak to si pamatuju dobře.
1: Tak jste o něco starší.
0: Ofous. No, ve 14 jasný, letech jasný, na internát, jaká byla ta první noc? Vzpomínáte si ještě?
1: No, helejte, hrozný. To vlastně bylo, já jsem přišel na pokoj, byl jsem tam sám, že ten druhý člověk, který měl dorazit, že tam byli vlastně pokoji pro dva lidi. No a vemte si, že v těch dveřích, které vedly na chodbu, tak bylo prosklený, ta horní část byla prosklená, jo. A na mě se chodili koukat třetíáci a druháci, který už tam taky byli, jako na nějakou zvěst v zoologické zahradě, jo. No hejte, no hrozný, no.
0: Taková obdoba mazáků, kteří si prohlíží bažanty.
1: No, přesně, no.
0: To vám asi moc nedodalo.
1: No, tak víte co, tak já jsem docela takový vzrostlej, takže na mě si nikdo v životě netrouf, takže i tenkrát jsem byl docela v pohodě. No a z toho internátu vlastně po půlroce mě vyrazili, protože jsem nebyl až zase takový hodný moc. No. Takže jsem pak dojížděl, ale potom jsem byl vlastně na montážích a potom jsem si po tatínkovi jsem zjedil auta, takže jsem si udělal papíry na všechno a 22 let jsem byl na kamionu, takže jsem byl vlastně většinou bez rodiny. No a dneska jsem doma a jezdím autobusem, no ale jestli teda můžu, nebo máte něco k tomu, nebo?
0: Já bych měl otázku, jestli máte potomky a jestli můžete porovnat, tedy zda už jsou ve věku, kdy opouštějí rodné hnízdo, jaké to bylo tenkrát a jaké to opouštění rodného hnízda je dnes?
1: No teď se trefil řebíček na hlavičku, protože vlastně můj dceři dneska je 24 let a když bylo 14, tak vlastně udělala to samý. Ona ve 14 letech šla vlastně z vesnice, já jsem ze Sokolovska, jak jsem říkal, ale ve 14 letech si vybrala školu v Praze. Aby mohla být v Praze, protože ona je Prahou posedlá. A takže ve 14 letech odešla do Prahy a já jsem z toho byl úplně, jak si říkal, v háji, jo. Protože jsem si říkal, holka z vesnice, najednou v Praze a teďka jak to dopadne, že jo.
0: No, dělal jste si starosti, to je vcelku přirozené.
1: No, samozřejmě. Jenomže víte, co já byl tenkrát ještě na cestách, já jezdil kamionem. A celá Evropa vlastně, ale já nemůžu být někde za 2 hodiny pomocí, jo? Kdyby byl nějaký problém. Takže to mi hrozně trápilo, ale udělá mi hroznou radost. Ona se k tomu postavila čelem zkrátka. Uvědomila si, co chce. Celý ty 4 roky úplně v pohodě, složila maturitu, dneska v té Praze ještě má poslední rok před sebou, vysokou školu a já jsem na ní tak hrdej. Vím, že to neposlouchá, ale já jsem tak hrdej táta, že já jí za to moc děkuju.
0: To je škoda, že to neposlouchá.
1: No asi ne, takhle, já jsem si na 100% jistý, že asi to neposlouchá, protože je v Praze a tam nevím, jestli, no a ona asi na to rádio moc není, ale to je úplně jedno. Ale já v sobě mám to, že ta holka je

0: ona je, já jsem taky byl do světa vždycky furt, jo, já jsem jezdil po montážích a potom mě chytlo to řízení, takže jsem vlastně celý život do dneška jezdím, dneska jezdím ještě autobusem, takže, ale ona fakt udělá mi takovou radost a jsem hrozně rád, že jsi se na to zeptal, protože jinak bych na to asi sám nenavedl řeč, jo.
1: A já myslím, že byste na to zavedl řeč, protože myslím si, že to chlubení, máme-li se čím chlubit, máme my muži tak nějak v krvi. Že, Jardo?
0: No máme. A takhle, poslouchejte, jestli bych teda něco, jestli můžu zkázal.
1: Samozřejmě.
0: Rodičům, jestliže dětem trošku věříte, pusťte je do světa, ty děti se potřebují otrkat. Protože doma to nepoznají zkrátka. To, co obnáší ten svět, tak to nepoznají. Já to vím, já jsem si jel celou Evropu, takže já jsem 22 let byl ve světě, takže vím a pomohlo mi to v životě úplně neskutečně. Jo?
1: Jardo, já jsem vděčný...
0: Ať si ty děti otrkají, fakt, že jo?
1: Já jsem vděčný za tenhle váš závěrečný apel a měl bych jeden návrh, pokud za vámi vaše dcera jezdí... Nevím sice,
0: jezdí, výborně.
1: Výborno. A máte-li přístup k internetu, tak na webových stránkách Českého rozhlasu v audioarchivu si konec konců může poslechnout to, o čem jsme si my povídali, protože vysílání i noční linky je tam zaznamenáno a lze poslouchat měsíc zpětně.
0: No vidíte, to mi nenapadlo. Tak to já napíšu.
1: Jardo, děkuju. A přeju vám krásnou noc.
0: Já vám taky děkuju. Mějte se hezky a všeho přejem krásný zbytek víkendu.
1: Naslyšenou.
0: Naschledanou.
1: Na vlastních nohou. Jaký to byl pocit, když jste si poprvé stoupli na ty pověstné vlastní nohy? Jaký to byl pocit, když jste opustili rodičovské hnízdo? Bylo to předčasné? Nebo naopak jste otáleli s opuštěním domácího prostředí? Budete-li upřímní, budu rád. 731 800 900, to je telefon, který vám pro jistotu ještě jednou zopakuju. Je to spojení se studiem Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Před chvilkou bylo 11:30 a v noční lince je znovu čas po příbězích Lumíra, Věry a Jardy se zeptat na to, jak probíhalo to vaše postavení se na vlastní nohy. Na telefonu 731 800 900 vítám, tak nevítám nikoho, protože to vypadalo, že ano, že tam někdo zůstal, ale nezůstal. Takže máte vlastně volnou cestu. O tom, co předcházelo vašemu odchodu z domova a osamostatnění se a také o tom, co následovalo, nám teď přichází říct někdo další. Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček Noční linka. Kdo je prosím u telefonu?
1: Je pan Robert Solomouce.
0: Dobrý den, Roberte. Zdravím vás a rovnou se ptám, co předcházelo a co následovalo po vašem osamostatnění. Kdy to bylo?
1: Tak u mě je to hodně složitý.
0: No tak jsem s tím příběhem, protože příběhy, to je to, co tvoří noční linku.
1: Já to řeknu takhle, my bydlíme pořád jakože staří s mladéma, takže jako bydlíme v rodinném domku, ale víte, co bylo nejhorší? Jako,
0: promiňte, takže vy jste vlastně neopustil rodné hnízdo.
1: Ne, ale chci vysvětlit situaci, proč je to složitý, protože
0: ano.
1: V dnešní době jsou byty drahy, takže si nemůžu dovolit koupit byt za 8 milionů, který nikdy mít nebudu. Jo, to je jedna věc, ale já jsem před 3 rokama ovdověl a to je teď hodně složitý a strám se společně s mamkou o syna, jo, takže... Protože syn je postižený autista, takže toho máme celkem hodně. A ta situace je ještě složitá z toho důvodu, že jako víte, co pro mě bylo nejhorší, to, že občas teda si něco uvařím, protože jinak chodím na obědy do práce a jsem tam o nějakým tým výkonu něco okohním, peru, jo. A prostě tady ty věci, které dřív dělala manželka, tak to spadlo na mou hlavu, jo. A to je takový, jak bych vám to vysvětlil. A víte, co pro mě bylo nejhorší? Papírová válka, to nikomu nepřeju, protože když jsem ovdověl a vlastně vyřizoval se dědictví, vyřizovali se papíry z pitevny a naštěstí teda moje žena znala paní Kolartovou, což byla úřednice, jo, a potom to převzala paní Švábová, to je taky úřednice. Protože pro mě bylo nejhorší to papírování, mě z toho šla hlava kolem, to nikomu nepřeju, to máte papír, jo, potvrzení a tam je třeba 50-60 otázek, plno kolonek a kde co napsat. Kdybych neměl ty úřednice, tak z tohohle bych byl úplně v háji, takže nikomu nepřeju papírování. Jako, ty horší jak vaření. No, ty horší to papírování. Jo, takže asi tak, jakože, no a jinak chci pozdravit linkaře. No a pozdravit paní Ludmilu z Brna, paní Vlastičku z Klenova, potom toho včelaře, no zkrátka všechny linkaře. No a závěrem říkám, co je nejsložitější, tak to papírování. Nevím, o tím asi nikdo z posluchačů nemluvil, ale můžu vám říct, že mě z toho šla hlava kolem. To jako furt vypisovat ty papíry, to byla malá hrůza. Kdyby mě ty úřednice nepomohly, tak jsou z toho úplně v háji. Něco opíšete z občanky, ale taky všechno ne. Takže všechny pozdravuju a moc vám děkuji. Naschledanou.
0: Děkuji, Roberte, a naslyšenou. Zkusme si povídat o tom, jaké to bylo a kdy to bylo, ve kterém období. Možná, že právě to, že to bylo už hodně dávno, dejme tomu v 50. 60. letech, anebo poměrně nedávno, už to samo o sobě může být dosti rozdílný. Přístup, respektive dosti rozdílné okolnosti opuštění rodného hnízda. Zavolejte, číslo je 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a u naší další posluchačky, která volá na číslo 731 800 900, zkusím obrácený gard, jak se taky někdy říká. Jitky se totiž zeptám, ano, na to, jak se ona postavila na vlastní nohy, ale nejdřív pár otázek, abych to mohl vzít z té druhé strany. Tak Jitko, především dobrý večer.
1: Dobrý večer, přeji všem.
0: Zdravím vás.
1: A já můžu říct, že teda...
0: Když dovolíte, já bych vám rád položil pár otázek. Ano? Můžu?
1: No, bohužel já vždycky neslyším vás.
0: Vy mě?
1: A když si zapnu tady poslouchání, reproduktor, je to slyšet tam normálně?
0: No tak je to sice trošku méně kvalitní spojení, ale pokud to potřebujete, nechte si mě nahlasit jí poslech. Ono to nedělá většinou dobrotu. Jitko, máte potomky?
1: Prosím?
0: Máte potomky?
1: No, máme potomky.
0: Výborně. Mám kolik?
1: Holku a kluka.
0: Kolik jim je?
1: No, ale předcházelo tomu, že když jsem chodila s mužem, přišel z vojny.
0: Dobře, tak běžte do toho, já vám chtěl říct.
1: Se mezi tím jako rozvedli. No a bylo strašná doslova potopa, když jsem otce pozvala na svatbu. No matka prostě tak řádila, no já to chápu prostě za to různý hádky a podobně, co u nás lítali kastroly s mlíkem a všechno možný, když se hádali. A takže
0: říkám, u vás no, doma nepanovaly zrovna idylické poměry, tak, můžeme to říct takhle?
1: No ale tím to taky skončilo, prostě matka už na svatbu
0: nešla. Vy mě opravdu neslyšíte,
1: no, a my jsme teda po svatbě už přespali na hotelu. A jednak to byla ještě svadební noc, že? A pak jsme teda měli pokojíček, nudličku, to máme já teďka v důchodu daleko veliký byt proti tomu. A samozřejmě už jsem se musela postavit na nohy, že jsme rychle hledali byt, kde v Adamově přidělovali. A tam jsme se museli odstěhovat a hnedka žít, jak se říká, naplno. No a potom po určité době teda jsme měli syna a to, jak si už tu babičku obněkčilo, že jsme se mohli jako dát dohromady. No ale byly to krušný začátky, protože přistěhovat se naraz a v zimě a podobně, když jsme se do Adamova stěhovali, tak to byly horory, protože jsme tam nemohli ani kolodně vyjet ve sněhu a podobně. Takže ty začátky byly opravdu krušný. No a museli jsme to od začátku pořád všecko táhnout ze svého, protože všecko na půjčku bylo, ať jsme se mohli vůbec sem bydlet, že? Tak to byly takový konečný potom, no, trapný konce s dobrým koncem, tak no, ale ty začátky byly hodně krušný.
0: Tak Jitko, a teď se zeptám, slyšíte mě?
1: Ano.
0: Výborně. Na začátku jsem se vás ptal, zda máte potomky. Řekla jste, že máte syna a dceru. Ano?
1: Ano.
0: Výborně. Kolik jim je?
1: No, tak to je už 50 synovi. No a dcera tak přes 30, no tak jako, že už nehlídám ani ty roky.
0: Jaké to bylo v porovnání s tím vaším osamostatněním, když oni se osamostatňovali? Když to porovnáte ze svého pohledu.
1: No tak taky to neměli jednoduchý, protože kluk jako šel na vojenskou školu na Slovensko, jo, takže tam tak prostě už začal taky svůj život, že už se trhl jaksi od rodiny a podobně, že? A dcera, no tak taky to musela, no začínali, vlastně taky jsme to tak kloukli, no oni to měli to stejný, protože museli postavit domeček, tak zase samozřejmě hypotéku a podobně. Takže žádný neměl tu ten rozhled takový jednoduchý, no ale zase se snažila vypomáhat nebo takhle, no ale nezávidím ani dneska mladým, ani jak jsme to měli my, tak to bylo teda opravdu nejhorší krutý.
0: No je pravda, že Robert před malou chvilkou zmiňoval ceny, současné ceny bytu. On teda zmiňoval plno ještě dalších věcí, které tak trošku nesouvisí s tématem, ale Jitko, vám děkuju za to, že jste zatelefonovala a řekla, že to prostě je vždycky, řekněme, náročné, když člověk se musí postavit na vlastní nohy a že ty začátky nebývají zrovna dvakrát lehké. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Přesně tak. Děkuji a pěknou noc přeji všem.
0: O tom, jak jste se stavili na vlastní nohy, o tom si povídáme v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. Řekl bych, že ještě jeden příběh se do té první hodiny vejde po písničce Petra Spáleného.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes si povídáme o tom, jaké to bylo, když jste museli nebo chtěli odejít na vlastní nohy. Tedy postavit se na vlastní nohy, odejít z rodičovského domu a začít opravdu být samostatní. Co na tom bylo nejtěžší? Co tomu předcházelo? Co následovalo? To jsou otázky, které vlastně en bloc kladu naší posluchačce Kateřině, která čeká na telefonu. Dobrý večer, Kateřino.
1: Dobrý večer vám všem.
0: Jaké to bylo, když jste se postavila na vlastní nohy? A kdy to bylo? Co tomu předcházelo? Povídejte.
1: Bylo to velké dobrodružství, které se konalo v roce 1990 na podzim, když jsem na jaře maturovala a všechno pro nás bylo úplně nové. A já jsem se bohužel nedostala na vysokou školu, tak jsem si řekla, co teď, hranice jsou otevřené, tak to zkusím. Tak jsem opustila rodiče a bratra a vzala jsem si tašku a jela jsem do Vídně podívat si, jestli co tam na mě čeká. A nebylo to jednoduché, ale byla to velká životní lekce a zkouška a díky tomuhle kroku, který jsem udělala, mám úžasného manžela, mám 4 děti a zrovna dnes se vracím k rodičům do Čech, do Brna a to je taková moje srdcová záležitost poslouchat Rádio Brno. A tak jsem to říkala, že vám zavolám a řeknu, že není jednoduché ten krok udělat, ale když se odvážíte a když máte zázemí, tak je všechno možné.
0: Co na tom kroku do neznáma pro vás osobně bylo nejlehčí? A co nejtěžší naopak?
1: Nejtěžší byl asi jazyk, který jsem neuměla. Ještě jsem maturovala z ruštiny, takže ta němčina, to bylo opravdu asi velký oříšek. A nejlehčí bylo prostě to, co jsme neměli, to neznámo, to úplně jiná země, úplně něco jiného, nového. To mě...
0: Byl někdo, kdo vám při tom stavění se na vlastní nohy ve Vídni konkrétně pomáhal?
1: Ne. Mě bylo akorát čerstvých 18 a prostě jsem si tam našla práci a potom po dvou letech jsem začala studovat, takže jsem to zvládla sama.
0: Smím vědět, jakou práci jste si našla jako první?
1: Jsem pracovala v kádelně.
0: Manuální práce.
1: Ano, žehlila jsem košile od rána do večera. Takže dneska můj manžel má nejlíp vyhlené košile, protože to se nezapomíná.
0: Tak to já si na vás napíšu kontakt, protože asi víte, jak je to v mužských domácnostech, kde chybí ženská ruka, že? S košilemi. Ale Kateřino, teď zase trošku vážně. Já jsem moc rád, že jste zatelefonovala a přeju vám šťastnou cestu do Brna k rodičům.
1: Děkuji, už se moc těším na ně. Moc se těším do Brna. Moc.
0: A
1: ráda se vracím.
0: Taky vám přeju krásné léto. Naslyšenou.
1: Já vám taky přeju ještě krásné léto. Všem posluchačům přeju krásné léto. A ať jsou šťastní všichni, všem od srdce to moc přeju, ať jsou šťastní, ať mají radost ze svých dětí a ať se ještě užijí tohle horké léto, které možná už teďka bude trošku chladnější. Dobrou noc.
0: Promiňte, ještě mě napadla jedna věc, sama jste zmínila děti. Tak se zeptám, až přijde ten čas a oni budou chtít také vyletět z rodného hnízda, co jim dáte jako radu? Jako ta, která to udělala v roce 1990 taky.
1: Jako rada, jak jsem říkala, že mám 4 děti, tak moje rada je, já jsem tady a je jedno, co se stane. Vždycky se můžeš vrátit domů a my na tebe prostě budeme čekat s otevřenou náručí. Ale neboj se a běž. Běž si žít svůj život.
0: Lepší konec toho vašeho příběhu si ani nedokážu představit. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji, vy taky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Špinárová mi vlastně textem té předchozí skladby, kterou vám zpívala v noční lince těsně před půlnocí, zpátku na sobotu, pomohla. Byla ale dlouhá věta. No, pomohla minimálně slovem hotel. Není to ani tak dávno, co jsme v jedné z brněnských nočních linek mluvili o takzvaných mama hotelech. No ale dnes je to vlastně z té druhé strany. Dnešní téma našeho povídání je na vlastních nohou. A ta první část noční linky, která je už vlastně u konce a načalý Lumír, který odešel de facto na vlastní nohy ve 13 letech, protože to bylo prostě nutné podpořit maminku, která neměla tak velký plat. Tak tedy ta první část noční linky, kterou začal Lumír, už je na konci a začíná ta druhá. Začíná také nový den. Už jen pár vteřin a budeme psát sobotu 15. srpna. Svátek budou mít všechny Hany a já jim pro jistotu už teď dopředu gratuluju k jejich jmeninám. Ale znovu opakuju. Tématem našeho povídání, až se dovoláte na 731 800 900 nebo se rozhodnete napsat na web rozhlas.cz/linka, je na vlastních nohou. Jak vás život donutil opustit to rodné hnízdo? Co zatím bylo? Co tomu předcházelo? A co následovalo? Jaký byl ten váš první pocit, když jste se octli třeba sami v cizím městě na internátě, co by novopečení středoškoláci, dejme tomu. O tom, jak se naši posluchači a posluchačky postavili na vlastní nohy, si můžeme povídat od teď. Teď už opravdu platí datum 15. srpna, je sobota, až do 13:00. U mikrofonu v brněnském studiu Borek Kapitančik. Přeju vám úspěch při telefonování na 731 800 900.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, milí posluchači a vážené posluchačky. Druhá hodina noční linky začala písničkou v podání Karla Gotta, ale taky doufám, že začne. Musím si ověřit, ano, je tam ještě pořád ta krásně tyrkysová barva přijatého hovoru. Tak tady začne také příběhem paní Jany. Zdravím do Frenštátu. Dobrý večer.
1: Já taky zdravím všechny, kteří nespí. Hlavně vás taky zdravím.
0: Děkuju.
1: Jako mýho vlastně. A teďka bych chtěla říct, jak jsem vlastně se postavila na vlastní nohy já.
0: Ano, kdy to bylo?
1: Já tam jsem poslouchala paní, to bylo v 68. roce, a poslouchala jsem paní, která se stěhovala do Adamova, tak já jsem se zase naopak stěhovala z Adamova. A stěhovala jsem se, provdala v 68. roce a stěhovala jsem se právě tady na severní Moravu do Frenštátu, což pro mě bylo opravdu skok, to víte, tam na Brněnsku a teď přijdete tady na Valašsko.
0: To už jsou skoro no, hory, tady, že jo?
1: No, to jsou tady hory, že? My jsme přímo pod Radhoštěm.
0: No, právě.
1: Tam jako Moravský kras, tam taky není rovina, tam jsou krásné lesy, teda byly, nevím, jak to tam vypadá teď už, ale byly tam ten kras, to tam je krásná krajina. No a tak jsem přišla tady a nastěhovala jsem se k manželové mamince a to, já jsem byla dítě z města, že z bytovky, a teď jsem přišla do dřevěné chalupy. Což jsem opravdu na to nebyla zvykla, protože tam se ještě chodilo i ven na tu kadibudku. A všechno, teď jsem to tam musela všechno dát do pořádku, umýt všechno. No bylo s tím práce, tak jsme dostali jako od manželové mamky jednu světnici, no i tak jsme se tam zabydlovali, no ale něco bylo prostě, hned první týden po svatbě jsme se tam nějak s tou tchýní nepohodli, a já jsem se prostě naštvala a říkám manželovi, víš co, já tady nebudu, já jedu zpátky domů. A on mě chudák týden po svatbě prosil na kolenou. A říkám, prosím, že nejezdí, neopouštěj mě, já tady nechci být sám. No, tak jsem ho neopustila a zůstali jsme spolu 54 roku, než chudák, teďka je tomu 3 roky, co zemřel, no v lednu mi zemřel syn, tak je to takové. No a když tam paní mluvila o Vídni, tak moje maminka se ve Vídni narodila, takže tak to bylo, takže tak jsem prostě si musela tady zvykat i na to nářečí, to víte, já jsem rodačka z Čech, takže jsme přišli na Moravu tam do toho Adamova, tak já jsem mluvila česky, že? Prostě jsem natahovala a oni se mi smáli. No tak jako děcko, aby se mi tam neposmívali, vždycky se mě smáli, prihala i koukej na toho pavouka, ať se na mě nekouká.
0: Ale tak to muselo rychle přejít, protože prostředí vás určitě sformovalo.
1: No a teď, když mám sestru v Brně a telefonuju s ní a ona mluví tím brněnským antecem.
0: Jo, podívej se, jak si máš, ne?
1: No, jak si máš, a když dej tam to máslo.
0: Dej tam tu putru, no jasný.
1: Já jsem šla nakoupit a to, že jsem to donesla, nakoupila jsem a mně to přijde už tak lekrační.
0: O tomu já rozumím, ze mě si taky Pražáci dělají srandu. Ale paní Jano, vy jste taková mluvná, já to zkusím trošku využít. Vy jste říkala, že jste zhruba týden po svatbě měla nějaký drobný konflikt s vaší tchýní, která vám přidělala jednu světničku ve své chalupě. Jak to potom, nechci konkrétně vědět, jaký to byl konflikt, zase tak zvědavý nejsem, ale jak to potom bylo? Kdo byl vlastně, řekněme, tou hospodyní s velkým H v té chalupě?
1: Ono to tam bylo asi tak, že ona potom jako tchyně si vzala pro sebe takovou malou světničku, no ale mi se prostě nelíbilo, že já jsem to tam začala všecko umývat, uklízet, čistit.
0: Jo.
1: Jako začala jsem to tam brát z gruntu. Jo. A ona z toho byla taková dosti nešťastná. Jo. To víte, když jste zvyklí vládnout sama, teď vám tam někdo přijde do baráku, začne vám tam obracet žbrliny, tak to je špatný. No ale tak No, nějakou dobu jsme tam byli, tak jsme se potom tak nějak jako sklidnili. Yeah. No a já jsem tam, my jsme tam byli asi půl roku, no a potom jsme odešli ale na internát, jako do Frenštátu, tam jsme měli jednu místnost. No a manžel potom šel dělat k silnicím a dostali jsme takovou tu stabilizační výstavbu, jak se tomu říkalo, tady ve Frenštátě. No tak potom už mě se postavili na
0: vlastní. Potom už definitivně jste byli opravdu na tom svém, na tom vlastním, jo?
1: Ano, ano.
0: No já se, já tomu rozumím, co jste tenkrát zažívala, protože jak mamince někdo začal šahat na její věci a neměla to v tom pořádku nebo nepořádku, jak ona byla zvyklá, no tak to samozřejmě byla zřejmě trošku nervózní. Paní Jano, já vám děkuju za váš telefonát, za upřímnost samozřejmě taky a přeju vám krásný zbytek srpna.
1: To jsem chtěla říct, že nám to osamostatně dopadlo tak, že jsme potom měli 4 děti.
0: No už vás nikdo nehlídal, to chápu, no. To se tak nikdy stane.
1: Ano.
0: Mějte se hezky a krásné léto.
1: Slyšela a zase někdy, když se dovolám, tak zase bude třeba nějaký dobrý téma. Tak dobrou noc, ať všichni se mají dobře a zase zavolám.
0: A já si myslím, že řeknete, ať vás blešky koušou celou noc. Dobrou noc.
1: No, to se říkám. Obš pohádky, obš babičky.
0: Ano. Naslyšenou, paní Jano.
1: Nashledanou.
0: Musím znovu připomenout i to, že vaše příběhy na téma na vlastních nohou můžete i psát, protože se mi zdá nějaká osiřelá ta naše stránka rozhlas.cz/linka. Ano, Františku, vzkaz jsem vyřídil, ale od té chvíle se tam nic nového neobjevilo. Takže pro jistotu ještě jednou rozhlas.cz/linka a tam můžete o tom, jak jste se stavili na vlastní nohy, napsat. No a samozřejmostí je i telefonní spojení.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdo by jistě mohl říct, že to postavení se na vlastní nohy se časově kryje, dejme tomu, s první výplatou. Někdo by mohl říct, zejména muži, že to v těch dávnějších dobách byl okamžik, kdy jsme odešli na vojnu, takzvaně, tedy nastoupil výkon základní vojenské služby. Ale v tomhle případě se to asi konat nebude, protože na telefonu čeká dáma. Je to Ludmila, kterou vám chci představit, a ona nám poví, jak probíhalo to její osamostatňování, se to stavění na vlastní nohy. Ludmilo, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, zdravím všechny, zdravím hlavně vás, dlouho jsem vás neslyšela. A řeknu vám, jak já jsem se postavila na vlastní nohy.
0: Ano.
1: Bylo mě 18 a vdala jsem se, protože jsem chtěla být svou paní. Tak jsem se odstěla, a manžela jsem toho prvního, měla 8 rok stačí, tak on se chce ženit. A tak jsme se domluvili a přestěhovali jsme se k němu, do baráku, do vedlejší vesnice. Můžu vám říct, že rodiče měl starší, než já jsem měla. A on měl tatínka, který jako nám teda řekli, že si můžeme tam mít kuchyni, mohli jsme mít obývák a ložnici. No a stalo se to, že my jsme chodili do Brna do práce a šli jsme do kina a oni náhodou přivezli uhlí. Mm-hmm. Takže jsme přijeli pozdě večer dom, dědek na nás řval a já jsem mu řekla, a co vy na mě tady máte co křičet? Pane Borku, on vzal nůž, já jsem byla těhotná, to bylo rok po svatbě až. Já, protože jsem nemusela se vdávat, já jsem byla těhotná a on mě honil v kuchyni kolem stolu a ten manžel teda se mě zastal a já jsem utekla z toho domu a šla jsem k jeho sestře. Tak to byl můj začátek.
0: No to vám řeknu, začátek už sám o sobě je přímo na román. No pokračujte.
1: No a tak jsem se vrátila domů. Jo, vrátili jsme se, protože jsme tam nemohli bydlet, tak jsme se vrátili domů ke mně, k nám domů. A tam bydlel, ale já jsem tam měla bratra, který studoval vysokou, neměli jsme ten domek velký a ještě babička tam byla. No, takže on teda, měli jsme strýce, který dělal na Rožince nějakého náboráře, tak on řekl, že ho tam vezme. Tak šel na Rožínku, ale nefáral. A oni nám dali teda družstevní byt v Tišnově. A takže jsme bydleli tam. A museli jsme si to teda zaplatit. A to jsme teda spláceli. Tak to byl můj začátek. No,
0: takže to bylo, ano, to definitivní postavení se na vlastní nohy, když jste dostali ten byt vlastně Rožínce.
1: Ale mám teda 3 děti, kteří teda se postavili na vlastní nohy. Klukovi je 55, no bude. Takže ten má byt 3 pokojové v Lišni. Dcera prostřední, ta má 52. Tak ta má postavený barák v Černé Hoře. A vzala si kluka, který teda je pan ředitel, ale až teď. Dokázal, byl z rozvedeného manželství, studoval vysokou školu s podporou teda tatínka, ale tatínek ho nechtěl, když mu maminka umřela, tak tatínek ho nechtěl, chudáka. Takže on bydlel u strýčka a on dokázal z ničeho se postavit na vlastní nohy a postavil barák, nechal si teda postavit, měli hypotéku, už mají splacenou. A ta nejmladší teďka, co jí bude 45, tak ta si vzala kluka, ten byl fotbalista a školu dělal obchodní a tak, no to víte, fotbalista, co nic. No ale teď to má 45, 46, oni jsou o rok. Mají barák na hypotéku, ale je pravda, že já jsem teda zdědila byt, který jsem jim dala za 1 200 000. A tak to prodali a postavili si barák. A mají teda hypotéku taky, no ale ona teďka zdědila po tatínkovi svým.
0: No vy jste to, Ludmilo, vylíčila v těch nejkrásnějších barvách, teda úplně v kompletně v té paletě všech možných barev, takže teď už se zeptám jenom na to poslední. Myslíte, že je těžší postavit se na vlastní nohy dnes, v roce 26, anebo to bývalo těžší v dobách, kdy vy jste se vdávala, dejme tomu před těmi 60, 50, 60 lety?
1: Ne, pan Borku, já si myslím, že dnes je to lehčí, protože kdo umí, ten umí, a kdo chce, tak ten to docílí. Mm-hmm. Tak si to myslím já teda.
0: No právě na to jsem se ptal, co si myslíte, ano.
1: Jo, jo. Takže si to myslím. A jsou spokojení, já teda jsem taky spokojená. Oni mě podpájí, když jsou sama. Teda
0: no tak s takovým mančaftem samostatným, jak jste to popisovala, bodeď byste nebyla spokojená.
1: Ředitel, no. Druhý ředitel, akorát syn, ten je teda elektrikář proti své vůli.
0: No, jako já, jako já.
1: Který to nedělá. A dělá to, dělá se zníka.
0: No, tomu říkám hezká práce. Voňavá. Ludmilo, no? Moc krát vám děkuju, přeju vám krásný srpen a zase někdy naslyšenou.
1: Já taky vám přeji hodně zdravíčka hlavně.
0: Děkuju.
1: Děkuji, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: Naslyšenou.
0: Jak jste se stavěli na vlastní nohy? O tom si povídáme v Noční lince a máme na to už jen 35 minut. Na telefonu 731 800 900, ale můžete i psát. Webová stránka má adresu rozhlas.cz/Lomítko Linka, je tam okýnko, vepište tam svůj příběh a já budu reprodukovat. Teď předám slovo, je to Jitka Zelenková, které jsem jednou držel sluneční brýle a zaspívá vám Máme si co říct. Věřím, že budete mít co říct za 4 minuty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a teď by to možná mohlo přijít, to, co jsem před chvilkou naznačoval, že tedy u mužů, tématem Noční linky je totiž na vlastních nohou, že totiž u mužů by tím okamžikem, kdy se osamostatnili a odešli z rodičovského hnízda, postavili se na vlastní nohy, by to mohla být třeba základní vojenská služba. Na telefonu je totiž pán posluchač. No, zdravím vás, Zdeňku, dobrý večer.
1: Já vás zdravím taky srdečně.
0: Tak jak to bylo? Jak to bylo u vás? Kdy jste se postavil na vlastní nohy? Co tomu předcházelo? Co to obnášelo? Jak jste se tenkrát cítil?
1: No, odešel jsem z bytu ve 12 letech.
0: Ve 12?
1: Ve 12 letech, no. Protože moje bydlení s matkou, to byla katastrofa totální. Jo, protože u nás to bylo jako chlás, cigára. Uhum. A karty. Jo.
0: Tatínka jste nepoznal?
1: Prosím?
0: Tatínka jste nepoznal?
1: No akorát na fotce jsem ho viděl jednou. Uhum. Ve vojenství. A když jsem se chtěl oblíknout, protože už jsem koukal taky po holkách, že jo, chtěl jsem na nějakou tu diskotéku nebo něco a nemohl jsem tam mít v roztraných kalotech a botech, jo, prošlapanejch. Tak jsem chodil na brigády, tahal jsem uhlí tadyhle důchodkyní, že sklepal se 7 pater nahoru a po 20 dníkách jsem si střadal penízky a ušetřil jsem si na svetr, který jsem na Václaváku, že jo, naproti Konin, nalevo, tam pletli nádherný svetry. A stál tenkrát 400 korun, a říká, ten svetr byl dolí zamilovaný. Tak jsem se na ně ušetřil, přinesem ho domů, oblíknu jsem si ho, no a máma mi ho strhla vzadu, možná mi takový ten mohutný límec, tak vzala za ten límec a celý mi ho roztrhla vzadu. Jo.
0: Takže u vás to má opravdu nepanovaly, řekněme, ty idylické podmínky. Vy jste byl v podstatě okolnostmi donucen se postavit na vlastní nohy ve velmi brzkém věku.
1: Tak. Kde jste? Tak jsem se sebral. My jsme bydeli pod Vyšehradem na Pavlača. Tam byly takový hrozně tlučí dveře, protože tam byla zima, že jo. Tak tam byla... A tak jsem za sebou třísnul těma dveřma. A jak jsem byl asi rozšílený, asi, ale určitě, tak jsem vzal tu kliku a bohnul jsem jí nahoru. A oni se nemohli dostat ven.
0: Ono se to moc nehodí, já teď budu vypadat jako cynik, ale připomíná mi to známé, otevřel dveře tak, že nešli zavřít, zavřel dveře tak, že nešli otevřít. Ano.
1: Tak. Takže jsem půl roku spal ve Bršovicích v rozřekaném vagónu, jo. Pak jsem tam našel nějakého pejska, tak jsme tam bydeli spolu, pak jsme tam nachytali nějaký ženský, jo, co tam dělám a tak dále. A říká, bydlím tady, že jo, no.
0: Tady znamená kde?
1: No, ve Bršovicích jsem bydlel na postaveném vagónu.
0: Vás ještě trošku mate ta zpětná vazba, vy jste nechal puštěné rádio, rozhlasový přijímač a ono vás to trošku mate, že jo? Přiznejte se.

0: pohodě.
1: Dobrý.
0: A akorát jdu toho koktám teďko, no, protože jsem trošku rozhozený.
1: No, tak kdo by nebyl po takových zážitcích? Takže jste přespával, jak jste říkal, tam, kde se dalo. Jak to pokračovalo dál?
0: No, musel jsem chodit do školy, že jo, ze školu zapať pámu se to zase zvedlo zpátky, takže známky zapať pámu byly dobrý. No a pak jsem šel teda do učení, já jsem chtěl být autovachrýnkem, to se mi nepovedlo, protože mi to doktorka zakázala ze zdravotních důvodů, kde jsem měl silikózu plic. Jo. No, tak jsem šel, bohužel, chtěl jsem být autama, že jo, no, tak jsem šel na autoklempířinu. No, a tam jsem se akorát za dva roky naučil sundávat kola z auta a zase dávat zpátky, to je celý.
1: No tak, vy jste na to měl dva roky, já se to učil na dálnici, když jsem píchl kolo, no. Ale to je samozřejmě zase jenom pokus o zlehčení. Zdeňku, jaké byly tehdy vaše pocity? Jak byste to dnes popsal? Když jste musel vlastně nuceně de facto odejít z domova. Co jste si říkal v ten okamžik? Že takový nikdy nebudete?
0: No, tak nějak asi v kostce je to tak, no. Dneska budu hodnej, milej. No, pak jsem se chytil souseda tam, protože jsem byl furt nemocný, zkrátka řídit auto. No, tak jsem tím jezdil, že on měl tenkrát 138 Tatru. No, tak jsem se mu vždycky vnutil za volant. A on říkal, parkante jeden až, bobo, až se chytí volantu. Jo, tak ty už seknu ruce prej. No.
1: A čím se živíte tedy? Dnes?
0: No, jezdil jsem 50 let. Kamiony, autobusy. No, teď jsem na nucený dovolený, bohužel. Teď jsem přišel po řidičák. No a tak teď říká, no tak za 50 let jsem neměl žádnou dovolenou. Teď mám nucenou. Auto mám ho připravený všechno, ale zase nemůžu jezdit, že jo. No. Tak se říká kamarádovi tadyhle, ať mi dá, co dá internáty, neumím. A tomu říkám internáty, jo, ten internetu.
1: No. Já jsem si říkal, o čem je řeč.
0: Já to nemám rád, tu elektroniku, no. Já mám telefonek tady starou Nokia tlačítkovou, mám 25 let a furt funguje.
1: Zdeňku, kdybych mohl něco k vaší současné situaci říct, každá noc zatím skončila svítáním.
0: Že jo, no, já to jo, říkám taky.
1: Já vám děkuju za důvěru a za vaši upřímnost a držím pěsti. Mějte se hezky.
0: Jo, no, díky.
1: Dobrou noc.
0: Taky dobrou noc a přeju všem.
1: Někdy je člověk donucen ještě i ve pokročilé dospělosti se znovu postavit na vlastní nohy. Koneckonců i o tom můžete povídat ve zbytku noční linky. Opravdu jen zbytku. 25 minut do jejího konce. Volejte, tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: blízku. Na blízku, i když tedy po telefonní lince, teď mám paní Ludmilu. Zdravím vás v noční lince Českého rozhlasu, paní Ludmilo. Pěkný večer.
1: Já vás taky všechny zdravím, i ti nespáče.
0: No zejména nespáče, ano, to jsme i my dva. A teď nám všem nespáčům řekněte, jak jste se stavila na vlastní nohy.
1: Já si myslím, že jich přibývá, protože jak stárnem, víte, tak to v spánku už moc nepotřebujeme. A to já se půjdím tajnou hodinu a jenom jít tam na WC. Takže...
0: No tak to jsem možná ani nechtěl slyšet, ale paní Ludmilo, pojďme k tématu. Jak jste se stavila na vlastní nohy? Vzpomínáte si na to?
1: No, tak teda já jsem se stavila pomocí našim. Měla jsem zlaté rodiče a můj největšího slávu jsou oba dva dám do posmrti. Ale byli jako hodně. Maminka tam byla šetrná a pracovitá velice. A díky mamince se mě naučila dobře vařit, ona byla ohromná kuchařka. A takže jsem byla dlouho svobodná, až v 27 letech jsem poznala jako manžela tím, že si dal on inzerát. A jsme se seznámili a on pocházel ze Suchova, to je tady u Boršice, jak to. To je kousíček od Velké nad Veličkou. Maminka se tam narodila. To byla náhoda. Maminka z toho kraje se dostala tady na Vsetínsko, se dala do Karolinky, tam jsem se já narodila. No a z hodou okolností manžel pocházel kousíček od té Velké.
0: Dobře, takže v 27 letech jste poznala manžela. Ano, do té doby... Promiňte, že vám skáču do řeči, ale abychom se dostali k tomu příběhu, protože ještě někteří třeba chtějí telefonovat. Takže do 27 jste bydlela s rodiči, ano?
1: Ano, to jsem byla u rodičů a potom manžel si jako byl v tom družstve, bytovém družstvu, tak to bylo, dělal tady ve Žlíně, jako byl vyučený obuvník. No a tak... Dnes po pěti měsíci známosti jsme se vzali, děti jsme bohužel neměli, to se tak stává v moje rodině, jeho bratr byl taky bezdětný. No já miluju od malička děti a kočky.
0: Já vám rozumím, ale pojďme zpět k tématu. Jaký to byl pocit, když jste se, odstěhovala jste se předpokládám za manželem?
1: No tak, naštěstí jsem šla do Zlína, protože manžel tady pracoval a maminka tady měla shodou okolností sestru, která byla moje kmotra. Takže jsem šla na internát bydlet, protože 14 dní jsem jako si našla místo ve svitu, tak jsem se jako bydlela se vlastně u té tety, ale to bylo jenom 14 dní, než se vyřídili ty lékařské, ty přijímací zkoušky a to všechno. Takže jsem bydlela 3 roky na internátě, dívčí manžel bydlel na prvním chlapeckém. Takže my jsme spolu víceméně už byli manželé, když jsem přišla do Zlína. A děvčata na internátě mě říkali, sakra, už si toho chlapa ven, kdy se tady táhá takovou dobu. Já říkám, já už jsem 3 roky jeho žena.
0: A chodil za vámi na ten internát, nebo to nebylo možné?
1: Ne, to nebylo možné. Já jsem nesměla za ním, ale nesměl za mnoho. Měli jsme to pár metrů, ale asi ta naše láska byla tak silná, že jsme to vydrželi. No a...
0: No, omni a vinci to mohli.
1: Tam manžel ten byt, už se mě dostal, no takže po třech letech dostali na jízdy svahy, jsme dostali 2pokojový byt, no a manžel byl 9 dětí, takže všichni byli tak ochotně pomohli nám nastěhovat, protože naši mě našetřili vlastně na nábytek. Já jsem jim nemusela moc peněz dávat asi, protože jsem měla na knižce dost peněz.
0: No, tak jste měla ulehčený start.
1: Mohli pořídit nábytek, no. Takže jsme to měli trošku ulehčejší. A na to, že jsme neměli ty děti, tak jsme spolu vydrželi 43 roku.
0: Krásný. Paní Ludmilo, promiňte, že vás přerušuju, omlouvám se. Řekněte mi, co bylo nejtěžší v tom okamžiku, kdy jste se ocitli v tom vašem novém bydlení jen vy sami dva. Co bylo pro vás nejtěžší?
1: Nejtěžší, nebo manželé zaměstnání, já jsem dostala zaměstnání ve svítu. Akorát to, co bylo pro mě těžké, že psychiatr mě nechtěl pustit ke kruhu. On věděl proč. Protože to byla, jak se říká, pakárna. Já to jsem potom potkávala paní, co se mnou dělali u kruhu, tak že jako cukala hlavou, to já jsem věděla, že to je z toho, jako vidím, že to je taková monotónní práce. To stojíte u kruhu a furt děláte jednu a tu samou operaci celých 8 hodin, tak to je pásová vlastně na pláži něco. To vás to se směju, ale opravdu to, takové lidi tam bylo více.
0: Vy jste ještě, myslím, i ze spaní dělala ten pohyb. Že jo?
1: Ne, já jsem tomu rozuměl, já jsem tam našla kamarádku, kterou se přátelíme do dnes, ona je tady ve Zlíně. No a tam mě učila přibíjet klienti, já jsem se ráno zbudila a už je byla nadělaná. Ta manžel, já jdu do práce, já jsem přibíjela.
0: Byť jsem pracovala celou noc. Jo, jo, jo.
1: No, takže.
0: Paní Ludmilo, děkuju, teď přestáváte být trošku srozumitelná, možná je to telefonním přístrojem, ale i tak myslím si, že to podstatné jste řekla a já dám šanci ještě někomu dalšímu s jeho příběhem na téma na vlastních nohou. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
1: Je to dobrý, no.
0: Děkuju.
1: Tak přeju dobrou noc vám i všem ostatním a prosím, aby už ta horka šla někam.
0: V tom vám asi rozumím, ale v pondělí se dočkáte, to buďte klidná. Mějte se hezky a dobrou noc. Naslyšenou.
1: Taky mějte hezky, dobrou noc.
0: Pro váš příběh je znovu připravena telefonní linka, jejíž číselnou kombinaci už určitě znáte. A pokud ne, poslouchejte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, ve které si jako vždycky povídáme na určité téma. A dnes je to moje zvědavost, která mě přivedla k tématu na vlastních nohou. Tak jak to bylo u vás, paní Jitko? Zdravím do Výškova.
1: Dobrý večer, zdravím všechny, kdo ještě nespí. No u mě to bylo tak, že v 15 letech jsem odešla studovat do Plzně. A bylo to z toho důvodu, že jsem, když jsem vycházela základní školu, tak se mi už nechtělo nikde se jako dál studovat. A vložil se do toho můj o 9 let starší bratr a že tady ať jdu tam, že k soboty, neděli budu u nich a přes týden na internátě. No tak jsem to teda, takhle jsme to provedli a vzpomínám si, když mě maminka odvezla do Brna na vlak, bylo to 31. srpna v tom roce 69, ten vlak byl tak natřískaný, že jsem byla namáčknutá na dveře, které vlastně byly navenek už. A maminka mi mávala celou dobu, co jako jsme se viděli, až teprve mi začaly trochu téct slzy. No ale v Plzni mě čekala švagrová, Brachová manželka, která mě zavezla na internát, protože jsem samozřejmě tam nic neznala, byla jsem tam poprvé v životě. A nechala mě tam na pokoji s taškou, s tím, že jsem tam zatím byla sama.
0: A co
1: pak
0: teď?
1: Zanedlouho. A co teď? Ano, zanedlouho se tam přistěhovali ještě dvě spolubydlící děvčata. No a vlastně jsem byla jako vyhozená do vody. Nevěděla jsem, jak se ani dostanu do školy. Internát byl v jedné části Plzně na Slovanech. Škola byla na Borech. No ale tak musela jsem, že jo, mám pusu, tak jsem se musela poptat. Ty moje spolubydlící taky jakože na té průmyslovce byly na stejné jako já. Takže jsem to tak nějak zvládla. Takže od těch 15 let jsem byla tam, ty soboty, neděle jsem trávila u bratra a jinak jsem se musela prostě starat sama o sebe. Domů jsem se dostala poprvé až za 2 měsíce, zase na Moravu jako k mamince. Otce jsme neměli, zůstal tady s maminkou mladší brácha o 2 roky než já. A tak teď jako v dospělosti si člověk uvědomil, jak to musel i pro tu maminku být těžký.
0: Na to jsem se právě chtěl zeptat. Ona, maminka, měla no, v úvozovkách výhodu, že tam vlastně s ní zůstal váš bratr, jestli jsem tedy správně rozuměl.
1: Ano.
0: Že nebyla úplně sama.
1: A to je rok předtím umřela maminka, která tam s náma žila. No, takže opravdu to jednoduché neměla.
0: A ještě mi povězte, prosím, Jitko, to byla která doba, když vy jste v 15 odjela studovat do Plzně? Který to byl rok?
1: 69.
0: Jo, vlastně byste to říkala, 69. Ano, moje chyba, 69. Ano, ano. Takže no, to vlastně no, ještě no, na tom plzeňském nádraží v tom poschodech v prvním patře dělali tu dobrou držťkovou, že jo? Já vím, že to je jenom taková moje vzpomínka, když jsem odtud jezdíval na opušťák, no tak jsem si tak vzpomněl.
1: Vy jste tam byl na vojně, jo?
0: Já jsem byl ve Stodu u Plzně.
1: Jo, a můj brácha právě taky, ten byl v Líních.
0: No, no na letišti.
1: Našel si tam jako manželku, no, takže zůstal tam a
0: je, no, tak
1: asi nechtěla.
0: Teď jsem sentimentální
1: úplně. Nechtěla, aby tam byl sám a nechtěla, aby tam byl sám, tak tam zlákal mě, no. Já jsem pak žila de facto ze studia. Tady bylo teda podmíněno samozřejmě prospěchem a měla jsem, dřív to bylo tak, že prostě děti tady z těch neúplných rodin, tak jsme měli nějaké výhody i v tom stravování a placení internátu a tak dál.
0: Vidíte, a to je věc, na kterou jsem se vlastně ještě, myslím, nezeptal. Ono to postavení se na vlastní nohy obnáší i takové drobnosti, jako například jak se naučit hospodařit s penězi, jak se naučit vařit, nakupovat. Ano. To všechno jste se učila až tedy v Plzni, nebo už jste měla, řekněme, základ z domova?
1: No, určitě jsem něco měla z domova, ale v té Plzni vlastně musela jsem si nakupovat prášek na praní, že jo, toaletní potřeba a tak dál. A když jsem jednou za čas přijela domů, tak maminka třeba vím, že jsme byli kupovat kabát a takový jako nějaký ty dražší věci, ale Prostě musela jsem se naučit ví a byla jsem už takhle zvyklá z domu vlastně odmala, že jsme nikdy neměli nic moc, jako když jsme byli sami a by měla 3 děti, že jo. Ale to si pamatuju, že jsem i psala, že jsem je vděčná jako za výchovu, že to, co do nás vložila, tak že se jako, teď nevím, jak bych to řekla.
0: Že se zúročila.
1: Že si to uvědomuju, no.
0: A Jitko, vy jste po té, co jste dostudovala vlastně střední školu, se znovu vrátila domů do Vyškova k mamince?
1: Vrátila jsem se domů, sice po mně chtěli, aby šla dál na vysokou, jako do Ostravy, ale mě už se nechtělo zase bydlet někde jinde v cizím, tak jsem se vrátila jsem se domů, no.
0: No ale potom už jste byla zase připravená, dejme tomu, na partnerství, na manželství.
1: Ano.
0: Tak já vám moc krát děkuju za vaši upřímnost, za váš příběh na téma Na vlastních nohou. No a budu rád, když já zase někdy příště zavoláte. Ano?
1: Děkuji moc. Díky. Mějte se pěkně a zdravím všechny. Dobrou noc.
0: Naslyšenou. A tím, vážení přátelé, dnešní noční linka končí. Tedy posledním příběhem, který zatelefonovala paní Jitka. Blíží se 1 hodina a tím pádem samozřejmě i další program, který budete jistě sledovat. Tedy pokud už se vám neklíží víka, jak říká klasik. No ale ta příští noční linka, na to bych měl vlastně taky upozornit. Já bych vás rád pozval k jejímu sledování. Bude to Honza Macoun, který se už za nějakých, jestli počítám správně, 22 hodin chopí mikrofonu a mixážního pultu. A tématem té jeho noční linky bude: může se člověk opravdu změnit? Zvláštní otázka. No, zvláštní otázka, je to, myslím si, dobrá. Ale jak o tom tak přemýšlím, řekl bych, že ano. Ale z mého pohledu, neberte to prosím ani jako názor Českého rozhlasu, ani jako všeobecně platnou pravdu, asi k tomu potřebuje hodně velký impuls. A nebo si musí sáhnout na dno. Tak to vidím já. Přeju vám dobrou noc a znovu se vám přihlásím ve čtvrtek 20. srpna. Tématem té příští v úvozovkách brněnské noční linky bude zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je tu hodina legrace vytažené z rozhlasu, televize i filmových komedií. Navrch to ještě okořením životopisnými daty. Přidám vtipy a k mikrofonu si pozvu vzácného hosta. Na váš úsměv u přijímačů se těší Patrik Rozehnal. Vydáme se dnes za komikem, který se narodil 26. ledna roku 1950 a hercem chtěl být už odmala.
2: Nebudete se nám divit, když jsme se s celým štábem vyplavili k bytu pana
1: Jiřího, který má rád recesy. Je to strhující vypravěč a podle mínění kolegů tak trochu stále dítě v dospělém těle.
2: Všechny nás pochopitelně zajímá, jak vypadá.
1: Je vysoký, s nadšeným pohledem v očích a má trochu rozcuchané vlasy.
2: Kde pracuje?
1: V Ypsilonce.
2: Kde má hodinu?
1: Nemá.
2: Co to je? To přece není normální.
1: Jmenuje se a bavit nás bude Jiří Lábus.
3: Ano, správně, správně, ano. Ano.
4: Konec vlády jednoho Lábuse.
5: Konec vlády jednoho Lábuse. Konec vlády jednoho Lábuse.
6: Naše heslo,
7: vemte Lábusovi veslo.
5: Naše heslo, vemte Lábusovi veslo.
1: Tak dobře. Přidáme i kousky Oldřicha Kaisera, jeho o 5 let mladšího kolegy. Tak se těšte, právě začínáme.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Lábus, to je herecká stálice už desítky let divadelního souboru Ypsilonka. Je to jeden z nejvýraznějších českých herců své generace. Komik, který baví snad každého. A co udělám já? Přivítám Jiřího Lábuse přímo tady u nás ve studiu.
2: Dobrý den.
1: I vám dobrý den. Asi naše posluchače nepřekvapím, když se teď budu ptát, co byli vaši rodiče?
2: Udělali něco úplně jiného, než dělám já. Úplně nevím, kde se to ve mně vzalo. Maminka byla zdravotní sestra a otec byl architekt. Takže úplně jinou profesi měli.
1: Jestli se nepletu, tak váš bratr je architekt. Nechtěl třeba tatínek s maminkou, abyste pokračoval i vy v jejich šlépějích?
2: No ne, nechtěli, protože takhle, já jsem teda hrozně rád maloval. Já jsem měl takový, protože otec skvěle maloval, on původně tatínek chtěl jít na výtvarnou školu, na ale moje babička, jo, maminka mu to rozmluvila, že to je nejistý povolání a být malířem a tak, aby šel na techniku, tak nakonec by studoval architekturu. Ale malování bylo velkým koníčkem a mně se to tak líbilo, že vlastně mě tomu trošku vedl, když jsem byl malej, a tak jsem taky trošku se snažil malovat, dokonce jsem měl právě to divadlo a malování jako takový dva koníčky, které spolu souvisely a teda vlastně tak jako soupeřili, chci říct. A když jsem, dokonce jsem dělal zkoušky na střední výtvarnou školu po 9 letech, ale tam jsem se nedostal, tak jsem potom zvolil teda gymnázium a pak jsem dělal zkoušky na DAMU. No. Ale já musím říct, že já pořád to výtvarné umění mám hrozně rád a když mám trošku čas, to je hlavně teda v létě na chalupě, tak třeba něco i namaluju tam a, nebo nakreslím a tak to mě to baví, když to samozřejmě dělám amatérsky a nikomu to ani v podstatě dělám to pro sebe a pro svý potěšení, že někde se te mě chlubím ani, takže, ale mám to rád pořád, musím říct.
1: Co vás vlastně v malování baví? Já když si vzpomenu na svá studentská léta, také jsem studoval architekturu, tak rozhodně mi nešly postavy a zvířata. Jak jste na tom vy?
2: No tak já dokonce zvířata jsem maloval, my jsme dělali na Davítělece takové představení právě o zvířatech a byli jsme, to taková naše taková, ta akademie taková už jsme dělali, kde právě jsem maloval velký takový obrazy zvířat, jo, to jsem, a dělal jsem to podle fotografií teda, a pastelama to bylo, to si pamatuju, tak to jsem jako dělal podle teda předloh. No ale jako nejvíc mě baví krajinky, otec maloval právě krajiny a maloval hrozně pěkně podle mého názoru, teda on maloval olejem nebo akvarelem a já teda, protože jsem takový člověk netrpělivý, tak olej chce velkou trpělivost, tak já radši teda maluju akvarelem, tedy naopak to je zase rychlejší technika, anebo pastelem, když teda něco si maluju teda.
1: Malování tedy teď necháme stranou. A přesuneme se do divadla, kde Jiří Lábus kraluje. A poslechneme si i kus představení, kde se mimochodem také mluví o dětství.
3: Já jsem jako dítě hrál na housle. 2 roky, no 3 roky jsem cvičil na housle, no. Vytřelal jsem 3 profesory. A to jsem chodil, asi jsem byl takový 4. třídy, jsem chodil 4., 5., 6. A pamatuju si, že maminka chodinka patila složenky a chodil za školu, spíš než do školy na ty housle. A jednou jsem tam po měsíci přišel. Tak se mi to tam pidlel a pan profesor říkal, tak už můžeš skládat. Říkám, to snad ještě ne. No, můžeš skládat. A prosím vás, to bych se netrouf. No máš 6 hodin, tak se sebe 20 domů. Jo, takhle. Jsem to pochopil. Pak jsem musel chodit taky na hodiny notových, takovou tu hudební teorii. Protože já jsem znal, zajímavý, že já jsem znal jako ty prsty, jak se kladou ty noty, ale neznal jsem názvy těch not, jo. Tak jsem pak tam musel docházet a jednou takhle notový diktát. Tak paní učitelka diktovala a říkala, pište si, fis, cis, ha, a. Dis. A já psal písmena. Říkala, chlapče, ty jsi blázen. Ty jsi lékaři. Když se ještě vrací u té 9 letce, tak já třeba jsem byl takový jako už dítě, jako, tak jsem byl rád, že jsem byl středem pozornosti, jo. A vzpomínám, to bylo hrozný, no. Takže bych chodil do parku teďka, ale ne, takhle, jako, že jsem... Si vzpomínám, že jsem třeba jako děcko, vždycky někdo řekl nějaký vtip, třídě, takový 5. třídě, že jo, a třída se smála a já se smál poslední, až jsem vždycky dosmál, jo. A ta třídní vždycky říkala, Lábusi, ty jsi ubohý, ty jsi ubohý. To bylo strašné. No, prosím, no. Můj bratr.
1: Hostem našeho pořadu je Jiří Lábus. A tak budeme ještě chvíli vzpomínat na ty okamžiky dětství. Co říkali rodiče tomu, že jste se rozhodl pro herectví?
2: No tak já musím říct, moje maminka to už pracovala jako zdravotní sestra na krčím oddělení a pracovala i v Národním divadle, takže měla kontakt s herci různými a takže díky ní jsem třeba měl podepsaný velký český herci jako Zdenka Štěpánka, Ladislava Peška, Jiřím Šejbalovou, tady ty velký herci, k ní chodili třeba na ty inhalace nebo na ty různé vyšetření. Takže moje rodiče byli velice rozumní, protože přestože nikdo tuto profesi nevykonával, tak prostě chtěli, abych byl v životě šťastný, abych dělal to, co mě těší, takže mě to vůbec nebránili. No.
1: Poté, co režiséři objevili komický talent u Jiřího Lábuse, začal se celkem pravidelně objevovat jak ve filmu, tak i v televizi a rozhlase. Nebyl snad žádný silvestrovský pořad, kde by chyběl, nebo i nějaký ten zábavný v průběhu roku. A tak máme i dnes z čeho vybírat. Zabrousíme-li do televize, můžeme si dopřát i dávku reklam v podání tohoto skvělého herce. Dobře se bavte.
4: Minuta s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
5: Ano, tatínku. Dobrý den, maminka není doma.
4: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém Gelé Royale. Lalala. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozounů. Můžete. Státní spořitelna na splní každé vaše přání.
6: Já to nevydržím. To je moje spůjete.
4: Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program.
7: Krásné je žít, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Krásné. Psst.
8: Ty nevěrnice, táni ke všem čertům, už ti nechci ani vidět ty zvíře.
5: Takže půjdu, mám jiného přítele.
8: Koho?
5: Dobrou knihu.
9: To říkala paní Pokorná. To nevíte, co se stalo včera v Nuslích? Ne, povídejte. No představte si, že bylo asi 9 Neříkejte, ale vy jste paní Drbna.
8: Není Drbna. Denně čte večerní Prahu.
10: Mámo, červená!
5: Táto, zelená!
10: Mámo, flek!
5: Červená!
10: Flek!
5: Zelená!
10: Flek!
8: Barevný televizor do každé rodiny.
4: Ta píše. Ta píše.
8: Tušky Kohinor do celého světa.
4: Miláčku, pojď ke mně, broučku, pojď sem.
11: Kde ty pracky, protože já tě prastím?
4: Ale lásko moje, pojď ke mně, pojď sem, kotě, no.
11: Já tě mám facku.
4: Ale brouku.
11: Já tě mám takovou facku, než jsem v životě neviděl.
4: Ale co to je s tebou dneska?
11: Já tě mám facku.
4: Ano, tak au! Přepočítal se. Nepoužil kalkulačku L108.
1: Měli jsme tu divadlo, rozhlas, televizi, teď zbývá kousek filmu. Objevil se i v komedii Hop a je tu Lidoop. To byla radost nad přístrojem, kterému k technické dokonalosti pomohl velký vezír z láhve. Stačilo malé kouzlo a obyčejná plechová krabice mohla vyrábět hračky.
12: Co blbneš, člověče?
13: Je.
14: Ono to vyrábí hračky. Počkej, já to zkusím s botou.
12: Je, Martičko. Martičko, podívej se, povedlo se to. Tohle to by nedokázal ani Edison.
14: Ten největší okamžik v dějinách techniky.
1: Film režíroval Milan Muchna a patří k němu i titulní písnička. A to si teď pustíme. A pak budeme pokračovat ve výčtu uměleckých kousků a životních peripetií s Jiřím Lábusem.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas a pořadem vás provází Patrik Rozehnal. Dnes si tu povídáme o a s Jiřím Lábusem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už jsme se dozvěděli, že se kdysi rozhodoval mezi výtvarnou školou a DAMU, která nakonec zvítězila. Dodám ještě, že ji absolvoval v roce 1973 rolí Mekýho Messera v žebrácké opeře, na základě které byl šéfem liberecké Ypsilonky Janem Šmidem přijat do prvního a zatím i posledního angažmá. Ale Jiří, který předmět vám na DAMU tehdy dělal největší problémy? S čím jste nejvíc bojoval?
2: No, musím říct, že s takovými předmětama pohybového charakteru, protože já jsem takový dost bázlivý a takový třeba jako tělesnou výchovu a hlavně takovou gymnastiku, to jsem se tam opravdu strašně bál třeba udělat takový ty jako vyloženě salta, to ze mě nikdo nedostal. Pan profesor Pachl tam učí dodnes, musím říct, a ten teda musí ze mě mít asi tik, když mě někde vidím, protože já opravdu byl jeden asi z jeho nejhorších žáků, já jsem se hrozně bál na těch nářadích třeba cvičit. Tak kozu jsem přeskočil, to ještě jako jo, ale jako víc tak jako, to jsem se, nebo pak třeba, jediné, co jsem udělal, to byla hvězda, to tak trošku jsem tu hvězdu udělal, to jako, a dál už takový salta, nebo nějaký takový ty, já jsem měl nějaký docela slabý ruce, takže takový šplh, nebo ty věci, co jsem vůbec nezvládal, absolutně ne teda. Tak to bylo jako problém. A potom takový ty, protože já jsem nešikovný docela na pohyb, a takový ty pohybový předměty jako dobový tanec, toho jsem měl dokonce, myslím, trojku tehdy z dobového tance, nebo z lidového, nebo z nějakého tance, tak to mi taky tyhle ty předměty mě jako moc nešly. No.
0: A musel jste někdy potom třeba odříct roli, nebo dokonce musel se měnit scénář kvůli tomu, že pohyb vám dělal problémy?
2: No tak já myslím, že režisér už věděli, jak na tom jsem, takže mě většinou obsazovali do role spíš lidi, kteří zrovna, že by nešel, hrál jsem Fanfana Tulipána zatím, asi rád nikdy nebudu a takové role jsem jako nikdy nehrál vyloženě. Třeba musel jsem říct, my jsme měli jízdu na koně na DAMU, jsme měli jako kurz, tak to jsem vlastně dvakrát z koně spadnul, tak jsem dostal pak taky takový strach trošku. No jednou jsem dokonce dostal takového koně a jsem říkal, dejte mi nějakého hodný a oni mi dali tak strašně hodný koně, že pode mnou šel a usnul. To byl tak starý kuň, že pode mnou usnul ten kuň, ale musím říct, že teda, když jsem třeba hrál ve filmu a musel jsem jezdit na koni, tak toho jsem se docela obával, tak to jsem řešil, buď teda, že jsem jako takový ty rychlejší třeba klus, to už jsem se bál a to jsem radši předal někomu zkušenějšímu a nějakému třeba i kaskadérovi nebo cval vůbec, to už jako, no a i pády z koně jsem pak dělal takovým různým trikem, takže takhle asi, no.
0: A teď si dopřejeme snad nejkratší pohádku vysílanou v rozhlase pro děti v rámci slavného Hajaji.
3: Ještě nespíte, ale honem koukejte už chrápat.
4: Pohádku o králi Herodesovi vyprávěl Jiří Lábus.
0: Jiří Lábus je členem divadelního studia Ypsilon, které původně vzniklo na severu Čech. V roce 1980 se divadlo přestěhovalo do Prahy a dodnes sídlí v centru ve Spálené ulici. Tohle divadlo je ale také známé svými šprýmy. Jiří, kdy naposledy jste se stal obětí nějakého vtípku svých kolegů?
2: No, tak to je tak každou chvilku něco se tak vymyslí, musím říct, no tak...
0: Nebo něco, na co rád vzpomínáte?
2: Já jsem nedávno jednu známou divadle seděla a pak po představení jsem seděl v té naší kavárně a jsou tam okna do Spálené ulice, že jo, tam vlastně jsou velké takové vlastně výkladní skříně a kolegové tam napsali, protože to bylo i vidět, když jsem tam s někým seděl, tak to bylo vidět, že tam teda sedím a s tou jednou paní a napsali tam velkou dceru Lili, Jiří Lábus zde sedí se svou paní. Takže lidi koukali jak blázni, když šli po ulici a my to lidi, že tak se divně dívají, já to samozřejmě neviděl. To bylo na ulici směrovaný, ta cedule, že jo, tak já jsem netušil, že tam je to napsané. Tak divně po mně koukali, že jo, tak jako se dívali, jako že takový zvíře zvláštní sledovali.
0: Prýmy a legrace jsou základem všech divadelních her, které ve studiu Ypsilon můžete vidět. Dokáže vám to i krátká ukázka, takový malý medailon, který se natáčel i za účasti rozhlasových mikrofonů.
5: Tak co, děcka, jak je? Co? Taky tak, přesně, no. Přesně se to vystihli. Tam úplně přesně, opravdu. Prosím vás, já se vám musím na začátku netka omluvit. Já jsem se ráno probudil a zjistil jsem s nepříjemnou věc, že jsem vůbec skoro nemluvil. To se stalo málo kdy, dneska se to stalo, tak jsem navštívil svého kožního, teda svého, tak to podvědomí. Navštívil jsem svého hlasového lékaře. A on říkal, že měl mít ta hlasový klid, jo. A já jsem, totiž to dnešní představení si má natáčet, kde tady vidíte ty šibenice na audio záznam, na magnetický záznam, jo. Takže já jsem si říkal, jak to udělat, aby to vůbec se dalo odehrát, tak jsem dostal tady všechny před chvíličkou takový spásný nápad, jestli teda si můžete souhlasit, že by těch prvních pět povídek čet někdo z vás, takže by se střídali. No ne, a já bych pak dočetl tu poslední, která je nejdelší, ta trvá 7 minut. Jestli by to bylo takhle možné, co říkáte? Já vám teda, vy máte rovnou

letos je mi teda 640, logicky, že? Tak jsem navštívil svou lékařku, protože jsem zjistil, že jsem tohleto představení zkoušel. Ne, kožní. Když jsem tohle představení zkoušel, jsem zjistil, že už přece, když čtu tu poslední povídku, že už ty písmenka se tak jako míhají. Říkal jsem, o, to bych chtěla navštívit. Co s tím, tak se podívala, změřila mě ty oči a říkala, no, pan Lábus, chce to půlky. Tak říkám, no, že jo, už to, no, chce to, ale to tak ve vašem věku, to je tak přirozené. Teď už to bude jenom měnit. Já čekám, jak. A já to tuším. Já to tuším, jak se to bude měnit. Takže mládenci, ještě něco zahrajte, ať se dostaneme do nále.

0: mluvíme o šprýmech a teď to trochu otočím, Jiří, když dovolíte. Kdy jste naposledy vyvedl vy něco nepředpokládaného? Něco, co naplánováno nebylo? Nějaký ten kanadský žertík třeba?
1: No tak to už je dost dlouho. Já teda, že bych byl, že něco takhle vymyslel, to teď si nevybavím, ale občas takhle třeba si třeba připravím nějakou legraci na jevišti a kolegové se baví, no tak třeba teď jsme nedávno hráli představení Praha 100 věžata a já tam přišel takovým tričku a řekl jsem, já tam mám textu, že jsem taky, že vlastně místem mého narození je Praha a teď jsem tohle řekl, tak jedna dívenka asi 15 letá první řekl, udělala Ježišmarja, no tak to jsem potom teda měl takový monolog ty dívence, jo. Tak to si teda chudinka užila, já jsem jí říkal, no holčičko, no to už já jsem, tak jednou bude stará, jako já, ukaž mi žákovskou knížku, takhle jsem na ní začal hartusit, jo. Tak to se kamarádi tady velice bavili, jo. Takže mě jakákoliv taková věta z publika docela jako tak inspiruje, že i hned na to reaguju, no tak to je prostě, to já se prostě neudržím, no.
2: Na Kanárských ostrovech

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Stále posloucháte jeden díl našeho dlouhodobého seriálu o českém humoru a českých komicích. Dnes je to o Jiřím Lábusovi.
2: Ukončeme to tady, prosím.
1: No nemůžeme, máme ještě zhruba polovinu před sebou.
2: Jo, já zapomněl, ano. No tak pokračujte.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Lábus je nadaný herec, skvělý improvizátor, také výborný kuchař, i když vařit se naučil až v pozdějším věku. Dnes ale patří mezi gurmety a mistry kuchařského řemesla. Je také známý tím, že je manuálně skoro nezručný, řekl bych. Třeba takové balení vánočních dárků je u něj už legendární. A ještě jedna věc ho proslavila – hypochondrie. A tak není divu, že byl pozván i do show Karla Šípa Všechno párty, kde se tohle onemocnění trochu řešilo.
3: Já jsem tlakař.
4: Ty jsi štutno,
3: já jsem tlakař.
4: Dobře, a ty ho máš teda vysoký nebo nízký?
3: Já mám právě vysoký tlak. Měl jsem vysoký a teď ho mám snad jako už v podstatě v normálu. Normál. No kdyby on teďka měl zvět, tak možná mám vyšší, že přece člověk jako je rozrušený, že tady tolik lidí, že ano. Tak teď by mi to možná stouplo. Ale jako... Jinak si myslím, že ten tlak jako...
4: Dneska jsi ho ráno měřil?
3: Dneska jsem si ho neměřil, ale včera jsem si ho měřil.
4: Kolik tam bylo?
3: No, teď už to bylo tak 140 na těch 88, tak nějak. No,
5: Zdravej člověk.
4: Zdravej člověk,
3: jo,
4: ano.
3: Ale po lécích, to musím, že jako po lécích.
4: Jirko, byl jsi vůbec někdy nemocný nějak vážnějc?
3: No, vážně, musím teda říct, že teda ne. Teda, ale měl jsem teda, já byl v nemocnici před strašně mnoha lety, to mě bylo 2,5 roku a... Skutečně. A... musím teda zaklepat, nevím teda na co, že tam jsem byl zatím naposled v nemocnici a to bylo tak, že jsem měl kýlu. Operace kýly, protože jsem u babičky zvedl žehličku. Ale takovou tu krejčovskou, opravdu to hodně těžkou žehličku jsem zvedl. A víte, ale že to jsou zážitky, co řekneš tak 2,5 roku, že to si můžu pamatovat. A víš, že to byl pro mě tak intenzivní zážitek, že si to opravdu do dneška pamatuju. Určitý situace, jak jsem tam otec do té nemocnice přines, jako takhle, jo. Pak jak jsem tam moc nejdřív nechtěl bejt, že jo. No a potom se stalo to, že člověče po té operaci, mě se tam strašně nějak zalíbilo. A já jsem tam člověče, to, když pro mě pak rodiče přišli po týdnu, tak já jsem začal řvát, že nechci domů, že tam chci bejt dál, protože já jsem už od dětství byl takový zvláštní jedlík a oni vám tam měli strašně dobrý kokosový sušenky. A na to, ale skutečně tu chuť toho kokosu, já tady nevěděl, že to je kokos, ale pak jsem se to dověděl po 15 letech. Takže vlastně já jsem si tu chuť pamatoval a mě to tak strašně jako, a řval jsem a teďka ty sestřičky říkali, no co to je za rodiče, teď každý dítě se těší domů a tenhle ten řve, že chce být u sestřiček a že chce jít z kokosový sušenky. Ano, ano. Takže to opravdu, tak to bylo taková pro ty rodiče, to bylo hrozný v té chvíli, že jo.
4: A ty jsi od té doby opravdu nebyl v nemocnici?
3: No byl jsem tam třeba na návštěvě, jako to jo, ale jo,
4: já myslím, jako nebyl jsem.
3: Ne, nebyl.
4: A přesto máš takovej strach o svoje zdraví?
3: No tak já to mám jako prevenci, víš, jako, že co, já užívám léky, já ti řeknu.
4: Řekni, co užíváš.
3: Tak ne? Užívám troje na tlak, pak mám na podagru, já mám dnu taky, víš, to je dna, potom beru na cholesterol taky léky, pak beru ještě vitamíny, pak beru preventivně na prostatu, pak beru...
4: Ty bereš všecko preventivně?
3: No, tak ono to je dobrý, ale že pak se to nepřekvapí nakonec, no, takže... No, proto jsem byl jednou v nemocnici zatím, taky ano. Možná, no.
4: A ty
3: to...
4: bereš 8 druhů prášku různej?
3: Asi tak, no, po barvách 9, takhle, to mám takhle složený. Jednou se mi stalo, já přišel do lékárny, mě se strašně líbí lékárny, já mi to přitahuji, oni to mají dneska jako hezký designy, že jo, ty krabičky všechny a takový, já tam přišel a říkám, prosím vás, co je tam toto, to je nějaká novinka, to se ještě, říká, to je na menstruaci. Takže tak to jako ne, tak to jsem, takže, no, takže.
4: To byl prášek, který jsi neznal.
3: Ten jsem ještě právě neznal.
4: A chtěl jsi ho zobnout,
3: vy? No, chtěl jsem si zobat.
4: Chtěl jsi ho zobnout, no. Ale ty máš...
3: No já ostatně u jedný známý ochutnal.
4: A zastavilo se to, jo?
3: Jo, mám
4: to.
1: Vraťme se zase na chvíli do filmu. Do toho, který byl natočen v roce 1983. O prázdninách tehdy Zdeněk Troška sezval známé herce do jižních Čech a natáčela se první komedie z dlouhé série Slunce, seno, jahody. Nenatáčelo se ale pouze v Hošticích. Některé záběry, třeba dům paní učitelky anebo fara, stojí v sousední obci Dobrš. Hezké prázdniny tam určitě ale prožil i náš dnešní host Jiří Lábus. Jak na to vzpomínáte?
5: No tak vzpomínám to v dobrým, protože zaprvé já mám 5 kilometrů tam tu škálupu, kde jsme to točili ve Volyni u Strakonic, to se točil v Hošticích tenhle film, že? Tak pro mě to vlastně byly příjemně strávené prázdniny divadelní. To se točilo přes léto, všechny ty tři filmy, že? Takže to bylo ve velice jako příjemné společnosti a já pro mě vždycky přijeli, odvezli do Hoštic, natočil jsem to a zase měl na chalupu. No a pak jsme odjeli do Itálie, to bylo trošku bylo, kde sední, jsme byli v Itálii, tak to bylo taky docela, když to byl ta hrozný fofr, to jsme teda projížděli docela ty města v hrozném fofru, ale myslím, že ten film vůbec jsem netušil, že když jsem to točil, že to bude po letech pořád jako promítat a pořád to bude, lidi se to nad tím filmem budou pořád bavit, tak což jsem teda byl překvapený, jsem to vůbec nečekal, takovou reakci.
6: No tak co, máš něco? No a dívala jsi se všude a pořádně. Na co včera, říkal něco?
7: Promluvil o té své práce ve škole, že se kvůli ní pohádal s
6: tátou. No, a dál?
7: Dál už nic.
6: Tak se na něj šla blbě.
7: Tak sedě na něj sám, když seš taky, mě už to nebaví.
6: A nás to asi baví, ne? Tak se na to vykašleme a přijdeme o titul, o prémii a jediný, co nás bude, bude ostuda po celém kraji. To přece nejde.
8: A víte co? Tak mu s tím jeho nesmyslem pomůžeme.
9: Ivole! Jdi mu s tím pomoct, Lukáš. Já ti to podržím.
10: Jestli to už teďka nedopadne, tak nás všechny zavřou.
11: Voloviny.
9: To si teda pište.
11: Kraviny do kravín.
10: Ale nemel furt.
9: Ale já se tam vřít nedám, to teda ne. Ale... Co jak vůle ještě?
1: Po úspěchu téhle komedie přišel i druhý díl Slunce, seno a pár facek a na začátku 90. let i třetí Slunce, seno, erotika. V něm na Jiřího Lábuse čekalo trochu nevděčné natáčení. Úplně bez.
12: Pozor, hlášení. Žádáme všechny účastníky výcviku na nudistickou pláž, aby se okamžitě dostavili na generálku do Mlejna.
1: Pane Lábusi, když jste si přečetl ten scénář, neměl jste trochu chuť z toho utéct?
5: Ne, vůbec ne, já jsem exhibicionista, to vůbec ne. Ne, to si pamatuju, že jsme točili tu scénu, jsem nepřipravený v těch 100 dole na ten záběr a tam byly ty pracovnice JZD tam okolo mě, jako v tom, jak tam pak jako vybíhali za mnou, že? No a ta jedna říkala, kolik za to máte, pane Lábusi, a když jsem mi to říkala, to bych za to peníze nedělala, to bych tam naha neběhala, říkala.
1: No a my si teď inkriminovaný kousek filmu pustíme, aspoň ve zvukové podobě.
13: Ani za nic, ženský, já první nepůjdu.
14: Bude, ještě k tomu nahá, ukaž, co tam máš.
13: To je právě na aerobik, to je zříma. A já jsem řekla, že vypomůžu, uvařím, upeču, ale nahá tu nikdy lítat nebudu.
15: Ženský, jsme tu pro Itálii, ne pro hostice. To od tále čumáku je celá vesnice.
16: Ježišmala, ženský, takovou dobu to nacvičujete tamhle v kravině, teďka budete dělat fóry.
13: No jo, tak musíte tam je nahý.
16: Cože, nahý, to to byla zkouška.
13: Nahý jsme tam nebyli.
16: Ale nebyli, a teď budete, ale no, o to
13: ne.
17: No jak jsme se to učili, připravíme se hezky s úsměvem, abychom celému světu ukázali, že i prostá česká žena se může chovat jako dáma.
16: V gumátách a s vídlem a z vás žádné jítel nebondli.
18: Holky, já jdu domů. Ať si tam jdou ty mladý na
13: správně.
16: Dostanete za to prémě, tak o co jde?
13: Če nechají!
16: Ne, domluva, to ne, to pozor, to ne.
17: Prosím vás, vy s tím naděláte. Ráno se tady slíkal kde kdo a nikomu to nevadilo.
16: To jsme si to rozuměli teda, tak ale. Gabino, Popova, se! Když to okamžitě nenecháš, tak se s tebou rozvedu.
18: Vidíte ho, Kaňoura, nás by slíkal a svou si nenechá.
15: To... Je to prémít, ať se zvykne záno.
16: Co jste se zprázdili, že jste Lidičky, pomoc! Lidi, já udělal matušku,
18: Nebylo tohle, to tady nebylo.
19: Ticho, lidi, podívejte, už to začíná.
16: Jste zbázili, nebo co? Jste...
20: to přece v nácviku nebylo! Tomu chlapci jste ten snad nebo život!
16: Otevřte!
1: Naším hostem je Béďa z filmu Slunce seno, tedy herec Jiří Lábus. S vámi tam účinkovali i kolegové z Ypsilonky. Přidávali jste si tedy jako velký improvizátoři i do toho scénáře něco navíc, nebo jste se ho striktně drželi?
5: Musím říct, že pár věcí tam vzniklo teda přidáním, třeba někdo, tam taková ta scéna, jak sledujeme to porno, tak o těch kozách a o těch, tak to jsme si zrovna, myslím, nějak vymysleli společně, tady tu, myslím, mám pocit, tady tu repliku, nějak. Ale jinak to všechno bylo, myslím, velice pevně daný a zde troška, protože přímo z toho kraje, tak ten dokonale zná ty lidi a proto to bylo tak jako, tak autenticky kolikrát ty dialogy. To bylo opravdu všechno ve scénáři, bych řekl.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Jestli máte teď úsměv na tváři, je to možná i díky tomu, že posloucháte pořad na vlnách Českého rozhlasu, který se věnuje tvorbě Jiřího Lábuse.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A teď se zaměříme na tu část života, kterou vyplňoval slavný pořad Možná přijde i kouzelník. Natáčelo se na různých místech, nejčastěji v Táboře, ale také v divadle ve Slaném nebo v Jablonci nad Nisou.
2: To si pamatuju, jaký byl strašný problém v prvním díle, to bylo za hluboký totality, a protože Jiří Korn měl náušnici v pravém nebo v levém uchu, tak se přišel příkaz od ředitele té redakce Zábavy, že všechny záběry, kde Korn má tu náušnici, musí pryč, tak se to muselo celý přestříhat ten pořad, což jsou, když se to dneska člověk uvědomí, co to bylo za blbce všecko, který takhle tohle to řídili, jo, tak to je opravdu neuvěřitelné, co všechno se muselo dělat a co za práce. Navíc to bylo, že se ten první díl musel přestřelit, aby tam nebyl Jiří Korn vidět s tou náušnicí. Jo. V žádném záběru, no to bylo neskutečné.
1: Dotřejme si malou ukázku z jednoho dílu. Je tu Mariša.
3: Babi,
4: co zás?
3: Když mi seženeš C-čka a koupíš babetu, tak tě neprásknu.
4: Dáš si kávu?
3: Dáš si čaj?
4: Koupím ti babetu, budeš jezdit jako velký šohaj, dáš si kafe.
3: A od koho je káva?
4: Od Žida.
3: A proč ne ze spolku?
4: Měli zavříno.
3: Tahle je stuchlá, či co? Já jsem z toho ze všeho tak otrávaný.
1: Jiří, hráli jste někdy takové etídy, jako třeba v pořadu Možná přijde i kouzelník, v běžném, soukromém životě?
2: To jo, vlastně většina těch scének vlastně vznikla, že jsme to někde předvedli, třeba scénka, kterou si lidi často pouští i tak různě na internetu, třeba ta škola v roce 2020 a hodina dějepisu, tak ta vznikla tak, že jsme seděli s Oldou Kajzerem někde v nějaký vinárně před krátce po listopadu 89 a já říkám, nebo říkal, jak to asi bude vypadat za takových 50 let, jak se o tohle bude učit. A Olda se už hnedka stoup a začala dělat žáka, no a já jsem si hnedka začal, u stolu jsem seděl, já jsem dělal teda učitele, hned jsme začali rozvíjet improvizaci a takhle to vlastně vzniklo. No.
5: K tabuli půjde Karolina Kajzrová. Je tady, je.
6: Já to věděla.
5: No tak pojď. Tak pojď, prosím tebe. Bez těch komedií. No až se smějte první hlavici, to je hezký. Známý firmy, no, Kastová, Navrátilová, to je nádhera, no. Ještě ji podporujte v tom, ano, to je krásný tohle. No. Tak děvčata, prosím vás, tak nám popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
6: No. Tak jako teda bylo to jako těžký teda.
5: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
6: Bylo to teda v tom jako teda... V tom listopadu.
5: No v listopadu, to znamená, ano. A kolikrát to bylo přesně?
6: To znamená jako teda na podzem.
5: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No?
6: No v listopadu říkala.
5: No 17.
6: 17. no.
5: A kde?
6: Kde? No.
5: Na Al. Al?
6: Na Al Jašce.
5: Ale prosím tebe. Na Albertově. Praze. Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost. No. Kolik?
6: Velký nechte to.
5: Tak děvčata, opravdu. Kolik bylo studentů na manifestaci?
6: No bylo jak tam jako teda hodně, no.
5: No to víš, že mě málo asi. Tak přibližně řekni, no, řekni přibližně. No,
6: byl tam Petr, Dušan, Mirá.
5: Tak prosím tebe, to bys tady jmenovala do Zejcka. Asi 20 000 studentů tam bylo.
6: Jo.
5: No! Přesně to, já to opravdu, já to nechápu, jak to, že to nevíš tohleto, za chvíličku jsou maturity, ty neodmaturuješ, Kajzrová.
6: Ne, no prostě...
5: No, zeptej se táty, tam byl taky tvůj táta. No jistě.
6: No, to se tak blbě učí.
5: No, blbě učí, no. Jaká byla hlavní hesla? No.
6: No tak hlavní hesla...
5: No, zase bude.
6: Byly jako...
5: Na Štěpána, bez Štěpána.
6: Bez Štěpána.
5: Jak ještě, do koše, no a dál, no.
6: Pak to, svobodné dolby.
5: A prosím tebe, dolby. Svobodné volby.
6: Teda volby.
5: No, jsem neviděl tohleto. Co ještě?
6: Máme hole v ruce.
5: Ale prosím tebe! Máme holé ruce, oni měli holé! Jsem neviděl tohleto. To je opravdu zásadní neznalost. Kdo promluvil na Václavském náměstí?
6: Na Václavském náměstí promluvil... lid.
5: No. To máš pravdu teda, to jsi to vzala hopem teda. Opravdu to, že tohle to nevíš, prosím tě, jak to, že to nevíš tohle? No. Kdo byl vyloučen ze strany?
6: Ze strany byl vyloučen Kocáb, Baťa, Zapa.
5: Já tě opravdu vyrazím, já tě vyrazím s pětkou, to nemá cenu tohleto. Co znamenala zkrátka OF? Opravdu to jsem neviděl.
6: Osvobození Fojtíka.
5: Ale prosím tě!
1: Tak jsme si zopakovali kousek našich dějin. Možná, že Jiří Lábus ani netušil, že se toho roku, o kterém tehdy mluvil jako o budoucnosti, dožije. Bylo něco, co jste museli vystřihnout, co bylo zakázáno, s čím byly potíže?
2: Myslím, že vyloženě vystřiženo nebylo. My jsme věděli, že to nemělo cenu psát něco, co víme, že by pak třeba vyndali a šlo by to pryč, to jsme tušili, co by mohlo samozřejmě nastat. Ale vím, že třeba se stala taková situace, když v tom jednom, dokonce myslím, to bylo silvestrovské vydání, tam Otakar Brousek, známý recitátor, říkal tu básně, tu pohádku, a kde potom řekl to zprostý slovo, že jo, na konci.
7: A upadla mu prdel.
2: To vím, že zbudilo u některých lidí hroznou nevoli a psali, jak je to možné, takový recitátor může říct takhle zprostý slovo v televizi, a pak dokonce nějaký pán napsal, že už do té televize psal, že to opakovali, že to řekl znova.
1: Improvizační kousky přinesla dvojice Jiří Lábus a Oldřich Kaiser na televizní obrazovky i v 90. letech. Poprvé například v televizi Nova a pořadu Ruská ruleta. Moderoval ho Marek Eben. Ten vylosoval vždy nějaké divácké téma a na dvojici bylo, aby to rychle stvárnili do krátké scénky. Tady je jedna z nich. Herec se připravuje na roli ve hře Otelo a do šatny vejde uklízečka.
8: Kdo ty prokletí, co jsi učinil?
6: Naruším.
9: No, maličko, ano, to víte, po ránu se musím trošku... dostat do formy.
6: Po ránu, teď je 11:30.
9: No to víte, my večer zpíváme, ráno líháme.
6: Jo, vy jste hod bohémové, že jo?
9: Jo, Bohéma Puccini, to je krásná opera.
6: Vy a Puccini, prosím vás, vatko, ještě vy si chcete pučovat.
8: Já.
6: Nik si taky po sobě můžete laskavě vysypat příště, já to ve zás věčně dělat nebudu.
9: Prosím vás, už vypadněte! Já za chvíličku letím do studia!
6: Já zas letím na mandl, víte, a se smetím.
8: Poslyšte,
6: vy byste to mohl vědět. Prý se Dvořák proslavil v Americe, je to pravda?
9: No jo, ten se tam zapsal natrvalo.
6: Tak neříkejte, natrvalo. Já jsem si to hned myslela, vidíte. A víte, jak tam jsou drahý čin, že? Mně říkala Čechová, odvedle z Masny, co tam má vody jak živa snachu. Vody jak živa, co tam má snachu. Že nemůže vidět. Ani na ulici. A já to i četla v tom. No, jak se to plus nebo... No, je to všude, no. Tak Dvořák, říkáte. No vidíte, kdo by to byl do něj řekl, že jo? Já nevím, co mu chybělo. Vždyť se měl krásně. Já nevím opravdu, co mu chybělo. Jsem ho ještě viděla i to týden, jak venčil psa. Měl se nádherně.
9: Kdo, pes?
6: Pes jsem měl. Ne, pes, Dvořák.
9: Ale prosím vás, Antonín Dvořák, známý skladatel, ten už je dávno po smrti.
6: No vidíte, a mně se nic neřekne, já jsem ho dobrá jenom na ty schody, že jo? No, taky bych si mohla zaspívat, nemyslete si, že jste nějaký eso, víte? Já jsem chodila do Krušnohorského ochotnického kroužka a zpívala jsem tam, víte? Švitořínka, švitořila, taky jsem měla dobře posadnezený hlas, víte?
9: Tak už budeš říkat!
6: Patr mě to zničí,
9: já za chviličku letím do studia, mám tam zpívání! Odřu, a já tady takhle s tebou ztrácím! No. Ty babony, dělku, to by ztratil hlas!
6: Já jsem včera ztratila hadr a víte, kde jsem ho našla? V mezaninu, v patře, ty lidi jsou...
9: Já se nebudu rozpakovat!
6: Co to děláte, vy měška to?
9: Ano! Paní Houdová!
10: Pánové, Kaiser a Lábus, prosím na scénu.
9: Koldu, jdem na to. Myslíš ten konec takhle, že bude dobrý ten závěr? Co? Oldo? Oldo? Jo. ho zabil. A mě říkal, Rejže, já trošku přitlačím na konci. Mě to říkal, já zabil. Oldo, já nerad, ale já zabil! Já zabil!
11: Nezabil! My jsme nezničitelní!
1: Jiří, nastal někdy takový problém, že jste měli tak krátký čas, že jste prostě nedokázali vymyslet vůbec nic v ruské ruletě a byli jste v úzkých?
2: No, možná, že se to někdy stalo, já už teda těch dílů bylo, já už to teďka přesně nepamatuju, ale asi jsme někdy měli, samozřejmě některé scénky byly lepší, některé horší, to se nedá nic dělat, že? Ale hlavně jsme se vždycky snažili, důležité bylo, aby jsme hnedka věděli, koho budeme hrát, jakou postavu, abych věděl, když jsem učitel, tak protože okamžitě mi naskočí, jak se chová učitel, jaký má slovník učitel, že? Nebo když jsem doktor, tak jsem asi doktor, lékař, že? Nebo samozřejmě ženská chlap, to jsme se museli v tomhle tom střídat v těch ženských postavách, že? A hlavně jsme museli vědět, jako k čemu to bude směřovat a že to bude mít vlastně, že to bude mít vlastně nějakou poentu a k té poentě to směřovat, to vždycky hlavní, k jaký poentě to budeme směřovat, že?
1: Humor je dobrá věc, pro kterou stojí žít. Zvlášť, když ji pro vás dělají kumštíři, takový, k jakým patří i Jiří Lábus. Já se s vámi loučím a doufám, že si cestu k našemu pořadu najdete i příště. A Jiřímu Lábusovi moc děkuju.
2: Děkuju vám taky a naschledanou.